0: tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
1: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na Agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě, pokračuje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
2: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosu letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Afgánské úřady po více než týdnu propustily z vazby dva afgánské zaměstnance OSN. Oba jsou v dobrém zdravotním stavu. Informoval o tom mluvčí OSN Stefan Dyžarek s tím, že dvojice už zřejmě nečelí žádným dalším soudním problémům. Zadržení dvou zaměstnanců navazovalo na sérii zadržení ze strany Talibánu, který v Afghánistánu vládne. Dyžarek zmínil, že okolnosti jejich zadržení a to, z čeho byly obvinění, jsou stále nejasné. Dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Více než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v polovině příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel play-off Evropské ligy na trávníku Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Dvěma góly utkání rozhodl kapitán srbského celku Mirko Ivanič. Hodně naštvaný byl po utkání záložník Viktorie Lukáš Červ.
3: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli.
1: Hradec Králové v posledním předkole konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku na Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D11 před Jirny. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky po včerejším požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnici 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Dá se také jet od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem k Benátkám. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze je opět průjezdný celý Strahovský tunel. Ve směru na Břevnov už skončila noční údržba. Projedete tak oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: A já přeji stále příjemnou noc, no a za chvilku už tady bude naše pravidelná soutěž, ještě předtím skupina No Name.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: knihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
3: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
4: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
2: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Ano, opět je tady ta chvíle, 9 minut po 2. hodině v noci. Telefonní čísla sem k nám do studia připomínám jako vždy 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího. Tak tady je noční radiožurnál, Petr Zajíček. Halo, kdo se dovolal tentokrát?
6: Hezký večer, tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové. Já zdravím radiožurnál v Praze.
5: Jirko.
6: Pane Petře, pane moderátore,
5: ano.
6: Petře Zajíčku, zdravím i vaše kolegy i kolegynku. Pozdravujte ode mě Adama Cardu a Jiřího Šlifla.
5: Děkujeme moc určitě. Tak teďka samozřejmě, pokud tedy jste se dovolal právě do soutěže, tak na vás mám jednu soutěžní otázku, která dneska musím říct, že není složitá, tak doufám, že najdeme, Jirko, správnou odpověď. Tak poslouchejte dobře. Máme pátek 21. srpna a je to právě dneska přesně 39 let, co v roce 1987 měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec. Ten byl a stále musím říct, že je velkým fenoménem i u nás v České republice, hodně často se reprízuje. A já se vás tedy, Jirko, zeptám, jestli budete vědět, kdo stvárnil hlavní mužskou roli tanečního instruktora Johnnyho ve filmu Hříšný tanec. Víte, nebo dáme nápovědu? Mám pro vás samozřejmě nápovědu.
6: Dáme nápovědu, no.
5: Dobře, tak mohl to být John Travolta, nebo to mohl být Tom Cruise, anebo to byl Patrick Swayze. Tak který z těchto tří herců?
6: Já si myslím Bčko, no.
5: Bčko myslíte, Tom Cruise?
6: No.
5: Tak bohužel to není ta správná odpověď. Takže zase někdy jindy. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou. Ano, děkujeme moc za pozdrav. Tak a zkusíme tedy, kdo další, myslel jsem, že dneska to bude jednoduché, tak evidentně ne úplně. Kdo tedy se k nám dovolá na 221 552 155 nebo 255 a řekne mi tedy tu správnou odpověď na otázku, kdože pak hrál tu hlavní mužskou roli ve filmu Hříšný tanec. Od premiéry tohoto snímku je to dneska právě 39 let. Neskutečné, jak to letí. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal? Já vás zdravím. Tak kdo pak nám hrál toho Johnnyho? Víte to?
7: Já si myslím, že to byl Patrick Swayze.
5: No samozřejmě, byl to Patrick Swayze, nejzásadnější role jeho kariéry, zcela jistě. No a pro vás mám tady tu skvělou zprávu, že získáváte cenu tohoto týdne. Vydržte mi tedy na telefonu a hned se domluvíme, kam to tentokrát posíláme. Gratuluju.
7: Já děkuju a hezký večer přeju všem.
5: Vám taky.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Bridge.

0: Koncerty, přednášky nebo promítání archivních materiálů. Nejenom to nabídne dnešní připomínková akce Nevermore 68 na Pražském výstavišti, která se kvůli počasí částečně přesouvá z venkovních prostor do křížkových pavilonů B a C. Hlavním tématem letošního ročníku budou příběhy těch, kteří tu chyběli.
1: 21. srpen roku 1968. Do Československa vjíždějí tanky vojsk Varšavské smlouvy. Pro část lidí ale okupace znamenala ještě jeden zásadní moment. Rozhodnutí odejít.
2: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
1: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
2: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
1: Součástí programu Nevermore 68 bude na Pražském výstavišti i speciál radiožurnalistiky s Janem Pokorným. Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Letníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
3: Meteorologové dál varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Čech a Vysočinu a je vyhlášená na dnešní večer a noc. Silné bouřky ale hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Provázet je může nárazový vítr o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy a přívalový déšť. Přes jižní Moravu se bouřky prohnaly už včera odpoledne. Část domácností na jižní Moravě zůstává stále bez elektřiny. Nad městem Veclar v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a v okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Zolms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní Falc pak po pádu vyvráceného stromu při bouřce zemřela žena.

0: Kemp je zrušený. Pořadatelé to oznámili ve čtvrtek večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dost lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip-hop Kemp se měl konat v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Openu v New Yorku. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D5 za Prahou. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjíždějte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. Připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená. Na dálnici D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se pohybují silničáři. Jsou v levém pruhu, doporučujeme opatrnost. A u Mikulova jeďte opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrné elektrárny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já mám pro vás pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Plných 13 let jste na radiožurnálu mohli poslouchat kolegu Štěpána Macháčka jako reportéra z Blízkého východu. Štěpán ale končí jako zahraniční zpravodaj. Jak se za dobu jeho působení změnil region, který se už stal jeho druhým domovem? A co vše člověk pozná až ve chvíli, kdy se ocitne přímo uprostřed dění? Tak Štěpán Macháček bude hostem radiožurnálu dnes po 9. hodině.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

V letním seriálu Radiožurnálu Poutníci mapujeme zajímavé tuzemské pěší trasy a už za chvilku zamíříme na Vysočinu. Tam totiž najdete stezky, které skoro nikdo nezná.

0: Základem dnešních poutních stezek, po kterých vyrážejí na dlouhé trasy turisté, jsou středověké obchodní cesty. A platí to i pro Trstenickou, Haberskou nebo Libickou stezku, které zatím zůstávají na okraji zájmu turistů, přestože v mapách označené jsou. Před časem je ale začal objevovat náš kolega z Radio Prague International Vít Pohanka. Bydlí totiž na Vysočině a právě v této oblasti před pár sty lety zemské stezky vznikly, aby spojily obchodem Čechy a Moravu.
1: Ta představa té stezky, že se po ní někdo někam vydá, tak ta mě nepřestala fascinovat a proto jsem se, bylo to v době covidu, ve mně uzrál ten nápad, že vyrazím po té libické stezce z Čáslavy někam k Brnu. A to jsem také provedl.
2: Takže to projdeme tou Kukuřicí tady?
1: No, musím asi podél silnice tady, nevím, jak bychom se...
2: Historický hraniční kámen je přímo u cesty, takže nás budou trošku ručit automobily, ale teda Čechy jsou napsané...
1: Ze severozápadu, tady jsou za tebou, jsou za zády.
2: Tady bychom teda mohli také říct, že tudy vedla libická stezka.
1: Tady překračovala hranici.
2: Libickou stezku si objevil sám pro sebe. Ty jsi ji neznal předtím?
1: Neznal.
2: A na té cestě potkal jsi někoho?
1: Skoro ne, já musím říct. Když to šlo, tak jsem šel po turistické cestě značené, tam, kde nešlo, šel jsem spíš tím pruhem území, takhle abych řekl, kudy ma zjevně ty historické cesty vedly. A v té krajině to mě přišlo takové nejzajímavější. Většinou, když opustíš ta velká sídla nebo turisticky zajímavé oblasti, tak tou krajinou jsem šel prakticky sám, třeba celé hodiny.
2: Takže je to dneska skoro jako ve středověku, protože ani tehdy, podle Miloslava Lopaura z regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou, tudy nechodili davy.
3: Protože třeba Haberská byla provazována po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 12, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal.
1: Celkově ta cesta, kterou jsem šel já, byla necelých 200 kilometrů a šel jsem to po etapách, takhle, vždycky jsem dojel na to místo ráno a pak jsem ušel třeba 20 až jednou 35 kilometrů.
2: Když si tady budu hrát chvíli s telefonem, tak libickou stezku najdu v mapách, ale v terénu podle Vítka Pohanky ani ťuk.
1: Ne, ani třeba Haberská nebo libická stezka značená nejsou, nebo já jsem teda na žádné značení nepřišel, ale já jsem chtěl ty historické stezky tak, jak zhruba mohly vést, tak absolvovat.
2: Čili smysl je v tom mít nějaký záchytný bod a vyrazit na tu stezku a v podstatě jedno, kudy vede, hlavně se projít a mít záminku.
1: Přesně tak. Spíš jsem si prostě chtěl tu krajinu tak nějak osahat sám po svém.
2: Osahávání krajiny nohama.
1: Dá se to tak říct, no ale zase pro pořádek. Já jsem potom na to navázal zase Haberskou stezkou a teď mám v plánu, až bude čas, tak navázat takzvanou Trstenickou stezkou, která vedla potom z Čáslavy dál na Moravu a to bych rád někdy ještě prošel.
2: Takže ještě máš pořád dost plánů.
1: Určitě a potom je Řezenská stezka z Prahy. Je neustále co vymýšlet a neustále co hledat.
2: No a na to dobře pasují slova z písně zpěváka Oldřicha Janoty I cesta je cíl. Zvlášť, když není cesta v terénu značená a je třeba jí hledat nebo si ji alespoň představovat. Mimochodem, libická stezka získala svůj název po obci Libice nad Doubravou, nedaleko Havlíčkova Brodu. Z Vysočiny, z libické stezky, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat zřejmě v září. V Arabském moři je další americká letadlová loď. Fotbalisté Jablonce v úvodním duelu závěrečného předkola konferenční ligy prohráli s Rangers 0-1. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Senát zamítl návrh stavebního zákona, bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a mimo jiné podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
4: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
3: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní, ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
5: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
3: Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington. Informovalo o tom americké oblastní velitelství sil CENTCOM. Podle stanice CNN plavidlo vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Ta je na moři nasazená už přes 8 měsíců a na její palubě je přes 5000 námořníků. Ti se v poslední době údajně potýkali s horšími podmínkami na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Sport. Fotbalisté Jablonce v prvním zápase závěrečného play-off o konferenční ligu prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Domácí hráli posledních 20 minut v 10. Jablonečtí toho ale nevyužili. Pokračuje gambijský útočník severočeského celku Lamine Djabo.
6: My jsme spokojeni, jako trošku můžu říct zklamání, protože čekali jsme alespoň bod tady, ale myslím, že už my jsme hráli dobrý zápas, velmi organizovaní a čekáme, že zvládneme to doma, takže cítíme se dobrý.
3: Hradec Králové ve stejné fázi soutěže remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2. Viktoria Plzeň pak v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy podlehla Crvené zvezdě Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a omezení na D8 za Kralupy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu. Poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje za odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru silničáři opravují kabelová vedení. Levý pruh je uzavřený, průjezdné je to s opatrností plynule. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na 21. kilometru stojí dvě nákladní auta. Na místě jsou hasiči a také policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Stále více starostů a zastupitelů se stává terčem kyberšikany. Podle posledního průzkumu Svazu měst a obcí na ně míří nevybíravé osobní útoky, neoprávněná kritika, ale také třeba narážky na vzhled nebo pohlaví. V některých menších obcích je to také jeden z faktorů, proč se obtížně hledají kandidáti do voleb. Další téma nočního radiožurnálu rozebereme ho už za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Starostové a další členové zastupitelstev v poslední době čelí velkému tlaku, zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí České republiky. Kritika často přerůstá v osobní útoky hraničící podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý i jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
2: Čemu to přisuzujete?
1: Si málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, sucho je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladiková.
3: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší. Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaný.
2: Situace se podle Vladikové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Nadměrné pití alkoholu, kouření, infekce HPV viry a nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. To vše stojí za nárůstem počtu případů rakoviny hlavy a krku. Podrobnosti uslyšíme od lékařů v reportáži už za chvíli. Lili.

0: Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o čtvrtinu méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
1: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Tam jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60nice Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Jsou nějaké bolesti?
1: Ne.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se.
1: Ale musím to myslovat.
3: I když jsme ten jazyk zrekonstruovali, ten příjem potravy není úplně optimální, ale stačí k tomu, aby pacientka nemusela mít zavedenou hadičku do žaludku.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit. Na logopedii chodí dodnes.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy. Jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav a krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Mezi nejčastější příznaky patří určitě bolesti v dutině ústní a pocit cizího tělesa v dutině ústní, že tam je něco, co tam nepatří. Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou po hmatově pacienti najde.
2: V ústech se může nádor vyskytnout kdekoliv, třeba na horním patře, jazyku, čelisti nebo spodině ústní dutiny.
3: To může být někdy problém, protože ten nádor je přehlížen, že je schován dole v té dutině ústní a ten pacient si toho nevšimne.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně. Odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Většina pacientů se dnes léčí pomocí kombinované léčby v podobě operace a radiochemoterapie. U pokročilých stádií se uplatňuje také imunoterapie a cílená léčba.
4: Mobilizujeme tak imunitní systém, který bojuje s tím nádorem a dosahujeme zásadně lepších výsledků v porovnání před, řekněme, 5-6 lety.
2: Vzorky nádoru odebrané při operaci se také vždy podrobují komplexnímu vyšetření, popisuje patoložka Valeria Skopelidou.
5: My hodnotíme teda základní parametry, jako je třeba stupeň diferenciace nádorové tkáně, hloubka prorůstání do okolních tkání, šíření podél nervu nebo do krevních cév, stav lymfatických uzlin. V případě potřeby dále doplňujeme imunohistochemická vyšetření, které nám jako pomáhají určit další biologické parametry tumorozní tkáně.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Ty jsou typické spíše pro oblast polikacích cest. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Krátké zprávy a Monika Chmielová.
1: Jednání ministrů se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO skončila. Od pondělí na osobních schůzkách řešili rozpočty jednotlivých ministerstev na příští rok. Schillerová po jednáních zopakovala, že schodek nepřesáhne 400 miliard korun. Přesnou částku ale neuvedla. S některými ministry bude jednat znovu. Jasno není například u školství, zemědělství, dopravy nebo sportu. Finální návrh má ministryně předložit vládě do konce srpna. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně, řekl to na agrosalonu Zeměživitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze podle Šebestiána půjdou do propojování vodárenských soustav, do budování malých vodních nádrží a rybníků, na přípravu stavby strategických vodních děl a na podporu závlahových zařízení. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptune Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany Radu Mirutsa na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Nikuš Ordan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. A na brněnském výstavišti dnes začínají mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek bude z tuzemska. O nejlepší model budou soutěžit profesionální.

0: Brny. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice z 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. A na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. Doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Peking podruhé pustil českého konzula na návštěvu za Alešem K., píše týdeník Respekt.
5: Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
4: Podle Respektu pracoval pro pardubickou společnost Eldis, jež patří do skupiny CSG českého zbrojeře Michala Strnada.
6: V Číně měl podle deníku N certifikovat letecké radary.
7: Spekuluje se o tom, že případ souvisí se zadržením čínského špiona v Česku.
8: Zadržený Čech v Pekingu. Proč se v jeho příběhu objevují Macinka, Okamura i zbrojař Strnad? Vymění Aleše K. česká diplomacie za údajného čínského špiona v Praze. A neovlivní to restart česko-čínských vztahů, ve který vláda doufá? Probírám to s Ondřejem Kundrou z Respektu. Dnes je pátek 21. srpna. Ahoj Ondřej, vítej ve Vinohradské 12.
9: Ahoj a díky za pozvání.
8: Českému konzulovi v Číně se podařilo už po druhé sejít se zadrženým Čechem. Jehož případ řeší tuzemské ministerstvo zahraničí. Prosím tě, kdy a kde k té schůzce došlo?
9: Tak ty schůzky byly dvě. Ta první schůzka se odehrála zhruba v polovině července, 17. července, a ta druhá schůzka se odehrála před několika dny. A je to naprosto klíčový případ, protože řekl bych, že to je jeden z největších jako špionážních případů novodobé historie České republiky, přičemž se zdá, že český občan Aleš K., kterého právě konzul navštívil, je takovým jako nechtěným spoluhráčem v tomhletom velkém případě.
8: A kde se Aleš K. přesně nachází? Kde ty schůzky proběhly? Kdo u nich byl? Co o nich víš?
9: Ví se toho poměrně málo, protože Čína o tom informuje úplně minimálně. A i ta schůzka, respektive i ty schůzky, které probíhaly mezi tedy vězněným českým občanem Alešem K. a tím českým konzulem, který ho navštívil, tak probíhaly za hodně takových jako bezpečnostních a cenzorských omezení, kde o řadě témat se vůbec ten zadržovaný Aleš K. nemohl s konzulem bavit, když například přišla řeč na jeho obvinění z údajné špionáže nebo předávání, jak tedy říká, předávání a získávání informací bez další specifikace, tak byl zastaven těmi cenzory, kteří tam stáli, nebo pracovníky čínského ministerstva státní bezpečnosti, což vlastně není ministerstvo tak, jak ho známe, jako ministerstvo vnitra české, ale je to jako velká čínská tajná služba. Takže těch informací je málo. V tom prvním zápisu, který konzul pořídil, je víc konkrétních informací třeba o jeho zdravotním nebo psychickém stavu.
8: Který je jaký?
9: Který není moc dobrý, protože Aleš K. si stěžoval na bolesti zad, na to, že trpí nějakými jako výpadky paměti, že ne na všechno je úplně jako soustředění. Stěžoval si na to, že je držen jako malé celé, zadržován, že se tam nemůže jako pořádně pohybovat, že by potřeboval větší místnost. On je to taky jako starší pán, který měl v minulosti, co mám tedy informace, některé zdravotní problémy. Takže to, v jakých podmínkách se v té Číně pohybuje momentálně, tak to určitě jako nesvědčí jeho zdravotnímu stavu.
8: No, což ale tady

0: Trochu to tvrzení, které ty tady říkáš, rozporuje ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů, který už v půlce července řekl, že Číňané muže nezadržují přímo ve věznici.
1: Ten člověk není zadržen ve věznici, ale v nějakém zařízení ministerstva, českého ministerstva vnitra.
0: Že je prý v dobrých podmínkách, že nebere žádné léky.
1: Není v žádném nějakém urgentním stavu, který by něco nutně vyžadoval. Což je,
2: tak jak to teda je? To řekl ministr zahraničí Macinka vlastně v tom prvotním vyjádření, kdy nedlouho poté, co byl tedy Aleška na konci června v té Číně zadržen. Minimálně ty zápisy českého konzula tu situaci líčí teda jako diametrálně jinak, než jaký by líčil české veřejnosti ministr zahraničí Macinka. Prostě ten stav českého občana rozhodně není dobrý, prostě je špatný. A je otázka samozřejmě, proč tohle to ministr Macinka říká, tak v té prvotní reakci.
0: Nemusel to vědět ještě.
2: Nemusel mít všechny informace. Také si může myslet, že když se nebude vyjadřovat příliš kriticky, tak to nějak s Čínou jako uhraje celé a podaří se mu případně domluvit jako pozdější nějaké propuštění nebo výměnu Aleše K. A nebo si taky nechce poškodit vztahy s Čínou, protože jak známo, tahle ta vláda Andreje Babiše a ministra Macinky se rozhodla s Čínou budovat jako přátelštější vztahy a konec konců Andrej Babiš, i když to původně popíral, tak se do Číny chystá na státní návštěvu.
0: Ale stoprocentně teda nevíme, kde je přesně držený Aleška, protože, jak říkám, ministr Macinka tvrdí, nezadržují ho přímo ve věznici, do toho ty říkáš, že konzulovi měl Aleška říct, že je v malé cele. Ty schůzky se odehrály, to jsme se ještě k tomu nedostali, kde teda?
2: No, bylo přesně to
0: v místě, kde ho zadržují teda?
2: Bylo to v jedné z budov ministerstva státní bezpečnosti v Pekingu nebo v oblasti Pekingu. Podle konzula nebo podle toho zápisu to skutečné místo zadržování Aleše K. nemusí být totožné s tím místem, kde měl možnost se s ním konzul poměrně krátce setkat. Ta schůzka nebyla dlouhá, trvala několik jako desítek minut, takže to může být jako jiné zařízení ministerstva státní bezpečnosti. Nemusí to být vězení, ale to je v celku jako jedno, je to prostě místnost a objekt, ve které je Aleš K. zadržován. A má to podmínky a parametry nepochybně jako vězeňské cely.
0: Takže vazební cely do toho, protože je obviněný teda přímo z něčeho, protože ty jsi zmiňoval, že nemohl mluvit, cenzoři mu zakázali mluvit o svém obvinění, takže je obviněný?
2: Zřejmě nebo ještě oficiálně obviněný nebyl a může tam probíhat nějaká jako prvotní fáze jeho vyšetřování. A ono to celé může být jako velká nátlaková akce ze strany Číny, kdy nemusí jít o to, aby byl ve finále jakoby z něčeho obviněný, obžalovaný, případně odsouzený. Čína potřebovala někoho zadržet a zadržela Aleše K.
0: Kdy a kde k tomu došlo?
2: To není úplně jasné, kdy nebo jaký den to přesně bylo. Bylo to na konci června. Zcela jistě Aleš K. dlouhodobě v Číně žil, pracoval, měl tam i rodinu, působil tam několik desítek let, vlastně od začátku 90. let, ale je možné, že Čína ho zadržela poté, co už byl nějakou dobu v České republice a do Číny vlastně se vracel.
0: Pokud dlouhodobě žil v Číně, tak kde pracoval?
2: Je to člověk, který byl důležitý pro různé české firmy, které se rozhodly dělat biznis v Číně od začátku 90. let a nějak tam jako na tom velkém trhu uspět.
0: To znamená, že udržoval i pracovní spojení s Českem?
2: Udržoval, on pracoval jako primárně právě pro ty české firmy, protože ty se v tom prostředí jako nevyznali nebo nevyznali se tam tolik, potřebovali nějaké místní kontakty, potřebovali nějakého místního průvodce, potřebovali člověka, který to tam zná, to prostředí, pohybuje se v něm, může jim zajistit nějaký servis. On nejdříve pracoval úplně na začátku 90. let pro firmu, která prodávala auta Škoda. Poté pracoval pro strojírenskou firmu Vítkovice, která také se snažila expandovat na čínském trhu a v těch posledních letech pracoval pro jako významnou pardubickou firmu Eldis, která se zabývá vlastně radary, výrobou radarů.
0: Ano, pro letiště dělá.
2: Pro letiště radary. A před několika lety v Číně dostala významnou velkou zakázku na vybavení čínských letišť právě těmi civilními radary. No a Aleš K. co jsem měl možnost mluvit s různými lidmi, kteří s ním přišli jakoby do styku, tak třeba pro ty zaměstnance Eldisu, kteří tam jezdili v pozdějších letech jako servisní technici, udržovali tam ty radary při chodu, opravovali je, tak on jim právě zajišťoval jako tu cestu, letenky, průvodce na místě, řešení jako různých problémů, které tam vystaly, a to i v době jako covidu, kdy Čína byla jako velmi uzavřená země a bylo velmi obtížné se tam pohybovat.
0: Nic nenaznačuje tomu, že by skutečně ale mohl třeba vynášet nějaké informace, nebo že by byl českým agentem v Číně, něco, z čeho podezírá právě Čína, z toho ohrožení státu, z vynášení informací, ze sdělování informací, takové informace ty nemáš.
2: Čína hlavně takové informace zatím jako neposkytla a nezdělila je, a to ani českým politikům. Nic takového se neobjevuje v těch zmiňovaných zápisech konzula, a kdyby se člověk na to chtěl podívat kriticky, tak samozřejmě musí pracovat i s touhletou verzí.
0: Protože ty si říkal, že tam má být to podezření se sdělování informací, ne?
2: Které nebylo ale nějak jako rozvedené a právě ti čínští cenzoři neumožnili při návštěvě toho českého konzula tohleto rozvádět. Když jako to posuzujeme, chceme posuzovat kriticky, tak musíme vidět jako celou řadu ale, která proti tomuhle tomu svědčí, a to je právě to, že Aleška v Číně dlouhodobě žil, měl tam čínskou manželku, měl tam rodinu, byl spjatý s tou zemí, tu zemi měl jakoby zjevně rád, spojoval si s ní jako mnohé. A kdyby se pustil do nějakého špionážního dobrodružství v hodně jako prošpikované zemi, která je prostě totalitní a čínskému systému bezpečnostnímu hned tak něco jako neunikne, tak by vlastně hodně riskoval, že o tohle to všechno, o co celý život jako usiloval, takže o to přijde a bude o to připraven. To si myslím, že svědčí jako proti té verzi, že by byl jako čínským špionem.
0: Pardubická firma Eldis, pro kterou dělal, tak ta spadá do skupiny CSG zbrojaře Michala Strnada, který se v červenci sešel s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD. Upozornil na to tehdy Deník N a bylo to krátce před Okamurovou cestou do Číny. Řešil Strnad s Okamurou Alešeka?
2: Nevíme. To samozřejmě ani jeden z pánů tohleto neřekl. Teoreticky je to možné. Já zatím mám takový pocit, nebo z těch informací, co mám jako k dispozici, se mi to spíš celé jako jeví tak, že jako různí lidé tady dávají od Alešeka ruce pryč, proto jsem rád, že se i o tomhle tom případu bavíme, protože myslím si, že je jako v mimořádném zájmu se o něj jako a o jeho osud zajímat. A musíme hodně jako vystavovat otázkám politiky, ale konec konců třeba i pana Strnada a firmu CSG, co dělají, co vlastně vědí o osudu člověka, který pro ně pracoval, který jim nějak jako pomáhal, který s nimi byl nějak jako spojený, byť jako někdo, kdo jim zajišťuje servis právě v té Číně, anebo jestli prostě od něj spíš dávají ruce pryč a nechají ho v téhleté jako hrozně pro něj lidsky obtížné situaci se utopit.
0: No, Čína se o něj určitě zajímá i s ohledem na to, že když jsem zmínil tu cestu předsedy sněmovny do Číny, tak on Tomio Okamura sám po návratu přiznal, že se to téma řešilo.
3: Podařilo se to otevřít a teď to bude opravdu otázkou další jednání.
0: Že tam měl i náměstka z ministerstva zahraničních věcí.
3: Já jsem požádal před svojí cestou ministerstvo zahraničí, aby mě doprovodil z ministerstva zahraničí někdo na úrovni náměstka.
0: Čína sama o českém občanovi zadrženém v Číně mluvila. Mluvčí čínské diplomacie to sám zmínil. Zmínil to v souvislosti s čínským občanem zadrženým a obžalovaným v Česku. To znamená, to vypadá, jako kdyby Čína ty dva případy spojovala. Byť jak šéf české diplomacie, tak předseda sněmovny říká, že ty dva případy spolu nesouvisí.
2: No a teď jsme se dostali k celé podstatě, řekl bych, pointě celého jako příběhu. Proto jsem na začátku říkal, že Aleška se ocitl v takové jako vedlejší, nezávidění hodné roli té velké špionážní aféry. A ta špionážní aféra právě stojí na údajném čínském novináři, čínském občanu Yang Iminovi, který tady působil jako novinář, nebo se tvářil, že tady působí v Praze a v Česku jako
0: krytí,
2: novinář, měl novinářské krytí. Ale na začátku letošního roku ho zadržela policie. On byl posléze jako obviněn, pak obžalován právě z toho, když to zjednoduším, že vykonával špionážní aktivity proti České republice. Jak už jsme třeba dříve informovali v Respektu, tak měl podle toho zjištění vlastně policie, ale také kontrarozvědky BIS, která se se tou věcí také zabývala, tak měl sbírat informace a poznatky na některé lidi, kteří jsou v prvořadém zájmu Číny, a to je třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, někteří další politici, ale i jako specialisté tady na Čínu. To znamená, že měl vykonávat špionážní aktivitu. Tenhle ten člověk je v české vazbě a myslím si, že Čína velmi dobře pochopila, že prostě dokud nerozhodne soud o něm alespoň v nějaké prvotní fázi, tak prostě Jiang Imina Čína nedostane zpátky. On tedy podle těch poznatků českých bezpečnostních složek pracoval pro čínskou rozvědku MSS. A proto Čína potřebuje mít někoho, koho by za něj vyměnila.
0: Když mluvíš o výměně, tak my jsme tady v únoru už se Sabinou Slonkovou ze serveru Neovlivní.cz zmiňovali příběh jiného Čecha, který byl odsouzen v Číně na 12 let za obchodování s drogami. A už u něj jsme zmiňovali, že to je teoreticky muž, který by mohl být v Číně využit v rámci té diplomacie rukojmí, to znamená k případné výměně.
2: Čína je velmi cynický, brutální, totalitní režim a ta výměna rukojmí není žádné jako teoretizování, o kterém bychom se tady bavili, nebo nějaké spekulace. To je prostě jako běžná praxe tohoto totalitního režimu, kterou postupuje, když někdo z jeho špionů je zadržen a obviněn jako v zahraničí. Čína, podobně jako Ruská federace, vykonává velmi jako masivní špionážní činnost vůči Evropě, vůči Spojeným státům, Kanadě, Západu. Je celá řada jako zdokumentovaných případů, kdy byl někdo jako zadržen a právě z čínských špionů a Čína pak zcela jako účelově zadržela někoho z občanů té země, který neměl ze špionáží nic společného, aby si pak vynutila propuštění toho svého špiona. Já jsem třeba teď o víkendu si psal s jedním z takto účelově zadržených, byl to kanadský občan v takovém známém případu Huawei, kdy byla zadržena tedy jedna z šéfek
0: finanční ředitelka
2: společnosti, finanční ředitelka, ano, Čína ji potřebovala dostat ven, tak zadržela dva kanadské občany. To načasování je zcela jakoby zjevné a propustila je vlastně až po jako hrozně dlouhé době. Myslím si, že to bylo dokonce přes 1000 dnů. A až ve chvíli 9 dní poté, co tedy nakonec dostala tuhletu šéfku Huawei. No a když se člověk podívá na načasování, na to, kdy byl zadržen tady v Praze Jiang Imin, jak pak postupovaly jako ty soudy tady s ním, nebo celý ten justiční koloběh kolem něj, a podíváme se, kdy byl zadržen vlastně v Číně Aleška, tak si myslím, že tam je zcela jako zjevná časová souvislost, která ukazuje na zřejmě flagrantní tedy účelovo ze strany Číny.
0: Ale je tam přeci jenom prodleva několika měsíční, tak nemůže to být ve skutečnosti tak, jak říká šéf české diplomacie Macinka.
1: Byť to není časté, tak se občas takové případy stávají.
0: Že by z toho nedělal vyhlašování války, že prostě podobné případy se stávají a často se ta situace sama vysvětlí.
1: Budeme ten případ sledovat, aby třeba nedošlo k nějakému nespravedlivému zacházení nebo k nějakému třeba účelovému zacházení.
0: Tak jestli to nakonec nemůže mít takový závěr. Já totiž nevím, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů.
2: Když jsem se bavil s lidmi, kteří třeba v té Číně takto účelově zadrženi byli v minulosti z jiných zemí, tak mi třeba popisovali, že většinou, když dojde k zadržení čínského špiona, tak hned nezatkne Čína nějakého občana té dotyčné země, ale že trvá nějakou dobu, že si vytipovává vhodného člověka. Tady myslím si, že profil Aleše K. jí může jako vyhovovat, protože právě protože pracoval pro společnost Eldis, která se zabývá jako radarovou technikou, tak na téhle té podstatě nebo na tomhle tom základu jde snadněji vystavět nějaké jako špionážní obvinění. Čína ho také může jako nutit k nějakému jakoby doznání se, není vyloučeno, že ho může jako nějakým způsobem trýznit, to taky je potřeba tohleto hodně sledovat, takže ta doba není zas tak jako dlouhá, těch několik měsíců od chvíle, kdy byl zadržen tedy čínský špion a potom k zadržení vlastně Aleše K., myslím si, že už na něj mohla mít z minulosti nějaké složky. Co vím, taky Aleš K. někdy se vyjadřoval některým lidem, se kterými mluvil, že vlastně si je vědom toho, že tam jsou všichni jako cizinci vlastně sledování.
0: A k téme pod otázce, jestli Černínský palác uvažuje o nějaké výměně vězňů?
2: Ministři mluví o tom, nebo někteří ministři, kteří to mají tak nějak jakoby na starosti, tak včetně jako Černínského paláce neformálně připouští jako možnou výměnu. ale až ve chvíli, kdy o čínském občanovi tady, nebo údajném čínském špionovi rozhodne česká justice. Hmm. A to je něco, co zároveň, pokud vím, nechápou Číňané, takže když se třeba bavil čínský ministr zahraničí s českým ministrem zahraničí Macinkou, tak si myslím, že tohle to pro něj byla obtížně pochopitelná věc, protože znovu bavíme se o totalitní zemi, kde zákon, právo a právní stát rozhodně není nic, co by fungovalo tak, jak jsme na to zvyklí tady, ale tam to funguje z politické vůle, politické moci toho celého jako autoritářského systému, tak tam je snadné udělat rozhodnutí, že někdo bude obviněn, obžalován, propuštěn a podobně. Tady se to řídí naštěstí v České republice zákony a právním státem. Takže i tohle to si myslím, že ve chvíli, kdy Číňané po nějakém čase jako nějakých různých neformálních rozhovorů s českými představiteli pochopili, tak i tohle to pak jako vedlo k tomu, že zadrželi Aleše K.
0: Nějaká další schůzka s Alešem K. mezi českým konzulem a Alešem K., nějaké další setkání je teď v plánu? Třetí teda už v pořadí?
2: Předpokládám, že jestli to Čína umožní a umožnit by to měla, tak to je asi to úplné minimum, čeho by měla být jako ochotná, tak nepochybně nějaká jako další schůzka bude, protože český stát se musí starat dál o to, v jakých podmínkách tento muž, český občan vlastně žije, jaký je jeho jako zdravotní stav, jestli už má třeba také advokáta, jestli už mu byl umožněn kontakt s rodinou, protože to minimálně z toho prvního jako zápisu vyplývá, z diplomatického zápisu vyplývá, že zatím jakoby nebyl. Kdy bude to datum, tak to není jasné. Ta druhá schůzka byla zhruba po měsíci od té první schůzky.
0: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišel, že jsme mohli představit příběh Aleše K.
2: Díky za zájem, především o osud Aleše K.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, věnuje se totiž kauze zadrženého Čecha v Číně. Co s Alešem K. teď bude a kdy, nebo jestli vůbec bude v plánu další schůzka s českým konzulem pod dohledem samozřejmě čínských cenzorů, to se teprve uvidí. Kořist, Kuciak a Jedy, tak se jmenovali tři letní speciály, které jste v minulých třech týdnech mohli slyšet ve Vinohradské 12. Doufám, že vás zaujali. Dejte nám vědět třeba na našem Instagramu nebo na e-mailu vinohradska12@rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Bez dodávek elektřiny po bouřkách je stále téměř 1400 domácností. FBI zatkla Američanku za plánování útoku na newyorský parlament. Hradečtí fotbalisté srovnali na hřišti Panathinaikosu Atény dvougólovou ztrátu a dnes bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěma bouřkami, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Přes Moravu a Slezsko přicházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na jižní Moravě jsou od večera bez proudu stále stovky domácností. Původně jejich společnost E.ON evidovala na 4 500. Zhruba 70% dodávek se už ale podařilo obnovit.
6: Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Naši montéři jsou v terénu a na odstraňování poruch průběžně pracují. Pokud nenastanou nějaké další komplikace, tak většinu poruch bychom měli odstranit během pátečního brzkého dopoledne.
5: Další výstrahu před velmi silnými bouřkami vyhlásili meteorologové i na dnešek. Výstraha platí od 16. hodiny pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, jak vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
7: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
5: Napadení Československa vojsky, Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají v Holešově na Kroměřížsku. O 7:30 ráno se koná mše v místním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10:00 pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo.
2: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Atény 2-2. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
8: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojí zápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
5: Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Plzeň v prvním duelu play-off Evropské ligy prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety se budou hrát na hřištích českých klubů příští týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D10 za Tuřicemi a překážka na D1 u Čestlic. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je uzavřená. Před sjezdem do Benátek nad Jizerou se uklízí po požáru kamionu. Sjížděte nejpozději u Tuřic na 21. kilometru. A připomínáme ale, že silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi je uzavřená kvůli opravě mostu. Na dálnici D1 zpozorněte před Prahou ve směru z Brna. V okolí sjezdu na Čestlice na 8. kilometru stojí porouchaný autobus. Některá vozidla vybočují, tak opatrně. A u Mikulova opatrně na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. Jde o rozměrné části větrných elektráren, tak opatrně i tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je mohou nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: V Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země živitelka. Letos se věnuje propojení zemědělství a moderních technologií. Odborníci nebo i politici na akci během prvního dne řešili třeba pokles sklizně kvůli suchu anebo inovace v zemědělství. Více v reportáži už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: myself. Propojení zemědělství a moderních technologií, tak tomu se věnuje letošní zeměživitelka. Největší český agrosalon začal v Českých Budějovicích. Odborníci i politici řeší třeba pokles sklizně. Ten je způsobený suchem, dlouhotrvajícími vysokými teplotami, jarními mrazy, ale i vyššími náklady na pohonné hmoty a hnojiva.
1: Letošní sklizeně na agrosalonu vyhodnotila Agrární komora. Podle jejího prezidenta Jana Doležela české zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let, říká Doležal.
2: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
1: Nepříznivá je podle Doležela situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují kvůli jeho nízké ceně ztráty na tržbách každý den zhruba 20 milionů korun. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské letos v Česku kvůli suchu klesne produkce zeleniny o zhruba 30%. Stát je ale podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD připravený zemědělcům z dopady klimatické změny pomoct. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu v celkové výši 800 milionů korun. Rezort už dřív zemědělcům slíbil vyplatit mimořádnou podporu z unijního rozpočtu, říká Šebestián.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Ministerstvo chce podle Šebestiána taky navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy ročně. Letos na to má rezort v rozpočtu 3 miliardy. Podle ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu Kamila Maláta měla ale přijít pomoc státu dřív.
4: Jsou to jednak nějaké úlevy od dotačních podmínek, které se musí plnit. Tam ta situace je jedna rovina a pak je nějaká přímá pomoc právě na to, aby třeba chovatelé, kteří by měli tu možnost tak, aby si mohli nakoupit krmiva. Bohužel trošku vnímáme, že ta pomoc přichází pozdě a ještě navíc ta avizovaná pomoc by měla být splatná až někdy v první polovině roku 2027, tak bychom si přáli, kdyby přišla nebo mohla přijít přece jenom rychleji a efektivněji.
1: Motem letošního agrosalonu Země živitelka je inovace v každém poli. V zemědělství k moderním technologiím kromě umělé inteligence patří taky drony. Podle Romana Bumbálka z katedry techniky a kybernetiky Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dokážou monitorovat porost nebo zvířata a pomáhat třeba při pěstování.
5: Drony určitě nenahradí ty standardní konvenční metody, ale je to jako doplněk toho precizního zemědělství na bodovou aplikaci, kdy my chceme zacílit pouze třeba na ten plevel bodově a ten traktor by musel přejíždět ty plochy a takhle ten dron tam pouze doletí, aplikuje a letí dál.
1: Zeměživitelka letos do úterý 25. srpna představuje třeba i zemědělskou techniku, myslivost, včelařství nebo výzkum a vzdělávání. Loňský ročník navštívilo přes 132 tisíc lidí, nejvíc za posledních 22 let. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: To byly legendární Queeni v nočním radiožurnálu. Máme 4 hodiny a 21 minut. Na oblíbené silnici u Rabině v blízkosti Slapské přehrady nově měří rychlost 2 radary. Obci došla trpělivost s motorkáři, kteří riskantně projíždějí zatáčky od vyhlídky k hrázi a zpátky. Za první týden radary zaznamenaly zhruba 200 rychle jedoucích motorkářů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
1: Stojím v Nové Rabině přímo u radaru, okolo mě právě teď prosvištěl motorkář, který podle mě 100% může očekávat pokutu, protože rozhodně jeho rychlost nebyla 50 ani 60 km v hodině. Pan Aleš tady teď zasedl ze své motorky. Všiml jste si toho, že jsou tady radary, jeden nahoře, jeden dole?
2: Teď jak jsem přijížděl ze zhora, tak jsem si všiml kamer, no.
1: Přijde pokuta, myslíte?
2: Ne, určitě ne. Všiml jsem si ji zavčas a podle toho jsem se zachoval.
1: Nadšení motorkářů z krásných zatáček nad přehradou ale nezdílí obec Rabině. Místním vadí hluk z motorek a taky časté nehody, říká nezávislý starosta Luboš Mašek.
3: Motorkář sem přijede a projede se tady třeba 10krát. Otáčí se dole na točně autobusu, kde je zákaz vjezdu. Pak tam odtaď vystřelí večer, když si pojete sednout na zahrádku, tak slyšíte jenom hluk těch motorek.
1: Fotografie z radarů míří na městskou policii do Benešova. Podle velitele Radka Stulíka si někteří motorkáři pletou silnici u Rabině se závodní dráhou.
4: Vidíte tady 133 km rychlost na téhle úzké komunikaci.
1: To znamená, že to už nespraví takový ten odpustek, to už je o řidičský průkaz.
4: Samozřejmě, tady.
1: 167 rychlost.
4: Tak to prostě vidíte, na 90 se 167, to je prostě úplně, to je úplně strašidelný.
1: Vedení Rabině připravuje spolu s policií a krajskou správou a údržbou silnic další opatření, která povedou ke sklidnění dopravy. O jejich podobě právě v těchto dnech jednají. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je půl páté. A jsou tady zprávy s Anou Horáčkovou.
3: Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen 2. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně 2 lidé jsou zranění, otřesy poškodily taky desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně jich zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. A český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili ve čtvrtek večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít už dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí.
1: Sport.
3: Do nominace českých volejbalistek na mistrovství Evropy se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Češky odehrají základní skupinu šampionátu v Brně, do turnaje vstoupí dnes ve 20 hodin zápasem proti Řecku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D10 za Tuřicemi a omezení na D8 za Kralupy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je zastavený provoz před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru

0: první auta. Na místě jsou hasiči a policie, projíždějte opatrně. A na nehodu pozor u Batelova na Jihlavsku. Na silnici 134 do Jarošova nad Nežárkou u Pilského rybníku havarovalo osobní auto. Projíždí se jedním pruhem k Jevadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy i bouřky, a to i velmi silné. Doprovázet je můžou nárazy větru, kroupy a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
3: Je tomu tak a děti mají před sebou poslední týden prázdnin, to je nezvratný fakt a pro jejich rodiče to znamená schánění školních pomůcek. Zatím to vypadá, že základní výbava pro prvňáky letos vyjde zhruba na podobnou částku jako loni a detaily přidáme už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Téma těchto dní, základní pomůcky pro nový školní rok. Nejvíce starostí s jejich pořizováním mají tradičně rodiče prvňáků a reagují i obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Někteří včelaři letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a také nedostatek srážek. Výsledky se ovšem v jednotlivých částech Česka liší a celkové údaje budou známé až tak v druhé polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
1: Teď se nacházíme přímo před česnama.
2: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
1: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, který svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot.
2: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
1: No, aby se neroztavil. Když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula.
2: Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
1: V době květení bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž je i míň medu.
2: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem?
1: Průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo.
2: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
3: Tuto tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval. Co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo, pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
2: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Anou Hráčkovou.
2: Česko se dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu. Plzeňští fotbalisté v úvodním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě prohráli. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
4: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová italská ulice.
2: Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání. Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném Západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
5: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí Západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku Západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin do sobotní 2. ráno pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
6: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
2: Přes jižní Moravu se bouřky prohnaly už včera. Část domácností tam zůstává bez elektřiny. Nejvíc zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Energetici na odstraňování poruch pracují. Většinu by měli odstranit v dopoledních hodinách.
3: Sport.
2: Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Viktoria nevyhrála 4 z 5 soutěžních zápasů v aktuální sezóně. Trenér Martin Hiský ale končit u týmu nechce.
7: Je na to, aby fotbal se dostává. Povídá poslední mě, potřeba, abychom věřili, když ten výsledek není dobrý, tak pořád je to fotbal a pořád 3-0 se dá do útočení.
2: Hradec Králové v prvním duelu posledního předkola konferenční ligy remizoval s Panathinaikosem Athény 2-2. Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety jsou na programu za týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D10 za Tuřicemi a překážka u Mikulova. Dálnice D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je neprůjezdná před Benátkami nad Jizerou. Na 26. kilometru odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. A poslední volný exit je na 21. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Řidiči objíždějí po místních cestách přes Kostelní Hlavno. Objíždět se dá také od Staré Boleslavy přes Lysou nad Labem. U Mikulova jeďte opatrně po silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí 3 vozidla s nadměrným nákladem. A na Jihlavsku pozor na výjezdu z Batelova po silnici 134 do Jarošova nad Nežárkou. U Pilského rybníku havarovalo osobní auto a projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Počátku bude oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, jak jsme varovali. Doprovázet je můžou nárazy větru, taky přívalové srážky a kroupy. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, bude s vámi Petr Král.
5: Pátek 21. srpna, to datum říká vše, i na události roku 68 vzpomeneme dnes v našem vysílání a samozřejmě po ránu přidáme vše aktuálně důležité, tak jak jste zvyklí. Dobrý tro.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: into dust. All that I adore.
1: 5:10 v noci spí ve spacácích v tělocvičnách základních škol, přes den plní vsetínské kostely a taky náměstí, na kterém stojí velké pódium. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Nejvíce je zajímají semináře a workshopy.
2: Workshop o politice jsem se nějaký vybral.
3: Jsou tam nějaký ty semináře o vztazích, tak to mě hodně zajímalo, když třeba Bůh mlčí a něco takového, takže to bych se chtěl zúčastnit.
4: Těším se hlavně na chvály, jakoby pesničky, které oslavují Pana Boha.
5: Na náměstí se pod deštníkem schovávám s ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou. Tady už je docela polo, přestože opravdu ještě hodně prší, tak ti lidé se jakoby zbíhají ze všech koutů náměstí.
6: Čekáme mezi 4 a 5 tisíci účastníky, kteří přijíždí z celé České republiky.
5: Jsou tady kapely, které hrají různé žánry.
6: Ano, hlavně vybíráme naše účinkující jako věřící lidi nebo sympatizující s křesťanstvím, protože máme stejné hodnoty.
5: Z Plzně přijel do Vsetína už po 6. na festival United Martin Juhá z kapely High Vibes.
7: Vsetín je právě krásný tím, že celé to město je plný křesťanů a lidí, kteří mají jakoukoliv víru v Boha, a opravdu to město je takový nasáklý takovou krásnou atmosférou. Jde to po ulici, lidi se většinou usmívají, je to prostě hezký.
8: Já vás si poprosím všichni, tato písnička se jmenuje Na vlnách přátelství.
5: S ředitelkou festivalu Danielou Hurtovou teď stojíme nedaleko obrovského pódia, pod kterým je už teď asi 500 lidí.
6: To, co tady načerpají, tak s tím mají odjíždět do těch domovů, protože to je to důležité. Ne ty 3 dny tady, ale ten život, který užijou pořád.
5: Říká Daniela Hurtová, ředitelka festivalu, který bude ve Vsetíně až do sobotní půlnoci. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, pořád ještě prázdniny, ale malí táborníci je využívají k tomu, že tento týden na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se učí, jak zacházet s penězi. Byli jsme u toho a bylo to celkem zajímavé. Reportáž nabídneme teď zprávy. Je 5.15. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Tak například agropodnik Košetice sklidil jenom polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy také další chovatelé. Nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. Bolt se narodil na Jamajce a začínal jako hráč kriketu. Jeho trenér si ale všiml výjimečné rychlosti a poradil mu přechod na atletickou dráhu.
1: Dnes bude pokračovat velmi divoké počasí. Počítat musíme téměř na celém našem území se silnými bouřkami. Klid by měl být jen na krajním severozápadě a pak také krajním jihovýchodě našeho území. Nebe tedy bude oblačné až zatažené. Ráno a dopoledne ještě místy přechodně i polojasné. Odpoledne a večer se ale zatáhne všude a smraky na naše území přijdou i srážky, které doprovodí již zmíněné bouřky s nárazy větru, přívaly vody a dnes se také mohou objevit i kroupy. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na horách naměříte kolem 20. Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 5 hodin 20 minut 21. srpna, tak ještě týden a den do konce prázdnin. Stále ještě dobíhají mimoškolní aktivity a letní aktivity a také dětské tábory. Tábory jsou různé, ať už dobrodružné, nebo třeba i vzdělávací. A tak třeba jak správně nastavit rovnováhu mezi příjmy a výdaji a co jsou investice, nebo jak si je dobře najít s placenou prací, tak tohle všechno se učí děti právě na táboře, a sice příměstském táboře Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity Tomáše Bati.
1: Všechno musíš platit, stát, dávat daně drahé, jídlo je drahé, benzín je drahý, nájem.
2: A kde na to vezmou ti lidi, co myslíš?
1: No, v práci, všechno zase to zdaní, daň z příjmu a další.
3: Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si povídám s táborníkem Viktorem. Ten je jedním z 22 dětí, kteří se účastní prvního ročníku příměstského tábora Finanční pevnost. Pokračuje jedna z organizátorek Bohumila Svitáková.
4: Základní cíl je to, aby jsme podpořili finanční gramotnost u dětí, které to nejvíce potřebují, to znamená, vzali jsme kategorii od 8 do 13 let. Já bych řekla, že děti jsou hrozně šikovné, na druhou stranu to hodně individuální. Někteří skoro už chtějí obchodovat a někteří jako opravdu tápají.
3: Až do pátku čeká děti nabitý program.
4: Hlavně je to zaměřené na příjmy, výdaje, trošku se dotkneme i investování nebo podvodu na internetu, aby děti nenaletěly. A podíváme se do banky, jak to tam vypadá. Tam to bude zaměřené na spoření vlastně, na mince, na ochranné prvky bankové.
3: Děti se tady dozví víc také o tom, jak získat práci. Na různé pozice museli absolvovat i vstupní pohovor. Pokračuje Bohumila Svitáková.
4: Každá ta práce, kterou dělají, je jinak hodnocena. Jiné peníze dostane bankéř, jiné dostane kurýr nebo prodavač v obchodě, a aby se snažili to vzdělání a ty podmínky k té práci si vybudovat co nejlepší. A podle toho, jak to odpracovali, tak dostávají mzdu.
5: 5 000, 10 000... 55 tisíc.
2: A co s tím budete dělat?
5: Zatím nevíme.
6: Asi budeme výdaje platit. Zhruba 48 tisíc.
7: Budeme investovat do zlata.
3: Některé děti v tom mají jasno už teď. Další mohou ještě do pátku sbírat cenné vědomosti a zkušenosti. Ty jsou často k nezaplacení. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: systém.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 17:30.
3: Ano, Horáčková a zprávy.
4: Senátem neprošel návrh stavebního zákona. Podle koaličních poslanců norma usnadní a taky zrychlí proces stavebního povolení. Senátoři ho ale naopak označují za paskvil, který jde na ruku velkým developerům a nezajišťuje dostatečnou kontrolu systému. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO za návrhem dál stojí a taky věří, že poslanci koaliční většinou Senát přehlasují. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. A dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň i vysílání. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
1: Sport.
4: Další posilou basketbalistů pražské Slávie se stal americký pivot Pauli Polikep. 29-letý hráč působil naposledy ve španělské Manrese. Klub o jeho příchodu informoval na svém webu. Polikep je celkově 5. novým cizincem v týmu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D10 u Tuřic a překážka na D52 u Pohořelic. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se musí sjíždět, protože na 27. odklízejí po požáru kamionu. Náhradní trasa je komplikovanější, protože od Tuřic na Předměřice se nedá projet po 610. Musí se tak směrem na Kostelní Hlavno a osobním autem pak dál směrem na Benátky nad Jizerou. Tam se vrátíte zpět na dálnici. Delší cesta je možná například od Staré Boleslavy na Lysou nad Labem a pak do Benátek. A ještě dálnice D52 ve směru z Pohořelic do Brna opatrně kousek na začátku úseku. Stojí tam na 21. kilometru porouchané nákladní auto, je v odstavném pruhu, ale podle našeho zpravodaje se tam náhle vybočuje i z pravého, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je dnes po ránu převážně oblačno až zataženo. Na jeho východě prší, jinde se objevují jen ojedinělé

0: km v hodině. Počítat musíme i s kroupami a přívalovými srážkami s úhrny kolem 70 mm. Kvůli takto silným bouřkám vydali meteorologové i výstrahu, která začne platit dnes v 16 hodin. Buďte na sebe velmi opatrní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. To důležité ve zprávách, to hodně podstatné počasí teď s Marcelou Hálovou krátce po půl šesté. No a za chvíli jedna zajímavost. Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, tak se naučil pracovat s ohněm. Ale jak přesně ho naši předci využívali, to zůstává pořád částečně záhadou, kterou, jak za chvíli uslyšíte, se snaží rozluštit archeologové z Akademie věd.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5.37 a teď oheň. Jeden z objevů, který zásadně změnil lidský život. Zahříval nás, svítil nám, po tisíce let se kolem něj scházeli lidé, ale jak přesně s ním naši dávní předci zacházeli, to zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. No a právě proto se pustili teď do výzkumu pravěkých ohnišť.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Jsou tady dva výkopy, jeden je mělký, kolem 1 metru, druhý má tak 3-4.
1: Tu nám máme zachytěnou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Tady mi čouhají kosti tady.

0: Že tady kus půdy, ze které
1: tady
0: něco čouhá.
1: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
3: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
3: Či tam varidlí alebo pěklí a čo pěklí, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávaly.
2: Z různých ohnišť tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: 43 dnes startuje mistrovství Evropy ve volejbale žen. Základní skupiny hostí Stockholm, Baku, Istanbul a Brno. Na tamním výstavišti v pavilonu P čekají vysokou návštěvnost. České hráčky se tak budou muset vypořádat nejenom se soupeřkami, ale také s bouřlivou domácí atmosférou.
1: Když jsme se bavili s nějakýma jinýma týmama, který pořádali taky nějaký turnaj, tak říkali, že tohle bylo vlastně největší jako externí faktor, který je jako rozhazoval. Nám i hodně pomohlo to, že jsme třeba na hotelu sami, že nejsme s těma ostatníma týmama, že jsme v takové své bublině.
2: Trochu nás trenér se snaží držet dál od toho, dal nám nějaký i rady, které bychom měli dodržovat, aby jsme se od toho trochu distancovali. Samozřejmě jsme v domácím prostředí, bude nám fandit celá hala, to nás může jenom nakopnout a v těžkých situacích nám to pomoct, ale může to být samozřejmě zrádný. Takže uvidíme, jaký to bude mít nakonec dopad.
3: Shodují se volejbalistky Michaela Mlenková a Monika Brancuská, že domácí prostředí nemusí vždy přinést jen podporu, ale že vytváří také zvýšený tlak a očekávání. A také si český tým musí zvyknout na trochu jiný režim, než třeba při letní lize národů, kdy trávil dlouhé týdny v Asii.
2: Je pravda, že když je člověk někde uprostřed Číny, tak je to trochu jiný, než je uprostřed Brna a ví se, že se tady hraje mistrovství Evropy. My se tady už vlastně od pondělí a mezi tréninkama není tolik času, jako když se právě v Číně uklidíme na hotel, ale místo toho tady právě jdem na nějakou tiskovou konferenci nebo na fondsední. Občas si říkáme, že bychom si místo tohoto šlofíka klidně radši dali, ale přijímáme to tak, jak to je. Jsme rádi, že to tady je, jsme za to vděční a doufáme, že nám to pomůže naopak potom, až půjde do tuhýho.
3: A i když některé hráčky kontakt s fanoušky či médii zrovna nevyhledávají, chápou, že i aktivity mimo kurt pomohou propagaci šampionátu.
2: Já nejsem úplně typ takový, který by si tohleto užíval, ale docela chápu, že je to potřeba k tomu, aby ten volejbal se dostával víc do povědomí. Proto jsem ochotná a velice ráda to udělám, protože si myslím, že čím více o nás bude mluvit, tím víc lidí má šanci přijít a tím víc lidí má šanci vidět ten náš volejbal, který já mám tak ráda.
3: Usmívá se univerzálka Monika Brancuská. Češky vstoupí do turnaje dnes ve 20 hodin utkáním s Řeckem, které v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Adam Kodét, Radiožurnál.
0: Tři čtvrtě na šest. Nejpozději dnes musí úřady dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb, anebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíce jich je v Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejméně na Rychnovsku, tam jsou zájemci pouze 2. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně, informovala tam agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně 2 lidé jsou zraněni. Otřesy poškodili desítky budov a jihoamerická země leží totiž na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně ji tak zasáhne okolo 400 větších zemětřesení.
4: Neprůjezdná D10 u Tuřic a překážka na D35 u náměšti na Hané. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy a Turnova stále stejná situace. Dálnice je uzavřená za sjezdem na Tuřice. Na 27. kilometru hořel v noci kamion a stále odklízejí po požáru. Nedá se projet a dopravu tak odklání už na 21. kilometru. Pozor na Tuřice, to dál nejde směrem na Předměřice. Je tam silnice uzavřená kvůli omezení. A musí se tak osobním autem po delší trase, například směrem na Kostelní Hlavno, Mečeřín a pak do Benátek a zpět na dálnici. A D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce, stojí tam porouchané auto za sjezdem na náměště na Hané, na 253,5 kilometru je v odstavném pruhu a na místo už jede asistenční služba. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes bude přes naše území přecházet tlaková níže a kvůli ní nás čeká velmi divoké počasí. Počítat musíme s bouřkami, které budou přecházet do intenzivního deště. Napršet může až 70 mm srážek. Také v bouřkách bude zesilovat vítr a jeho nárazy mohou dosahovat až 90 km rychlosti. A počítat musíme i s kroupami. Výstraha meteorologů, která varuje před silnými bouřkami, platí od dnešní 16. hodiny do zítřejší 2. hodiny ranní a nejsilnější bouřky budou v Čechách a pak také na západě Moravy. Dávejte na sebe pozor a hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Mirej Smalinovým sirupem 10 minut před 6 v pátečním ranním radiožurnálu. Jedno důležité upozornění pro milovníky hiphopu. Český hudební festival Hiphop Camp byl zrušený, což pořadatelé oznámili včera večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Takové je vysvětlení. Akce přitom měla začít už dnes a podrobnosti k proplacení vstupenek organizátoři zatím ještě neuvedli. I tohle budeme sledovat. No a teď akce, která byla a povedla se, ke které patřily stíhačky nad řekou, tisíce dronů a také velkolepý ohňostroj. Tak přesně takhle Maďarsko v Budapešti slavilo svůj největší státní svátek. Připomínalo si svatého Štěpána, prvního uherského krále a vznik země před více než tisícileti. Vedle moderní podívané přitom nezapomnělo ani na mnohem prostší tradici.
1: Chleba, kvůli kterému jsou Maďaři ochotní stát frontu, vypadá vlastně docela nenápadně. Jmenuje se Piliši Piťokáš a tady u pekařů má dneska jednu zásadní nevýhodu. On totiž mizí rychleji, než ho stíhají krájet.
2: U stánku na všechno dohlíží i majitel vítězné pekárny Kristián Sás.
3: 20. srpen je naším nejdůležitějším svátkem. Připomínáme si svatého Štěpána, našeho prvního krále, a taky založení státu. Taky ale oslavujeme chléb.
2: Tohle spojení sahá ke konci žní. S oslavami 20. srpna se tradice pevně propojila v minulém století a přežila i komunismus. Posledních 15 let k ní patří také soutěž pekařů.
3: V našem případě jsme použili mouku, vodu, brambory, sůl a droždí. Všechno musí být z Maďarska.
2: Ovšem jen jeden vítěz Maďarům rozhodně nestačí. Hned ve vedlejším stánku se prodává další svatoštěpánský bochník. Ten je tmavší, plný pražených semínek a vyhrál inovativní kategorii. Autorkou je Kristina a že se kolem obyčejného bochníku dělá taková sláva, ji prý vůbec nepřekvapuje.
4: My Maďaři jsme zkrátka národ, který jí hodně chleba. Máme ho skoro ke každému jídlu a svatoštěpánský bochník je vlastně způsob, jak chlebu vzdáváme úctu.
2: A zájem je rozhodně znát i tady před stánkem. Pekaři krájejí prakticky bez přestávky. A Kristina nepochybuje, že podobně bude svatoštěpánský chleba lákat i v dalších letech. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: 21. srpen, k okupaci roku 68 ještě nebylo objeveno vše. Jednu dlouhou ukrývanou rozhlasovou nahrávku představíme ve zprávách a po nich přidáme i další vzpomínky na rok 68. Tak jsme s vámi, buďte s námi. Dobré jitro.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
2: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Šest hodin. S dalšími zprávami je tu Anna Horáčková.
5: Přesně před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Kyjev na dnešek vyhlásil den smutku za oběti ruských útoků. Hradečtí fotbalisté vezou do odvety s Panathinaikosem Athény remízu 2-2. Dálnice D10 ve směru do Turnova je neprůjezdná u Tuřic na 21. kilometru. A počasí nejdřív bude i polojasno, později čekejte až zataženo a skoro všude se postupně přidá déšť i silné bouřky a teploty dnes až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akty k srpnovým událostem dnes budou v Praze, Brně, Olomouci, ale taky třeba Liberci. Český rozhlas při té příležitosti představuje unikátní nahrávku z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
6: To je 7 hodin 45 minut.
7: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
8: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
9: Slyšíte střelbu?
7: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
10: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
7: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město ruší všechny dnešní akce a na státních budovách budou viset černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodil nejmín 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech. Kvůli suchu totiž nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně bíky ve výkrmu a taky telata.
11: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
12: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek staliva.
11: V plánu je prodat 600 kusů bíků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
13: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
11: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Z pomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem 2-2. Východočeši dokázali smazat vedení Athén v samotném závěru, kdy se dvakrát trefil 19-letý Abdullahi Umar. Talentovaného útočníka chválil i záložník Adam Vlkanova.
15: Je to super kluk, já mu to strašně přeju. Vlastně byl oceněný, že vždycky šel, dohrával ty situace, čekal vlastně na nějaký ten odraz, šel si za tím a to odměnilo potom, že ty góly dal. Skvělý, mám za něj strašnou radost.
14: Jablonečtí fotbalisté ve stejné fázi soutěže podlehli ve Skotsku Rangers 0-1 a v prvním duelu play-off Evropské ligy Viktoria Plzeň prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odvety všech utkání se budou hrát na stadionech českých klubů příští týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezd na D10 u Tuřic a kolona na D7 u letiště. Na dálnici D10 stále stejná situace ve směru z Prahy do Turnova za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru odklání dopravu, v noci tam hořelo totiž auto na 27. a stále odklízejí po požáru nákladního auta. Jezdí se osobním autem směrem na Kostelní Hlavno, pak dál na Benátky a tam zpět na dálnici. U Tuřic ve směru na Předměřice to nejde. 610, tedy souběžná silnice, je neprůjezdná kvůli rekonstrukci mostu přes jezeru. D7 se plní na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova u letiště. Kvůli omezení naberete pár minut navíc na konci dálnice a už teď ráno nám voláte z místa.
16: Do omezení na D7 u letiště směru na Prahu aktuálně zdržení do 3 minut. Pravé jede o trošku pomalej, levé jede trošku rychlej. Zhruba 2,5 je to vlastně, když se připojíte, tak tam začne ta kolona, co existuje. Tak konec připojováku začíná kolona.
9: A D1, příjezd do Brna směrem z Prahy, brzdí se u sjezdu na Mikulov na kilometru 194, jsou kamiony v pravém pruhu, sunou se pomalu až do začátku omezení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, se silnými nárazy větru, kroupami a přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
17: 6 hodin, 6 minut začíná páteční vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den. Předtím, než přijdou znovu bouřky, tak si ho pojďme společně užít. Krásné ráno přeju i Adamu Weidenthalerovi. Dobrý den.
18: Krásný den, Karle Janu. Mě včera bouřky málem vyhnali z mého raritního běžeckého zážitku. Šel jsem se proběhnout poprvé po roce v nádherném
17: průměrném... A naposledy?
18: No, v průměrném čase asi 6,45 na kilometr, příšerná záležitost. Každopádně šel jsem běhat večera. Kolem Prahy se hnaly bouřky, tak jsem radši zase zalezl.
17: Já ještě docela nedávno, Adame, bych ti doporučil sledovat takové ty radarové aplikace a dopředu se varovat, ale oni tak nějak přestali fungovat v poslední době, takže už ani to ti nemůžu poradit, protože už prostě ani my cyklisté nevíme, kdy vyrazit a kdy ne. Třeba i na to se po 7 hodině můžeme zeptat Jiřího Ješka, i když jak tak trošku tuším jeho odpověď, tak on by nám řekl, že vyrazí bez ohledu na počasí. Každopádně nebudeme se dnes bavit jenom o cyklistice, bude to opravdu hodně fotbalové a je to logické, protože včerejší večer byl ostatně i tady na jediném čistě sportovním rádiu hodně fotbalový.
18: Budeme to slyšet, respektive slýchat ve zprávách hodně často. Tři české kluby vstoupily do závěrečných předkol v evropských pohárech. Byla to Plzeň v evropské lize a Jablonec s Hradcem Králové v konferenční lize. Vydáme se přímo za našimi reportéry, pobavíme se o tom taky s Pavlem Horvátem, ale zároveň dnes třeba v Brně začíná mistrovství Evropy, takže tuhle situaci taky probereme konkrétně i s jednou reprezentantkou. Stejně tak se vydáme do Švýcarska za ledním hokejem, ale o tom až později.
17: Teď už Lucie, Daniela, krásný pátek.
1: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Lucie, za námi 6 hodin 11 minut, skoro celý pátek 21. srpna před námi. Jsme moc rádi, že ho trávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport. A jak už jsme před chviličkou naznačili s Adamem Weidenthalerem, tak včerejší večer byl opravdu hodně zajímavý z českého pohledu. Hraje se o Evropu, no a třeba Viktoria Plzeň, a dostaneme se k tomu ostatně v našem ranním vysílání podrobněji, nezačala vůbec dobře, protože z Bělehradu si veze porážku 0-3. To je samozřejmě Evropská liga.
1: Výsledek vypadá strašně, statisticky už to tak hrozné není, ale samotné branky byly docela jednoznačné, rychlé kombinace, v prvním případě taková průniková přihrávka, druhý gol přišel z centru, třetí pak z penalty už krátce před začátkem nastaveného času, takže to vypadá, že Plzeň si Evropskou ligu nezahraje. Naštěstí je tam ten v vozovkách zlatý padák v podobě konferenční ligy, což už nemůžou říct fotbalisté Jablonce a Hradce Králové. Tak ztraťme slovo o Jablonci, týmu, který prohrál 0-1 na hřišti Glasgow Rangers. V 50. minutě jediný gol od Ryana Nadderyho, mimochodem muže, který mluví velmi hezky česky. Hmm. Určitě to ještě probereme v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport. Pak taky vyloučení jednoho z domácích hráčů, ale v té závěrečné čtvrthodince ten tlak Jablonce, řekl bych, nic moc, skoro tam nebyla žádná výraznější šance.
0: No, když to bereme tedy od nejhoršího k nejlepšímu, alespoň pokud jde o ty šance na postup, tak fotbalisti Hradce Králové tu šanci pořád mají do hlavní fáze konferenční ligy se dostat. V úvodním utkání posledního předkola totiž remizovali na konec v Aténách na hřišti Panathinaikosu 2-2.
1: Hrdinou Východočechů se stal teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který dvěma góly v závěru zlikvidoval dvougólový náskok řeckého týmu.
2: S nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho druhého zápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá.
3: Pochvaloval si představení talentovaného útočníka trenér fotbalistu Hradce Králové David Horejš, který poslal mladého Žolíka do hry pár vteřin poté, co Východočeši inkasovali druhý gól. Poprvé Umar skóroval svou první trefou za hradecký A tým v kariéře v 90. minutě a jakoby tušil, že to ještě nebude z jeho strany vše, protože i hned popadnul míč a sprintoval s ním do středového kruhu.
2: Proto Umar v tu chvíli asi to bylo málo, těch 2-1, takže myslím si, že ani nenapadlo, že se hraje ještě na druhý zápas a já jsem za to rád a chci, aby to musto takhle nastavený bylo.
3: Rozpoložení bylo pro závěr utkání výtečné, což Nigeriec potvrdil v posledních vteřinách nastaveného času vyrovnávací trefou na 2-2. Mladého teenagera chválil také záložník Adam Vlkanova, a to nejen po fotbalové stránce.
4: Je takový spíš tiší, zatím se jako neprojevuje tolik. Snažíme se ho tam víc a víc začlenit, hrát s ním různé hry, aby se tím bavil, aby ukázal to, co v něm je, a je skvělý, je hodný. Prostě ptá se, co může udělat, nosí jako věci a tak, takže tomhle to je fakt super.
3: Když Vlkanova mluvil o hraní, nemyslel tím žádné karty nebo hru na schovávanou. Abdullahi Umar, který v minulé sezóně slavil ligový titul s hradeckým dorostem, má totiž jedinou vášeň a tou je fotbal.
4: Břevínka, různý jakoby fotbalový, i třeba před zápasem tam hrajeme na dva doteky a tak.
3: Na Břevínka přitom málem fotbalisté Hradce Králové doplatili, protože v průběhu utkání dvakrát rozezvučeli za gólmanem Panathinaikosu konstrukci brány a také vyrovnává gól padl za pomoci tyče. I díky nakonec přikloněnému štěstí se Východočeši vracejí z Aten s velkou nadějí do odvety.
4: Společně si proto půjdeme a uděláme všechno pro to, aby ten Hradec mohl pokračovat dál a žít si vlastně tenhle ten hezký sen, který nikdo vlastně nedávno jakoby nečekal a nevěřil tomu.
3: O tom, jestli se sen změní ve skutečnost a fotbalisté Hradce Králové si zahrají hlavní fázi konferenční ligy, rozhodne odveta, do které nastoupí s podporou svých fanoušků v zádech příští čtvrtek. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 18 minut, krásný pátek 21. srpna, přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Švédský tyčkař Armand Duplantis vyhrál svým nejlepším letošním výkonem pod otevřeným nebem soutěž tyčkařů v předvečer mítingu Diamantové ligy v Lausanne. Dokázal se dostat přes 621 cm, no a ta soutěž vypadala tak, jako vlastně vypadá klasicky v posledních letech, protože s dvojnásobným olympijským šampionem dlouho držel krok jeho aktuální největší soupeř Emmanuel Karalis z Řecka, který zapsal 616 cm před 5000 diváky na dočasném sportovišti u Ženevského jezera. Si Duplantis s Karalisem po necelém týdnu zopakovali to, co jsme naposledy viděli na mistrovství Evropy.
1: Ty si, Karle, zmínil, že on překonal 621 cm, ale on překonal i 632 cm, což by byl nový světový rekord, zase o 1 cm posunutý švédským fenomenálním tyčkařem. Jenže problém byl v tom, že v obou případech on schodil laťku právě na té rekordní výšce, kdy to zkoušel. V jednom z těch momentů to bylo opravdu hodně těžké, těsné, dostal se Armand Duplantis přes ní, rozvlnil ji a chviličku to vypadalo, že ta štangle skutečně zůstane upevněná, že to Armand Duplantis zvládne. On nakonec tedy na chviličku si schoval tvář do dlaní, pak při potlesku fanoušků zlostně plácl do žíněnky a nakonec odešel, ukončil tu soutěž, ale skutečně ten světový rekord se zřejmě hodně přibližuje. Znovu.
0: Vypadá to tak, prostě Armand Duplantis zdá se, vrací se zpátky do té fáze své kariéry, kdy si to tak nějak jenom on vlastně dávkuje a posouvá ten výkon po centimetru. Každopádně, jak jsem taky na začátku říkal, tak to bylo vlastně v předvečer toho oficiálního meetingu, takže se můžeme dostat k tomu, co se bude dít dnes po víc než měsíční pauze vyplněné mimo jiné tím už zmiňovaným mistrovstvím Evropy. Se totiž znovu naplno rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. No a v Lausanne, kde se uskuteční 12. ze 14 meetingů základní části, Adama, by se měli představit všeho všudy dva Češi.
1: Ano, přihlášený je totiž oštěpař Jakub Vadlejch a seznámení se s tou atmosférou elitní diamantové ligy čeká taky juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.

0: Mission Impossible v ranním vysílání Radiožurnálu Sport v pátek 21. srpna začíná mistrovství Evropy volejbalistek základní skupiny hostí Göteborg, Baku, Istanbul a taky jihomoravské Brno.
1: Ano, a na výstavišti brněnském v pavilonu P se čekají vysoké návštěvy a české hráčky se tak budou muset vypořádat nejen se soupeřkami, ale taky s řadou dalších faktorů, které jsou spojené s domácím šampionátem.
2: Když jsme se bavili s nějakýma jinýma týmama, který pořádali taky nějaký turnaj, tak říkali, že tohle bylo vlastně největší jako externí faktor, který je jako rozhazoval. Nám i hodně pomohlo to, že jsme třeba na hotelu sami, že nejsme s těma ostatníma týmama, že jsme v takové své bublině.
3: Trochu nás trenér se snaží držet dál od toho, dal nám nějaký i rady, které bychom měli dodržovat, aby jsme se od toho trochu distancovali. Samozřejmě jsme v domácím prostředí, bude nám fandit celá hala, to nás může jenom nakopnout a v těžkých situacích nám to pomoct, ale může to být samozřejmě zrádný, takže uvidíme, jaký to bude mít nakonec dopad.
4: Shodují se volejbalistky Michaela Mlenková a Monika Brancuská, že domácí prostředí nemusí vždy přinést jen podporu, ale že vytváří také zvýšený tlak a očekávání.
5: Všechno to jsou externí faktory, které vás ovlivní. Fanoušci, rodiny, sociální sítě, všechno dohromady. A my jako trenéři musíme udržet hráčky soustředěné na volejbal. I pro nás je to trochu nový úkol. Měli jsme na to dvě speciální schůzky a řešili jsme třeba to, kdy nás může navštěvovat rodina a přátelé, kdy budeme dávat rozhovory a podobně. Bude to složité, ale já věřím, že si děvčata vše uvědomují a že se dokáží plně soustředit na náš cíl. Obvykle ani nehrajeme před tolika lidmi a to je další externí faktor, z kterého mám trochu strach. Volejbal je v pohodě, ale stresuje mě všechno ostatní.
4: Popisuje trenér Janis Atanasopoulos. A také si český tým musí zvyknout na trochu jiný režim, než třeba při letní lize národů, kdy trávil dlouhé týdny v Asii.
3: Je pravda, že když je člověk někde uprostřed Číny, tak je to trochu jiný, než je uprostřed Brna a ví se, že se tady hraje mistrovství Evropy. My se tady už vlastně od pondělí a mezi tréninkama není tolik času, jako když se právě v Číně uklidíme na hotel, ale místo toho tady právě jdem na nějakou tiskovou konferenci nebo na fonsední. Občas si říkáme, že bychom si místo tohoto šlofíka klidně radši dali, ale přijímáme to tak, jak to je. Jsme rádi, že to tady, jsme za to vděční a doufáme, že nám to pomůže, naopak potom, až bude do tuhýho.
4: A i když některé hráčky kontakt s fanoušky či médii zrovna nevyhledávají, chápou, že i aktivity mimo kurt pomohou propagaci šampionátu.
3: Já nejsem úplně typ takový, který by si tohleto užíval, ale docela chápu, že je to potřeba k tomu, aby ten volejbal se dostával víc do povědomí. Proto jsem ochotná a velice ráda to udělám, protože si myslím, že čím více o nás bude mluvit, tím víc lidí má šanci přijít a tím víc lidí má šanci vidět ten náš volejbal, který já mám tak ráda.
4: Usmívá se univerzálka Monika Brancuská. Češky vstoupí do turnaje dnes ve 20 hodin utkáním s Řeckem, které v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Je půl sedmé. A teď zprávy, Anna Horáčková.
2: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejmíň naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili pouze 2. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Izraelské úřady hledají dodavatele pro výstavbu osady na západním břehu Jordánu. Rozsáhlý osadnický projekt v takzvané oblasti E1 by odstřihl východní Jeruzalém od zbytku palestinského území. Zároveň by rozdělil západní břeh Jordánu. Ke zrušení soutěže vyzvali Francie, Británie, Itálie a taky Německo. Země firmám, které by se chtěly výstavby zúčastnit, vzkázaly, aby si uvědomili rizika. Realizace projektu by totiž ohrozila územní celistvost případného palestinského státu. A dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem bude ode dneška v provozu. Silničáři nejprve kolem 11:30 dopoledne otevřou jízdní pruh ve směru od Pardubic na Vysoké Mýto. Zhruba o 2 hodiny později pak i opačný směr. Víc než 6-kilometrový úsek bude zatím průjezdný s výjimkou tunelu Homole. Ten stavbaři dokončí až v půlce příštího roku. Do té doby ho nahradí provizorní silnice. Sport. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Velkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D10 u Tuřic a komplikace ve Strakonické v Praze. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se sjíždí a pokračuje například na Kostelní Hlavno a pak na Benátky. Osobním autem nedá se projet od Tuřic ve směru na Předměřice. Tam je uzavřený most přes jezeru kvůli opravám a delší náhradní trasy jsou například od Staré Boleslavy ve směru na Lysou nad Labem. Teď v Praze ve Strakonické ve směru do centra velmi opatrně. Směrem na Smíchov nebezpečí, kousek za Lahovickým mostem hlásíte ovce na vozovce.
5: Na úrovni závodiště ve Velkých Úchlech pobíhají ovce na silnici. Auta tam brzdí, tak teď si na to lidi dají pozor. Ve směru do centra pobíhali v tom autobusovém druhu.
4: D4 ve směru s Příbrami do Prahy se začíná plnit za sjezdem na Řitku. Od kilometru 10,5 naberete pár minut navíc až do omezení. D7 na příjezdu do metropole ve směru ze Slaného a Chomutova je ucpaná od kilometru 3,5 před omezením u letiště. Naberete asi 10 minut navíc. A D1 před Brnem směrem z Prahy kolony od kilometru 190 od sjezdu na výstaviště. Tam už se brzdí v obou pruzích tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: 21. srpen bude velmi bouřlivý. Odpoledne se kromě krajního severozápadu a krajního jihovýchodu budou na našem území vyskytovat velmi silné bouřky. Pozor na nárazy větru, kroupy i přívalový déšť. Teploty přitom zůstanou ale velmi příjemné. Letní

0: 18 a 22 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude přece jen o trochu tepleji, od 21 do 25 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Green Day dohrává v pátečním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že jste tu dál s námi v 6 hodin a 38 minut. Fotbalistům Plzně se vzdálil postup do hlavní fáze Evropské ligy. Na hřišti Červené zvezdy Bělehrad prohráli v úvodním zápase posledního předkola 0-3.
1: V závěrečné části kvalifikace konferenční ligy pak Jablonec podlehl skotským Rangers 0-1 a Hradec Králové ve stejné fázi soutěže nakonec remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2. A i třeba o tomhle duelu se píše na zahraničních webech a ty pročítal dnes ráno Mirko Vasič. Hezký den.
2: Dobré ráno, všechno to byly prohry venku, no, tedy respektive 2 prohry, 1 remíza.
0: No to dlouho vypadalo, že to budou 3 prohry, ale nakonec, kdo šel spát, tak se ráno probudil s dobrou zprávou na svém mobilním telefonu. Co napsal Mirko, řecký web Sport 24 o utkání Hradce Králové na hřišti Panathinaikosu?
2: No, zcela nečekaně Řekové popisují závěr utkání jako pořádný šok pro domácí. Podle tohle webu Panathinaikos měl vítězství prakticky v rukou, jenže přišel už ten zmiňovaný závěr. Připomeňme to, Panathinaikos vedl

0: 2-0, když dvakrát skóroval Andreas Tetech, na kterého si dobře tedy pamatují i v Plzni. A Hradec ukázal, že se prostě nevzdává v téhle sezóně a hlavně Abdullahi Umar, tenhle 19-letý chlapík z Nigérie, nebo spíš chlapec, v 89. minutě snížil, no a z úplně poslední akce zápasu skóroval znovu a Hradec má docela slušnou naději do odvety.
1: V fotbalu pojďme ještě zůstat. Ohlas totiž vzbudil taky duel Červené zvezdy z Plzní a ty samozřejmě jakožto člověk se srbskými kořeny dobře víš, co se psalo na srbských webech.
0: No, zaujala je dvojice a teď pozor, Mirko Ivanič a Aleksandr Kataj. Web Sportal připomíná, že už 6 let právě tihle dva patří k hlavním tvářím Červené zvezdy a po vítězství 3-0 nad Plzní podle něj znovu ukázali, proč je klub tak potřebuje. Srbský web to popisuje poměrně emotivně, jak jinak. Zatímco někteří už oba hráče posílají do fotbalového důchodu nebo pochybují, jestli mají stále potřebnou kvalitu, tak v důležitých zápasech se prý znovu a znovu objeví právě tihle dva. Tedy Mirko Ivanič a Aleksandr Kataj. Tentokrát byl hlavní postavou Ivanič, kapitán zvezdy, dal 2 góly a podle Sportalu nebyl důležitý jen kvůli samotným brankám, on totiž v prvním poločase měl být, a nejenom asi, měl být takovou jakousi prodlouženou rukou nového trenéra Alberta Rieri na hřišti a připomeňme, že Dejan Stankovič předtím musel skončit a měl trochu problémy s diváky, zatímco teď tedy Riera si na úvod asi udělal dobré jméno u Delie.
1: Tak to s tou prodlouženou rukou tak úplně nakonec neklaplo přeci jenom. Mirko Vasič s námi ve studiu.
2: Hledal jsem v našem playlistu, jestli máme jednu ruku dlouhou, ale bohužel nepřichází.
1: Neklaplo to, je tam Robert Palmer, Johnny and Mary.

0: Pátek 21. srpna, to je datum, které asi ve svých kalendářích měli zakroužkované nebo nějak červeně poznačené fanoušci anglické Premier League. Dneska to znovu vypukne naplno, Adame, večer v 21 hodin a docela hodně, řekl bych, zajímavý, takový pikantní souboj hned na úvod.
1: Obhájci titulu Arsenal totiž vyzvou Coventry City, jednoho z nováčků, tedy jak zmiňuješ, od 21 hodin našeho českého času, v Anglii o hodinu méně. Každopádně bude to zápas asi s jasným favoritem. Arsenal by znovu měl být největším aspirantem na titul i proto, že některé další silné značky procházejí různou přestavbou, mají nové trenéry třeba v Chelsea nebo v Liverpoolu, v Manchesteru City. Není moc jasné, jak na tom budou i další týmy, které byly v těch posledních letech silné, protože třeba Aston Villa nebo Newcastle se museli zbavit některých zajímavých hráčů. Takže se dá očekávat, že Arsenal znovu vyhraje Premier League, ale u tohohle týmu to asi nejde úplně proklamovat. Tím spíš, když se hraje 38 dlouhých kol. Dnes to tady všechno začíná. Bude to i se třemi Čechy, co se týče celkově anglické Premier League.
0: Všichni mezi tyčemi.
1: I když asi jeden odejde, je to brankář Vítězslav Jaroš, který v Liverpoolu pravděpodobně nepřechytá reprezentační brazilsko-gruzínskou dvojici. A teď, abych to nepokazil, Alisson Becker a ten druhý je, nevím přesným jménem, ale Mamardašvili je ten brankář, který chytal taky kdysi proti českému národnímu týmu na jednom z těch velkých turnajů. Každopádně ty dvě známější jména, Antonín Kinský v barvách Tottenhamu by měl být jedničkou, stejně jako v Newcastlu Lukáš Horníček. Naopak se musí fanoušci českého fotbalu v anglické Premier League obejít bez záložníka Tomáše Součka a taky obránce Ladislava Krejčího, ex-kapitán plus současný reprezentační kapitán, sestoupili s West Hamem, respektive Wolverhamptonem z té minulé sezony.
0: Je to tak, poroučili se tedy o ligu níž, a když je řeč o lize níž, tak ještě můžu pozvat taky posluchače Radiožurnálu Sport na dnešní program Šance národní ligy, protože ta nabízí hned 6 duelů, všechny startují v 18:00, tak to vezmeme krátce a jen telegraficky. Jihlava bude hostit Táborsko, Karviná přivítá Žižkov a Opava nastoupí proti Třinci.
1: A taky Prostějov nastoupí proti Kladnu, Ústí nad Labem přivítá Duklu Praha a Vlašim čeká Příbram.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Prohráli, ale mají naději. Fotbalisti Jablonce podlehli v Glasgow na úvod kvalifikačního kola play-off konferenční ligy skotským Rangers 0-1 domů, přesto odjíždějí s dobrým pocitem.
1: Prvotní domy jsou určitě pozitivní, jako já si toho výkonu vážím. Není to jednoduchý, že pro takovýhle mužstvo, který třeba takový zápas nikdy nehrálo, a já myslím, že jsme přehnaný strach, nebo že tam cítit nebyl a že jsme prostě opravdu drželi ten zápas poměrně pod kontrolou. Takže z tohoto pohledu jednoznačně já to hodnotím pozitivně a těšíme se na odvetu.
2: Říkal po zápase trenér Jablonce Luboš Kozel. Jeho tým držel na Ibrox Stadium s Rangers krok. Za týden se tak Severočeši chtějí rvát o postup doma na Střelnici.
1: My jsme chtěli před zápasem odehrát i utkání ze ctí a tak, aby jsme měli třeba ještě šanci do odvety, což myslím, že i tady ten výsledek zaručuje a ten výkon vlastně souhrnu. Si myslím, že byl velmi dobrý, takový vyspělej, ale aby byl ještě lepší, tak tomu nám prostě chyběla taková ta lepší finální fáze na těch posledních metrech.
2: Dodal Kozel, kterému přes celkovou spokojenost vadila koncovka zápasu. Severočeši totiž po vyloučení domácího Devlina dohrávali závěrečnou 20-minutovku v přesile. Přesto si vytvořili jen jednu gólovou šanci.
1: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti. Myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat. Takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
2: Popisoval kouč Jablonce Luboš Kozel. Ten chválil útočníka Lamina Java za práci zády k brance. Samotný Gambiec pak zprostředkoval náladu v kabině.
3: Jsme všichni zklamáni, ale trenér mluvil s námi a říkal, že to byl dobrý zápas. Výsledek jako trošku bohužel zklamání, ale musíme mít hlavu nahoru, opravíme to doma.
2: Jabloneční fotbalisté teď mají týden na to připravit se na domácí odvetu po prohře 0-1 na Rangers. O víkendu je ligový zápas nečeká, odložili si ho, stejně je na tom ale i skotský klub. S Glasgow Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: No a přípravu mají taky fotbalisté Hradce, ta bude o poznání příjemnější, protože do toho odvetného duelu si nakonec Východočeši získali remízu 2-2 ze hřiště Panathinaikosu Athény. Je to vlastně stejný případ, taky Hradec Králové má odložené víkendové utkání v neděli, měl hrát Hradec z Plzní. No a když už jsme u Plzně, tak Viktoria hrála ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Jak, Karle?
0: Je to tak, no, hrála špatně, bohužel veze si tedy porážku 0-3, což budeme o tom taky mluvit v našem ranním vysílání na Radiožurnálu Sport, ale je to vlastně v tuhle chvíli asi už věc neřešitelná. Ten, řekněme, pozitivní pohled, který můžeme vzít, je, že Viktoria Plzeň, pokud tohle nezvládne, tak alespoň tedy tam má ten polštář a vlastně bude pokračovat v lize konferenční.
4: Jenom takový dovětek k tomu, že už se i v minulých dnech řešila pozice trenéra Martina Hiského. Ten prý nechce úplně přemýšlet o tom, co se může stát teď během toho následujícího týdne. Takže uvidíme, vy o tom Radiožurnálu Sport pochopitelně taky jako první uslyšíte, jestli se Martin Hyský ještě postaví na lavičku plzeňské Viktorie v tom odvetném utkání zase ve čtvrtek.

0: Skupina Tým, reklama na ticho, 6 hodin 57 minut, pátek 21. srpna. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Teď bude řeč o hokejové extralize, která se ještě nehraje, ale už se k tomu opravdu všechno chystá. My už jsme doma dokonce vedli takovou debatu nad tím, jestli se náhodou nehraje, protože dcera už se mi snažila vysvětlit, že se hrát musí, protože už viděla spousty fanoušků se spartianskými dresy a vlajkami a šálami a tak. A já jsem říkal, že přece ještě ne, že hokej se nehraje. Tak možná, jestli i někdo z našich posluchačů je zmatený podobně jako já, tak Adam Verjentaler vysvětlí.
1: Já jsem šel, kdy to bylo 2 dny zpátky, ano, po Štrosmajerově náměstí a taky proti mě šlo spoustu fanoušků pražské Sparty, kteří šli do sportovní haly, protože tam Sparta hraje ty své přípravné duely před novou sezónou. Sparta ta včera hrála s dalším soupeřem na domácím ledě, 3-0 porazila Vítkovice. Pokud se trochu odkloním od Pražanu a zamířím k ostravskému celku, tak vítkovičtí za sebou mají už 3 přípravné zápasy na novou extraligovou sezonu a zatím v nich nedali ani gól. A to je ofenzíva, ve které přitom nejsou vůbec špatní hokejisté, vedená třeba Antonem Nilisem, jedním z těch nejlepších hráčů vůbec minulého extraligového ročníku. Dál tam jsou David Čenčela, Šimon Stránský, Marek Hrivík a další osvědčení borci, kteří by měli být schopni dát třeba 10, 15, možná i 20 gólů v jednom ročníku, ale Vítkovicím to zatím prostě nešlape. Na druhou stranu, ta extraligová sezona začne ještě za necelý měsíc, takže stále dost času na to trochu sladit mířidla. Jinak Plzeň porazila Karlovy Vary fotbalovým výsledkem 1-0, dál z těch extraligových zástupců Olomouc prohrála s prvoligovou Jihlavou 1-3 a České Budějovice ty hrály 4-5 v prodloužení se Slovanem Bratislava.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
0: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A se zprávami Anna Horáčková.
6: Česko si připomíná výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Fotbalisté Hradce Králové v play-off o konferenční ligu remizovali na hřišti Panathinaikosu. Jablonec i Plzeň prohráli. D10 zůstává uzavřená po požáru kamionu ve směru do Turnova na 21. kilometru. A počasí dnes bude nejdřív i polojasno, postupně ale zataženo s deštěm a taky bouřkami, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Přesně před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé, třeba prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou, pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
7: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová italská ulice.
6: Vojska obsadila v roce 1968 Československo z rozhodnutí sovětského vedení, aby násilím potlačila pokusy o reformu systému. V celém Československu bylo už první den okupace zabito nebo se smrtelně zranilo 58 lidí. A do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Přes Česko se dnes přeženou další silné bouřky. Varování meteorologů platí pro celý pás od jihozápadu Česka až po severovýchod. Bouřky čekejte od odpoledne až do brzkého sobotního rána. Přidá se k nim i silný vítr, kroupy a taky přívalový déšť. Víc uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojení současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank.
8: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: A v Kyjevě je dnes den smutku za oběti včerejšího rozsáhlého ruského útoku. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. O aktuální situaci na Ukrajině budeme mluvit na Radiožurnálu asi za 20 minut. Farmáři v Česku začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle Zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Tématu se budeme věnovat i v ranním interview Radiožurnálu v 7.50.
5: Sport. Fotbalisté Plzně vstoupili do čtvrtého předkola Evropské ligy porážkou 0-3 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. V bojích o konferenční ligu Jablonec prohrál v úvodním zápase na stadionu skotských Rangers 0-1. Od 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle kouče Jablonce Luboše Kozla si ale s početní převahou neporadili.
9: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat, takže tam si myslím, že jsme to mohli odehrát líp.
5: Remízu do závěrečného boje o konferenční ligu si z Athén přiveze Hradec Králové, který s Panathinaikosem remizoval 2-2. Odvety se budou hrát příští týden na stadionech českých klubů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D10 u Mnichova Hradiště a neprůjezdná u Tuřic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na kilometru 58,5 hlásíte překážky v levém pruhu.
11: V levém pruhu velká modrá plachta. Patrně plast nebo kus nějakého krytu od kamionu.
10: Připomínáme uzavřenou dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Od 21. kilometru se nedá projet. Musí se po náhradní trase osobním autem například směrem na Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Od Tuřic ve směru na Předměřice neprojedete kvůli opravám mostu přes Jizeru. A opatrně brzdí se už před sjezdem z dálnice na kilometru 20,5, pak čekejte kolony i před Kostelním Hlavnem. A pokud teprve vyjíždíte z Prahy, zvažte trasu podle našeho zpravodaje po D11 a přes Lysou nad Labem.
11: Normálně přes Prahu, po jiný spojce a po Hradecký dálnici a na Lysou a na Benátky. Tam je to úplně volný, úplně v pohodě.
10: A Ostrava Vítkovice, Místecká ulice 56, na výjezdu hlásíte nehodu autokamion v pravém pruhu, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zpočátku bude oblačno až polojasno, lokálně se přidají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy i silné bouřky. Teploty většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: 7 hodin 6 minut, krásné páteční ráno všem přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Čeští basketbalisté si na Supercupu v Hamburku otestují formu před duely před kvalifikace o mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se dnes od 20:30 utkají s domácím Německem, úřadujícími světovými i kontinentálními šampiony, takže rozhodně nic jednoduchého. No a v sobotu Češi budou hrát buď o třetí místo nebo o finále, a to buď proti Chorvatům nebo Turkům.
1: A když se přesuneme k dalšímu halovému sportu, tak české volejbalové fotbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po 29 letech vrací do Brna. To první utkání začne na brněnském výstavišti ve 20 hodin mezi Českem a Řeckem. My se mu pochopitelně taky ještě budeme několikrát věnovat dnešní vysílání Radiožurnálu Sport, ale pozvánka pro ty z vás, kteří by chtěli vyrazit do Brna, ne na ten dnešní zápas, ale na další program až v příštím týdnu, dnes v 8:50. Budeme soutěžit o dvě vstupenky právě na evropský šampionát volejbalistek a stejně tak pro vás máme taky páteční finále, tedy to pro těch 5 vítězů, nebo zatím 4, plus toho dnešního vítěze naší hraní soutěže v 8:50.
0: Ale toho soutěžení bude víc a o tom podrobněji bude řeč už za chvíli, teď AC/DC.
3: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: ACDC dohrávají v 7 hodin 11 minut. Krásný pátek 21. srpna přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Následující minuty budou patřit cyklistice a tak jsem moc rád, že se nám na dálku spojil Jiří Ježek. Ještě předtím, než dorazí na 10. hodinu sem přímo do studia na kilometry. Jirko, přejeme krásné ráno.
1: Krásné páteční ráno.
0: Můžu začít něčím úplně aktuálním, jestli ti to nevadí. Dvojnásobný mistr světa v silniční cyklistice Julien Alaphilippe se rozhodl ukončit kariéru podle L'Équipe, a to přesto, že vlastně on měl mít ještě platnou smlouvu na celý příští rok. Tak ty jsi, Jirko, byl na Tour de France, mluvilo se o tom, že se Julien Alaphilippe tak trošku loučí, ale přeci jenom nasvědčovalo tam podle tebe něco tomu, že by takhle ze dne na den měl úplně to zabalit?
1: No, já jsem s ním nemluvil o tom, ale když jsem ho pozoroval, jak se choval, jak vlastně si užíval diváky před startem každé etapy, tak mně to tak přišlo, že je to loučení. A nejenom loučení z Tour de France, to bylo jasné už dopředu, ale že podle mě tenhle ten podzim prostě bude už tou finálovou částí jeho kariéry a asi prostě podle nějakého aktuálního stavu, buď zdravotního, nebo prostě stavu únavy třeba po té náročné Tour de France, tak se rozhodl takhle. Já se mu nedivím, měl tu kariéru nádhernou a pořád je to obrovské jméno a pro francouzské a nejenom francouzské fanoušky cyklistiky je to prostě součást těch posledních let, té poslední dekády a myslím si, že ta jeho kariéra byla skvělá, takže a teď už si bude užívat cyklistický důchod.
2: Jak vypadá užívání si cyklistického důchodu, prosím?
1: No, buď ten člověk zůstane v té cyklistické komunitě jako nějaký expert, může být samozřejmě součástí týmu, může být sportovní ředitel, což si nemyslím, že u něj bude volba, ale spíš bude využívat to své jméno k reklamě cyklistiky a bude chtít být určitě součástí, protože, jak jsem říkal, mezi fanoušky pořád to jeho jméno rezonuje a je to oblíbený závodník, takže podle mě se nějakou roli v cyklistice určitě bude chtít najít.
2: Velkou a dobrou reklamu cyklistice dělá taky Jiří Ježek v našem vysílání na Radiožurnálu Sport a nejen tady, na jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku, ale pojďme se bavit o Vueltě, protože ta začíná už zítra, a to v Monaku, závěrečná Grand Tour sezóny, klasicky na 3 týdny, v roli hlavního favorita Tadej Pogačar. Bude mu někdo konkurovat?
1: No, určitě bych chtěl, ale já si myslím, že pokud Tadej Pogačar bude zdravý, bude v kondici i co se týče jako psychiky, protože samozřejmě ta letošní sezóna je pro ně extrémně náročná, ale u mě, aspoň pro mě, vypadá pořád jako je takový šťavnatý, jo, pořád mi přijde, že ho to baví, že chce, má před sebou ještě velké 2 cíle, je to právě ta Vuelta a samozřejmě i mistrovství světa, takže podle mě si stačilo zregenerovat jak psychicky, tak fyzicky po té Tour de France a určitě do toho závodu půjde naprosto naplno a pokud bude zdravý a pokud mu bude fungovat hlava, tak nevidím nikoho, kdo by ho mohl porazit.
0: Určitě se o tom můžeme podrobněji pobavit v dnešních kilometrech mezi 10. a 11. Já se tě teď, ale Jirko, chci zeptat ještě na jednu věc, protože my budeme v kilometrech, tvých kilometrech mít taky soutěž a to docela mimořádnou, tak jenom jestli by si mohl nalákat posluchače, aby si to určitě dneska nenechali ujít.
1: No rozhodně, v polovině dnešních kilometrů, někdy kolem 10.40, budeme soutěžit o krásné horské kolo. A to horské kolo je opravdu dobrá cena, protože je to celokarbonový speciál. Myslím si, že lehké kolo na perfektní výšky, nejenom na konec léta, na podzim, ale i třeba na další sezonu, kvalitní horské kolo Silverback, takže určitě si nenechte ujít příležitost. Otázka, můžu jenom nastínit, že se bude týkat letošní Tour de France, protože je to cyklistická soutěž, ale víc prozradíme v kilometrech Jiřího Ježka po 10. hodině a v 10.40 by měla ta soutěž vypuknout.
2: Na letošní Tour de France se představili 3 čeští reprezentanti, teď na Vueltě zatím potvrzený nebo dosud potvrzený jeden český cyklista, a to Jan Hirt, veterán, pro kterého už to bude 7. španělská Vuelta v kariéře. Jemu po sezóně v týmu NSN, za který jezdí, vyprší smlouva, tak myslím, že to může být pro Jana Hirta taková derniéra, jemu 35 let. Jak dlouho ještě může být český cyklista na vrcholu?
1: Já si myslím, že ještě klidně dvě sezóny by zvládl. A ta Vuelta pro něj bude strašně důležitá, protože za prvé je to kopcovitý závod. Téměř každá druhá etapa končí nebo je v horách, je v náročných stoupáních. A to je terén přesně pro Jana Hirta. Takže on se tam bude chtít ukázat a zařídit si nějaký zajímavý kontrakt, buď v týmu NSN, jestli mu třeba ještě nabídnou prodloužení, anebo aby si našel místo v nějakém jiném týmu. Může být skvělým pomocníkem třeba mladým závodníkům do kopců, protože Jan Hirt je opravdu zkušený borec a byla by škoda, kdyby musel skončit, protože nenajde kontrakt. Jo. Takže já si myslím, že bude chtít ukázat na Vueltě, že ještě na to má a i proto může být letošní Vuelta zajímavá pro české fanoušky.
0: To říká Jiří Ježek v pátečním radiožurnálu Sport. Za necelé 3 hodiny ho uslyšíte tady přímo znovu ze studia. Stihne Jiří Ježek do té doby nějaký krátký výběh?
1: No, těším se. Už mám obuté běžecké boty, takže za chviličku vybíhám a pak už jsem směrem na cestě do našeho rozhlasového studia radiožurnálu Sport. Těším se na vás.
0: Těšíme se na tebe taky, ať se ti výběh podaří, ať jsi s ním spokojený. Jiří Ježek na radiožurnálu Sport. Zatím děkujeme.
1: Hezké ráno.

0: Fotbalisté Plzně nezvládli v Bělehradě úvodní zápas play-off Evropské ligy a podlehli domácí Červené zvezdě 0-3.
1: Dvakrát využil nedůrazu obrany Západočechů kapitán srbského celku Mirko Ivanič. V závěru navíc proměnil penaltu střídající Aleksandr Kataj.
0: S rozladěným českým reprezentantem v dresu Viktorie Lukášem Červem mluvil bezprostředně po zápase reportér Vladislav Janouškovec.
2: Lukáš Červ je asi hodně zklamaný nebo rozčarovaný po té porážce 0-3 v Bělehradě.
3: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli, protože tohle není možný a je to úplně jedno, jaký ten zápas, jestli to je liga, jestli to je Evropa, jestli to je domácí zápas, nebo jestli to je venkovní zápas. Tohle prostě není akceptovatelný. Ale už se to stalo, stalo se, nezměníme to a teď je na nás. Co změnit můžeme, to je ta budoucnost a ten další zápas a ten domácí zápas proti ním. A my věříme, že doma jsme silnější. Už se nám to jednou stalo, že jsme prohráli 3-0 venkovní zápas minulý rok s Rangers a doma jsme na to měli prostě.
2: Není na čase nějak změnit obranu, defenzivu, protože 14 gólů v 5 zápasech inkasovaných. To je poměrně hodně.
3: Jo, ale je, my jsme to změnili. Dneska první gól, my jsme v 9 hráčích pod balonem. Jako sorry, to je prostě asi tím, jak prostě, že nějaký to nastavení, nebo prostě, že těch gólů dostáváme hodně, tak se to prostě takhle blbě neodrazí, ale prostě dneska jsme třeba tenhle první gól byli v 9 hráčích plus 1, plus 2 pod balonem. On nám zaběhne, jsme hodní holčičky, oni nás takhle nenechají. Prostě když už to smrdí, tak tě stáhnou, nechají si dát žlutou, nebo ti prostě tam dají tělo, my to neuděláme. Byla tam diskomunikace, špatně jsme si řekli, ale prostě tomu gólu šlo zabránit. To není systémem bránění. To jsme prostě byli v 9 hráčích pod balonem a dostali jsme góla.
2: V minulé sezóně jste se mohli chlubit nejlepší obranou v evropské lize. Teď to zatím vůbec nešlape, tak co se stalo s plzeňskou Viktorií, co se změnilo?
3: Mně se to tak stane, co? To mi řekněte. My se snažíme furt stejně. Prostě nám to napadá. Ne, to blbý, my to víme, ale jak už jsem říkal v té úplně první otázce, co bylo, to bylo. Těch 5 zápasů, 14 gólů je děsivých, my to víme, ale teď je jenom na nás prostě to změnit. A musíme začít od zítřka prostě všichni s tím, že prostě ty góly dostávat nebudem. A tečka, jako, a prostě musíme proto všichni udělat úplně všechno a prostě to zastavit tady to, prostě nechat si tam ustřihat hlavu, cokoliv, prostě nedostat góla za každou cenu a musí to být od všech hráčů, od základní sestavy, po náhradníky, po kluky, co jsou zraněný, prostě musíme my hráči tam nechat prostě všechno.
2: Poločas je 0-3, dá se vůbec tenhle dvojzápas otočit ještě?
3: Dá. Jednoduše dá. Takže na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně prostě, když si to říkáme po druhý tuhle sezónu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a s tímhle mindsetem, stalo se, ale musíme stát s tímhle mindsetem, že to prostě můžeme zmáknout.
2: Říká záložník Viktorie Lukáš Červ. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A dodat v 7 hodin a 25 minut můžeme taky zbývající dva české výsledky ve včerejším večerním programu kvalifikace konferenční ligy, totiž mají za sebou taky hráči Hradce Králové, respektive Jablonce, tak já začnu Severočechy, ty hráli ve Skotsku, no a i když Rangers dohrávali o 10, tak tedy domácí zvítězili nad Jabloncem 1-0.
1: Ve Skotsku byl první poločas 0-0, stejně jako v Řecku v Aténách, kde Panathinaikos hrál s Hradcem Králové také v posledním předkole konferenční ligy. Panathinaikos se pak po začátku druhého poločasu dostal dvěma slepenými brankami do vedení 2-0, jenže hvězda Hradce Králové Umar dokázal v roli střídajícího hráče skórovat v 89. a pak 96. minutě a také z toho nakonec remíza pro mužstvo Davida Horejše 2-2. Odvety jsou na programu příští čtvrtek, znovu taky v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jsme moc rádi, že posloucháte páteční Radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
3: Dobré ráno, 7:30. Ana Horáčková pro nás má zprávy.
4: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20letou sovětskou okupaci si dnes připomínají mimo jiné v Holešově na Kroměřížsku. Právě teď začíná v místním kostele na nebevzetí Panny Marie mše. Následovat bude od 10 hodin pietní akt v areálu střední policejní školy v tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa. Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. A pevnost Josefov u Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 hodiny odpoledne tam začne speciální akce Josefstadt 1916 až 2026. K vidění tam nejen dnes, ale i zítra budou vojenské ukázky vojenské techniky, bitevní scény nebo scény z každodenního života.
1: Sport.
4: Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy. V prvním zápase závěrečného předkola prohráli na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad vysoko 0-3. V play-off o konferenční ligu remizoval Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec podlehl ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavních fází pohárů se budou hrát příští týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D10 u Tuřic a nehoda na D1 u Troubska. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova stále stejná situace. Od sjezdu na Tuřice na 21. kilometru se musí sjíždět. Dálnice uzavřená, protože na 26. pultem stále odklízejí po požáru kamionu a musí se jet po náhradní trase osobním autem například na Kostelní, Hlavno, pak na Benátky. I tam čekají ale nesouvislé kolony a silnější provoz. Na pražském okruhu ve směru od Letňan na D8 na Běchovice opatrně před sjezdem na Černý most. Stojí tam nákladní auto s poruchou, je za zatáčkou na konci nájezdu z Novopatské a může překvapit, vybočuje se na poslední chvíli. Teď jde jednička na výjezdu z Brna směrem do Prahy, čerstvá nehoda na kilometru 187,5, neprůjezdný levý pruh na místě už zasahují hasiči.
6: Při sjezdu na Troubsko, benzinka Troubsko, bylo to tam nějaký rozházený a prudce se dobržďuje. Byl tento přestup benzinku.
5: Na tahu 50 mezi Uherským Hradištěm a Bučovicemi dejte pozor u starých hutí. V okolí zatáčky číslo 12 stojí kamion s defektem, vytekl mu olej na vozovku a brzdí se prudce. Na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na českém je dnes po ránu převážně oblačno až zataženo. Na jeho východě prší, jinde se objevují jen ojedinělé přehánky. Výjimkou je západ naší republiky, kde je místy i projasněné nebe. Teploty přes noc klesly na 15 až 19 stupňů a právě na západě Čech, kde je méně oblačnosti až ke 13 stupňům Celsia. Přes den pak teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 20. A na nebi bude postupně oblačnosti od jihozápadu ještě přibývat a na většině území se objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Vyskytnou se v nich nárazy větru o rychlosti do 90 km v hodině, počítat musíme i s kroupami a také s přívalovými srážkami, s úhrny kolem

0: Píseň Boba Dylana v podání skupiny Rolling Stones v pátečním radiožurnálu Sport je 7 hodin a 39 minut. Dvě porážky, jedna remíza, s takovou bilancí půjdou české fotbalové kluby do odvet závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
1: Nejlepší výchozí pozici má Hradec Králové, nejhorší naopak Plzeň, a to je téma hned na úvod sportovního přehledu, se kterým je ve studiu Krištof Kousal. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno. Plzeňští fotbalisté si do domácí odvety playoff o Evropskou ligu přivezou porážku 0-3 ze stadionu Crvené zvezdy Bělehrad. Dva góly dal Západu Čechům Ivanič a třetí z penalty Kataj. Pokud Viktoria dvojzápas za týden v domácí odvetě neotočí, bude hrát konferenční ligu. Právě na úvod jejího čtvrtého předkola Hradec Králové vybojoval remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu Athény. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
3: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme, a kdy jindy než ne teď.
2: Jablonec prohrál v Glasgow s Rangers 0-1, a to hráli domácí posledních 20 minut po vyloučení Devlina v 10. Jablonečtí toho ale nevyužili. Pokračuje gambijský útočník severočeského celku Lamine Javo.
4: My jsme spokojeni, jako trošku můžu říct zklamání, protože čekali jsme alespoň bod tady, ale myslím, že my jsme hráli dobrý zápas, velmi organizovaní, a čekáme, že zvládneme to doma, takže cítíme se dobrý.
2: Domácí odvety o postup do hlavní fáze konferenční ligy čekají příští týden ve čtvrtek Jablonec i Hradec Králové.
0: Záložník Lukáš Ambros přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v boji o Evropskou ligu na hřišti Kairatu Almaty 3-0. V této soutěži se Ambros zapsal mezi střelce po druhé. Před týdnem pomohl k postupu přes PAOK Soluň.
1: V Brně, Istanbulu, Göteborku a Baku začne mistrovství Evropy volejbalistek. Češky do něj vstoupí dnes v 8 hodin večer zápasem proti Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Radiožurnál Sport odvysílá zápas taky v přímém přenosu. Mistrovství Evropy volejbalistek se v Česku koná po 29 letech a tehdy v Brně v roce 1997 domácí výběr skončil třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michaela Mlejnková.
5: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát, a jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce.
1: Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále i čtvrtfinále by hráli také v Brně, ale na semifinále a zápasy o medaile už se šampionát definitivně přesune do Istanbulu.
2: Dvojnásobný mistr světa silniční cyklistice Julian Alaphilippe podle francouzského deníku L'Équipe ukončí kariéru. 34letý Francouz má ještě na příští sezónu smlouvu ve švýcarském týmu Tudor, kterou ale údajně nenaplní. Alaphilippe naposledy závodil na Tour de France, poslední výhru zaznamenal před rokem v Kanadě. Mistrem světa se stal v letech 2020 a 2021.
0: Švédský atlet Armand Duplantis vyhrál nebývale vyrovnanou soutěž tyčkařů v předvečer mítingu Diamantové ligy v Lausanne. S dvojnásobným olympijským šampionem dlouho bojoval. Jeho aktuálně největší soupeř Emmanuel Karalis z Řecka, který zapsal 616 cm světový rekord. Armand Duplantis nakonec na výhru musel předvést nejlepší letošní výkon 621 cm.
1: Americký basketbalista James Harden se dohodl na nové tříleté smlouvě v Clevelandu, díky které se vydělá 97 milionů dolarů. S odkazem na agenta brzy 37letého basketbalisty to uvedla ESPN. Hardena získali Cavaliers během únorové uzávěrky přestupu z Los Angeles Clippers a v novém působišti pak Harden odehrál 26 zápasů. Průměrně si připsal 20,5 bodu.
2: A skvošista Jakub Solnický bude hrát o páté místo na mistrovství Evropy. V Budapešti hrál poprvé na šampionátu čtvrtfinálem, ale nestačil v něm na nasazenou dvojku Dmitryho Steinmana ze Švýcarska, se kterým prohrál hladce 0-3 na sety.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Krištof Kousal. Děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.

0: 7 hodin 48 minut, pátek 21. srpna, posloucháte ranní radiožurnál Sport, oficiálně potvrzeno to, o čem se už pár dnů spekulovalo. Španělský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že po zranění zápěstí bude obhajovat titul na US Open v New Yorku.
1: Tenista to oznámil na svých sociálních sítích s krátkým slovním spojením Here we go, tedy jdeme na to, asi můžeme volně přeložit, je to taková vypůjčená fráze od fotbalového novináře Fabricia Romana. Každopádně Alcarazovi a 23 let, ale zranění ho hodně přibrzdila i v téhle sezóně, je to konkrétně tady zranění zápěstí, kvůli kterému chyběl od poloviny dubna, poté co odstoupil z turnaje v Barceloně, teď tedy vítěz celkem 7 Grand Slamů bude zpátky. Otázkou je, jaká bude ta jeho fazona na US Open.
0: No, je to určitě zajímavá otázka, on musel samozřejmě vynechat Grand Slamy, nepředstavil se na Roland Garros, na Wimbledonu, teď ani na těch, řekněme, amerických betonech, ale asi je potřeba taky připomenout, jaký začátek sezóny Carlos Alcaraz měl předtím, než ho začalo trápit jeho zápěstí, protože on vyhrál úvodních 16 zápasů v tom roce, vyhrál Australian Open, zkompletoval kariérní Grand Slam, no a vlastně vypadalo to, že před námi jsou asi roky v tenise, kdy se budeme bavit jenom o dvou hráčích, i ten žebříček ATP tak nějak vypadal, oni dva s Sinnerem měli přes 10 000 bodů a na třetím místě pamatuju, že jsme řešili, že tenkrát to ještě byl Alexander Zverev, kdo vlastně na ně ztrácel víc bodů, na ty první dva, než třeba na posledního hráče v tom žebříčku, který vůbec byl. Ale tedy přišlo zranění, takže je to všechno úplně jinak, ale věřme, že Carlos Alcaraz bude zdravý, protože bylo by to krásné ho mít samozřejmě zpátky.
1: Alcaraz je tady v tuto chvíli bývalou světovou jedničkou, kdo zůstává světovou jedničkou po turnaji v Cincinnati, tak to je Arina Sabalenková, běloruská tenistka, kterou včera vyřadila v osmifinále Sara Bejlek svým životním výkonem ve dvou setech. O tom už jste na radiožurnálu Sport slyšeli, ale ten důležitý fakt, ta důležitá novinka z dnešní noci je taková, že Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která se mohla v případě finálové účasti v Cincinnati stát novou světovou jedničkou rankingu WTA, tak se nestane první hráčkou světa, protože musela skračovat kvůli zranění utkání s Igou Švjontekovou, tedy bývalou světovou jedničkou ještě v první sadě. Jinak co se týče Sáry Bejlek, poslední české zástupkyně ve dvou hrách na tomto turnaji, na té generálce na US Open, tak Sára Bejlek nastoupí ke dnešnímu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové krátce po 19. hodině českého času.

0: Paul McCartney dohrává v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 54 minut.
1: Fotbalisté Hradce Králové se včera večer postarali o jediný český zápis do evropského fotbalového koeficientu, a to když remizovali na úvod závěrečného předkola konferenční ligy 2-2 na stadionu Panathinaikosu Athény. My se o tomto tématu teď budeme bavit s naším reportérem, který včera pro vás vysílal přímý přenos, tedy s Tomášem Borovcem. Tomáši, hezké ráno.
2: Hezké ráno spod Akropole do Čech.
1: Jaké emoce v tobě a ve fotbalistech Hradce zůstávají po té včerejší remíze? Připomeňme jenom rychle telegrafický průběh a ty to můžeš rozvést, protože český tým prohrával v 61. minutě po dvou slepených gólech TTH 0-2, jenže v závěru přišla taky krásná zhruba 6-minutovka nigerijského útočníka Umara.
2: No, řeknu vám, že doznívají emoce stále, protože to byl opravdu krásný zápas i pro ten vývoj. Pokud vedete 2-0 a skončí to 2-2, no tak dobře, není to špatný výsledek do odvety, ale tak jako mohlo to být lepší. Ale když je to v tomhle formátu, no tak to potom rezonuje ještě dlouho. Jak jsi zmínil, byly to vlastně takové 6-minutovky na dvou stranách pro dva hráče. Nejprve Tetech za domácí tým dostal Panathinaikos během 6 minut do vedení 2-0, tak tam olympijský stadion, já nechci říct bouřil, protože když je na stadionu pro 70 tisíc fanoušků zhruba 15 tisíc lidí, tak to burácení se může podobat letu čmeláka, ale prostě ta atmosféra byla z domácího pohledu fantastická, no ale potom, co předvedl 19-letý Abdullahi Umar v závěru, tak to byla pro hradecké fanoušky naprostá bomba a já jsem slyšel hodně hlasité pískání na konci zápasu. Nejenom ten závěrečný odpískaný zápas od francouzského rozhodčího, ale i z hlediště, takže samozřejmě ten kotlík hradecký, tak to byla neuvěřitelná euforie. Dokonce jsem si tam všiml, že když odcházeli fotbalisté východočeského klubu z hřiště, tak se v tom obrovském stadionu rozlehl ten chorál, kdy z jedné strany se řve Hradec a z druhé strany Králové, to, co známe například z extraligových zápasů Hradce v hokeji, tak teď to zažil olympijský stadion v Athénách a to si myslím, že se tam neděje často.
0: A když si, Tomáši, zmínil ten hradecký kotlík, tak pro představu, kolik fanoušků vlastně dorazilo do Athén?
2: 300-350 fanoušků, někteří letěli s týmem, čártrem, pokud si tedy zakoupili ten balíček, ale těch fanoušků nebylo tolik, no a další se vydali po vlastní ose. Já jsem potkal po městě během těch dvou dnů mnoho fandů, které znám právě z návštěvy Malšovického stadionu, Malšovické Finep arény, šály, pivečko, klasika, že jo, tady je ta výhoda, že jsou bary a hospody otevřené do pozdních hodin, možná brzkých ranních hodin, takže bylo kam jít i slavit po tom zápase, který jinak místního času končil někde kolem půlnoci.
1: Abdullahi Umar, hlavní hvězda toho včerejšího zápasu, taky hlavní hvězdou hradeckého týmu do 19 let v minulé sezóně, 24 gólů v nějakých 16 zápasech, ale teď pro něj vlastně první zápisy na téhle úrovni, tak myslí, že v 19 letech ho teď čeká základ v Hradci. Jak s ním David Horejš naloží? Říkal to třeba na tiskovce?
2: Na tiskovce zmínil, že zvažoval variantu, že ho tam dá už pro první zápas do základu. Ale nakonec si to rozmyslel, nechal tam tu stabilní jedenáctku právě s tím, že se ten zápas může vyvíjet ne příliš dobře a potom se to bude tedy v druhé půli snažit okysličit. A to se přesně stalo a tady se ukázal důrazný, průbojný, rychlý Umar jako obrovská zbraň do té už trochu laxnější obrany Panathinaikosu, protože opravdu v těch posledních 20 minutách, tak to byl tým, který si hodně zahrává. To bylo velikonoční pondělí. Koledovali si a Umar je zaslouženě potrestal. Jinak ten kluk to má v sobě, je to na něm vidět, už to bylo vidět v těch minulých zápasech proti Baníku v lize, nastoupil poprvé od prvních minut. Už se také radoval z prvního gólu, kdy běžel k lavičce a skočil tam trenérovi Davidu Horejšovi do náruče. tomu ale zkazil offside v tom ligovém utkání. Včera to bylo také na hraně. Opět běžel, už si ten náskok teda rozmyslel, už to bylo jenom obětí, protože zase tam byla taková nejistota a čekání, ale viděli jsme, že tam jeden z obránců pana Trenékosu hodně zaspal, tam ho na sebe vepředu navázal stoper Čihák, který také samozřejmě se snažil útočit za stavu 2-0 pro pana Trenékos a potom se včas vrátil obránce athénského klubu ne, no a díky tomu, jak se tam vřítil Umar za obranu, tak to offside nebyl a pak se tedy celý tým mohl radovat. A ještě bylo pěkné to, že v 90. minutě dá tenhle mladík gól, hnedka běží po tom, co se obejme s Horejšem pro balón, sprintuje s ním na půlící čáru, protože prostě měl pocit, že to nebude jenom 2-1, že to bude lepší, že prostě Hradec chce dát ten ještě gól, no a on ho za 5 minut dal znova, takže to byl tedy závěr.
0: To říká Tomáš Borovec, rádi bychom si povídali dál, ale blíží se nám 8. hodina a budeme muset nabídnout našim posluchačům taky zprávy. Tomáš Borovec v pátečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké ráno, Saten.
1: Je 8 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Vyplývá to z dat ze Španělska nebo Německa. Fotbalisté Plzně prohráli v play-off o Evropskou ligu v Bělehradě s Crvenou zvezdou 0-3. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu zasahují u nehody na kilometru 187,5. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami a teploty dnes až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Právě dnes si připomínáme 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměru. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Český rozhlas představuje u příležitosti výročí události roku 1968 nahrávku z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
5: To je 7 hodin 45 minut.
6: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
7: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
8: Slyšíte střelbu?
6: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
9: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto z pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
6: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a půlkou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
10: Německý institut

0: Po nočním požáru kamionu na dálnici na kilometru 26. Na pražském okruhu na trase D1 na letiště fronta od sjezdu na Evropskou z 28. kilometru zpoždění 15 minut. Sunout se budete až k letišti do omezení a kvůli tomu vzniká kolona i na D7 směrem ze Slaného do Prahy od 4. kilometru zdržení 10 minut. A D4 na příjezdu do Prahy směrem s Příbrami zdržení pár minut před dělovištěm před omezením brzdí se na 11. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zatím je oblačno až polojasno s minimem přeháněk, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: 8 hodin 6 minut, posloucháte páteční vysílání Radiožurnálu Sport, je 21. srpna, my jsme za to moc rádi a chceme vás s Adamem Weidenthalerem ještě jednou pozvat na dnešní soutěžení, protože to bude soutěžení opravdu vydatné. Tak já jen připomenu tu klasickou soutěž v 8 hodin 50 minut, počkejte si na naši otázku, telefonní číslo do studia znáte, my vám ho pro jistotu připomeneme. Nebojte se, pokud jste ale od nás něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chviličku počkejte a dejte šanci ostatním. No a protože dneska je pátek, tak to bude soutěžení hned dvojí, ti, co vyhráli tenhle týden, tak dostanou možnost ještě si zahrát o bezdrátová sluchátka.
4: Ještě doplním, že v tom prvním případě je to soutěž o 2 vstupenky na mistrovství Evropy ve volejbale žen, které právě dnes začíná v Brně. Jinak, co se týče té dnešní hlavní soutěže, tak to není ani ta v 8.50, ani ta speciální krátce poté, ale ta v kilometrech Jiřího Ješka, protože pro vás máme spolu s Jiřím Ješkem horské kolo.
3: Máme pro vás jízdní kolo, takzvaně. Ano, horské kolo, budeme o něj hrát pravděpodobně v druhé polovině kilometru, ale raději bych poslouchal od začátku být vámi. A je tu horské kolo, je to velikost L, je to pro dospělého, nemůžeme upravovat velikost, prostě to kolo tady ve fyzické podobě jedno je. O něj budeme hrát, podrobnosti k tomu ještě řekneme, ale otázka, kterou položí Jiří Ježek ve spojeném vysílání pro posluchače Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, pro vás, tedy pro posluchače Radiožurnálu Sport, určitě nebude těžká, bude sportovní a myslím, že můžeme prozradit, že se bude vázat na Tour de France.
4: Máte výhodu, pokud jste nás poslouchali v posledním zhruba měsíci a půl.
3: Teď už Coldplay.
1: Radiožurnál Sport.
5: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Britská skupina Coldplay dohrává v 8 hodin 11 minut, dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. Fotbalisté plzeňské Viktorie nezvládli úvodní duel čtvrtého předkola Evropské ligy, no a na horké půdě Červené zvezdy utrpěli vysokou porážku 0-3. Povídat si o tom teď budeme s kolegou reportérem Vladislavem Janouškovcem, který přímo na tom zápase byl. Tak přejeme krásné ráno.
1: Já přeji také hezké ráno, z Bělehradu stále ještě.
0: Stále ještě jste neodletěli. Máš nějaké informace o tom, že tentokrát by letadlo mělo být v pořádku?
1: Tak stejně jako ve středu je odlet plánován na 11. hodinu, tak věřme, že tentokrát to zpoždění nebude 6,5 hodiny, respektive 7 hodin v našem případě, jako tomu bylo ve středu. Snad letadlo bude v pořádku, baterie bude fungovat a my se vrátíme někdy popolední do České republiky.
0: Budeme držet palce, ať je to tentokrát bezproblémové. Pojďme ale k samotnému zápasu. Řekl bych, že na začátku Západočeši nepředváděli úplně špatný výkon. Řekl bych, že je nalomila ta první branka.
1: No určitě, ta první branka nasměrovala ten zápas, ale spíš bych řekl, že povzbudila domácí Červenou zvezdu, než že nalomila plzeňskou Viktorii. Plzeň podle mě zlomila ta druhá branka, kdy tam to chvilku vypadalo těsně před tím druhým gólem domácího kapitána Mirka Ivaniče, že Plzeň bude kopat penaltu. Byl tam takový souboj v pokutovém území, norský rozhodčí dokonce chtěl nařídit penaltu, ale offside vlastně tuhle možnost Viktorii sebral, no a v zápětí tedy Mirko Ivanič potvrdil ten svůj skvělý výkon, no ale on potrhl i to, že plzeňská defenziva nefungovala samozřejmě a vlastně ten gól na 2-0 si myslím, že Plzeň už definitivně zlomil v tom zápase.
0: Povídáme si dál s Vladislavem Janouškovcem v ranním vysílání radiožurnálu Sport. 0-3, to je opravdu špatný výsledek ze hřiště Červené zvezdy, no a je potřeba asi to vnímat v nějakém kontextu, v jakém Viktoria se zatím představuje. V téhle sezóně příliš se nedaří ani v domácí soutěži, i když teď tedy se Zlínem na poslední duel už to bylo lepší, tak hovoří se taky třeba i mezi fanoušky, Vláďo, opozici trenéra Hajského.
1: No rozhodně, musím tedy dodat, že se podívejme na ligovou tabulku, na jakém místě se nachází a kolik bodů má Zlín, to je jedna věc. No a plzeňští fanoušci ti na sociálních sítích hned po zápase samozřejmě už odvolávali trenéra Martina Hyského, opírali se do jednotlivých hráčů, do majitele klubu Strnada, který údajně nepřivedl žádné posily na to, jak bohatým člověkem je a tak dále a tak dále. Prý je to on, kdo drží ochranou ruku nad trenérem Hyským, že Adolf Šádek už by dávno trenéra měnil. Ale to se vlastně opakuje od toho prvního ligového kola domácího výbuchu s Libercem. No a opakují se vlastně i ty chyby v defenzivě, co se týká toho plzeňského výkonu na hřišti.
2: To říká náš reportér Vladislav Janouškovec. Možná mě, Vláďo, ještě zajímá trochu pohled na tu druhou stranu, protože v kádru Červené zvezdy najdeme hned několik zajímavých borců se zkušenostmi z Evropy. Je to třeba bosenský záložník Radek Runeček, který si zahrál v italské sérii a tuším, že za AC Milan. Je tam Mohamed Cham toho času na hostování z pražské Slavy a je tam taky Marko Arnautovič, zdá se nestárnoucí rakouský útočník, tak jak na tebe třeba právě Arnautovič působil. Má to stále v noze, je to stále ten rozdílový hráč, jako si ho pamatujeme z dřívějška třeba z West Hamu?
1: Z mého pohledu tam právě Marko Arnautovič měl několik skvělých momentů v pokutovém území, kdy si dokáže pokrýt míč, uvolnit se. On se snažil hodně hledat své spoluhráče. Skvělý výkon, rozhodně stejně jako dvojice Bukary, Cham nebo další zmíněný Krunič, ale pochopitelně důležité jsou góly a tady to bylo v režii dvojice Elčník Ivanič, slovinský nahrávač a už zmíněný 32-letý černohorský kapitán zvezdy Mirko Ivanič, který dal ty první dva góly a vlastně ten zápas rozhodl. Ale teď samozřejmě přemýšlím taky o tom, nakolik je to tedy kvalitou těchto fotbalistů a nakolik tou nefungující defenzivou Plzně, protože 5 soutěžních zápasů, 14 inkasovaných branek v téhle sezóně, no nefunguje ta plzeňská defenziva zkrátka.
0: My jsme slyšeli tvůj rozhovor s Lukášem Červem, kde i ty jsi se ho vlastně na to ptal a on to tak trošku napůl vážně, napůl z legrace otočil zpátky proti tobě, aby ty si řekl, co se vlastně děje s plzeňskou Viktorií. Tak teď se čekalo na ten vstup, řekněme, do evropských pohárů a ten tedy taky se nepovedl, ačkoliv jsme slyšeli, že to samozřejmě není úplně ještě hotové, že i z tohohle stavu se s tím dá hrát, tak myslíš, že teď Viktoriáni jsou rádi, že je tam ten případný polštář té konferenční ligy, protože tohle opravdu na nějaké otáčení nevypadá?
1: No tak rádi určitě jsou, i když uchlácholit se tím, že budeme hrát poháry, alespoň konferenční ligu, to si myslím, že v případě plzeňských ambic, kdy Viktoria vyhlašovala útok na ligový titul před sezonou, je hodně, hodně málo. No, co na to ještě dál říct? Myslím si, že to skóre 0-3, ano, dá se to dotáhnout, samozřejmě to Viktoria může doma ve Štruncových Sadech za týden dokázat, ale vzhledem k tomu, jakými výkony se prezentuje, tak zatím se v téhle sezóně moc Viktoria nemá o co opřít a skutečně by to byl obrovský zázrak, kdyby ten stav 0-3 dokázala ještě dotáhnout. No, ale uvidíme. Uvidíme za týden, uvidíme, zda to bude ještě pod trenérem Martinem Hyským a jak to bude vůbec vypadat příští čtvrtek ve Štruncových Sadech.
0: To říká Vladislav Janouškovec, kterého zdravíme tedy ještě jednou do Bělehradu a jak už bylo řečeno na začátku našeho povídání, přejeme především šťastnou cestu zpátky domů.
1: Díky a hezký den.

0: 8 hodin 22 minut, příjemný pátek 21. srpna všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Řeč bude o volejbale na posledním evropském šampionátu v roce 2023. České reprezentantky vypadly ve čtvrtfinále se Srbskem. Uvidíme, jak se jim bude dařit letos, protože se šampionát vrací po dlouhých letech zpátky taky na českou, respektive moravskou půdu. Povídat si o tom teď budeme s kolegou Adamem Koretem. Přejeme krásné ráno do Brna, je to tak? Dobrý den.
1: Hezké ráno všem.
2: Adame, pojďme se bavit o tom, že se bude hrát v montované v podstatě dočasné aréně na brněnském výstavišti, navzdory tomu, že původně se očekávalo, že už se bude hrát v té nové multifunkční aréně, kam se postupem příštího ročníku přesunou třeba taky hokejisti brněnské Komety, ale ta prostě ještě není hotová, ta ještě není dokončena, tak co to pro volejbalistky znamená, jak to vypadá vevnitř a jaká tam může být třeba atmosféra?
1: No, to teprve uvidíme při těch prvních dnešních zápasech a zejména asi při tom večerním českém zápase proti Řecku, kde by měla být plná, nebo téměř plná ta kapacita 5000, jinak ta Arena Brno, která roste a která by měla být připravená už v říjnu tohoto roku, má kapacitu 13 000. Je otázkou, jestli by se tuhle velkou kapacitu, kdyby ten původní plán vyšel a hrálo se tam, podařilo naplnit na každý zápas. Tady je kapacita v té aréně, řekněme, montované v pavilonu P na brněnském výstavišti kolem 5000, takže tam by se dalo očekávat, že minimálně české zápasy budou vždycky vyprodané, tak uvidíme. No a Adame, je to, myslím si, podobné, jestli si pamatuješ montovanou tribunu na výstavišti v Miláně na olympiádě letos v té hokejové druhé aréně, kde se hrál zejména turnaj žen, tak je to takové opravdu podobné. Jsou to montované tribuny nejenom tedy z hliníku, ale jsou tam takové i dřevěné konstrukce na podlážkách a ta sedadla jsou plastová, ale opravdu, když se tam člověk podívá, ještě je to celé nasvícené, když jsem to měl včera možnost vidět na tréninzích, jak už českého týmu nebo třeba ukrajinského, tak když se člověk rozhlédne, není to poznat, že je to opravdu uprostřed velkého výstavního pavilonu a je to, si myslím, hezky postavené. Uvidíme, jaká tam bude akustika, uvidíme, jaké tam budou podmínky přímo v tom zápase, protože hráčky říkali, že nebo stěžovali si třeba na světla a uvidíme, jak tam bude třeba fungovat klimatizace nebo nějaké průvany větru, jestli to nějak nebude vadit, ale opravdu na první pohled, když se tam člověk sedne a bude se dívat na ten volejbal, tak si myslím, že to poznat nebude, že není v nějaké sportovní hale.
2: Na olympijských hrách v Miláně to vypadalo v podstatě jako jeden velký hangár a kdybyste špatně trefil dveře, tak jste možná mohl dojít do nějakého skladiště, takže říká, že teď v Brně na mistrovství Evropy volejbalistek to bude přece jenom útulnější.
1: Je to menší ten pavilon, ale myslím si, že se to tam podařilo připravit opravdu hezky. Ten povrch, ten klasický takový PVC vinylový povrch je tam už připravený. Volejbalistky české tam už trénují od pondělí, takže i pro ně to bude výhoda, že se dokázali seznámit s tím prostorem, protože právě třeba světla tam jsou opravdu prý velmi ostrá, takže při tom prvním tréninku, když vyletěly ty balóny vysoko, tak se smečařkám i nahrávačkám trošku ztráceli, takže i tohle by mohla být trošku výhoda českého týmu proti těm ostatním a jinak tam vyrostly i ty přilehlé prostory, co se týče zázemí pro hráčky, ať už je to posilovná, nebo ať už je to třeba zázemí pro novináře a je tam také přídavný kurt na paravolejbal, protože současně s tím standardním ženským mistrovstvím se tam bude konat i mistrovství Evropy mužů a žen v paravolejbalu, takže ten prostor je zajímavě vyřešený a věřím, že fanoušci se tam nestratí, tak jak tomu bylo někdy právě v Miláně.
0: A věřme taky, že se tam nestratí české reprezentantky. Jak to, Adame, vidíš se šancemi českého týmu na úspěch?
1: No, když jsem se na to ptal včera trenéra Anastasopoulose, tak on se tak zdráhal vyřknout nějaká konkrétní čísla. Samozřejmě i hráčky, on říkali, že se budou vždy soustředit na každý jednotlivý zápas, ale že by chtěli vyhrát co nejvíc, že samozřejmě budou chtít vyhrát každý z těch českých, což by znamenalo, že vyhrají i čtvrtfinále a postoupí do semifinále, které už se bude konat v Istanbulu, ale samozřejmě mají ve skupině těžké soupeřky, zejména Srbky, které, jak už jste říkali, je právě ve čtvrtfinále na minulém šampionátu porazily a jsou aspirantkami na jednu z medailí i teď, ale myslím si, že na to druhé místo ve skupině, kde jinak je ještě Bulharsko, Ukrajina, Rakousko a Řecko, se kterým budou hrát Češky dnes, by určitě česká reprezentace mohla pomýšlet a samozřejmě by jim to pak vyneslo lepšího soupeře jak do osmifinále, tak do čtvrtfinále. A oba dva ty případné první vyřazovací zápasy by hráli v Brně, kde by jim zase pomáhali ti domácí fanoušci. Takže myslím si, že čtvrtfinále je taková reálná meta. Loni skončili, respektive na tom posledním šampionátu v roce 2023 skončili Češky sedmé, tak si myslím, že by klidně něco podobného mohli zopakovat a cokoliv, co by bylo nad toto umístění, by se dalo považovat si myslím za velký úspěch a postup do semifinále asi by byl velkým překvapením.
2: Říká náš reportér Adam Kodec, který tedy bude na volejbalovém mistrovství Evropy, jedním z členů týmu radiožurnálu Sport. Ještě pojďme k tomu dnešnímu zápasu Česko versus Řecko a Česko má řeckého trenéra na své lavičce, tak jak on sám to bude prožívat?
1: No, říkal, že to nebude prožívat nijak zvlášť, že už to je po třetí v řadě, kdy se střetává vlastně Česko s Řeckem na evropském šampionátu, že poprvé to možná bylo jiné, ale že zkrátka on už je u české reprezentace dlouho, že jeho srdce opravdu bije pro český tým a dokonce mi říkal, že kdykoliv, když je na hřišti, tak by tam chtěl porazit i vlastní mámu a že je to úplně jedno, jestli proti němu stojí Řecko nebo Srbsko nebo Spojené státy nebo cokoliv jiného, zkrátka bude chtít porazit úplně každého a že to nějak více neřeší. Možná až uslyší řeckou hymnu před zápasem, tak si na to trošku vzpomene nebo v nějakých lehkých emocích bude, ale jinak samozřejmě bude chtít porazit každého soupeře a myslím si, že Řecko je, nechci říct úplně ideálním soupeřem na úvod, ale je to soupeř, který je o nějakých 15 míst ve světovém žebříčku volejbalovém pod českým týmem a protože Češky, jak už v Lize národů, tak také v těch úplně posledních přípravných zápasech před evropským šampionátem hráli s těžšími soupeřkami, tak si myslím, že jsou připravené dobře a že by měli to utkání zvládnout. Ostatně 9x v řadě Řecko v těch posledních vzájemných zápasech porazili.
0: Česko-Řecko dnes na radiožurnálu Sport od 20 hodin. Mluvili jsme o tom s Adamem Kodetem. Adame, moc díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Je 8:30. A teď Anna Horáčková a zprávy.
5: Úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen dva uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo pak o týden později. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a taky nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. A události okupace Československa v roce 1968 dnes připomene na pražském výstavišti akce Nevermore 68. Zve na přednášky, debaty, ale taky speciální vysílání radiožurnálu. Začne tam po 18. hodině. Další kulturní akce bude v Praze na Václavském náměstí. Na koncertu proti zapomnění vystoupí odpoledne asi 10 kapel. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli 0-3 v Bělehradě s Crvenou zvezdou a do odvety závěrečného předkola Evropské ligy půjdou s velkou ztrátou. Hradec Králové v play-off o konferenční ligu remizoval 2-2 na hřišti Panathinaikosu Atény a Jablonec prohrál 0-1 v Glasgow s Rangers. Odvety o účast v ligové fázi evropských pohárů se budou na stadionech českých týmů hrát příští týden ve čtvrtek.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony v Praze u letiště. Dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy je neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 26. kilometru před 12 hodinami hořel kamion, stále odklízejí trosky z jízdních pruhů a dopravu tak odklání. Na 21. kilometru se sjíždí, kolona se tam prakticky rozjela a silnice ale od Tuřic směrem na Předměřice je neprůjezdná, tedy souběžná silnice 610. Musí se například osobním autem přes Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Po případě z Prahy už po D11 a na Lysou nad Labem a dál do Benátek. V Praze u letiště brzdí provoz omezení, kolonu čekejte na D7 na příjezdu ze Slaného a Chomutova od kilometru 4. Zdrží vás přes 10 minut a následně budete popojíždět i v opačném směru. Pražský okruh na výjezdu z metropole ve směru na Slaný a Chomutov hlásíte frontu z kilometru 27 a zdržení přes 20 minut. D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy je stále ucpaná od kilometru 191,5 až na 187,5. Tam došetřují nehodu v levém pruhu, strážka auta s motorkou, zdržení přes 25 minut. A na D1 před Brnem směrem z Prahy nesouvislé kolony od kilometru 182. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: 21. srpen bude velmi bouřlivý, odpoledne se kromě krajního severozápadu a krajního jihovýchodu budou na našem území vyskytovat velmi silné bouřky. Pozor na nárazy větru, kroupy i přívalový déšť. Teploty přitom zůstanou velmi příjemné, letní, pohybovat se budou mezi 23 a 28 stupni. Na horách naměříte kolem 20. A počasí se bude sklidňovat v noci na zítřek, od jihu bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. O víkendu se pak bude počasí vylepšovat. V sobotu čekáme oblačno až polojasno, lokálně se mohou ještě vyskytovat přehánky anebo déšť. Bouřky už jen opravdu výjimečně. Na severu bude srážek víc. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou v noci klesat ke 13, na západě dokonce k 11 stupňům a vysoko se nedostanou ani přes den. Pohybovat se budou jen mezi 18 a 22 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude o trochu tepleji, od 21 do 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Blondie, pátek 21. srpna, posloucháte ranní radiožurnál Sport v 8 hodin a 37 minut. České hokejistky čeká na prvním turnaji sezóny druhý zápas ve švýcarském Klotenu, nastoupí dnes v 15.30 proti týmu Švédska.
1: Znovu to bude s novým trenérem Brianem Idalským a jak si na něj zatím Češky zvykají, to zjistíme od reprezentantky Noemi Neubauerové. Hezký den do Švýcarska.
2: Hezký den, přeju.
1: První zápas na švýcarských hrách jste prohráli 1-3, tak zvýšil na vás třeba trenér Idalský poprvé hlas, nebo je zatím všechno v poklidu takhle na začátku sezóny ještě v létě?
2: Zatím nezvýšil hlas, jsme teprve na začátku, takže tady i vlastně začínáme nový playbook a všechno, takže teprve je to začátek a myslím si, že si to uvědomujeme si to i my, takže zatím dobrý.
0: Nový playbook říkáte, takže všechno se jede úplně jinak, všechno se jede od nuly. Jaký je třeba Idalský chováním, schopnostmi lidsky, co ho zdobí, v čem vás může posunout?
2: Já si myslím, že už má i spoustu zkušeností za sebou, trénoval už hodně kvalitních týmů a tady si myslím, že má takovou tu klidnost a jistotu v nás, což je fajn, a takže je to taková dobrá kombinace.
1: Říká česká hokejistka Noemi Neubauerová. Noemi, vy jste aktuálně v šatně, nebo proč tam slyšíme mlátit dveřmi za vámi?
2: Já jsem zrovna na rozcvičce, takže holky tady procházejí kolem mě, pardon.
1: Pořádku, máme to hezky s kulisou. Jak vypadá taková rozcvička českých reprezentantek hokejových, řekněme, kolik zhruba 10 necelých hodin, 8 hodin před začátkem zápasu?
2: No, tak my než půjdeme na rozbruslení, tak tady začínáme kopat se nějakým míčem vždycky, pak už jdeme trošku do pohybu a trošku se musíme zahřát.
0: A tohle neznělo jako nějaký stretching, aktivace, to znělo prostě jako pořádné rány. To jsou jenom dveře.
2: No, jenom dveře, tady jsou takový meziprostor, už tady holky procházejí právě.
1: Říká hokejistka Noemi Neubauerová, se kterou se bavíme aktuálně během švýcarských hokejových her, tedy prvního turnaje Euro Hockey Tour v nové sezóně. Noemi, vy jste během minulé, tedy té olympijské sezóny, hrála jako obránkyně, zároveň umíte i v útoku, tak už víte, kam s vámi třeba konkrétně kouč Brian Idalský počítá?
2: Jo, už jsme domluvení, že budu v obraně, takže už normálně začátek téhle sezóny a dál už jedu jako obránce.
1: Letošní sezona má docela zvláštní vrchol, takže dal jako obránkyně i pro vás. Už v listopadu se totiž bude hrát mistrovství světa pro hokejistky z Evropy. To bude vlastně stále ještě v první polovině sezony, ale pro zástupky

0: ze zámoří, mezi které vy sama stále patříte, to bude vlastně ještě před pořádným rozjezdem ročníku PVHL, tak jak se na tohle dá nachystat?
1: Jo, tak není to nejlehčí, co si budem. Musíte tady hodně tréninku a tak nějak se zařizovat sám po dlouhou dobu, ale je právě fajn, že máme i takhle ty reprezentační akce, než ta sezóna začne a že se i s holkama můžeme vidět, sehrát se do mistrovství světa, co jste říkali vlastně brzo, takže aspoň tak je to fajn.
0: Já jsem se snažil desítky minut hledat přesný rozpis nové sezony právě PVHL. Pro posluchače můžeme nastínit, že to je taková obdoba mužské hokejové NHL a on stále ještě není hotový, nebo alespoň tedy není veřejný, nepodařilo se mi ho najít. Kdy vlastně tady začíná ta sezona? Je to tak, že začne až po konci toho hokejového mistrovství světa? Je to skutečně tak, že bude nejdřív mistrovství světa, tedy jeden z vrcholů, a až pak začne ta zámořská sezona?
1: Jo, jo, máte pravdu, oni ještě to nezveřejnili nikde, ale sezóna bude začínat vlastně po mistrovství světa, tak ještě nevíme přesný datum, kdy. Takže teď momentálně, co můžeme, my holky, co budeme hrát v zámoří, tak se soustředíme právě na MS a na ty turnaje, co budou do té doby. No.
2: No a nemůžete samozřejmě nám utéct z toho, že se vás potřebujeme zeptat na to, jaké máte cíle, jak to vidíte?
1: Tak cíle máme určitě vždycky největší, ale myslím si, že zároveň víme, jak jsem říkala předtím, že vlastně začínáme s novým trenérem novou sezónu, takže se snažíme nějakým způsobem najet ten systém teď, aby jsme pak byli ready na mistrovství světa.
0: Pod Karlou McLeodovou z toho byly historicky první dva bronzy na světových šampionátech, tak znamená to, že s Brianem Idalským nejvyšší cíle znamená to ještě povýšení té bronzové medaile? Bude to finále?
1: Tak to by samozřejmě bylo moc hezký a jak říkám, bylo by to fajn a my jako tým míříme co nejvíc to jde, ale znova, jak zároveň taky říkám, zase jsme na začátku, takže soustředíme se na ty malý detaily a aby jsme to nějakým způsobem mohli budovat a právě se třeba dostali do toho finále.
2: Budeme držet palce, je to ještě zatím hodně daleko, české hokejistky čeká na prvním turnaji sezony druhý zápas v Klotenu ve Švýcarsku, nastoupí dnes v 15:30 proti týmu Švédska. My jsme moc rádi, že jsme si nejenom o tom mohli povídat s hokejovou reprezentantkou Noemi Neubauerovou. Tak děkujeme moc, zdravíme ještě jednou na rozcvičku a zase někdy třeba naslyšenou.
1: Super, děkuju, mějte se hezky.

0: Billy Joel v pátečním radiožurnálu Sport. Včera jsme informovali posluchače radiožurnálu Sport, že Max Verstappen prodloužil smlouvu v týmu Red Bull, a to až do roku 2030, a Adam Weidenthaler k tomu teď našel pár zajímavých čísel, které možná ukazují, že ta limonáda docela vydělává.
1: Nemůžu to potvrdit, protože mi Max Verstappen jeho účet ani smlouvu neukázal. Každopádně třeba na sociální síti X se od zdroje jménem Mark Limacher šíří informace, že roční výplata pro Maxe Verstappena by měla být nějakých 92 milionů eur a včetně bonusu, pokud je tedy dokáže Max Verstappen získat, tak až 115 milionů eur. Abychom to převedli trochu na česká čísla, 2¾ miliardy korun je těch 115 milionů euro ročně. A našel jsem si ještě srovnání s jinými sportovci. Ideálně třeba s některými velkými hvězdami, tak třeba letošní prize money Ariny Sabalenkové, zatím samozřejmě není konec sezony, ještě si to může významně zlepšit třeba ve Flushing Meadows na US Open, ale tahle tenistka má zatím v zisku nějakých 3,5 milionů eur, samozřejmě všechno před daní. Rodri, fotbalista, nejlepší hráč planety nebo jeden z nejlepších hráčů planety, je třeba podle zlatého míče kapitán pečených mistrů světa. Podle Guardianu bude mít nově po přesunu z Manchesteru City do Barcelony 15 milionů eur a stárnoucí hvězda NBA James Harden, o kterém jsme dnes ráno slyšeli, že se nově upsal znovu Clevelandu Cavaliers, tak v přepočtu na eura asi 27 milionů eur. Takže stále jsme na nějaké čtvrtině toho, co zvládne vydělat podle příští smlouvy Max Verstappen z Formule 1.
0: Takže pokud byste třeba vybírali sportovní kariéru pro své dítě podle výdělku, tak Formule 1 je dobrá sázka až na to, že ji dělá asi 20 lidí na světě.
1: Přesně tak.

0: 8 hodin 52 minut, pojďme na to, máme tu hned dvojí soutěžení, protože je pátek 21. srpna konkrétně. Já připomenu zase to nejpodstatnější, pokud jste s námi vyhráli v posledních dvou měsících, tak prosím ještě chvilku počkejte, a jak včera se mě ptal jeden pán, který vyhrál odpoledne, platí to i na tuhle odpolední soutěž. Prostě dejte šanci ostatním, ať si taky třeba můžou vyhrát nějaké vstupenky a jít se díky Radiožurnálu Sport podívat na nějakou akci. 221 552 222, to je telefonní číslo, které se nám bude hodit za malou chvilku. Adame, pojďme ještě říct, ještě jednou zopakovat, o co hrajeme.
1: A to o dvě vstupenky na evropský šampionát volejbalistek, který právě dnes začíná v Brně. Co se týče dnešní soutěže, tak je to návodné. Je 21. srpen, ty si to zmínil, Česko si dnes připomene bohužel smutné výročí 58. zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Památku padlých uctí představitelé státu i pamětníci, třeba i tradičně tady u nás u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Dnes to bude od 11 hodin a právě i k téhle události, bohužel smutné, historické, se váže jeden zvuk a jedna velká česká sportovní osobnost, kterou právě teď uslyšíme. Jednoduchá otázka. Kdo promluví?
2: Ti organizátoři byli tak fantastičtí, že na těch stupních zahráli, prezentovali napřed československou hymnu. Napřed hymnu té malé zemičky okupovaný. A teprve pak toho mamuta, jo, tu mohutnou, ten Sovětský sajůz. Když zazněly ty první akordy té sovětské hymny, tak to mě i hned naskočila husí kůže. To jsem viděla všechno, ty tanky a jak jsme museli v pozoru stát. A tak prostě, když zazněly ty tóny, tak já úplně ostentativně, to vyšlo z duše, to vyšlo z země, jsem od ty vlajky odvrátila hlavu a ještě jsem se takhle dívala do země, jako že tu vlajku ignoruju.
0: Tak byl to delší zvuk, možná než jste zvyklí, ale nechtěli jsme ho krátit.
1: Hodně poutavý, od paměti národa, pár let starý, zpátky natočený.
0: Tak pojďme na to, dobrý den, slyšíme se.
3: Dobrý den, Martin, hospodě brát.
0: Dobrý den, slyšel jsem z Poděbrad křestní jméno úplně ne, doufám, že vy mě slyšíte kvalitně a doufám, že jste kvalitně slyšel taky zvukovou otázku. Poznal jste sportovce, sportovkyni?
3: Ano, byla to Věra Čáslavská.
0: Byla to samozřejmě Věra Čáslavská, gratulujeme, tak dvě vstupenky na mistrovství Evropy volejbalistek jsou vaše.
1: Připomeňte nám ještě, k čemu se ten zvuk vztahoval, vzpomenete si?
3: No, byla na olympiádě 68 v Tokiu.
0: V Mexiku.
3: Pardon, v Mexiku.
1: Ano.
3: A bojovala 3 zlaté medaile, jestli si dobře pamatuju.
0: Výborně, a samozřejmě tohle bylo konkrétně tedy k té situaci, kdy odvrátila, řekněme, svůj zrak od slovenské vlajky, sovětské vlajky, která stoupala tedy nahoru. Tak gratulujeme moc, ještě připomínám, vezmeme si na vás kontakt, prosím, zůstaňte nám na lince a za chviličku budete mít ještě možnost zahrát si taky o tu druhou půlku páteční soutěže, a to jsou tedy bezdrátová sluchátka. Tak zatím se mějte, naslyšenou.
3: Děkuju, naschledanou.

Spend on the freeway, turn

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají v 8 hodin a 58 minut. Jsme rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport a budeme moc rádi, když nám za chviličku zase zavoláte. Teď už ale mluvíme jenom na těch 5, kteří jste vyhráli v tomhle týdnu od nás v ranní soutěži. Máme pro vás samozřejmě ještě bezdrátová sluchátka a připravili jsme tedy speciálně pro vás ještě jednu otázku.
1: Ano, soutěž pro Petra, Aleše, Patrika, Jindřicha a teď naposledy Martina. Jednoduchá otázka. Dnes začíná nová sezona fotbalové Premier League, tedy anglické ligové soutěže. Kdo obhajuje titul?
0: A je to tedy jeden z těch dvou celků, který hned dneska večer zasáhne do nového ročníku, tak pojďme na to. Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, Patrik, slyšíme se.
0: Patriku, vyvoláte správně, vy jste vyhrál tenhle týden, je to tak?
2: Ano.
0: Výborně, tak kdo obhajuje titul v anglické Premier League?
2: No, doufám, že Arsenal.
0: Je to Arsenal. Jste třeba fanouškem některého ostrovního celku, nebo je vám to úplně jedno, jak to tam v Anglii dopadne?
2: Já jsem fanoušek anglického fotbalu a Manchester United.
0: Manchester United, to máte za sebou docela těžké roky.
2: Těžké roky, ano, ano.
0: Ale ono se to třeba v dobré obrátí. Tak teď vám gratulujeme, minimálně aktuálně jste na tom dobře, vyhráváte sluchátka. Pošleme vám je k té ceně, kterou jste vyhrál. Moc gratulujeme a mějte se hezky.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Páteční Radiožurnál Sport dospěl před 9. hodinou, jsou to aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Anou Horáčkovou.
4: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu. Fotbalisti Hradce Králové vybojovali remízu na hřišti Panathinaikosu v boji o konferenční ligu. Dálnice D10 ve směru do Mladé Boleslavy je uzavřená u Tuřic na 21. kilometru. A počasí zatím je i polojasno, později čekejte zataženo a skoro všude se postupně přidá déšť i silné bouřky a teploty dnes až 28 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměru. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska zůstala v Československu až do roku 1991. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes ruší všechny akce a na státních budovách visí černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném Západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
6: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí Západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku Západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Vlaky mezi Prahou a Českým Brodem už jezdí po jedné koleji, informovaly o tom České dráhy. V Úvalech u Prahy se totiž ráno rozbilo trakční vedení a to úplně zastavilo provoz na trati. Některé vlaky ale stále jezdí odklonem přes stanici Lysá nad Labem a spoje proto nabírají i velká zdržení v řádu desítek minut. Mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka Radiožurnálu řekl, že Správa železnic teď zjišťuje příčinu poruchy. Úplné obnovení provozu je plánované na 11. hodinu dopoledne.
7: Před 7. hodinou ranní došlo v Úvalech k závadě na trakčním vedení. Na místě jsou pracovníci Správy železnic, kteří teďka zjišťují rozsah toho poškození a v tuto chvíli je v Úvalech, tedy na koridoru, provoz zastaven.
3: Sport.
8: Fotbalisté Plzně začali play-off o Evropskou ligu porážkou 0-3 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Hradec Králové remizoval v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Athény 2-2. Slibný výsledek do odvety zařídil dvěma góly v závěru teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar. Po zápase jeho přínos vyzdvihl trenér David Horejš.
9: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho druhý zápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
8: Jablonec v konferenční lize prohrál na stadionu Glasgow Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavní fáze evropských pohárů se budou v Plzni, Hradci a Jablonci hrát příští týden ve čtvrtek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy čekejte u zavírku za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru odklání dopravu na náhradní trasu. Jezdí se například přes Kostelní Hlavno, pak dál na Benátky. Důvodem je odklízení následků po požáru kamionu na 26. kilometru z noci. V Praze u letiště brzdí provoz omezení. Na příjezdu po D7 ze Slaného a Chomutova se zpomaluje skoro na 4. kilometru, zpoždění asi 10 minut a stejně tak budete popojíždět na výjezdu z metropole ve směru na Slaný a Chomutov po Pražském okruhu, zastavíte u Evropské na 28. kilometru. Pražský okruh na trase z Letňan ve směru na Černý most dejte pozor v nájezdu z Novopatské, na konci připojení za zatáčkou stojí kamion s defektem, je tam šipka silničářů a náhle se vybočuje. A teď D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, přímo u sjezdu na Popůvky na kilometru 182 se brzdí, nesouvislé fronty jsou právě až do zúžení k D2 ke sjezdu na Bratislavu. Kamionem v pravém pruhu se víc stojí, než jede osobním autem. Těch 13 kilometrů pojedete asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se přidávají přeháňky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, doprovázet je můžou nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, taky kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
0: 9 hodin 6 minut, jsme moc rádi, že dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. Dvě soutěže už máme dnes ráno za sebou, ale ta třetí, největší, možná i nejdůležitější, nás ještě čeká. Bude se konat v kilometrech Jiřího Ježka, tedy mezi 10. a 11. hodinou, a konkrétně budeme hrát o zelené horské kolo velikost L. Věnovala ho společnost TS Bohemia a Jiří Ježek už má připravenou otázku, určitě nás poslouchejte pozorně, nebude to, myslím, pro posluchače sportovního rádia nic obtížného. Tak pěkná, myslím, šance pro naše posluchače ještě takhle na konci léta vyhrát horské kolo.
1: Jiří Ježek je na vás připravený taky na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz nebo radiožurnalsport.cz. Jak chcete, právě tam najdete konkrétnější informace k téhle soutěži. Stačí sjet trošku dolů, nepouštět si zrovna živé vysílání, ale tam najdete fotku Jiřího Ježka a pozvánku právě na ty nejnovější kilometry, kde budeme soutěžit.
0: Přesně tak. Od nás teď Leny Krevic a po písničce se spojíme s naším dalším expertem, tím fotbalovým Pavlem Horvátem.
5: Radiožurnál Sport.
11: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Lenny Kravitz za námi, Pavel Horvát před námi, alespoň tedy doufám. Pavle, slyšíme se, krásné ráno.
1: Ano, skoro před vámi, dobrý den.
0: Přesně tak, fotbalisti Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou 0-3. Souhlasil bys se mnou, když řeknu, že se jim vzdálil docela výrazně postup do hlavní fáze soutěže?
1: No, musím říct, že jo, že 3-0 je takový jednoznačný výsledek, samozřejmě musíme přiznat, že mohlo být ještě hůř. Hraje se to na dva zápasy, ten domácí zápas může být lepší, ale Viktorka by se musela velmi, velmi zlepšit.
2: Lukáš Čerf o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, že utkání 3-0 se dá otočit, nebo dvojutkání. Dívám se na ty výsledky z té minulé sezóny, Plzeň tam měla několik vítězství 3-0 nebo třeba i 5-0 v předposledním ligovém kole s Jabloncem, přesto vidíš v současné Viktorii takovou sílu na to, aby se něco zázračného stalo a za týden to dopadlo mnohem lépe?
1: No, tak nebudu lhát, teďka v tuhle chvíli to takhle nevypadá vůbec, je to tak takový jako rozklížený, takový smutný výkon bych řekl, nemůžu úplně tady analyzovat celou tu jedenáctku, ale bylo to takový vlastně smutný, nebylo tam vidět vlastně žádného lídra, který by opravdu, kdyby tam byl, tak asi bouchnul do stolu, ale bylo to takový jenom odehraný utkání s tím, že jako chceme vyhrát, chceme bojovat, ale nikdo to neudělal.
0: No asi je potřeba taky ten zápas a vlastně i ten výkon vnímat tak nějak v kontextu toho, co zatím Viktorka předvádí v téhle sezóně. Zatím to určitě se shodneme, zůstává za očekáváním, tak co se s tím vlastně dá v téhle fázi dělat?
1: No tak samozřejmě spousta odborných věcí, já to řeknu zase po svým. Já si myslím, že jestli kluci se vrátili včera v noci, nebo se vracejí dneska, že by možná měli zaparkovat rovnou někde u nějaký restaurace a tam si to zavřít na jeden den a tam si buď dát trošku počuni, jak bych řekl, anebo si tam vysvětlit velmi důrazně některé věci, které se na tom hřišti mají objevovat, nebo které se asi objevují i v šatně. Vypadá to tak, že prostě to tam není úplně jednotný. No.
2: A bude počuni dávat ještě za týden Martin Hyský v roli hlavního trenéra Viktorie?
1: No, to je samozřejmě otázka, protože včera to bylo jednoznačný, tak musíme taky uznat kvalitu soupeře, který hrál fakt výborně. Nezbavovali se míče, měli na to, že tam byl nový trenér, tak to vypadalo, že už spolu nějaký fotbal produkujou delší dobu, protože tam byly takový automatizmy, nevím, jestli to bylo od minulého trenéra, nebo to stihnul Riera takhle za ty 3 dny nebo za 4 dny, ale klobouk dolů, jak hráli a měli velmi výrazný individuality, takže samozřejmě musíme to respektovat, ale Plzeň prostě není dobrá a nebyla dobrá ani včera.
2: Elitní srbský tým Crvena zvezda Bělehrad tedy v domácím utkání zvítězil nad Viktorií Plzeň 3-0, odveta v příštím týdnu ve čtvrtek a stejně tak tomu je i v tom posledním předkole konferenční ligy u dvou českých zástupců Hradce Králové a Jablonce. Tak Hradec Králové nakonec zázračným umarem nebo díky zázračnému umarovi smazal dvoubrankové manko na trávníku Panathinaikosu Athény a remizoval 2-2. Jablonec navzdory tomu, že hrál poslední čtvrthodinku proti o 10 působícímu Glasgow Rangers, tak stále prohrál 0-1 právě ve Skotsku. Jsou to podle tebe dobré výsledky do odvet?
1: Já si myslím, že jo, vzhledem k tomu, že se nepočítají ty góly venku, tak Hradec samozřejmě prohrával 2-0. A už to vypadá, že to bylo náhodný, ale na to se vůbec nehraje. Myslím si, že tam promluvili i zkušenosti, byť Umar samozřejmě mladý hráč, který hrál za Bčko, za 19 a přeskočil do toho Ačka. Velmi výrazně se prosadil. Myslím si, že Hradec má novou hvězdu nebo hvězdičku. A je to dobrý výsledek. Já si myslím, že jsou schopní prostě Panathinaikos doma potrápit a s plným stadionem v zádech i klidně vyřadit. No a co se týká Jablonce, tak musím říct, že jsem samozřejmě čekal, že budou kousat, že bude nějaký překvapení, ale 1-0 je dobrý výsledek a Rangers, viděli jsme, na jakém stadionu se hrálo včera, přijedou do Jablonce, při vší ústě k Jablonci, tak bude plno, já věřím, že bude plno, ale ten stadionek je menší a mohlo by tam dojít k nějakému malému podcenění a Jablonec, musíme říct, že zase tu sezonu oproti třeba Plzni začal výborně a je dobrý a je schopný taky tenhle ten zápas udělat velmi zajímavý, takže já tomu věřím.
0: O Jablonci v Glasgow ostatně budeme mluvit za pár okamžiků podrobně s Karlem Schambergerem, který přímo na tom zápase za Radiožurnál Sport byl. Teď jsme si moc rádi povídali s Pavlem Horvátem. Pavle, děkujeme, hezký pátek.
1: Díky, hezký den.

0: 9 hodin 20 minut, skupina Europe Rock the Night ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Jak jsem před chviličkou sliboval, teď si budeme povídat o včerejším večerním duelu, který se hrál. V Glasgow Rangers přehráli Jablonec 1-0 a přímo na Ibrox Stadium byl za Radiožurnál Sport Karel Schamberger. Karle, krásné páteční ráno.
1: Krásné ráno.
0: Když jsem zmínil jméno toho stadionu, tak pojďme u něj začít. 34 701 diváků, vidím oficiální údaj. Tolik lidí si našlo cestu na zápas Rangers proti Jablonci, tak jaká byla atmosféra?
1: Já bych začal klidně tím číslem, které je pro mě osobně trochu zklamáním, protože jsme sem do Glasgow cestovali s tím, že by mělo být vyprodáno. Říkal nám to třeba a majitel fotbalového Jablonce Jakub Střeštík, že má ze Skotska takové informace, ale to tedy rozhodně nebylo. A zároveň jsem upřímně čekal i možná trochu bouřlivější atmosféru. Fanoušci skotského týmu dávali najevo, že nejsou úplně spokojení, ať už se závěrem loňské sezony, respektive předešlé sezony a začátkem té aktuální. A občas i bučeli, když tým třeba nebyl na balónu a nebo nehrál tak ofenzivně, jak by si právě ti fanoušci přáli. Takže upřímně musím říct, že ta atmosféra nakonec nebyla až tak bouřlivá, jak jsem ji třeba očekával, jak se o ní mluví třeba u nás v Česku. A jinak můžu ještě dodat, že z Jablonce si našlo do hostujícího sektoru pro fanoušku 30 jedinců, kteří si tedy nakonec našli cestu právě na Ibrox Stadium a podporovali Jablonec i v takto poměrně vzdálené destinaci.
2: Sympatický výlet tedy pro ty tři desítky českých fanoušků. Každopádně, co nadchlo domácí, jistě byl nějaký tlak, ze kterého potom i taky na začátku druhého poločasu vytěžili Rangers ten jediný gol zápasu. Kde ty jsi viděl největší šance? Měli je Jablonečtí nebo je měli právě naopak Rangers? Protože já si vybavuju jednu šanci, kterou musel zlikvidovat brankář Hanuš ještě v prvním poločase, pak tam byla dokonce tyčka, pak v tom druhém poločase gol.
1: Ty jsi to teď v podstatě řekl za mě. Byli to Rangers, kteří měli více šancí, to si nemůžeme nalhávat, ale naopak Jablonečtí drželi krok a moc Rangers do velkých šancí nepouštěli. Ano, byla tam ta tyčka, brankář Hanuš taky musel být určitě více v pozoru než jeho soupeř na druhé straně hřiště, ale zároveň Jablonečtí nepustili Rangers až do tolika gólových vyložených šancí, jako by si třeba domácí fotbalisté přáli. Odehráli Jablonečtí velice dobrou partii právě s skotským protějškem a inkasovali jen jednou po takové smolné kombinaci Rangers, která byla sice hezká, ale trenér Jablonce Luboš Kozel říkal, že ta akce byla až moc jednoduchá na jeho vkus a mrzelo ho, že právě z takové akci skórovali nakonec na konci byl Němec Ryan Nadery, což je mimochodem muž, který by teoreticky mohl reprezentovat v budoucnosti třeba i českou reprezentaci. On má totiž českou maminku a bulharskou otce, narodil se ale v Německu a právě tři pasy tedy německý, bulharský a český drží.
0: 84. minuty Glasgow Rangers hráli jenom o 10, protože byl vyloučený Devlin. Ty si o tom mluvil, že vlastně Jablonec ale k nějaké významnější šanci nedostal ani v tom závěru zápasu. Pavel Horvát před chviličkou říkal v našem vysílání, že ta porážka o jeden gól je podle něj vlastně docela dobrý výsledek, tak vnímají to Jablonečtí podobně?
1: Vnímají rozhodně, ale když se zastavíme u té početní převahy v závěrečných 20 minutách zápasu, tak s ní Jablonečtí úplně spokojení být dle mého názoru nemohou. A Luboš Kozel, trenér Jablonce, to na pozápasové tiskové konferenci taky zmiňoval, že s tou početní převahou nemohou být spokojení. Naopak Jablonečtí si sice vytvořili jakýsi tupý tlak, ale nebyli schopni proniknout více k brance Rangers a právě soupeř ze Skotska často hrozil z rychlých protiútoků a z rychlých breaků a Jablonec klidně mohl v této fázi hry ještě inkasovat v podstatě do jediné takové větší a nechce se mi říct až gólové šance, spíš větší šance se dostal v závěru Richard Sedláček, který ale bohužel přestřelil branku Rangers a takže z toho v podstatě nebyla ani střela na branku, jinak si jablonečtí fotbalisté opravdu dopředu toho zas tak nevytvořili. Ostatně poprvé v sezóně nevstřelili branku a také proto pro prohráli 0-1.
2: Karle, mě ještě zajímá ten Ryan Nadery, tebou zmíněný, taková drobná pikoška na tiskovou konferenci, pokud jsem se dobře díval, přišli dva borci, kteří nejsou Čechy, tedy ty jsi zmiňoval Ryan Nadery, oficiálně Němec, a Lamin Javo, to je gambijský útočník Jablonce, oba dva ale mluvili česky, tak jak to šlo, hlavně tedy Naderymu?
1: Nadery mu to šlo poměrně dobře, sám se trochu omlouval, že česky neumí už tak až tak dobře, jak třeba uměl, protože on v dětství strávil prý léto a prázdniny u babičky z máminy strany, která právě v Česku žije, a uměl česky tedy velmi dobře. Teď se normálně domluvil, bylo mu krásně rozumět, ale byla to taková lámaná čeština, nebyla to ta úplně přirozená čeština, jako třeba v našem vysílání, nebo úplně nevím, k čemu bych to přirovnal. Lamin Javo, o něm se to ví, že česky umí dobře. Třeba když jsem zmiňoval majitele Jablonce Jakuba Střeštíka, tak právě ten nám vyprávěl, že pro něj je důležité, že i cizinci právě v jeho klubu se dokážou aklimatizovat tak rychle a že se chtějí naučit jazyk. A oni to opravdu dost umí, ať už bude řeč o kapitánu Tekijaškym, ať už je třeba řeč o Laminu Javovi. Právě ta čeština v kabině Jablonce je opravdu stále prý dominantním jazykem a chce to tak, nebo respektive mělo by to tak být i nadále, a právě to je možná klíč svěřenců Luboše Kozla.
2: A klidně krátce jen na závěr, vím, že někteří na sociálních sítích už pošlhávají po Ryanu Naderym třeba do české reprezentace, tak asi tahle otázka nestihla padnout, viď?
1: Bohužel, skočtí novináři byli opravdu aktivní na pozápasové tiskové konferenci. Ještě jsem nezažil takový tlak na ten mikrofon, do kterého jsme se my novináři měli ptát. Opravdu skočtí novináři zavalili nejen Naderyho, ale celkově hráče a trenéra Rangers několika otázkami. Tiskový mluvčí právě skotského klubu tam fungoval jako takový předělovač toho, kdo nakonec tedy bude mluvit a kdo ne. A bohužel jsme se dostali jen k jedné české otázce.
0: To říká v ranním vysílání Radiožurnálu Sport Karel Schamberger, tak třeba to vyjde někdy příště. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál, bylo 9:30. A hezké dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Češi si dnes připomínají 58. výročí okupace vojsk Varšavské smlouvy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO u té příležitosti na síti X napsal, že považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Na Aljašce havarovalo malé letadlo s 8 lidmi na palubě. Nehodu nepřežil nikdo z cestujících a po smrti jsou i oba piloti. Uvedlo to americké letectvo. Stroj havaroval v odlehlé části Aljašky necelých 500 kilometrů po startu z města Anchorage. Trosky letounu se podařilo najít nedaleko jedné z radarových stanic, které podél aljašských hranic sledují vzdušný prostor. A na Hané začala sklizeň chmele. Jako první spustili česačky zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat je budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam ale mají kvůli nedostatku vláhy a horku chmelových šišek méně a jsou navíc i malé. Předseda družstva a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský tak očekává podprůměrnou úrodu. Tropických dnů i nocí bez dostatku vláhy bylo letos podle něj příliš mnoho. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od půlky dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na svém instagramovém profilu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D10 na výjezdu z Prahy ve směru na Mladou Boleslav a Turnov je stále neprůjezdná za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru svádí dopravu na sjezd a nedá se jet po souběžné silnici 610. Mezi Tuřicemi a Předměřicemi totiž opravují most přes jezeru a tam se nedá projet. Musí se tak po náhradní trase například na Kostelní Hlavno a pak dál na Benátky. Čekejte silnější provoz hlavně na příjezdu do Kostelního Hlavna, máme tam hlášenou i nehodu. Vzniká pak kratší kolona i před sjezdem na kilometru 20,5 se brzdí. Teď silnice 20 mezi Pískem a Nepomukem vyšetřují nehodu na příjezdu Dolnářů. Strážka dvou aut jezdí se kyvadlově a kolony kratší vznikají obou směrně. Zdržení hlásíte pár minut. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislé kolony od sjezdu na Popůvky. Poprvé zpomalíte na kilometru 181,5 opatrně na horizontu před sjezdem. A následně se budete sunout až k D2 ke sjezdu na Bratislavu. Kamionem je to skoro přes hodinu podle našeho zpravodaje. Osobním autem ten 13-kilometrový úsek pojedete asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se můžou objevit přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo a na většině území čekejte déšť, místy bouřky, a to i velmi silné s kroupami, silným větrem a taky přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Skupina U2 dohrává v pátečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 38 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Hokejisti Bostonu, mezi které patří čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha, odehrají v roce 2027-28 dva zápasy základní části NHL trošku blíž, než je to východní pobřeží Spojených států amerických.
1: Ale stále to není dostatečně blízko, i když do Mnichova se dá dojet autem, hlavně tedy z té české části naší republiky, docela svižně. Měly by to být zápasy někdy na začátku té, řekněme, přes příští sezóny, tedy za rok, na podzim roku 2027, a jde o Global Series, kterou jsme tady mohli v posledních letech v Praze několikrát zažít, ať už to byly třeba zápasy mezi San Jose a Nashvillem, teď naposledy Buffalo versus New Jersey, a přijeli i Ondřej Palát, Jiří Kulich nebo tehdy taky Lukáš Rousek. Přesné datum ani jméno soupeře zatím není oznámené, ale důležité je to, že přijede právě Pastrňák se Zachou. Pro Němce je důležité, že přijedou zatím trenér Bostonu, Marko Šturm, když nikde není dáno, že třeba ještě bude koučovat v té době, a taky nový hráč v útoku tohoto týmu, John Jason Peterka, to je dokonce mnichovský rodák, takže pro něj to bude o to speciální. Stejně jako to má být speciální ještě v Kolíně nad Rýnem, kde se představí taky Edmonton.
0: Je to tak, a tam samozřejmě Oilers Leon Draisaitl, rodiště jedné z opor, tak to je určitě velká věc, tak aktuálně tedy spíše naši západní sousedé se můžou radovat z NHL. Taky můžeme říct, že už letos v prosinci dva zápasy mezi Chicagem a Ottawou bude hostit další německé město, a to tedy Düsseldorf.
1: A do toho ještě příští mistrovství světa v ledním hokeji taky v Německu. Takže Němci mají hokejové žně,
0: jsou silní v zákulisí.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Aleš Brychta dohrává 9 hodin 44 minut, krásné páteční dopoledne s Radiožurnálem Sport. V naší encyklopedii tento týden představujeme slavná světová sportoviště a při hledání nejslavnějšího tenisového areálu jsme nemuseli zas tak dlouho přemýšlet. Londýnský All England Club hostí už od roku 1877 Wimbledon, i když ne celou tu dobu na stejném místě. Původní klub sídlil v ulici Walpole Road, od roku 1922 se přesunul na současnou adresu v ulici Church Road.
1: V současnosti patří do areálu 18 travnatých turnajových kurtů, na kterých není možné hrát mimo samotný a slavný Wimbledon. Dalších 22 travnatých kurtů je pak dostupných i pro veřejnost. A vedle toho je taky v areálu 8 antukových kurtů, 2 s tvrdým povrchem a 6 v hale. Ten nejslavnější, ale pochopitelně center kurt pro 15 000 fanoušků.
0: No a právě tady se hrají finálové duely a nás těší, že ve třech ze 4 posledních ročníků se v ženském turnaji radovali české reprezentantky. Naposledy to byla Linda Nosková po triumfu nad krajankou Karolínou Muchovou. V encyklopedii Radiožurnálu Sport se vás teď ale nesoutěžně ptáme, kdo na tomto místě slavil nejvíc triumfů v mužském turnaji.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Máme vzdělané posluchače Radiožurnálu Sport, tak věříme, že jste si doma sami pro sebe nebo někde na cestách řekli, že nejčastější wimbledonský šampion mužské dvouhry je Roger Federer, který se radoval 8krát.
0: Je to tak, naposledy to bylo v roce 2017, možná pro někoho může být překvapivé, že právě tenhle závěrečný triumf na londýnské trávě byl při pohledu na výsledky tím asi nejjednodušším. Tehdy 35-letý hráč nestratil v celém utkání, v celém turnaji, promiňte, ani set ve finále Marina Čiliče úplně rozdrtil.
1: Není to ale jen centrální kurt All England Clubu, kde se píšou tenisové dějiny. Jeden z nejslavnějších duelů historie v roce 2010 hostil ten úplně poslední turnajový dvorec s číslem 18.
0: Ano, v úvodním kole se utkali Američan John Isner a Francouz Nicolas Mahut a byl z toho nejdelší utkání tenisové historie. Utkání, které se protáhlo do 3 dnů a celkem hráči strávili na kurtu neuvěřitelných 11 hodin a 5 minut.
1: Nakonec se z triumfu radoval John Isner, tedy americký hráč, když pátý set vyhrál poměrem, a teď pozor, 70-68, klasický tiebreak. Tatam.
0: Ano, a samozřejmě v následujícím kole neuhrál vůbec nic, což je úplně logické, protože tenhle zápas skutečně trval 3 dny. I když je areál naplno vytížený jen 2 týdny z roku, práce v něm je celoroční. Hned po konci jednoho turnaje začne zhruba 30 trávníkářů pracovat na tom, aby byl na začátku dalšího turnaje povrch všech kurtů opět v ideálním stavu.

0: Po skupině Činasky v pátečním radiožurnálu Sport pojďme na volejbal, protože začíná mistrovství Evropy, první v Česku po 29 letech a na turnaji vás teď velmi rádi pozveme s blokařkou Silví Pavlovou. Přejeme hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Silvie, když začneme možná trošku negativní zprávou, spolu s nahrávačkou Květou Grabovskou jste se totiž zatím nedostali do nominace trenérů. Může se to ještě změnit?
1: Tak určitě se to může změnit pro nás, pro jednu z nás, z důvodu nějakého zranění. Pokud by se náhodou někdo zranil, tak jsme vlastně jako náhradnice, které můžou po případě zaskočit.
2: Jak vám kouč odůvodnil nebo jak vám sdělil v kabině to, že prostě dvě z vás musí zůstat na tribuně?
1: Tak my jsme to věděli už dopředu, že kouč dělá vše proto a i Česká federace dělá všechno proto, abychom mohli být vlastně všechny ty, co jsme si to zasloužili a odjeli jsme si vlastně celou sezónu, jak Ligu národů, tak vlastně všechny přípravy až do teď toho mistrovství Evropy, tak se snažili, abychom všechny mohli oprávněně být tady společně a věděli jsme, že na někoho to musí padnout a myslím si, že prostě trenér určitě neměl lehké rozhodnutí, a které dělal poměrně dlouho, ale je to tak, jak to je, prostě někdo nakonec musel být tou náhradnicí a trenér udělal prostě to nejlepší rozhodnutí pro celý tým.
0: To říká Silvie Pavlová v pátečním radiožurnálu Sport. Vy tedy zůstáváte s týmem, jak už jste řekla, jak teď vlastně vnímáte svoji roli? Není to přece jenom takové nezvyklé pro vás a jak chcete pomoct třeba týmové atmosféře?
1: Tak samozřejmě, že je to trošku nezvyklé, ale jelikož s týmem trávíme veškeré vlastně společné chvíle, ať už je to, že jsme společně na jídle nebo společně na trénincích a podobně, kde i já, i Květa jsme jako součástí toho týmu. Jediné, v čem se to vlastně liší, je to, že si neoblíkneme ten dres a nebudeme moci fandit jako na lavičce s holkami, nýbrž na tribuně nebo popřípadě v nějaké speciální zóně přímo nám jako přiřazené a budeme podporovat tým ve stejné hale, na stejném místě, takže jako ten rozdíl není zas tak veliký a my jsme obě dvě rádi, že můžeme být součástí tady té krásné atmosféry, která nás čeká dnešním dnem a začíná.
2: To říká česká volejbalová reprezentantka Silvie Pavlová. Jaká je tedy teď nálada v týmu před začátkem domácího mistrovství Evropy? Protože očekávají se velmi zajímavé fanouškovské návštěvy. Třeba o víkendu má být na utkání se Srbkami vyprodáno. Vy to jistě taky cítíte, tuhle podporu. Tak jak jsou hráčky, nebo jak jste vy konkrétně jako hráčky natěšené?
1: My všechny se těšíme moc. Myslím si, že to bude skvělá příležitost ukázat i našim vlastním divákům přímo před jejich zraky a nejenom jako v televizních obrazovkách, jaký volejbal krásný, jako umíme hrát, a doufám, že i když třeba začátek může být trochu nervózní, přeci jenom než se jako oklepeme a po prvním, druhém setu, ale doufám, že ukážeme co nejlepší výkon a fanoušci se budou mít na co těšit.
0: Silvie, my už jsme i od našeho reportéra dnes ráno slyšeli, že jste se museli popasovat s nepříjemným světlem přímo v hale na brněnském výstavišti. Hraje se v arénách, které neslouží čistě sportu a jsou kvůli němu speciálně upravené. Hraje se v takovém prostředí volejbalistkám obecně hůř?
1: Já jsem to zmiňovala už v nějakém rozhovoru, že ty haly jsou v ozovkách podobné. Na tom hřišti to vypadá úplně stejně, je tam Taraflex, jsou tam vlastně, je tam divácká zóna a podobně. Takže pro nás to takový rozdíl není, myslím si maximálně v tom osvětlení, ale jelikož jsme tam měli pár už tréninků, tak si myslím, že se to jako na všechno si dá v ozovkách zvyknout a myslím si, že to nebude dělat takový problém dnes večer.
2: Jaká je taková taktika, jak se vypořádat s nepříjemným světlem? Hádám, že si nemůžete úplně během zápasu přiložit dlaň k čelu a snít si jako třeba před sluníčkem.
1: Tak to určitě ne, ale samozřejmě se dá změnit pozice a člověk prostě hod musí do toho jít naplno a když dá člověk do toho jako všechno, tak to doufáme dobře dopadne.
0: Vlkařka Silvie Pavlová s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě tedy se pojďme zeptat na tu vaši skupinu, protože postupují 4 ze 6 týmů. Češky postupně budou hrát s Řeckem, Rakouskem, Srbskem, Ukrajinou a Bulharskem. Tak je mi jasné, že nemůžete každý ten tým popisovat nějak dalekosáhle, ale jaké to jsou soupeřky, co se od nich dá očekávat?
1: Tak já si myslím, že nemáme úplně jednoduchou skupinu, máme tam spoustu týmů, se kterými budeme hrát, si myslím, vyrovnaně. Samozřejmě Srbky budou potvrzovat možná roli favoritek, ale samozřejmě můžeme překvapit a můžeme jim to jenom stížit, pokud to bude v našich silách a předvedeme dobrý výkon. A samozřejmě si myslím například Ukrajinky nebo Bulharky i Řekyně, že jsme takové vyrovnané týmy, že s těmi si myslím, že to budou jako hezké zápasy, super podívaná a myslím si, že vyrovnané, velmi vyrovnané zápasy.
0: To říká Silvie Pavlová před začátkem volejbalového mistrovství Evropy. My vám samozřejmě všem budeme moc držet palce a zase se budeme těšit někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Díky moc, nashledanou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace Československa. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Fotbalisté Plzně utrpěli vysokou porážku v play-off o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Dálnice D10 směrem na Turnov zůstává neprůjezdná u Tuřic, a to po požáru kamionu. A počasí dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou, říká Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
3: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
1: Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovu, říká Pícha.
4: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
1: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a půlkou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
5: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle Českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Organizátoři festivalu Hip-Hop Camp zrušili akci jen pár hodin před jejím začátkem. Večer oznámili, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít už dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek pořadatelé neuvedli. Hlavní organizátor akce Radek Malník Radiožurnálu pouze řekl, že se chystají dnes nebo zítra vydat vyjádření. Hip-Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí, včetně amerického producenta The Alchemist a dvou držitelů cen Grammy. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 tisíc lidí.
6: Sport. Fotbalisté Plzně na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Pokud příští týden dvojzápas neotočí, budou hrát konferenční ligu. V play-off o konferenční ligu Hradec Králové remizoval v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec v prvním zápase prohrál na stadionu skotských Rangers 0-1. Trenér Severočechů Luboš Kozel tento výsledek do odvety bere pozitivně.
7: My jsme chtěli před zápasem odehrát i utkání ze ctí a tak, aby jsme měli třeba ještě šanci do odvety, což myslím, že i tady ten výsledek zaručuje a ten výkon vlastně souhrnu si myslím, že byl velmi dobrý, takový vyspělej, ale aby byl ještě lepší, tak tomu nám prostě chyběla taková ta lepší finální fáze na těch posledních metrech.
6: Odvety o evropské poháry se budou hrát příští týden ve čtvrtek v Plzni, Hradci Králové i Jablonci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Neprůjezdná D10 u Tuřic a kolony na D1 před Brnem. D10 zůstává neprůjezdná ve směru z Prahy do Turnova a Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se sjíždí z dálnice a pokračuje po náhradní trase, například na Kostelní Hlavno a pak u Benátek se vrátíte zpět na dálnici. Důvodem je odklízení následků po včerejším požáru kamionu na 26. kilometru. D7 před Prahou ve směru ze Slaného se plní před letištěm, od 3. kilometru stojí hlavně nákladní auta v pravém pruhu, zdržení osobním autem není moc dlouhé, pár minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna čekejte kolony za sjezdem na Rosice, od kilometru 180 stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním autem zastavíte na kilometru 181 a nesouvisle se budete sunout až ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení osobním autem je 25 minut, kamionem přes hodinu. Na silnici 14 mezi Trutnovem a Vrchlabím se bouralo v Lánově. Přímo před kruhovým objezdem je průjezd velmi omezený a brzdí se s obou směrů. A tak 20 písek Nepomuk, zpomaluje se na příjezdu do Blatné, omezení Kyvadlově, zdržení 10 až 15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatím je oblačno až polojasno, lokálně se přidávají přehánky, odpoledne a večer už bude hlavně zataženo, na většině území déšť a to místy i bouřky se silnými nárazy větru, kroupami a taky přívalovým deštěm. Teploměry dnes ukážou 23 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
9: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka vám od mikrofonu přeje Karel Janů, se mnou ve studiu taky kolega Martin Charvát. Martine, krásný pátek i tobě.
10: Krásný den všem, kdo tu jsou.
9: Teď tu ano, krásný den všem, kdo tu jsou, protože Jiří Ježek tu ještě před chvíličkou byl, ale teď tu není, protože se mi ho podařilo rozesmát, za což jsem samozřejmě rád, ale zároveň se za to už dopředu omlouvám posluchačům našeho pořadu, protože tady Jiří Ježek na první desítky sekund evidentně nebude. Ale držme si palce, myslím, že už je snad na cestě zpátky do červeného studia tady na Vinohradské 12. Ano, a vidím Jiřího Ježka, vy, co nás sledujete na YouTube, tak už ho vidíte také. A jsem, Jirko, moc rád, že jsem ti zvedl náladu. Jsme rádi, že tě tu vidíme a doufám, že si i dnes budeme moc v tém pořadu povídat o cyklistice.
11: Dobré ráno, já se strašně omlouvám, ale stane se vám určitě taky někdy v životě, že se odbouráte vtipem, který nečekáte, tak teď jsem úplně až na podlahu.
9: Tak pojďme to vzít teď úplně na začátku velmi vážně a pojďme říct, že dneska budeme mít tady speciální soutěž, což je super, jsme za to strašně rádi, je to velká šance i pro vás, tak myslím, že to bude další třeba přidaná hodnota toho, že posloucháte Jiřího Ježka. Jirko, tak já podrobnosti nechám na tobě. Vlastně to nejzajímavější bude zhruba za půl hodiny, jestli jsem to dobře pochopil.
11: Ano, je to soutěž cyklistická, my jsme ji avizovali na sociálních sítích Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Je to spojená soutěž i pro celoplošnou stanici Radiožurnál, samozřejmě u nás na Radiožurnálu Sport také. Bude se soutěžit o horské kolo a ne jen tak ledajaké. Je to karbonový rám, celokarbonový monokok, značka Silverback, kolo Super Speed v takové zelené barvě. Je to velikost možná pro mě, takže taková univerzální, může to být i pro ženu, i pro muže a je to jako fajn kolo, takže myslím si, že ta soutěž je hodnotná, kolo nám věnovala společnost S Bohemia, děkujeme a budeme soutěžit zhruba v 10.40 plus minus, nahlásíme dopředu a bude to samozřejmě otázka. Otázka
10: ale nebude těžká.
11: Nebude těžká. No takhle, nebude těžká pro posluchače Kilometrů, protože se bude otázka týkat samozřejmě cyklistiky, nedávno skončené Tour de France, ale samozřejmě, kdyby volal někdo, kdo třeba s cyklistikou vůbec nemá žádnou zkušenost, tak ho tam možná ta otázka zaskočí. Máme takový tady jako mezi sebou takovou polemiku, jestli je to těžká otázka nebo lehká. Myslím si, že pro naše posluchače bude zvládnutelná.
10: Číslo do studia 221 552 222, ale dopředu říkáme, že všechny, kteří se pokusí o předčasný start, tak ze soutěže vyloučíme tím, že zkrátka nepustíme do vysílání. Takže my si opravdu pohlídáme a řekneme přesně, od kdy se může volat a do té doby, pokud chcete zavolat, tak se spíš zapojíte konverzačně do toho, co budeme probírat, než že bychom vám takzvaně drželi místo v soutěži.
9: Je to tak, v tomhle smyslu technika je na naší straně, nesmíte si to představovat, že tady máme jedno telefonní sluchátko a čekáme, až zazvoní, už jsme přeci jenom o pár kroků kroků dál, takže opravdu zvedneme to až tomu, kdo zavolá po té, co zazní otázka. Pánové, pojďme, máme nějakou půl hodinu určitě do té doby, než budeme soutěžit, kdy si můžeme povídat o cyklistice, tak já klidně začnu u Martina Charváta. Martine, ty hodně pracuješ, jestli jsem to dobře pochopil, Tour de France je za námi, tak co tě od té doby nejvíc zaujalo, co by si rád zmínil?
10: V cyklistice těch zajímavých věcí... Tak momentálně jsem se koukal nedávno na to, jak amatér vyjíždí za Matěje van der Poelem na horském kole, ale jede, řekněme, na elektrokole a tím pádem nějakým způsobem si dost pomáhá na takové horské, skoro až kozí cestce za tímto jedním z těch nejlepších profesionálů v současnosti. A je to takové zvláštní, no, když profesionál se snaží trénovat na svůj další závod na horských kolech a někdo za ním jede vyloženě tak na 30 cm na úzké cestě. Složité, no. Samozřejmě jsem myslel, že asi možná to chceš navázat na třeba Czech Tour nebo další závody, k tam se asi dostaneme, ale když vezmu tohle ze sociálních sítí, tak mě to skoro až šokovalo, no, že někdo prostě nedává těm profesionálům tolik prostoru, kolik by asi chtěli.
11: No, je to škoda, protože je spoustu závodů pro amatéry, tak proč si nezazávodit i třeba na elektrokole nějaký veřejný závod, protože i na elektrokola jsou kategorie. Moje manželka by o tom mohla vyprávět.
9: Zdravíme Soňu.
11: Ale myslím si, že jako je asi fakt jako zbytečný následovat ty profíky jak někde na silnici. Mohl by o tom vyprávět i Jonas Vingegaard z Jara. A tohleto na horském kole prohánět takového borce, jako je Matthew van der Poel, nevím. Je to možná škoda. Popularita cyklistiky je teďko obrovská, tak jenom bych poprosil všechny hobíky, ať trošku přemýšlí nad tím, co dělají.
9: No, my jsme byli na Šumavě a tam tedy musím říct, že lidí na kolech je opravdu hodně, ale tedy elektrokola jakoby v tuhle chvíli drtí kola bez pohonu v poměru, tak já nevím, 19:1, což je vlastně zjištění takové trochu překvapivé pro mě, protože já jsem na jednu stranu rád, že si lidi našli cestu k cyklistice, ale zase v takovém poměru mi to přijde, že to možná potřeba není a tak, jak ta elektrokola mají jako nepopiratelně výhody pro lidi, kteří by se tam třeba bez něj prostě nedostali, tak musím říct, že když vidím jako celou rodinu na elektrokolech, včetně prostě těch 12-letých kluků, tak si říkám, že to je možná trošku zbytečné, protože prostě ten kluk nebude už nikdy v životě na tom jako fyzicky líp než zrovna teď. A proč by měl prostě po nějaké šotolinové cestě jezdit na takovém jako monstru, nevím ani jak to nazvat, jo. Jako někdy je mi to trošku líto, no.
10: Asi si neměl možnost si s nimi promluvit, ale mně přijde, že to zpravidla dělají němečtí turisté, kteří tam, nebo rakouští turisté, kteří tam na tu Šumavu jezdí a právě si to vezmou jako nejlepší doplněk k tomu, abych toho viděl co nejvíc, ale zároveň se moc neunavil, no.
9: No, zdalo se mi, Martine, ještě taky, že jako to je to jediné, co se dá půjčit tam. Víš, že když je nějaká půjčovna, no. Kol, ne, ale že když je půjčovna kol, tak nenabízí prostě normální kolo, nebo normální, jako bez toho, ale vlastně to, co je tam vystavené, že se to tak jako překlopilo a že vyloženě ty půjčovny tam teda tohle mají vystavené a jedou to ve velkém, no.
11: Na druhou stranu, pokud ti jezdci na těch elektrokolech neohrožují chodce a úplně jako nezaplní ty hory, až že to nepůjde projet vůbec, tak mě to nevadí, je to prostě pohyb a asi... Já nevím, ta mladá generace, jestli prostě se nechce hýbat, je to trošku škoda. Já teď přehodím jenom výhybku maličko, ale vlastně se to toho bude týkat, tohohle tématu. Já jsem minulý týden běžel na Slovensku ten štafetový běh od Tatier Dunaju, bylo to nějakých, teď nechci plácnout, myslím, že 350 kilometrů pro 12-člené týmy. A jako překvapilo mě, že vlastně ten věk těch běžců je tak 45+, nebo kolem 40, jo, že ta mladá generace tam moc jako nebyla, kromě nějakých jako vyloženě sportovců, kteří to pojali jako opravdu jako závod, jako byl tam nějaký biatlonový tým a orientační běžci a tak dále. Ale jinak jako to gro je 45+, taková ta moje generace, kdy ještě my jsme byli zvyklí se hýbat. A ti mladí, protože jako já chápu, že jako v běhu si žádným elektropohonem zatím člověk nepomůže, tak ten běh se stává jako podle mě akcí, přitom tam nejsou žádné extrémy, jsou to 10-kilometrové úseky, což by zvládnul 18-letý kluk nebo holka úplně krásně, ale jako asi to neláká.
9: Já jsem na jaře vlastně, myslím, že jsem to tady neříkal, jsem měl krásnou historku z Krušných hor právě s pánem na elektrokole a já jsem ho předjel, protože to bylo mírně z kopce, já jsem měl na silničce a on mě prostě o 2 minuty později, protože se to zvedlo, tak mě dojížděl. A byl to evidentně člověk, který jezdil na kole celý život a on mě prostě dojížděl a já jsem za sebou slyšel, ježíš, to je trapný, já se ti tak omlouvám. To je trapný, ty se tady dřeš a já tě teď do toho kopce, protože jel 25 a říkal, prosím tě, za chvilku se to srovná, rozhodně mě znovu předjet, jo, ne, že se budeš bát, já prostě, mě to je hloupý, že tě tady takhle předjíždím, tak jakože ty lidi všichni nejsou prostě šílení a nejsou, že by na to nepatřili, že to jsou i lidi, kteří prostě díky tomu, tak jak říkal Martin, prostě v tom dobrém smyslu toho můžou prostě obět víc, no.
10: A nebo jenom děláme v fuzovkách pořád pro staré, protože ti mladší třeba budou s florbalkami v hale, třeba budou dělat parkour, třeba vlastně budou chodit s telefonem po městech hledat různé imaginární japonské postavičky, které se už nějakých 80 let v něm vyskytují v tom městě.
12: To a vlastně ještě jede furt tohle.
10: Myslím si, že jo.
9: Jsou vlny takový.
10: A vlastně jako nachodí ve výsledku víc, než ty za ten den jakoby naběháš jenom...
12: Nemyslíš prostě... Tinder.
10: To jsou imaginární japonské postavičky. Ne, myslím tyhle ty postavičky, na které se malé děti koukaly před řadou let a já byl mezi nimi teda. A vlastně ten pohyb budou mít nějakým jiným způsobem, jo. Prostě ta cyklistika je neláká, není to tak sexy v uvozovkách jenom koukat do asfaltu pro někoho, koukat do asfaltu, jet tady 100 kilometrů tam, točit u toho nohama celé, vlastně z jejich pohledu, jo. A teďko, jak ukázat tu cyklistiku tak, že je to vlastně jako super, protože že jim u toho řekneš, je to skvělý pohyb, úplně tě to naplní tím pocitem, no jo, ale oni vlastně, když to neskusí, tak ten pocit nemají, na začátku je to dřina, že jo, a jsme u stejného problému, jako jsme byli v řadě našich diskuzí tady. No.
9: No pomoc tomu třeba může, když se člověk jde na vlastní oči podívat na ty profesionály a tomu Czech Tour, teda myslím, jako každoročně slouží velmi, velmi dobře tím, že se tak nějak trošku rozrůstá i po celé České republice, což si myslím, že taky lze jenom kvitovat pozitivně. A letos, Jirko, já myslím, že se to zase povedlo.
11: Jako super závod. Opravdu na úrovni už takového toho druhého sledu za těmi nejslavnějšími závody. A myslím si, že to má nakročíno, že to má obrovskou budoucnost a pokud se podaří udělat tady Grand Départ Tour de France jednou, tak i pro Czech Tour to bude zase další reklama. A jako samozřejmě pro nás, pro fanšmekry, nádherný závod, skvěle uspořádaný, i co se týče jako kvality závodníků, i toho, jak ten závod probíhal, moc se mi to líbilo. A jako ta organizace, já jsem byl na startu se podívat v Praze a jako srovnatelný, naprosto srovnatelný s jakýmkoliv jiným závodem. A dokonce už se tady plánují věci, které obvykle s podobnými závody souvisí, to znamená třeba 3 dny před startem taková společenská výjížďka pro partnery, pro fanoušky a tam jako nemůžu souhlasit s tím, že jsi říkal, že cyklistika není moc sexy, protože když tam přijeli dámy jako hezky oblečené, tak jako naprosto sexy sport. A zase třeba holky, které se šly podívat na start Czech Tour a viděli tam ty mladé kluky, tak taky říkali, jako, že je to docela láká jako se na to dívat, takže jako, mi přijde i cyklistika, může být sexy, stejně jako to běhání, protože jako pánové, musím říct, že od Tatěr Dunajů, nebo podle mě tyhle ty závody, třeba Vltavaran, jako ty ženský týmy, dámy a slečny, které běháte, jako nádhera, děkujeme za motivaci.
10: Zůstaňme u Czech Tour teďko chvilku, protože Karel byl na Šumavě, já ve Francii, nebyli jsme na závodě, tak pro někoho, kdo na tom závodě byl, co ti to dá, co z toho máš, když tam přijdeš, jako někdo, kdo cyklistiku tak jako občas sleduje a řekne si, jo, tak půjdu se podívat, když je tady ten velký závod, tak co z toho máš, když uvidíš ten start, ať už v Praze, nebo kterýkoliv jiný případně dojezd?
11: No je to velká sportovní akce, cyklistika je nádherná, je barevná, má svoje kouzlo. vozidlo, jsou tam ty doprovodné auta, kola na střechách, nádherná technika, teďko už samozřejmě v tomhletom velkém závodě i ty moderní autobusy, které jsou na startu nebo v cíli zaparkované, takže pro fanoušky cyklistiky super a pro někoho, kdo se přijde podívat náhodou, tak ho to může do toho sportu vtáhnout. Je samozřejmě spousta lidí, protože fenomén Tour de France v televizi, ve všech médiích probouzí to nadšení pro cyklistiku i v lidech, kteří normálně cyklistiku nesledují, tak i ti lidé, kteří třeba, jako je, bylo jim líto, že skončila Tour de France, tak se jdou vlastně podívat na něco menšího, ale velmi podobného tady v Čechách. A všechny ty etapy byly něčím zajímavý. První etapa z Prahy do Karlových Varů, obě ty města jsou pro jak turisty, tak i pro lidi z České republiky zajímavý, takže vidět dojíždět vlastně na vřídelní kolonádě závodníky téměř 70, tak to je obrovsky lákavé. No a pak ty další tři etapy. Každá končila na nějakém zajímavém místě. Ještět, co tam bylo, Dlouhé Stráně a Pustevny. Tak všechno tohle to je prostě srovnatelný s jakoukoliv horskou etapou na Vueltě nebo prostě na třeba okolo Švýcarska a tak dále.
9: No a když se člověk dostane na ten start, tak tam zase je to takové pomalejší a člověk si to prostě víc vychutná, jak jako víš, Martine, to říkáme posluchačům, kteří to třeba nikdy neviděli, tak tam zase třeba i pro ty menší děti je to takové prostě, protože někdy člověk, když bys vlastně řešil, jak sledovat jako etapu v Jeseníkách nebo v Beskydech, tak je to logisticky vlastně dost obtížné se tam někam dostávat, pak tam s nimi hodně dlouho čekáš a pak, jak se to někdy zesměšňuje, oni strašně rychle přijedou nebo projedou a je to vlastně jako hotovo, že jo. Zatímco na tom startu člověk je jako vidí třeba potom odjet, ale předtím vlastně, jak je tam ten nástup, kratičké rozhovory, tak to zase, když už tam jsou známí jezdci, tak zase jako je to přidaná hodnota v tomhle, bych řekl za sebe.
10: Jo, já si to rád nechám od vás vysvětlit, protože jediné, jak já jsem to mohl čerpat, tak bylo ze sociálních sítí, tak nějak, co jsem pozjišťoval, viděl jsem, že pořadatelé najali řadu youtuberů a podobných podcasterů a lidí ze sociálních sítí, aby to nějakým způsobem prodali touto platformu a to je vlastně to jediné, jak já jsem to jako mohl v těch časech vidět a vůbec nevím, jak na to reagovali sami závodníci, jaký z toho měli dojem z Czech Tour a tak, no, protože mě to opravdu kolidovalo s mým programem, takže
9: ale
10: nevím nic.
9: Taky to ale vlastně jako vypovídá něco o té aktuální době a to, že ty seš, jo, vlastně mladší člověk, pokud jde o cyklistické publikum, rozhodně patříš do té poloviny, prostě vždycky se říká, tak trošku se to zesměšňuje, že prostě na cyklistiku se dívají bílí muži 50, 60 případně plus, tak prostě tu mladší generaci si myslím, že to zasahuje takhle, že prostě buď něco nejzajímavějšího se dostane na ten Instagram, ta doba je strašně rychlá a vlastně zájem těch mladých lidí je strašně krátký a takový, jako rychle jdeme od toho zase někam pryč, takže si myslím, že to ani bez toho, a Jirka s tím má tady z nás zkušenosti jednoznačně největší, že to bez toho dělat vlastně v dnešní době nejde.
11: Nejde a jako ty klasická média k tomu potřebuješ televizi, naštěstí i rozhlas, protože my aspoň můžeme informovat v tom reálném čase, co se na tom závodě děje, nebo jak vypadá ta atmosféra, aspoň se snažit to zprostředkovat, ale právě pro tu mladší generaci už tam organizátoři stejně jako na Tour de France, stejně jako na všech závodech zvou ty influencery, ty lidi, kteří vlastně ty mladí sledují a oni se snaží ukázat třeba zákulisí, dostanou se do autobusu, můžou ukázat, jak to vypadá, jak ti závodníci odpočívají před etapou, po etapě a tak dále, jak funguje ten závod, v jaké náladě ty závodníci vůbec startují, že to může být třeba rozhovor s nějakým domestikem, s mladým klukem, kterému je 21 a je to pro něj velká událost, tenhle ten závod, anebo naopak je tam třeba Mikel Landa, který prostě ten závod bere jenom jako přípravu na něco dalšího, ale je to pro něj zase první zkušenost třeba se závoděním tady v České republice, tak jak to vnímá jinak a tohle to všecko jako i pro mě, pro insidera je občas zajímavý a každý ten influencer na tom Instagramu to pojme jinak, zajímá ho něco jiného a přinese ten pohled trošku ze strany a to je fajn.
9: Já jenom za sebe k tomu malá douška k doplnění zase právě pro posluchače, kteří třeba to taky sledují nebo konzumují skrze tyhle kanály. Prostě pro mě je to strašně zvláštní to sledovat, protože pozice těchhle všech lidí, kteří se tam dostanou takovýmhle nějakým způsobem přes jako hashtag spolupráce a nebo na pozvánku kohokoliv z těch účastníků, prostě oni jsou tam jako v úplně jiné pozici, než když tam Český rozhlas pošle Martina Charváta, protože Martin Charvát tam jde pracovat, ale jde tam pracovat pro svého zaměstnavatele a jeho prací, prostě tím, kdo jeho zaměstnává, jste vy všichni, kdo nás teď posloucháte. A on vám jde zprostředkovat tak, jak nejobjektivněji umí, co se tam děje. Zatímco prostě člověk, jo, já mám vždycky, jenom jsem pak strašně ostražitý před každým, kdo se dostane tam, kam se Martin Charvát nedostane, protože Martin Charvát prostě nemůže projít s někým, kdykoliv se Martinu Charvátovi bude zrovna zdát autobus Ineosu, a prostě je to jenom vždycky potom brát všechno s rezervou a samozřejmě s úctou k té práci, kterou tihle lidé dělají, a je skvělé, že ji dělají, protože věřím tomu, že je mnohem zábavnější sledovat kluka, který sám sebe umí točit a kterému je 20, tak je to zábavnější pro určitou část publika, než sledovat, kdybych to dělal já a já bych to neuměl.
10: Souhlasím, ale na druhou stranu si musíme ještě říct, že vlastně tihle lidé to prodávají někomu, kdo by to normálně nesledoval, a je dokonce i z říše sportu. Ty určitě budeš vědět, na koho, Karle, narážím, a nebudu toho člověka na schvále jmenovat. Nedávno tu byl sportovec ve studiu Radiožurnálu Sport, který se tady podíval na televizi, viděl záběry z Czech Tour a ptal se, proč lidé vlastně na tom kole ještě jezdí, vždyť už je jakoby po sezóně, jo? Když už je jako hotovo. A tím myslel ten člověk, že byla Tour de France, a to, prosím pěkně, člověk, který je nejlepší, jedním z nejlepších na světě ve svém sportovním oboru a v tom, co dělá. Ale vlastně nechápe princip toho sportu, zná jenom Tour de France, přijde tomu člověkovi jako, že Tour de France je vrchol sezóny, je to to hlavní, a když je po Tour de France, ta dynamika v tom sportu je úplně jiná, prostě je vrchol sezóny a pak je volno, takže byla Tour de France, a proč není volno, proč vlastně ještě lidé jako na kole jezdí, jo? A pro někoho takového to vyložení právě přes různé influencery, obecné slovo influenceři, tak je vlastně tím, jak může tu cyklistiku pochopit.
11: No, mě třeba překvapilo, milé, když jsme byli letos na té Tour de France s Mikem, který tady byl taky naším hostem, a dělali jsme takové ty jako vysvětlující krátká videa, vůbec, jak funguje ta Tour de France, jak funguje ten závod, kde spí závodníci a tak dále, tak jakou to mělo sledovanost a kolik lidí nám psalo. A mně to přišlo vlastně možná jako, že děláme práci navíc a zbytečnou, protože to všichni přeci vědí. Ale já jsem si pak uvědomil, že jako je spousta lidí, kteří tohle to ocení, takže i třeba pro nás, pro odborníky z toho prostředí, je důležitý ten pohled někoho, kdo třeba na to kouká úplně
9: určitě
11: z boku.
9: Určitě jo, a taky myslím, už jsme to tady párkrát nakousli, že vlastně silniční cyklistika tenhle problém má. Další sport, který Martin Charvát velmi pozorně sleduje, třeba sjezdové lyžování. A já vždycky říkám, prostě tady máte světový pohár, všichni vědí, kolik těch závodů je, a pak jednou za sezonu je mistrovství světa. Tohle, když vysvětlím mojí mladší dceři, tak to prostě pochopí. Ti závodníci se 15krát do roka sejdou a jednou za rok se jede mistrovství světa. Tohle prostě chápe úplně každý. Ale ta silniční cyklistika z důvodu prostě staleté tradice, z důvodu toho a tam toho, z důvodu toho, že tenhle organizátor má tenhle závod. To prostě to jsou věci, které jsou úplně mimo lidi, kteří se zajímají o sport, ne jako mimo o normálního člověka. Tak prostě je na tom jinak. A naší prací je to pořád a dokola a zas a znovu vysvětlovat, protože prostě, jak říká Jiří Ježek, dopadá to evidentně na úrodnou půdu. No.
11: Ale je fajn, zase pro nás, pro cyklisty, a teď myslím jako fanoušky cyklistiky, kteří jako tvoří asi gro našich posluchačů pravidelných, tak je strašně super, že není jenom 15 nějakých světových pohárů a pak jedno mistrovství světa, ale že vlastně, když se pustí televizi na konci února a vypne se na konci listopadu, tak vlastně každý den je v televizi nějaký závod, někdy až 3 na jednou, a že do toho patří i ta Czech Tour teďko opět zpátky, tak je to strašně fajn, a jsou lidé, kteří jsou opravdu k té obrazovce přilepení od toho jara až do podzimu, protože pořád se tam něco děje. A je fajn, že teď vlastně skončila Tour de France a najednou začíná Vuelta, která bude mít úplně stejný náboj, stejnou zajímavost, a pro fanoušky cyklistiky je to prostě závod, který se začíná a bude zase směřovat potom k tomu mistrovství světa. Jo, do toho mezi tím jsou mistrovství světa na horských kolech příští týden, takže pořád se něco děje.
10: Promiň, když to ještě vrátím, celé tohleto, o čem se bavíme, k Czech Tour, tak myslíš si, že když Czech Tour teď postoupilo do vyšší úrovně a říká, že v roce 2029, třeba i kdyby to bylo 30, 31, tak by chtělo do World Tour, takže tohle by nějakým způsobem opravdu v očích těch běžných lidí tu cyklistiku někam posunulo, že tohle je skok, který té cyklistice opravdu pomůže natolik, aby se najednou říkalo, Ježíš Maria, tady si jezdí opravdu velký závod, aby když se bude plánovat třeba to, jakým způsobem se budou rozměšťovat reportéři radiožurnálu Sport, tak se vyznačí jako jeden z podstatných bodů. Pozor, bude tady Czech Tour, dávejme na to pozor, protože nechci říkat, že jsme to teď nějakým způsobem opomenuli, ale prostě ten důraz je na něco jiného.
11: Může být a vlastně není důvod, proč by ne. Pamatujeme všichni, je to 40 let zpátky, závod míru. Samozřejmě, že někteří ty lidé chodili k trati kvůli tomu, že museli z práce jako povinně, protože ten závod měl úplně trošku i jiný náboj, kromě té cyklistiky. Ale když se zaměříme na tu sportovní část toho závodu míru a i na ty fanoušky, tak spousta lidí tam opravdu chodila kvůli té cyklistice. A byla to obrovská událost. Bylo to opravdu na jaře, to byla jedna z největších sportovních událostí tady po celém Československu. A myslím si, že tohle to, kdyby Czech Tour skočila výš, tak může vlastně se i roztáhnout časově, tak jak to bylo pojeté teďko s těmi cílovými stoupáními, tak to může být ještě zajímavější, může to být po celé republice. A tím, jak by se to opakovalo, mělo to třeba už 15-20 letou tradici, tak ti lidé tam budou chodit. Bylo to vidět na tom startu v Praze, kde loni, když to bylo poprvé, na tom vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tak tam těch lidí moc nebylo a mě to bylo trošku líto. Letos skokově víc. A myslím si, že každý rok, pokud se to bude startovat pořád na stejném místě, ta tradice tam bude, tak bude chodit lidí víc a víc a víc a stejně tak i na ty cílová města.
13: Tohle já si myslím úplně přesně, tohle to, co jsi řekl teď na konci, Jirko, že to chce čas a myslím si, že jak jsi se ptal původně, Martine, ještě o ten kousíček to posunout víš, přeci jenom ta jména, na která zatím Czech Tour láká, jsou pořád ještě v té naší bublině. Prostě buď pořád to máme rozdělené na lidi, kteří něčeho významného dosáhli, ale my realisticky víme, že už jakoby ne, a nebo lákáme, a to je strašně těžké a strašně nevděčné, a to dělá závod míru juniorů a tak dále. Přijďte se podívat na závodníky, kteří za 3, za 5 let budou vyhrávat. A tohle je vlastně to se nedá prodat. Jako já to neumím prodat ani tak, ale tohle
11: bych... Já bych nepřišel.
13: Ne, přesně, ano, děláme si z toho legraci, ale víme, jak to myslíme, protože tohle je šílené, jo? Prostě vlastně my teď můžeme říkat, on tady předloni vyhrál Lipovic a podívejte se, on mezi tím byl třetí na Tour, ale takhle to nefunguje. Lidi chtějí přijít na někoho, kdo třetí na té Tour byl, takže z tohohle pohledu se vlastně líp prodává Mikel Landa, o kterém můžeš říct, co kdysi vyhrál. Ale pokud bychom opravdu dokázali za pár let Czech Tour dostat na těch 5 až 7 dnů, opravdu jsme byli ve World Tour a my jsme jako mohli třeba se, já nevím, celé jaro dohadovat, jestli přijede Remco nebo nepřijede, tak si myslím, že je to úplně jinde. Tak si myslím, že to jak pro redakci radiožurnálu Sport, tak pro prostě sportovní fanoušky. Protože je spousta lidí, kteří jako mají nějaký svůj třeba jeden klub, jo, já nevím, fandí Spartě nebo sledují hokej, ale jako mají spoustu dalších věcí takhle někde jakoby na radaru. A v případě, že by tam takhle začalo skákat, teď nechci jakoby operovat s Pogačarem, ale prostě jo, kdybychom se dokázali dostat na úroveň prostě tuhletu, tak si myslím, že by to mohla být vlastně jedna z těch jako nejvýznamnějších sportovních akcí v České republice v roce.
10: No jo, ale když to vezmeme třeba například na okolo Polska, které tu úroveň má, tenhle ten závod, tak si myslím, že tam to vlastně pořád neskáče. A tím, že nebudeme Tour de France, nebudeme Giro d'Italia a nebudeme jako Paříž-Roubaix, protože to prostě nejde, že jo, z podstaty, tak to by tady musela vzniknout vyložení nějaká tradice nebo obnovit se jako závod míru na té úrovni, co býval před 50, 60, 70 lety, abychom se vlastně dostali k tomu, že ta relevance tam opravdu bude taková. No, že se bojím, že vlastně by se Česko dostalo na úroveň, tady bylo Maďarsko, nebo Polsko je, nebo tak těchto těch závodů. A že to, co říkáš, je přáním, které si bojím, že by se úplně nesplnilo.
13: Já jsem v tomhle, jestli kratičkou věc, já jsem v tomhle strašně cynický. Já si myslím, že tohle všechno je jenom otázka peněz. A právě je to v souvislosti s tím, co před chvilkou už říkal Jirka. Já bych prostě mnohem radši ty peníze dal na tohle, než na to, že tu 3 dny bude Tour de France. Já to tu neříkám poprvé a neříkám to naposledy. Já o tom strašně často přemýšlím, ale pořád jsem proti tomu. Mně to přijde strašně velká investice na strašně krátký okamžik s nulovou návratností. Já vím, že ty peníze se vrátí ekonomice, vrátí se lidem, co mají hotely a bude to krásné. Prodáme Prahu, přijede sem víc turistů, ale my je nepotřebujeme. Tady je turistů hodně a o Praze se ví. A já si nemyslím, že třeba 3 dny Tour de France v Čechách něco udělají pro silniční cyklistiku. Myslím si, že pravidelně se opakující dobrý týdenní závod dlouhodobě toho může udělat víc. Je to jenom můj názor, nemám to o cokoliv opřít. Ale takhle to myslím, takhle to vidím já. No.
11: Na druhou stranu ti lidé, kteří stojí za Czech Tour, tak částečně no, samozřejmě stojí i za tím startem a oni to jsou potom spojené nádoby a může si to pomoct vlastně navzájem. A co se týče jakoby té popularity, tak ta cyklistika fakt jako roste, co se týče toho, kdo na tom kole jezdí. A už je to i ta mladší generace, o které jsem říkal, že se moc hýbat nechce, tak už i ti mladí jako začínají jako vidět, že to oblečení je hezké, že ty kola jsou fajn. A když budou mít skupinku, se kterou budou pravidelně jezdit, takže to nemusí být sport pro 40tníky a starší. A jako ta popularita té silniční cyklistiky, stejně tak, když se podíváme pořád na závody, třeba Kolo pro život, kolik jezdí lidí na tom horském kole, tak já si myslím, že to ten potenciál má. Samozřejmě, i kdyby to bylo jako okolo Polska, tak je to super, protože jako tam pro ty fanoušky je to prostě událost jednou za rok. Ti organizátoři už to tam dělají dlouhodobě ve velkým, trošku to nadstřelí i ekonomicky, aby jako to vypadalo velkolepě. Oni tam mají takový ty nafukovací reklamy, ty balóny a tohle to jako dělá ten závod a potom může to být i u nás a fakt věřím, že to podhoubí tady proto je.
10: No jo, ale když proti sobě pojedou Milan a Manie, jo, a teďko vlastně ten běžný člověk, jo, ten, pro koho to dělají ti influenceři, ti youtubeři, tihleti lidé vlastně najatí tím závodem, vlastně jak si naznačoval Karle, naprosto správně, protože trefují svým zásahem úplně jinou skupinu, tak ti vlastně se na to podívají a podle mě řeknu, ty, ale to nemám, to nemůžu mít čísla, to nemám jak prodat vlastně, to umění jako nic neudělá. A nevím, jestli by i Pogačar ty čísla udělal, jako když to vezmu úplně tadyhle ad absurdum téměř, jo. Jestli prostě, kdyby se zjistilo, na Czech Tour přijede Pogačar, tak to naplní tradiční média, ale že by to zasáhlo zmíněného sportovce, který si myslel, že prostě po Tour de France už je jako po sezóně a už si jezdíš na kole tak. Tak
11: Na druhou stranu cyklistika není pro každého. No. Ne, asi to, jako samozřejmě nezasáhnem, nebude to mistrovství světa v hokeji třeba, jo, tady v České republice tím dopadem. Ale jako já si myslím, že to ten potenciál

0: bych mluvil, prostě jsou to třeba menší sporty, ale najednou prostě tam máme Čecha, který reálně jezdí o medaile, tak najednou všichni fandíme jako tu biatlonu, tu prostě rychlobruslení, tu jako čemukoliv jinému divoké vodě, jo. Prostě tohle asi se nedá prorazit ničím jiným, než že ti někdo prostě najednou, že se nebavíš o strašně dobré světové hvězdě, ale bavíš se o tvém Čechovi, který je tam prostě konkurenceschopný. A tohle,
1: mezi těmi světovými hvězdami.
0: Přesně, mezi těmi světovými hvězdami. To je potom ten jako ideální ten, že jo. Takhle asi se můžeme bavit o tom, jak Slovinci budou chtít doma prodávat, že uspořádají mistrovství světa nebo že uspořádají mistrovství Evropy v cyklistice. No to se dělá samo, že jo. To někdo dostane jako práci a to je prostě zadarmo. Propaguj akci, na kterou přijedou všichni nejlepší na světě a ten tvůj to vyhraje. No tak to je sen, no, ale prostě žijeme všichni v realitě jenom.
2: Ještě je tam varianta to vzít přes obce, no, protože mi přišlo, že když se vezmou současné závody pro veřejnost, tak zapojení obcí do toho dost významné a je pro ně jakési jako vzít to za své, což se snaží i ti pořadatelé, jednou z těch variant udělat tam tu atmosféru a tím pádem atmosféru prodáváš emoce ve sportu, to je jako automatické a emoce ve sportu ti prodávají ten sport samotný, což ti může nahradit právě toho vítěze.
1: Naprosto souhlasím v tom.
0: A tohle já jsem třeba zažil jenom jako amatér a strašně mě se na tom líbí, jak se to vzájemně posiluje. Jak prostě třeba na začátku tam i ten organizátor třeba jako s někým se domluví, aby tam šel jako fandit, nebo nějací lidé jsou tam vlastně od toho organizátora. Ale když se to děje opakovaně a ti lidé tam opravdu to potom vezmou za své, ti lidi, co tam bydlí, tak ono to prostě neuvěřitelně zvedá jako celý ten dojem a ten prožitek na obou dvou stranách, protože ty chceš jít fandit někam, kde už lidi fandí a ty jako závodník, i když seš amatér a nebo když seš Tadej Pogačar, tak chceš projíždět někde, kde tobě lidi fandí a jakmile tohle se vzájemně posiluje, tak prostě je možné, že to dopadne až potom jako třeba někde ve Vogézách na Tour de France, kde prostě všichni o tom mluví, že vlastně ať už tam projížděl autem nebo tam jel jako závodník, tak prostě husí kůže, protože je neuvěřitelné, že jo, tam jsou kopce, louky a tam to vypadá jak přírodní stadion, no.
1: A tohle je přesně to, co dělalo i ten závod míru, protože samotná sportovní událost je fajn, je super, tím, že je to etapový závod, tak i lidé to mohou sledovat jako seriál, ale to, že prostě ti lidi přišli k tomu k té silnici, udělali si tam prostě ten půl den v těch vesnicích, tak to dělá ten závod, to dělá tu atmosféru.
2: Říkám si, jestli lidé v těch vesnicích, ale opravdu musí být jako ti cyklističtí fanoušci,
1: ne,
2: že jo? Protože
1: naopak.
2: Teď se k tomu dostaneš z druhé strany zase, že často v Česku není ta kultura chování na silnicích obecně úplně nakloněná cyklistice, aniž bych se kohokoliv chtěl jako dotknout nebo někomu nějak upírat prostor na silnicích, přestože si myslí, že má třeba větší své zařízení, takže no...
1: Ale,
2: tušíte, na co narážím.
1: Ale na tom chodníku může stát ten borec s tím lahváčem v tom tílku v létě a jenom tak jako obdivně koukat na ty vyšvihaný borce, který kolem něj proletějí, na ty auta, který proletějí strašnou rychlostí, jak se zvedne ten prach a prostě jak to udělá ten wow efekt na chvilku. Tak i ti lidi, kteří by v životě na kolo nesedli nebo prostě se tomu vysmívají, tak tam k té silnici přijdou a nakonec tě to strhne a zafandíš.
0: Tohle vlastně teď mě napadl ten úplně dokonalý příklad, který jsem v životě viděl, a to je závod kolem Flander. To je to, co ti dělá, když ta země je proto, když ty máš svého favorita, když opravdu to má tu staletou tradici, tak jako je to s velmi malým přeháněním, když se řekne, že ta země se na ten den zastaví a všichni se dívají na ten závod, který je navíc, jako je, protože je to monument, tak trvá 5-6 hodin, takže opravdu to trvá celý den, ale tam skutečně, protože ta trať vede lidem kolem domů, tak prostě podle mě i ti lidi, které to vlastně nezajímá, tak všichni vyndají ven ta křesílka, prostě bez ohledu na počasí se tam něco griluje, všichni se to pak projede kolem Wout van Aert, on třeba zase nevyhraje, ale vlastně všichni jsou spokojení a tohle si myslím, že ten sport prostě dostává někam úplně jinam.
1: A tohle je ta kultura té Tour de France, protože ty Francouze opravdu víc než polovinu lidí nezajímá cyklistika, ale zajímá je prostě ten kulturní svátek, to, že tam projede ten závod. Oni jsou na to hrdí. A tohle by se nám podařilo vybudovat tady v České republice a vrátit ty časy toho závodu míru aspoň po té sportovní stránce, tak by to bylo super.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, bavili jsme se hodně o Czech Tour, bavili jsme se o tom, jakým způsobem zpropagovat cyklistiku. Budeme se také bavit o Vueltě, ale teď přichází ten moment, který jsme avizovali v úvodu samotných kilometrů, tedy spojení našeho vysílání s Radiožurnálem, protože přichází právě ta avizovaná soutěž o kolo, která teď jde.
0: Krásný den přeji.

0: Děkujeme teď už také posluchačům Radiožurnálu, děkujeme za slovo a vítáme vás v naší soutěži. Já za malý okamžik předám slovo hned Jiřímu Ješkovi, který jednak položí otázku, která vás všechny určitě zajímá ze všeho nejvíc, ale pojďme tedy ještě jednou připomenout, Jirko, o jaké horské kolo vlastně hrajeme?
1: Ano, hrajeme o karbonové horské kolo značky Silverback, kolo Super Speed, model v zelené barvě, pokud máte nás na videu, tak je to stejná barva, jako má Martin Charvát tričko. Barva Emerald Green. A to horské kolo je ve velikosti tak zhruba pro mě, takže to může být i pro pány, i pro dámy. Špičková kvalita, německé kolo. Děkujeme společnosti TS Bohemia za to, že nám tady tu cenu věnovala. A otázka bude samozřejmě cyklistická.
0: Pojďme na ní, Jirko, je to na tobě.
1: Mám
0: už, nám sem, už nám sem posluchači volají, já už nestíhám pokládat za sluchátko.
1: Dobře, takže horské kolo Silverback Super Speed získá ten, kdo nám zavolá správnou odpověď na otázku, jací tři Češi startovali v letošní Tour de France. Všechny tři jména chceme.
0: Všechna tři jména chceme a hrajeme tedy o horské kolo. Tak dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Dobrý den, Petře, slyšel jste otázku od Jiřího Ješka a znáte správnou odpověď?
2: Já myslím, že bych to měl dát dohromady.
0: Tak pojďte na to.
2: Tak byl to Pavel Bittner.
0: To je jeden.
2: Matěj Macek.
0: To je druhý, zatím jste na dobré cestě.
2: A Jakub Otruba.
0: Hezky, výborně. A zvládl jste to bez pomoci, klidně se přiznejte.
2: Zvládl jsem to bez pomoci.
0: Tak v tom případě tedy gratuluju dvojnásob. Určitě tedy, chtěl jsem říct, mi zůstaňte na lince, ale spíše tedy, já si zapíšu vaše telefonní číslo a my budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat v kilometrech a potom vám zavoláme. Takže v tuhle chvíli moc gratulujeme, určitě se s vámi spojíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Tak jo, super, děkuju moc, naschle.
0: Tak soutěž je vysoutěžena a my můžeme pokračovat dál v našich kilometrech. Zůstali jsme tak někde u toho, že je výborné organizovat skvělý cyklistický závod, Martine.
3: Ano, podle mě tohle máme hotové. Pojďme na to, že startuje Vuelta, startuje třetí Grand Tour této sezóny, která má jasného favorita, ale nad čím jsem se zamýšlel je, jestli to, že tady Pogačar řekl, že pojede Vueltu takhle v uvozovkách na poslední chvíli, ještě něco mohlo ovlivnit u ostatních týmů s jejich ambicemi, protože, že ta jedej Pogačar pojede Tour de France a bude chtít vyhrát, to ví všichni, to je jako už jasné teď o Tour de France 2027, ale že tady Pogačar najisto pojede Vueltu, my tam nebudeme v podstatě mít velkou šanci bojovat o celkové vítězství, tak to se tady ví nějaké tři týdny, dejme tomu. Teď mě zajímá, jestli podle tebe, Jirko, týmy vlastně s tím dopředu počítali, jestli si až potom řekli, aha, tak to bychom se mohli soustředit na něco jiného, než teda celkové vítězství.
1: No, takhle. Asi nepředpokládám, že by stáhli třeba svoji jedničku z toho závodu z důvodu, že nemá šanci vyhrát. To určitě ne. Možná se trošku třeba překupí síly a zaměření na to, že asi nepojedeme na vítězství, tedy v tom případě celkové, ale můžeme zkoušet etapy. A tohle to bylo třeba v případě toho, že oznámil Primož Roglič, že pojede v týmu Red Bull Bora Hansgrohe Vueltu, přestože měl nehodu, kdy ho srazilo auto v létě a nakonec teda řekl, že Primož Roglič pojede. Je to pro něj podle mě taková poslední šance vyhrát po páté tenhle ten závod a stát se jediným pětinásobným vítězem v historii, což by pro Primože Rogliče bylo vlastně nádherný zakončení sezóny, ale tím, že prostě startuje tady Pogačar, tak se mu tohleto hodně zkomplikovalo. Nicméně tým řekl, že mu dá maximální podporu pro to celkové pořadí, ale že spíš realisticky samozřejmě čekají, že bude Primož Roglič zkoušet vyhrát etapy, bude jí zkoušet vyhrát co nejvíc a tak, aby se nějakým způsobem asi podle mě rozloučil. Nevím, jestli bude jezdit ještě příští rok, ale podle mě v té formě, kterou bude mít teď, tak je to asi jeho jediná šance. Na druhou stranu, nikde není dáno, že ten Tadej Pogačar tu Vueltu opravdu vyhraje. Jo, jako zase bych úplně 100% tomu nedával, i když nevím, jestli je kurz 0,01, nebo jestli už ho sázkové kanceláře úplně škrtly, ale fakt se stát může cokoliv a teď nemyslím jako nějaký pád, nemoc, ale i to, že prostě Tadej Pogačar najednou zjistí, že jako mu to nejede z důvodu třeba psychického vyčerpání, i když to mi taky nepřijde, a že bude třeba chtít pomáhat někomu ze svého týmu, je tam João Almeida, který by potřeboval dobrý výsledek, a tak, jak se tady Pogačar vtělil do role domestika Isaaca del Tora, tak by mohl třeba teoreticky, kdyby fakt se mu z nějakého důvodu nejelo dobře, pomáhat João Almeidovi, i když ten vztah mezi nimi asi není tak úzký, jako třeba má tady Pogačar k Isaacu del Torovi.
0: No, donedávna leckdo vlastně spekuloval o tom, kdy to tady je Pogačara přestane bavit, teď ty nejnovější spekulace spíše jsou o tom, že by se jeho stávající smlouva, která je do roku 2030, měla o rok nebo dva protáhnout. Do roku 32 tam by to byly dva olympijské cykly, tím pádem, že by to nebyla jenom ta sázka na všechno v Los Angeles, ale říkám si, jestli právě třeba v tomhle se tady Pogačar nenašel, že bude chtít jednak vyhrávat, toho evidentně baví, to vidíme v posledních letech, a jednak taky občas pomoct někomu jinému ze svého týmu, že tady si našel tu novou zábavu letos.
1: Jako děsivý je, že zvládá obojí.
0: Zvládá. A druhá děsivá věc je, že mu pořád 27.
3: Souhlasím naprosto se vším. Myslím si, že právě pro udržení té pohody, ne snad, že to je zrovna ten, koho si vyhlédl jako svého nástupce, tedy u Tour de France Isaaca del Tora, ale pro udržení té pohody u João Almeidy, který si nejspíš myslel nebo doufal, nebo se to minimálně předpokládalo, asi v týmu budou lepší informace, že by mohl jet na celkové vítězství na Vueltě, tak najednou zbyde role pomocníka, tak si myslím, že Pogačar udělá vlastně to samé, co pro del Tora, že ano, děkuji ti, že mi pomáháš, já to teda jako vyhraju samozřejmě, ale tobě taky něco dám a budeš tady mít nějaké dvě etapy, pomůžu ti, já nevím, do puntíku, nebo
1: na pódium,
3: na pódium, nebo něco takového, protože on přece opravdu potřebuje udržet pohodu v tom týmu. On potřebuje, aby ten tým měl i něco jiného, než ano, ten tady, pro kterého pracuju, vyhrál, ale taky mám něco pro sebe.
0: A jemu se to ale zatím jako podle všeho daří. Tam prostě byl ten jeden Ayuso, který měl pocit, že on má být ten jako kohout číslo jedna, ten odešel. A teď to tak nějak zase vypadá, no nevím, jsem na ně opravdu zvědavý. Já si, Jirko, říkám, jestli bychom Primoži Rogličovi věřili, i kdyby tam nebyl tady Pogačar, a říkám si, že vlastně úplně ne. A pak ještě tam byla ta srážka s autem a člověk si říká, tak už dvakrát vlastně úplně ne. A je mi ho trošku líto. Ale říkám si, že to hold asi na popáté prostě na té Vueltě neklapne.
1: Ne, to ne. I kdyby jsme vlastně škrtli Tadeje Pogačara, tak když se podíváme na tu soupisku, tak v každém tom týmu je někdo, kdo je minimálně na stejné úrovni jako Primož Roglič, ale v té aktuální formě a i co se týče věku, tak je na tom líp. Enric Mas a týmu Movistar. Když to budeme brát postupně, jo, tak Enric Mas má jakoby... Ten tým Movistar je podle mě nejsilnější. Je možná ještě silnější než UAE Emirates, když se podíváme na ta jména pro tenhle ten typ závodu. Pak je tam Decathlon, Felix Gall, lídr, podle mě naprostá jako jednička pro to stát na stupních vítězů za Tadejem Pogačarem. Oscar Only a Netcompany Ineos tým. Jo. Další zase jako velká naděje i do budoucna. Pak je tam, já nevím, Bahrain Victorious, Peo Bilbao a Santiago Butrago. A můžeme jezdit dál, Matias Kelmoze, Lidl Trek, super tým. A když budeme prostě takhle pokračovat, tak je tam spousta lidí, kteří si můžou dávat čáku na to být druzí za Tadejem Pogačarem. Ještě Richard Carapaz, který se také rozhodl, stejně jako Tadej Pogačar, po Tour de France ještě naskočit do Vuelty. Zase super formě, ti závodníci z té Tour de France, která se jim povedla, ať je to Tadej Pogačar, Richard Carapaz, tak vlastně můžou využít tu chvíli, ty 4 nebo 5 týdnů mezi těmihle závody k tomu, aby si psychicky odpočinuli, úplně třeba dělali něco jiného, tu formu nestratí a tu intenzitu, kterou nastřádali během té Tour de France, tak jenom potom zase rozjedou zpátky v těch prvních etapách a vyletí jim ta forma znova. Takže já si myslím, že ani tady Pogačar, ani třeba ten Richard Carapaz nebudou unavení, naopak jim tahle ta kombinace bude prospívat.
3: No, já si trochu říkám, jednak, jak jsi to jmenoval, tak já vždycky mám takový vykřičníček u Enrika Mase, protože mi přijde, že tam necítím takový ten závodňácký instinkt vyhrávat jako třeba u Carapaze. Prostě já toho si pomalu jakoby škrtám stejně jako Rogliče, jo, ale třeba to dělám předčasně, třeba to tak prostě nebude, třeba opravdu na těch stupních vítězů bude, ale na závodech, kde jsem ho viděl, mi přijde, že jak ten je v problémech, taky jakoby v uvozovkách první vzdává, jo. A co se týče těch dalších, tak ano, ale znovu vlastně ta Vuelta je rozložená tak, že už v prvním týdnu to může být v řádu minut pro Pogačara, dejme tomu třeba 4 minuty, tuším, že druhá sobota je s velkými kopci, tak že jak se dostanou do Španělska, tak už tam prostě Pogačar přijíždí v řádu minut. A teďko, jestli opravdu ty týmy a ti jedinci, které si zmiňoval, po tom, co Pogačar řekl, jedu, tak mají vlastně stejné nastavení a stejný plán, jaký měli do té doby.
0: Tohle je, myslím, jako strašně zajímavá otázka, kterou vlastně Martin nastoluje a kterou my vidíme podle mě v těch posledních letech, jestli lidé, kteří startují ve stejném závodě s Tadejem Pogačarem, jako doopravdy jedou na vítězství, anebo ne. Jestli, anebo jak my to vídáme v té realitě, jak brzy vlastně řeknou, no ty jeď, ty jsi nám úplně jako jedno, protože my tady, já patřím mezi 7 lidí, kteří chtějí být druhý nebo třetí, takže já si hlídám těch zbývajících 6 a prostě co ty si děláš, jakoby já bych s tebou jel strašně rád, ale prostě po prvních 2 případech jsme přišli na to, že to jako nepůjde na tomhle závodě, takže ahoj a já si budu zase hlídat ty další, no.
1: Teď to trefil, Karle, ale tohle je fakt jako hodně jako častá cyklistická mentalita, kdy tam vidíme někoho dominantního, tak prostě v tom pelotonu už je potom ta nálada, tak ty už jeď a my tady budeme závodit o to druhé místo. Jo, ale pak jsou závodníci, kteří jsou fakt jako duší závodníci a já bych bejt v roli, a teď třeba neříkám Enrika Mase, protože on má opravdu tu psychiku jako takovou křehkou, ale být jako, já nevím, Oscar Only, Felix Gall, tak já bych prostě do toho šel s tím, že nikdy nevíš, co se stane na té silnici. Já bych prostě do toho šel a šel bych do toho Tadeje a prostě bych ho testoval každý den. Samozřejmě, že bych věděl, že on pak se zvedne a odjede, ale zkoušel bych to a dělal bych mu to minimálně těžký.
0: A takhle jel Gal Giro podle mě s Jonasem. Jo, jo. Podle mě tohle je přesně ta taktika, se kterou tam jede. On ví, že ta nemá časovku, takže prostě on to jako stejně to nikdy nevyhraje, pokud tady Pogačar dojede na kole zdraví do Granady, nebo kde se to končí, tu Vuelta, promiňte. Ale prostě podle mě tohle je taktika, no. Snažit se být na tom zadním kole, jako dokud to půjde a prostě aspoň něco.
1: To samý je Richard Carapaz, jo. To je tenhle ten typ závodníka, Harold Tejada z Astany, když se dívám tady do startovky. Jo, tohle to jsou borci, kteří prostě to budou zkoušet a já nevím, já bych zase jako, je to pořád člověk ten Tadej, jo, jako může mít slabou chvíli, ta kombinace, už si na tom vylámali zuby spousta lidí, tak jako já bych, minimálně bych věřil do poslední chvíle. Je tam samozřejmě, ještě jsme nejmenovali závodníky Vismy, je tam Sepp Kuss, který
0: Vítěz Vuelty.
1: A to se bavíme jenom o těch vrchařích. Přesně. A o těch závodnicích na celkový pořadí, ale ta Vuelta bude mít obrovský náboj třeba v souboji o zelený trikot. Wout van Aert versus Mats Pedersen. Mats Pedersen namlsaný tím, že jako suverénně vyhrál ten zelený trikot na Tour a spravil si náladu po to, co se mu nepodařila ta jarní kampaň, kdy prostě kvůli zlomené ruce logicky nemohl jako bojovat, tak bude mít jako velice těžký a fakt prestižní souboj s Woutem van Aertem, protože i ten je v neuvěřitelné formě. A oba dva mě vlastně asi 2 nejsympatičtější závodníci, když pominu tady je Pogačara, tak 2 současnosti nejsympatičtější závodníci, Mats Pedersen a Wout van Aert, tak já se na tenhle ten souboj strašně těším.
0: Já taky, no. A ještě vlastně teď jsem to chtěl, teď tady trošku zkazím náladu a omlouvám se za to, ale já v tom úvodním prologu na 9 kilometrů budu držet palce Joshi Tarlingovi, který se rozhodl, že do toho jde. Pro kontext týden si povídáme po té, co zahynul jeho mračí bratr Finley Tarling na závodě v Portugalsku a Josh Tarling teda odstartuje do Vuelty, tenhle jeden z nejlepších časovkářů na světě. Časovky jsou na Vuelte 2, tak kdyby třeba ta první nebo ta druhá klapla, tak myslím, že by to bylo moc pěkné.
1: A je to obrovská, jako, sice jako bolavá, ale obrovská motivace pro celý Ineos, který je taky jako nesmírně silně poskládaný a vlastně má tam závodníky na každou etapu, na každý typ vlastně závodu, na každý typ vlastně možnosti vyhrát, takže ti budou chtít prostě, věřím, s černou páskou na rukávu prostě závodit, že za nimi bude lítat asfalt. To samý zase máme spoustu lidí v týmu Lidl Trek, kteří třeba ještě neměli možnost pořádně závodit kvůli zranění nebo kvůli komplikovanému startovnímu programu. Tak ti budou taky obrovsky motivovaní. No a máme tam Honzu Hirta v týmu NSN, kterému jako končí smlouva. On podle mě končit nechce, tak ten jak taky, jako já bych do té Vuelty šel, že by prostě, že by lítaly blesky kolem mě, abych nějakým způsobem zaujal, abych zkusil právě ten využít tu náročnou Vueltu, která je kopcovitá a to je terén, kde Jan Hirt je doma, tak Honzo, držíme palce.
3: Konec srpna, začátek září, myslíš si, že ještě má šanci, pokud něco není domluveného, nemám zákulisní informace, ale pokud něco není domluveného, takže by Vueltu dokázal něco změnit ve svém následujícím směřování?
1: Jako v jeho věku samozřejmě těžko jako něco úplně změní, ale když se mu podaří vyhrát etapa nebo prostě naskočit do nějakého fakt jako významného úniku a do poslední chvíle se tam rvát, tak jako takovýhle závodníka chce každý tým. Já si myslím, že ta zkušenost právě v tom, kdy se hodně týmu orientuje na mladý závodníky a na to na, do budoucna, tak potřebuješ tam mít někoho fakt takhle zkušenýho. A když on se bude potom umět převtělit do té role toho road captaina, který bude jako vychovávat ty mladý závodníky právě v těch kopcích, tak proč ne? Proč by tu šanci ještě neměl dostat?
0: A ty týmy vlastně nemají uzavřenou soupisku a hlavně, když se na to člověk dívá zvenčí, tak je strašně obtížné s tím nějakým způsobem kalkulovat. Třeba teď, kdybych se býval včera odpoledne díval na stránky týmu Tudor, tak tam najdu, že Julian Alaphilippe má smlouvu i pro rok 2027 a on potom asi to pro tým není překvapení, ale pro mě to překvapení bylo, že takhle řekne ze dne na den vlastně já končím. Sice měl jsem tady jezdit, udělal to Simon Yates, jo, to stejné. Takže prostě ta místa se tam třeba potom ještě jakoby ocitnou a myslím, že Honza Hirt samozřejmě by rád jezdil dál World Tour, no, tam je to asi jasné.
3: Co jsem se koukal na soupisky, poslední notická, tak mě to skoro až usmálo a překvapilo, protože jsem začal od zhora a Alpecin, tak tam z těch osmi se poznal Kedena Grouse a Iga Uleho a jinak šest neznámých jmen. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je, omlouvám se. Tak doufám, že i nějací nováčci, jako před pár lety Leonard van Etvelt a podobní, se dokáží nějakým způsobem prosadit a ukázat na Vueltě.
1: Samozřejmě jako ty týmy, kteří pak zkouší ti mladé závodníky, tak jako samozřejmě takovýhle závod je to i budoucnost a vlastně investice do budoucna, protože zvládnout třítýdenní etapák, to tě nastřelí pro tu další sezónu obrovsky, takže dávají šanci i těm mladým.
3: Pogačar, o kolik vyhraje, podle vás?
1: Netuším, ale věřím, že vyhraje.
0: No, je to jedno, o minuty. Já jsem to chtěl taky zalehčit, zakončit takhle odlehčeně, jak jsi to udělal ty, Martine. Chtěl jsem říct, že kdyby vás nebavila letošní Vuelta, a já věřím, že vás bavit bude, je spousta důvodů, tak si pusťte Vueltu 2019. Tam je takový mladý kluk ze začátku, už je docela, jako ví se o něm, ale úplně se mu nevěří, nemá moc silný tým a myslím, nakonec to docela zvládne se třemi etapami a zbednou. Tak tomu věštím velkou budoucnost. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, pánové, moc děkuju za společnost, bylo to strašně fajn jako vždycky.
1: Díky a krásný víkend.
3: Hezký den.
4: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě začíná pietní akt připomínce událostí srpna 1968. Dva aktivisti z Hongkongu podle soudu podněcovali ke svržení čínského režimu. České volejbalistky v Brně vstoupí do mistrovství Evropy. Dálnice D10 je za Tuřicemi od 21. kilometru ve směru na Turnov uzavřená a počasí čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Před 58 lety, 21. srpna 1968, vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Okupaci si dnes připomínají lidi po celém Česku. Výročí připomene i tradiční pietní akt před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě. Ten začíná právě v těchto chvílích a sleduje ho reportér Jakub Vik.
7: Na chodníku před budovou se nastoupila čestná stráž a ústřední hudba armády České republiky. Za jehož zvuku začnou prezident Petr Pavel, předsedové sněmovny a senátu a taky další politici pokládat věnce s českou trikolorou před vchod budovy rozhlasu. Poté taky pronesou několik slov. Pietní akt zakončí státní hymna. Právě tady v těchto místech se 21. srpna 1968 bojovalo o rozhlas. Hned první den přitom zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Kromě pietního aktu Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Je k poslechu připravené i dobové vysílání ze srpna 1968. Popisuje to Zuzana Fuglerová z Českého rozhlasu.
8: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
5: Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými spodněcování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisti v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až desetileté vězení. Čínský režim při potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu podle některých odhadů zabil několik tisíc lidí. Komunistická strana Číny mluví o 240 obětech. Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu dále likviduje sucho. Od pondělí se situace ještě zhoršila. Ani deště nepřinesly dostatek srážek, aby voda v korytě potoka bílá voda zůstala. V kolonii, kde bývá normálně raků tisíce, nachází teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítky uhynulých raků.
9: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule, mezitím od pondělka vyschlo několik dalších tůní, trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší.
10: Sport. Česká ženská volejbalová reprezentace dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V Brně se utká s Řeckem. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončily Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Janis Atanasopoulos navázat nebo ho překonat.
11: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší 4. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
10: Češky se s Řeckem utkají na brněnském výstavišti ve 20 hodin. Šampionát spolupořádaný Tureckem, Švédskem a Azerbajdžánem začne už v 1 odpoledne duelem Francie se Slovenskem v Göteborgu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D6 u Lán a neprůjezdná D10 u Tuřic. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lány teď velmi opatrně na kilometru 24,5.
13: Rozstavený kamion praská guma. Je to tam rozházené po dálnici, tak ať do toho někdo nevlítne. Tam pneumatika velký kus je v podstatným, ale částečky jsou, středně velké části jsou i v pravým pruhu.
12: Komplikace stále trvají na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Před skoro 14 hodinami tam hořel kamion. Ten od noci stále odklízejí následky po požáru a úsek od Tuřic až k Benátkám je neprůjezdný. To je mezi kilometry 21 až 27. Musí se po náhradní trase a například před kostelní hlavnou pak dál na Benátky a vznikají tam kratší kolony před odklonem. Pozor, silnice 610 z Tuřic ve směru na Předměřice je neprůjezdná kvůli opravám mostu přes jezeru. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště dejte pozor za Lochkovským tunelem, od 15. kilometru se jede pomalu, došetřují tam nehodu, dvou aut stojí v levém pruhu a náhle se vybočuje za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
10: No a k tomu ještě musíme dodat, že v noci se bojovalo na tenisovém turnaji v Cincinnati. Polská tenistka Iga Świątecová díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále tohoto turnaje. Reprezentantka Kazachstánu totiž svoje čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si dnes zahraje český deblový pár Linda Nosková, Marie Bousková. Jejich utkání proti domácí Jovičové a McNellyové by mělo startovat přibližně v 19 hodin našeho času. No a to je také doba, kdy hraje čtvrtfinále dvouhry Sahra Bejlek proti domácí Kýsové. Radiožurnál Sport to pro vás bude sledovat.
6: Radiožurnál Sport
14: a Vojtěch Šafář.

0: Istanbul, Baku, Göteborg a Brno, ti pozornější z vás, kteří třeba poslouchali zpravodajskou relaci, tak už ví, že to jsou místa, kde volejbalistky rozehrají mistrovství Evropy. V Brně se původně mělo hrát v nové multifunkční hale pro 13 000 lidí, ta už sice na brněnském výstavišti vyrostla, ale ještě není dokončena a měla by se nakonec otevřít až v říjnu.
1: Mrzí mě to strašně moc, protože kdyby jsme byli otevírací akce arény, tak samozřejmě nám tam přišlo o 3 000, možná o víc tisíc lidí víc, protože ty lidi by přišli prostě na novou arénu a u toho by viděli volejbal. A to nás mrzí strašně moc, protože tam jsme přišli o obrovský množství diváků.
2: Povzdechl si Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Nová brněnská arena by měla být připravená nakonec až v říjnu, a tak musel volejbalový šampionát žen hledat jiné řešení.
3: Samozřejmě to mrzí, těšili jsme se na to, ale nedá se nic dělat. Myslím si, že se našla krásná varianta. Možná je to ještě lepší, protože by se to mělo zaplnit celý. A nevím, jestli by se ta velká hala jako zaplnila. Myslím si, že tady to bude krásná atmosféra. Ty lidi jsou vlastně hrozně blízko jako u nás, což si myslím, že bude jako skvělý. No.
2: Dodala česká kapitánka Michaela Mlejnková k prostoru v pavilonu P, kde za 24 dní s vybavením z 26 kamionů vyrostly montované tribuny pro 5 000 diváků. V podobném režimu se v Brně loni odehrál už finálový turnaj mužů ve zlaté evropské lize. Češky v novém netradičním prostoru oproti ostatním týmům už od pondělí a mohli se tak zvyknout na určitá specifika oproti tradičním halám.
4: Hodně nás z herního pohledu na začátku překvapily světla, protože většinou v halách připravených přímo na sportovní události bývají rozmístění trochu jinak, i třeba aby nevadily při nahrávce při pohledu nahoru. Tady jsme si museli chvíli zvykat na to, že člověk se podívá na balon, na smeč a zjistí, že chvíli nevidí nic, ale na to všechno se dá zvyknout a jsme rádi, že jsme se sem dostali o chvíli dřív než všichni ostatní, protože nám to určitě pomohlo.
3: Ty světla, ty jsou hodně důležitý, pak i třeba teplota, vlhkost, protože pak ten balon jinak lítá, třeba klimatizace, může ten balon prostě odfukávat od někud jinak, takže to jsou takový faktory, který člověk nemůže ovlivnit, musí se na ně zvyknout a v každé hale je to jiný. No.
2: Popisují české volejbalistky Monika Brancuská a Michaela Mlejnková. Ty se svými spoluhráčkami modulární prostor brněnského pavilonu P poprvé v zápase vyzkouší už dnes. V 8 hodin večer vyzvou ve svém úvodním duelu na šampionátu Řecko. To vše v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Pořad české šampionky, který posloucháte každou středu na radiožurnálu Sport, ten bude mít příští týden opravdu velký přehršel témat, protože nejenom, že dnes začíná mistrovství Evropy volejbalistek, musím ještě jednou připomenout, že Češky v Brně rozehrají svůj úvodní zápas proti Řecku i v přímém přenosu na radiožurnálu Sport od 8 hodin, no ale dnes se také znovu pustí do práce české hokejistky svoji premiéru pod novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Nezvládli před dvěma dny, když s Finkami prohráli na turnaji ve Švýcarsku 1-3, teď je čeká druhý zápas, budou to Švédky, tenhle zápas začíná v 15 hodin a 30 minut, ale alespoň na dálku ho pro vás budeme bedlivě sledovat.

0: Možná jste včera poslouchali přímý přenos na radiožurnálu Sport a proto to už dávno moc dobře víte. Fotbalisté Plzně nezvládli v Bělehradě úvodní zápas play-off Evropské ligy a domácí Červené zvězdě nakonec podlehli 0-3. Dvakrát využil nedůrazu obrany Západočechů kapitán srbského celku Mirko Ivanič. V závěru navíc proměnil penaltu střídající Kataj. S rozladěným českým reprezentantem v dresu Viktorie Lukášem Červem mluvil bezprostředně po zápase reportér Vladislav Janouškovec.
1: Lukáš Červ je asi hodně zklamaný nebo rozčarovaný po té porážce 0-3 v Bělehradě.
2: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústilo to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli, protože tohle není možný a je to úplně jedno, jaký to je zápas, jestli to je liga, jestli to je Evropa, jestli to je domácí zápas, nebo jestli to je venkovní zápas. Tohle prostě není akceptovatelný. Ale už se to stalo, stalo se, nezměníme to a teď je na nás. Co změnit můžeme, to je ta budoucnost a ten další zápas a ten domácí zápas proti ním. A my věříme, že doma jsme silnější. Už se nám to jednou stalo, že jsme prohráli 3-0 venkovní zápas minulý rok s Rangers a doma jsme na to měli prostě.
1: Není na čase nějak změnit obranu, defenzivu, protože 14 gólů v 5 zápasech inkasovaných, to je poměrně hodně.
2: Jo, ale je, my jsme to změnili. Dneska první gól, my jsme v 9 hráčích pod balonem. Jako, sorry, to je prostě asi tím, jak prostě, že nějaký to nastavení, nebo prostě, že těch gólů dostáváme hodně, tak se to prostě takhle blbě neodrazí, ale prostě dneska jsme třeba tenhle první gól byli v 9 hráčích plus 1, plus 2 pod balonem. On nám zaběhne, jsme hodní holčičky, oni nás takhle nenechají. Prostě když už to smrdí, tak tě stáhnou, nechají si dát žlutou, nebo ti prostě tam dají tělo, my to neuděláme. Byla tam bez komunikace, špatně jsme si řekli, ale prostě tomu gólu šlo zabránit. To není systémem bránění. To jsme prostě byli v 9 hráčích pod balonem a dostali jsme góla.
1: V minulé sezóně jste se mohli chlubit nejlepší obranou v evropské lize. Teď to zatím vůbec nešlape, tak co se stalo s plzeňskou Viktorií, co se změnilo?
2: Mně se to tak stane, co? To mi řekněte. My se snažíme furt stejně. Prostě nám to tam padá. Ne, to blbý. My to víme, ale jak už jsem říkal v té úplně první otázce, co bylo, to bylo. Těch 5 zápasů, 14 gólů je děsivých. My to víme, ale teď je jenom na nás prostě to změnit. A musíme začít od zítřka prostě všichni s tím, že prostě ty góly dostávat nebudem. A tečka, jako, a prostě musíme proto všichni udělat úplně všechno a prostě to zastavit tady to, prostě nechat si tam ustřelit hlavu, cokoliv, prostě nedostat góla za každou cenu a musí to být od všech hráčů, od základní sestavy, po náhradníky, po kluky, co jsou zranění, prostě musíme my hráči tam nechat prostě všechno.
1: Poločas je 0-3, dá se vůbec tenhle dvojzápas otočit ještě?
2: Dá. Jednoduše dá. Takže na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně prostě, když si to říkáme po druhý tuhle sezónu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a s tímhle mindsetem, stalo se, ale musíme stát s tímhle mindsetem, že to prostě můžeme zmáknout.
1: Říká záložník Viktorie Lukáš Červ z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme
2: tam zlobíkali.
8: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svou partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Ve studiu Jana Gulda.
11: Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a startovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. Zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka o víkendu uzavře část dálnice D1 ve směru od Prahy. Řidiči neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady. Omezení začne dnes ve 20 hodin a skončí zítra v 8 ráno. Objížďka povede přes Benešov a Soběhrady. Stejná uzavírka bude platit taky v noci ze soboty na neděli. A pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništi hořelo, k čemu sloužilo a jak se kolem něj žilo.
0: Sport.
11: Tyčkař Armand Duplantis vyhrál závod diamantové ligy v Lausanne. Nejlepším výkonem roku 621 cm. V dramatické soutěži porazil o 5 cm Řeka Karalise. Meeting ve Švýcarsku dnes pokračuje hlavní částí. Necelý týden po 5. místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. První závod v elitním seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D10 u Benátek a také situace u Tuřic. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce dejte pozor na kilometru 30,5. Tam už se brzdí před kolonou, zdržení hlásíte přes 15 minut až na 28. Protože tam je hromadná nehoda.
13: Je tady omezení do levýho pruhu a před ním se srazily 4 auta, takže to policajti stahují do odstavného pruhu.
12: A velmi čerstvé informace z dálnice D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Ta už je podle informace Národního dopravního informačního centra opět průjezdná alespoň jedním pruhem, tím levým. Odklon na Tuřice na 21. kilometru už tak skončil a přes více než 14 hodin byla dálnice uzavřená, protože tam v noci hořel kamion. Náš zpravodaj jel po D10 v protisměru a přináší podrobnosti z místa.
13: Teď k tomu dojíždím, jsou tady nějaký kamiony, nakládají ten schořelej, hasiči tu nejsou. Ten schořelej kamion je pořád tady odstavený, blikají u toho policajti.
12: A D7 před Prahou ve směru ze Slaného a Chomutova ucpaná už z 5. kilometru. Zastavíte za sjezdem na Kladno a budete přes 20 minut popojíždět až k letišti do omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo. Zpočátku přehánky jen ojediněle. Odpoledne a večer začne od jeho západu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Brazilský záložník Savinho má namířeno z Manchesteru City do Tottenhamu, a to nejspíš zhruba za 2 miliardy korun. Dnes začíná anglická nejvyšší fotbalová soutěž, a to předehrávkou Arsenal proti Coventry. Tenhle zápas se rozehraje v 21 hodin. A není to jediná další liga z top 5, která dnes začíná. Také se nastartuje francouzská Ligue 1, a to bude šlágrem mezi Marseille a Štrasburkem ve 25:40. Také se dnes bude hrát španělská liga, ale ta už rozehrává druhé kolo, Betis proti Realu Sociedad. V 9 hodin o tom všem uslyšíte na radiožurnálu Sport na dálku, to pro vás budeme sledovat. No a také se dnes bude hrát zase slušná porce zápasu ze druhé české nejvyšší soutěže. Rozhodně zajímavé bude střetnutí mezi ambiciozním Ústí nad Labem a ex-ligovou Duklou. Všechny zápasy dnes začínají v 18 hodin.

0: Má bulharské a německé občanství, ale reprezentovat by mohl klidně i Česko. To je 22-letý fotbalista Rian Nadery. Možná vám jeho jméno něco říká. Je to muž, který včera gólem rozhodl o výhře Rangers nad Jabloncem 1-0 v úvodním zápase play-off o konferenční ligu. Nadery se narodil v Německu, bulharskému otci a české matce a dokonce umí i česky, jak ukázal v jedné z odpovědí na pozápasové tiskové konferenci.
1: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě, takže pro mě to je hezký zápas, užiju si to, jsem rád, že rodina taky přijde, ale už jsem to řekl v němčině, pro mě to je prostě zápas jako každý jiný a to je jedno, proti komu hrajem.
0: To dodal Rian Nadery, jestli pro něj bude odveta v Jablonci speciální. Můžeme přidat trochu souvislostí. Mladý fotbalista vyrůstal v Německu, kde také začínal hrát.

a Drážďany, sdílel potom kabinu například i s Janem Maidrem, a to v německé Hanze Rostock. Právě z tohoto klubu letos v únoru odešel do skotských Rangers. Jestli by ale samotný hráč chtěl reprezentovat Česko, to stále zůstává nezodpovězenou otázkou. Po zápase s Jabloncem se na něj totiž sesypali z dotazy skočtí novináři a na další bádání českých novinářů čas nezbyl. Třeba se to ale dozvíme za týden. Na Derry totiž přijede společně s Rangers k odvetě playoff o konferenční ligu do Jablonce. Vy to příští čtvrtek uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.

0: Celý týden vám na naší digitální sportovní stanici připomínáme zahraniční trenéry u národních týmů. V biatlonu například to není vůbec nic neobvyklého, vidět je můžeme i u těch nejúspěšnějších reprezentací. No například Češi se touhle cestou vydali už v roce 2018. Tehdy k ženské reprezentaci na 6 let angažovali Nora Egila Jelanda. My si to teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o trenérech z ciziny u českých národních výběrů.
1: Nedávno, když jsme byli v Östersundu, tak jsem přišel z večeře a Egil už byl na pokoji a řekl mi čest. A já mu rozuměl čest. Tak jsem mu odpověděl taky čest. A až pak jsem zjistil, že kouká na šachy, že to bylo anglicky šachy čest. Jo.
2: Ano, občas něco zaskřípalo, jak před lety prozradil tehdejší Jelánův asistent Jiří Holubec, ale výsledky tahle česko-norská spolupráce měla.
3: Mistra světa České republiky, Markéta!
2: Markéta Davidová se stala mistryní světa, k tomu přidala medaile ze závodů světového poháru i malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závody a životní individuální výsledky za Jelandovy éry zaznamenaly i další české biatlonistky. Lucie Charvátová vybojovala senzační bronz na světovém šampionátu a nejlepší zimu kariéry prožila Jessica Jislová, takhle o tom tehdy mluvila.
4: Já jako musím říct, že jsem ráda za každý v podstatě měsíc s ním, protože cítím, že mě to jako hodně a nemůžu si to jako vynachválit. No.
2: Ostatně úspěchy sbíral Egil Jelán už jako trenér norského národního týmu, ve kterém vedl hvězdné bratry Beovi, Bergrovou nebo Eghofovou. A tak, když přicházel k Čechům, přirovnávali to někteří fanoušci a novináři k tomu, jakoby fotbalová reprezentace angažovala Joseho Mourinha.
5: No, of course not.
6: Ne, samozřejmě se necítím jako Mourinho. Pro mě je nejdůležitější dobře pracovat se závodníky a pomáhat jim se zlepšit.
5: The most important thing is to try to help them to be better.
2: A jak to dělal?
5: I am coming from the Norwegian system and there we...
6: Vycházím z norského systému, v něm se trénuje dlouhé hodiny, běháme delší tratě, ale ne v takovém tempu, to je asi největší rozdíl. Taky chci hodně komunikovat se závodníky, tohle je moje uvažování.
2: Ale od jara 2024 už ho Nor Egil Jelán u českých biatlonistek neuplatňuje. Nahradil ho Ital Luca Bormolini, ale jeho angažmá z rodinných důvodů netrvalo ani celou sezónu. A od té doby je tým českého biatlonu opět složený jen z domácích trenérů. Jan Suchan, Radiožurnál.

Ze Sevilly, ne ten slavnější, ale Real Betis Balompié se chystá na první účast v Lize mistrů po 21 letech a podle toho taky posiluje. Teď získal útočníka Troje Perota z Alkmaru. Vy si právě jméno Troje Perota určitě pamatujete. Je to muž, který svými 5 góly v posledních 2 zápasech kvalifikace o světový šampionát dovedl Irsko až do baráže k nakonec neúspěšnému zápasu s Českem. Do Alkmaru Perot přestoupil před 2 lety z Tottenhamu, no a v minulém ročníku za něj dal 31 branek v 48 zápasech.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
7: Česko si připomíná srpnové události 1968. Politici položili věnce před budovou rozhlasu.
8: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
7: Ukrajinské úřady obvinili v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Začíná mistrovství Evropy volejbalistek. Po 29 letech ho spolu pořádá Česko. Na dálnici D10 na 28. kilometru ve směru do Prahy zasahují uhromadné nehody. A počasí čekáme převážně oblačno až zataženo. Od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Je pátek 21. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Dnes je to přesně 58 let od invaze armád zemí Varšavské smlouvy do Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomínají pietní akce. Jedna z nich byla taky před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. A je tam náš reportér Jakub Vik.
9: Pietní akt začal už tradičně za zvuku vojenské hudby a kladením věnců ke vchodu do rozhlasu. Uctít památku přišli politici, pamětníci i veřejnost. A právě při projevech politiků atmosféra citelně zhoustla. Zatímco početnější skupina s transparenty na podporu veřejnoprávních médií přivítala prezidenta Petra Pavla hlasitým potleskem, menší skupina dala pískotem na píšťalky najevo nesouhlas s jeho vystoupením. Petr Pavel řekl, že trauma z okupace je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
8: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
9: Pískotu a pokřiku hamba se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD a taky ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Vinohradské ulice Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když se rodinou emigroval.
10: To je 7 hodin 45 minut.
11: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
12: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
13: Slyšíte střelbu?
11: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
14: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
11: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Ve spodní části Václavského náměstí v Praze dnes bude koncert Proti zapomnění. Je součástí týdenního projektu Aby sny nezašedly, který připomíná výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na akci od 12 hodin a 30 minut vystoupí během odpoledne zhruba 10 skupin, říká to organizátor Herbert Brinda.
13: Ten koncert navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovali víceméně undergroundové nebo punkové skupiny. Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany, Petr Eichler Trio nebo Chyba 404.
7: Součástí projektu je taky venkovní výstava fotografií z okupace v roce 1968 a potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojeni současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky Sensbank.
11: Jde o dva případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl tak městský soud v Praze. Zamítl tím žalobu Sudliankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný, detaily jsou na serveru irozhlas.cz.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a taky východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a taky bude foukat silný vítr.
15: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
7: Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně míň krmných plodin. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
16: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel.
17: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo od jinot se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
18: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny. A samozřejmě, že i to je problém.
17: Snižování stavů dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franc, Radiožurnál.
7: Na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa dnešní akce Nevermore 68. Přednáškami, koncerty a rozhovory připomenou letos taky osudy lidí, kteří emigrovali po invazi vojsk Varšavské smlouvy.
19: Migrace je velice intenzivní téma i v naší společnosti, především s ohledem na ukrajinské uprchlíky.
7: Vysvětluje organizátorka připomínkové akce Nevermore 68 Barbora Šubertová.
19: Tak jsme chtěli vlastně toto téma zvednout a připomenout i našemu národu, že my jsme byli jednou z pozici těch, kteří utíkali ze země.
7: Součástí programu Nevermore 68 bude na pražském výstavišti i speciál Radiožurnálu s Janem Pokorným.
20: Ten bude mluvit se spisovatelem Ondřejem Nefem a historičkou Evou Ješutovou. Večer pak čeká návštěvníky v letním kině promítání snímku Miloše Formana Taking Off. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: A už zmiňovaný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s Janem Pokorným začne 10 minut po 18. hodině.
21: Sport. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 8 hodin se v Brně utkají s Řeckem. Evropský šampionát žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy v Brně domácí výběr skončil třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michaela Mlejnková.
22: To bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát a jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem.
21: Zápas českých volejbalistek s Řeckem na mistrovství Evropy odvysílá od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Duelem obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne večer nová sezóna anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu Premier League jsou i tři čeští brankáři. Antonín Kinský z Tottenhamu, Lukáš Horníček z Newcastlu a Vítězslav Jaroš z Liverpoolu.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Neprůjezdný pražský okruh u Stodůlek a nehoda na D10 u Brodců. Pražský okruh je teď neprůjezdný ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru v zatáčce zasahují hromadné nehody. Podle informací na místo letí i vrtulník záchranné služby. Doprava zastavená a musí se sjíždět na 23. kilometru například na Rozvadovskou spojku, pokračovat pak dál přes Luka Jeremiášovou ulicí směrem na Řeporie a tam zpět na okruh. Kolony kvůli tomu čekejte už na konci D5 na příjezdu od Plzně. A D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Brodce vzniká kolona od kilometru 31,5 s držením půl hodiny až na 28. Šetří tam hromadnou nehodu 4 aut v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
25: 10 minut po 12. hodině vám přejeme příjemné teď už odpoledne s Radiožurnálem Sport. Technickou časovkou v Monaku odstartuje zítra cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství. Tadejem Pogačarem to rozhodně nikoho nepřekvapí, no ale tohodle 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní také jeden Čech. Bude to Jan Hirt, ten sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
23: Radiožurnál Sport
26: a Vojtěch Šafář.

0: Hokejový útočník Filip Chytil se chce vrátit do reprezentace a znovu se výrazně také prosadit v NHL. V Zámoří začne už svoji 10. sezonu a věří, že po třech předcházejících, kdy ho brzdila zranění, se tentokrát bude moct soustředit jenom na hokej.
1: Teď momentálně se cítím dobře, to, čím jsem si prošel během sezóny i kolik jsem viděl doktorů, tak mi hrozně pomohlo a věřím, že jsme na to přišli, co mě trápilo a věřím, že jsme přišli na to, aby už se to nevracelo a nedívám se nějak daleko, ale teď momentálně se cítím výborně a doufám, že to tak vydrží po celou sezonu.
2: Věří Filip Chytil. V Zámoří patřil dlouho mezi stabilní články New Yorkských Rangers, kde hrál od sezóny 2017-2018. Poslední kompletní ročník, ale zvládnul odehrát před více jak 3 roky a od té doby byl více u lékařů než na ledě. Nepomohl ani přesun do Vancouveru. Právě proto je před dalším startem NHL hodně natěšený.
1: Tak pro mě je to jako by teďka první sezóna. Já jsem udělal takovou tlustou čáru teďka za tím, co bylo a pro mě už tohle jako první sezóna to tak pro mě působí, protože už vlastně od února se připravuju do sezóny, vcházím i s novým číslem po 9 letech, takže i to byla trošku změna. Moc to neudělá, ale je ta změna pro tu hlavu, že je takový ten nový začátek, takový ty malý detaily na konci toho dne můžou udělat velký rozdíl.
2: Filip Chytil tak bude mít na dresu místo 72, číslo 77. Ve Vancouveru bude sice patřit mezi nejzkušenější hráče, ale moc dobře ví, že po dlouhé pauze se bude muset o místo v sestavě porvat.
1: Je jasný, že nepřijdu po sezóně, kdy jsem to moc neodehrál, že přijdu a hnedka budu hrát 20 minut za zápas, tak jak to bylo třeba na začátku minulé sezóny, takže potřebuju si tu pozici zase vybudovat svými výkony a vím, jaký jsem hráč, vím, co dokážu. Jako dá se dát nějaký cíle, nějaký góly, body, ale to si nechám pro sebe.
2: Do Kanady odcestuje Filip Chytil už za pár dnů. Do té doby bude trénovat sám nebo s adepty pro reprezentaci. I tam je to pro něj nové. Nejen proto, že na rozdíl od minulého realizačního týmu tentokrát cítí větší zájem, ale taky proto, že se pomalu stává pro další hráče mentorem.
1: Na tom srazu jsem tady byl nejstarší a to je mi 26, takže je tady fakt spousta mladých kluků, kteří na sebe pracují a zase nás už trošku tlačí i dopředu, protože jsou hladoví, chtějí nám dokázat, že tady patří pro mě reprezentace a hrát vlastně pro náš národ. Nejenom to, že hraju vlastně pro sebe, pro náš národ, ale hlavně pro svoji rodinu. Reprezentace je pro mě nejvíc.
2: Říká Filip Chytil, který by si rád zahrál třeba na svém 5. mistrovství světa a hlavně na světovém poháru, který bude hostit Praha v únoru v roce 2028. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Pod zem, holko, ostříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: O víkendu se zase rozjede česká nejvyšší fotbalová soutěž, konkrétně páté kolo, i když účastníci evropských pohárů ti budou mít volno. Po 14. hodině vás pozveme společně s naším expertem Pavlem Horvátem. No a trochu jiná bude atmosféra na Slavii. Poprvé v sezóně. Víc než 100 dní totiž nemohli fanoušci Slavie na domácí tribuny v Edenu po předčasném vběhnutí na trávník a následných výtržnostech v nedohraném ligovém derby se Spartou na konci minulé sezony. Dostal totiž pražský klub trest na 6 zápasů bez diváků. Ten teď končí a v sobotu se Slavia utká s vršovickým rivalem z Bohemians už před plným hledištěm. Ale také s novými bezpečnostními pravidly ty teď probereme s Kristiánem Švedou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké konkrétní změny čekají na fanoušky?
1: Jedna z nich už se projevila při nákupu vstupenek. Lístek na utkání si lidi koupí pouze v klubové aplikaci na ověřený účet, tedy s nahraným pasem anebo občanským průkazem. Už nemůžou koupit klasickou, jak se říká, papírovou vstupenku u pokladen. Další změnou jsou důkladnější kontroly u vstupu, které mají být podobné jako třeba v pražské O2 aréně. Mluvil o tom předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro Blesk. Zároveň uvedlo, že má klub výrazně lepší možnost dohledat člověka, který bude na stadionu jednat protiprávně.
0: K tomu má vedle ověřených účtů pomoct i nový kamerový systém, ale podle Tvrdíka nefunguje tak, že by každého fanouška hned oskenoval, je to tak?
1: Je to tak, Slavia nebude zpracovávat ani uchovávat biometrická data. Identifikace té dané konkrétní osoby bude na místě až teprve v moment protiprávního jednání. Jaroslav Tvrdík mluvil i o pyrotechnice, kterou hodlá klub dál trestat jednak zákazy podle návštěvního řádu a jednak smluvními pokutami. Musí vycházet z platných norem. Slavia udělala podle předsedy představenstva maximum, snížila riziko, že se pyrotechnika dostane dovnitř stadionu a zvýšila šanci na identifikaci viníka. K bezpečnostním změnám ale je nutné dodat, že podle Jaroslava Tvrdíka nechce Slavia omezit běžné fanoušky. Její snahou mělo být zvýšit bezpečnost, ale tak, aby neměla dopad na člověka, který se jde sednout na tribunu a fandit.
0: Dá se říct, jaká je teď nálada mezi fanoušky, jak vnímají tyhle změny?
1: Asi jako v každé skupině lidí jsou mírnější, ale taky radikálnější názory a úplná shoda mezi příznivci nepanuje. Radiožurnálu Sport to řekl předseda výboru odboru přátel Slávie David Ocetník.
2: Vnímáme i to, že z jedné strany fanoušci jsou naštvaní, dávají svůj nesoulad najevo s těmi kroky, ale z druhé strany rozhodně i vnímáme velkou část fanoušků, která ty kroky, nemůžu říct jako s nima souhlasí, ale spíš chápou to, proč se udělali.
1: David Ocetník mluvil i o možných změnách do budoucna.
2: Hrozně moc doufáme, že v co nejkratší době se budou fanoušci víc věnovat fotbalu než těm věcem okolo a doufáme, že dojde i k odstranění některých věcí, protože jsme vždycky byli hrdí na to, že jaký máme stadion, jak vypadá, jak je průchozí a co na něm je.
1: Fanouškovskými tématy se dlouhodobě zabývá podcast Za čárou. Svůj pohled na nová opatření na stadionu Slavie popsal Radiožurnálu Sport jeden z autorů podcastu, vystupující pod přezdívkou Dekret.
3: Nejde popřít, že to květnový derby bylo v Edenu špatně, jak ze strany některých fanoušků, klubů, pořadatelské služby a tak dále. Rozhodně nejsme experti na bezpečnost na fotbalových stadionech, ale máme zkušenosti a troufnu si říct, že jich není málo ze stadionů celého Česka i z stadionů po celé Evropě. No a samozřejmě nemůžeme být zastánci opatření, které Slavie v Edenu zavádí.
1: A Dekret poukázal i na to, jak by se podle něj daly podobné situace řešit.
3: Podobné bezpečnostní opatření na konci dne nevyřeší vůbec nic. Kamery, ploty, plexiskla, mříže, to vždycky spíš byl a dál je víc alibismus než nějaký konstruktivní řešení. Já si myslím, že jediný správný řešení je víc konstruktivního dialogu na všech stranách. Co je principiálně špatně, je aplikovat víc a víc represe na úkol prevence. To je jako podle mě úplná cesta do pekla. A tím ale myslím pro všechny, jo? Nejen pro fanoušky na tribunách.
1: Na závěr doplním, že první domácí utkání před fanoušky od toho nedohraného ligového derby se Spartou čeká Slavii. Zítra od 20 hodin bude hostit vršovického rivala Bohemians Praha 1905 a na Radiožurnálu Sport vám samozřejmě nabídneme tento souboj v přímém přenosu.
0: To byl Kristián Šveda, díky.
1: Naslyšenou.

0: Journál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
3: Projevy členů vládní koalice doprovodili na dnešní pietě k 58. výročí okupace Československa u budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, pískot a výkřiky hamba. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD hovořil o potřebě ctění pravdy a demokracie. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vyslovila za kabinet úctu obětem okupace a obdiv všem, kteří našli odvahu se invazi vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu postavit. Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS navázal na projev prezidenta Petra Pavla, když podpořil nezávislost médií. Večer a v noci na zítřek se kvůli očekávaným silným bouřím můžou výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a východní Čechy, varuje Český hydrometeorologický ústav. Finská pohraniční stráž má podezření, že ruský průzkumný letoun Ilyushin Il-20 ve čtvrtek narušil vzdušný prostor severské země, a to v západní části Finského zálivu. Narušení podle něj trvalo přibližně 3 minuty. Letadlo bylo nejhlouběji téměř 8,5 kilometru uvnitř finského vzdušného prostoru. Moskva se k tomu nevyjádřila. A film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2023.
1: Sport.
3: Irský fotbalista Troy Parrott, který dal v jarním zápase kvalifikace mistrovství světa gól i české reprezentaci, přestoupil z Alkmaaru do Betisu Sevilla. Španělský klub, který se chystá na první účast v Lize mistrů po 21 letech, podepsal s útočníkem 5letou smlouvu. 24letý Parrott byl 5 let hráčem Tottenhamu, za který ale odehrál jen 2 zápasy a většinu času strávil na hostování.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 se umítá a kolony na okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na mýto. Na kilometru 48,5 hlásíte velký kus pneumatiky mezi pruhy.
5: Jeli to tam prostě uprostřed silnice, tam běhou pneumatiky, teď to zrovna jedno auto projelo nákladák a zaprášilo se za ním teda, že mu to tam poskákalo pod autem.
4: Pražský okruh ve směru z letiště na D1 je hodně ucpaný, ale opět průjezdný. Před sjezdem na Stodůlky na kilometru 21 se podařilo odstranit následky hromadné nehody. Fronta z kilometru 25 se ale rozjíždí jen velmi pomalu, spíše se stojí. Zdržení přes půl hodiny. Ucpaná i D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně zastavíte už za Loděnicí skoro na 4. kilometru. D7 ze Slaného a Chomutova směrem do Prahy za sjezdem na Kladno vzniká kolona od 5. kilometru. Asi 20 minut pojedete až do omezení k letišti. D1 z Prahy směrem do Brna. Čekejte kolonu za sjezdem na Rosice. Od kilometru 178 budete popojíždět až ke sjezdu na Bratislavu. Osobním autem tento úsek pojedete asi 35 minut, kamionem přes hodinu. A D2 před Brnem směrem z Bratislavy fronta ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky zpočátku jen ojedinělé, odpoledne a večer, ale začne od jeho západu postupně na většině území pršet, místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Multisportovní talent Viktorie Jílková sní o účasti na letní olympiádě v boxu, ale také i na zimních hrách, a to v ledním hokeji. Zatímco dveře do seniorské hokejové reprezentace jí zůstaly prozatím zavřené, tak v září bude startovat poprvé mezi ženami na evropském šampionátu boxerek v Bulharsku. Před odjezdem do Polska na přípravný turnaj si s bojovnicí ze Šťáhlavic u Plzně povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak už za necelý měsíc čeká Viktorii Jílkovou premiérové mistrovství Evropy v boxu mezi ženami, mezi dospělými. Jak velká to bude změna pro vás, co by úřadující mistryně Evropy do 19 let, ale?
2: Tak já jsem vlastně celý rok tenhle už zápasila mezi ženama, takže už vím tak nějak, jaký to je, ale vím, že to je jako fakt změna oproti těm 19kám a je to fakt jako těžký, no.
1: Říkáte změna, v čem ta změna je největší? Je to v rychlosti, v tvrdosti?
2: Řekla bych, že ve všech směrech, hlavně jako v síle. Je tam prostě všichni mají větší sílu, takže i v tvrdosti, i v rychlosti a hlavně těma zkušenostma, no, jsou jakoby mnohem zkušenější než já, že, protože to dělají prostě díl.
1: Musela jste změnit ten svůj trénink, to znamená právě v souvislosti s přechodem.

0: Jdem do té dospělé kategorie.
1: Tak zjistila jsem, že musím mnohem víc zesílit, potřebuji být silnější a boxovat jako chytřejš, no.
0: Boxovat chytřej, co to znamená? Víc taktizovat?
1: Přesně tak, víc taktizovat a nechodit tam úplně do toho po hlavě, no.
0: Jaký byl vůbec ten první váš zápas mezi ženami, mezi dospělými?
1: Tak já jsem už něco boxovala, když jsem byla v 19, ale nebyly to ty největší turnaje, protože to jsem nemohla. Ale vlastně na tom prvním turnaji tak jsem boxovala proti Ukrajince, to jsem hned vyhrála a hned jakoby na tom turnaji další zápas jsem prohrála proti Indce a byla tam teda znát prostě ta větší síla, že má fakt velký bomby a docela mě to jako, nechci říct, že zastrašilo, to ne, ale jako byla jsem z toho docela jako vykulená.
0: Z těch mládežnických kategorií jste zvyklá vyhrávat, vozit medaile, tak teď asi na ten premiérový šampionát mezi ženami pojedete v trošku jiné roli.
1: Je to tak, ale samozřejmě bych chtěla zase přivést medaily, trénuji na to prostě celý léto a chci tam podat hlavně co nejlepší jako výsledky a výkony.
0: Jaká bude konkurence vůbec? Už jste si prohlížela ty možné soupeřky?
1: Tak my vlastně nemáme nějaký jako roster, kde by bylo, koho tam přesně budu mít, ale zhruba jako vím, že kdo tam v mý váze pojede a máme jako hodně nabitou váhu. No.
0: Ještě před šampionátem vás čeká přípravný turnaj, tak přibližme, o co se jedná.
1: Tak vlastně příští týden v pondělí bude začínat mezinárodní turnaj velký v Polsku v Gliwicích, kde si to tak jako vyzkouším, rozboxuju se, protože jsem celý léto neměla zápas, byla jenom příprava.
0: Kolik zápasů vás tam čeká nebo může čekat?
1: Myslím si, že mě může čekat 4-5 zápasů, když nevypadnu a jakoby do finále, no.
0: Po Gliwicích už ladění formy směrem k Sofii, kde se bude konat v Bulharsku mistrovství Evropy.
1: Přesně tak, 7. září odlítáme do Bulharska, kde budeme mít ještě týden tam jako kemp přípravnej a potom už to vypukne. No.
0: Kromě snahy prosadit se mezi dospělými boxu, mezi ženami, tak Viktorie Jílková vlastně absolvovala také fyzické testy s ostatními bývalými spoluhráčkami z úspěšné hokejové 18, se kterou jste vybojovala stříbro a bronz na světových šampionátech. No a vypadalo to, že byste mohla zamířit i na kemp ženské reprezentace hokejové, proč nakonec se tak nestalo?
1: Tak vypadalo to tak, měla jsem tam jet, nebo myslela jsem si, že tam pojedu, ale vlastně pak jsem nebyla vybrána. Nedostala jsem úplně důvod a odpověď vlastně, proč tam nejedu, no.
0: Říká česká reprezentantka v boxu Viktorie Jílková ze Šťáhlavic Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Jsme rádi, že i odpoledne 12 hodin 49 minut jste s Radiožurnálem Sport a v našem vysílání vás teď pozveme na odpolední rozhovor. Reportér David Nekvinda mluvil s basketbalistkou brněnských Žabin Petrou Záplatovou. Ta se totiž chystá na netradiční konec kariéry. V úvodu sezony odehraje kvalifikaci o účast v Eurolize a poté bez ohledu na výsledek skončí. Mluvila tak i o tom, jestli ji nebude mrzet, že v případě úspěchu už si sama prestižní soutěž nezahraje.
1: Já bych řekla s čistým svědomím, že ani ne, že budu ráda, když se to podaří, ale samozřejmě nebudu říkat, že stoprocentně, že to nebude mrzet, to si myslím, že to pocítím až potom, když se to opravdu podaří a já u toho nebudu, ale myslím si, že teď mám v hlavě opravdu jenom ten cíl a splnit ho a potom, co bude, tak uvidíme.
0: Celý rozhovor s Petrou Záplatovou uslyšíte po 17. hodině.

Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní Univerzál Albert Labík, 22-letý člen kádru i české 21. Přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie, podepsal v novém působišti smlouvu na 4 roky. Labík je ale odchovancem Slávie v Edenu, se ale neprosadil, putoval po hostováních, působil ve druholigové Vlašimi, taky v Teplicích v minulé sezóně. V Karviné v létě se do Slávie vrátil, ale jak vidno, tohle se nepovedlo.

0: Radiožurnál Arančik vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu rancek.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Česko si připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Začíná anglická fotbalová liga, hrát jí můžou až tři čeští brankáři. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před Ořechem v obou směrech. A počasí čekáme převážně oblačno, až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pětě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem v Praze na Vinohradech vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
5: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
3: Projevy některých politiků doprovodil na pětě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc po pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni, připomněl Kudin.
6: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
3: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později. Energetici ve Zlínském kraji dál odstraňují poruchy, které způsobily bouřky během včerejšího večera a noci. Elektrické vedení poškodily popadané stromy a taky větve. Montéři jsou dál v terénu a většinu zbývajících poruch chtějí odstranit ještě během dneška. Kde je situace nejhorší, popisuje mluvčí distribuční společnosti EGD Roman Budný.
7: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst, a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uhersko-Hradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie.
3: Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 630 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží, těm ale aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu míně srážek než je obvyklé. Děje se to i kvůli klimatickému jevu El Niño, který zesilují i globální změny klimatu.
4: Sport.
8: Utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne v 9 večer nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu z Premier League jsou tři čeští zástupci.
9: V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezóny Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček s Newcastlem. Kinský si pozici upevnil úspěšným bojem o záchranu na konci minulé sezóny a nově vytvoří brankářskou dvojici se zkušeným Slovákem Martinem Dubravkou. Horníček se do Anglie přesunul v létě z portugalské Bragy. Na soupisce Liverpoolu je stále i další český golman Vítězslav Jaroš. Čeští hráči v poli v Premier League chybí West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s dalším českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili. Kristián Čveda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Ostrovačic a překážka na D1 u Bělotína. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 hlásíte kolonu do omezení. Ke sjezdu na Bratislavu pojedete osobním autem 50 minut. Na D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Bělotín ležela pneumatika. Na kilometru 310 jedno z vozidel už ji odmrštilo ke středu dálnice. Jsou tam už jen menší kusy ve všech pruzích. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí 15 minut k dálnici D1. Na D35 z Mohelnice do Olomouce dejte pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí kamion, blokuje částečně pravý pruh a vybočuje se. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brodce ze 30. kilometru čekejte kolonu. Na 28. se po nehodě jede jedním pruhem, zpoždění 10 minut. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete krokem do omezení u letiště, je to na čtvrt hodiny. A na Pražském okruhu jsou tradiční kolony v obou směrech. Před Ořechem delší je fronta směrem z letiště. Zpomalíte u sjezdu na Plzeň, je to na 15 minut. Na D5 před Prahou se teď brzdí na 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásné odpoledne. Poprvé od předloňského zranění kolene se Iveta Miculičová postaví znovu na start mistrovství Evropy ve freestyle BMX. To v letech roce 2022 a 2023 dokonce vyhrála česká cyklistka. Před dvěma lety přidala v disciplíně park ještě stříbro, jenomže potom se právě v tréninku zranila, musela s kolenem na operaci. Na šampionátu v německém Darmstadtu o víkendu absolvuje vůbec první velkou akci od té doby. Přejeme, ať se to podaří.
4: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Do Česka se po 29 letech vrací mistrovství Evropy volejbalistek. Letošní šampionát se ale hraje na více místech po kontinentu. V Istanbulu, v Baku, v Göteborgu a také v Brně, konkrétně na výstavišti v pavilonu P. Pořadatelé připravili tribuny pro 5000 fanoušků. Základní skupina začne pro český výběr večer ve 20 hodin proti Řecku. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. O národním volejbalovém týmu mluvila v ranním vysílání reprezentantka Silvie Pavlová. Ptali se moderátoři Adam Weidenthaler a Karel Janu.
1: Silvie, když začneme možná trošku negativní zprávou, spolu s nahrávačkou Květou Grabovskou jste se totiž zatím nedostali do nominace trenérů. Může se to ještě změnit?
2: Tak určitě se to může změnit pro jednu z nás. Z důvodu nějakého zranění, pokud by se náhodou někdo zranil, tak jsme vlastně jako náhradnice, které můžou po případě zaskočit.
3: Jak vám kouč odůvodnil, nebo jak vám sdělil v kabině to, že prostě dvě z vás musí zůstat na tribuně?
2: My jsme to věděli už dopředu, že kouč dělá vše proto a i Česká federace dělá všechno proto, abychom mohli být vlastně všechny ty, co jsme si to zasloužili a odjeli jsme si vlastně celou sezónu, jak Ligu národů, tak vlastně všechny přípravy až do teď toho mistrovství Evropy, tak se snažili, abychom všechny mohli oprávněně být tady společně a věděli jsme, že na někoho to musí padnout a myslím si, že trenér určitě neměl lehké rozhodnutí, které dělal poměrně dlouho, ale je to tak, jak to je, prostě někdo nakonec musel být tou náhradnicí a trenér udělal prostě to nejlepší rozhodnutí pro celý tým.
1: To říká Silvie Pavlová v pátečním radiožurnálu Sport. Vy tady zůstáváte s týmem, jak už jste řekla, jak teď vlastně vnímáte svoji roli? Není to přece jenom takové nezvyklé pro vás a jak chcete pomoct třeba týmové atmosféře?
2: Samozřejmě, že je to trošku nezvyklé, ale jelikož s týmem trávíme veškeré vlastně společné chvíle, ať už je to, že jsme společně na jídle nebo společně na trénincích a podobně, kde i já i Květa jsme jako součástí toho týmu. Jediné, v čem se to vlastně liší, je to, že si neoblíkneme ten dres a nebudeme moci fandit jako na lavičce s holkami, nýbrž na tribuně nebo popřípadě v nějaké speciální zóně přímo nám jako přiřazené a budeme podporovat tým ve stejné hale, na stejném místě, takže jako ten rozdíl není zas tak veliký a my jsme obě dvě rádi, že můžeme být součástí tady té krásné atmosféry, která nás čeká.
3: To říká česká volejbalová reprezentantka Silvie Pavlová. Jaká je tedy teď nálada v týmu před začátkem domácího mistrovství Evropy? Protože očekávají se velmi zajímavé fanouškovské návštěvy, třeba o víkendu má být na utkání se Srbkami vyprodáno, vy to jistě taky cítíte, tuhle podporu, tak jak jsou hráčky, nebo jak jste vy konkrétně jako hráčky natěšené?
2: My všechny se těšíme moc. Myslím si, že to bude skvělá příležitost ukázat i našim vlastním divákům přímo, jaký volejbal krásný, jako umíme hrát a doufám, že i když třeba začátek může být trochu nervózní, přeci jenom než se jako oklepeme a po prvním, druhém setu, ale doufám, že ukážeme co nejlepší výkon a fanoušci se budou mít na co těšit.
1: Silvie, my už jsme i od našeho reportéra dnes ráno slyšeli, že jste se museli popasovat s nepříjemným světlem přímo v hale. Na brněnském výstavišti hraje se v arénách, které neslouží čistě sportu a jsou kvůli němu speciálně upravené. Hraje se v takovém prostředí volejbalistkám obecně hůř?
2: Ty haly jsou v ozovkách podobné. Na tom hřišti to vypadá úplně stejně. Je tam Taraflex, je tam divácká zóna a podobně. Takže pro nás to takový rozdíl není. Myslím si maximálně v tom osvětlení, ale jelikož jsme tam měli pár už tréninků, tak si myslím, že se to jako na všechno si dá v uvozovkách zvyknout a myslím si, že to nebude dělat takový problém dnes večer.
3: Jaká je taková taktika, jak se vypořádat s nepříjemným světlem? Hádám, že si nemůžete úplně během zápasu přiložit dlaň k čelu a snít si jako třeba před sluníčkem.
2: Tak to určitě ne, ale samozřejmě se dá změnit pozice a člověk prostě hod musí do toho jít naplno a když dá člověk do toho jako všechno, tak to doufáme dobře dopadne.
1: Blokařka Silvie Pavlová s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě tedy se pojďme zeptat na tu vaši skupinu, protože postupují 4 ze 6 týmů. Češky postupně budou hrát s Řeckem, Rakouskem, Srbskem, Ukrajinou a Bulharskem. Tak je mi jasné, že nemůžete každý ten tým popisovat nějak dalekosáhle, ale jaké to jsou soupeřky, co se od nich dá očekávat?
2: Já si myslím, že nemáme úplně jednoduchou skupinu, máme tam spoustu týmů, se kterými budeme hrát, si myslím, vyrovnaně. Samozřejmě Srbky budou potvrzovat možná roli favoritek, ale samozřejmě můžeme překvapit a můžeme jim to jenom stížit, pokud to bude v našich silách a předvedeme dobrý výkon. A samozřejmě si myslím například Ukrajinky nebo Bulharky i Řekyně, že jsme takové vyrovnané týmy, že s těmi si myslím, že to budou jako hezké zápasy, super podívaná, myslím si, že vyrovnané, velmi vyrovnané zápasy.
0: To říkala volejbalistka Silvie Pavlová, která je zatím na hradnici české reprezentace pro mistrovství Evropy. Národní tým rozehraje v Brně šampionát už dnes večer, připomeňme to ještě jednou ve 20 hodin proti Řecku a Radiožurnál Sport u toho bude v přímém přenosu.

0: pravidelných každodenních encyklopediích na radiožurnálu Sport tento týden představujeme slavná světová sportoviště. A při hledání nejslavnějšího tenisového areálu jsme nemuseli přemýšlet dlouho. Londýnský All England Club hostí už od roku 1877 Wimbledon, i když ne celou tu dobu na stejném místě. Původní klub sídlil v ulici Warple Road, od roku 1922 se přesunul na současnou adresu v ulici Church Road. V současnosti patří do areálu 18 travnatých turnajových kurtů, na kterých není možné hrát mimo samotný Wimbledon. Dalších 22 travnatých kurtů je dostupných i pro veřejnost. Vedle toho je taky v areálu 8 antukových kurtů, 2 s tvrdým povrchem a 6 v hale. Ten nejslavnější je ale pochopitelně centrální kurt pro 15 000 fanoušků. Právě tady se hrají finálové duely a nás těší, že ve 3 ze 4 posledních 4 ročníků se v ženském turnaji radovaly české reprezentantky a naposledy to byla Linda Nosková po triumfu nad Krajankou Karolínou Muchovou. V encyklopedii radiožurnálu Sport se teď ale v nesoutěžní otázce ptáme, kdo na tomto místě slavil vůbec nejvíc triumfů v mužském turnaji.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Mnozí z vás určitě odpověděli správně, nejčastěji ovládl Wimbledon švýcarský tenista Roger Federer. Radoval se 8krát. Naposledy to bylo v roce 2017 a je možná trochu překvapivé, že právě tento závěrečný triumf byl při pohledu na výsledky nejjednodušší. Tehdy už 35-letý hráč nestratil v celém turnaji ani jeden set. Není to ale jen centrální kurt All England Clubu, kde se píšou tenisové dějiny. Jeden z nejslavnějších duelů historie v roce 2010 hostil ten úplně poslední turnajový dvorec s číslem 18. V úvodním kole se utkali Američan George Isner a Francouz Nicolas Mahut a bylo z toho vůbec nejdelší utkání tenisové historie. Roztáhlo se do 3 dnů a celkem hráči strávili na kortu 11 hodin a 5 minut. Nakonec se z triumfu radoval Isner, když pátý set vyhrál poměrem 70-68. I když je areál naplno vytížený jen 2 týdny v roce, práce v něm je celoroční. Hned po konci jednoho turnaje začne zhruba 30 trávníkářů pracovat na tom, aby byl na začátku dalšího turnaje povrch všech kurtů opět v dokonalém stavu.

České hokejistky rozehrají druhé utkání téhle sezony na Eurohockey Tour ve Švýcarsku, změří síly se Švédkami. Utkání začíná v 15 hodin a 30 minut na dálku, to budeme sledovat.

0: Radiožurnál je půl druhé. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejméně na Rychnovsku, tam jsou zájemci 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Zemědělci na jihu a západě Čech letos sklidí jen 10 až 20% konzumního ovoce bez srovnání s dlouhodobým průměrem. Další produkci ovocnáři zpracují do džemů nebo šťáv. Celkově bude úroda podle jednotlivých druhů ovoce třetinová až poloviční oproti běžné produkci. Až polovinu plochy sadů letos poničily jarní mrazy, kvůli suchu jsou plody malé a místy je poškodily kroupy. Oznámila to Unie ovocnářů jižních a západních Čech. Francie, Velká Británie a další země vyzvaly Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny. A příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z území celého Česka. Nejlíp ho ale lidi uvidí na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce, informovala o tom Česká astronomická společnost. Sport. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní hráč Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie, jejímž je odchovancem. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Ostrovačic a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává kolona táhnoucí se do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Různě pomalu se jede až na kilometr 196, je to na 50 minut, kamiony postojí déle. Na Pražském okruhu ve směru na letiště byly uzavřené tunely, před Lochkovský vjelo nadrozměrné vozidlo a zastavilo provoz. Policie ho už odstavila a znovu se teď projíždí. Rozjezd ovšem ještě nějakou dobu potrvá, zastavíte se teď za sjezdem na Vestec na 3,5 kilometru. Na D35 u Vysokého Mýta směrem do Mohelnice se popojíždí na konci dálničního úseku, brzdí se na kilometru 170, zdržení 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí mezi dálnicí D5 a Ořechem 15 až 20 minut a v Praze v Průmyslové směrem do Hloubětína hlásíte stojící vozidlo.
4: V místě napojení ze Štrbovský radiály stojí kamion s poruchou, je to velký návěr. Je tam tak trochu nešikovně přes 1,5 pruhu, místo je s opatrností průjezdní, ale v okolí se tvoří kolony, samozřejmě všechny ty přilehlý křižovatky to ovlivňuje.
3: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky jen ojedinělé zpočátku. Odpoledne a večer začne od jeho západu postupně na většině území pršet, místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Už za pár desítek minut začne jedna z největších sportovních událostí letošního roku na českém území. Brno hostí jednu ze čtyř skupin mistrovství Evropy volejbalistek. Češky se na prvním domácím šampionátu od roku 1997 představí hned v první hrací večer. Podrobnosti teď už přidá ve sportovním přehledu i Krištof Kousal. Dobrý den.
1: Hezký den. Český volejbalový tým žen přivítá v 8 hodin večer v pavilonu P na brněnském výstavišti Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příšek výš než jejich soupeřky a vyhrály posledních 9 vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch.
2: Každý soupeř je těžký, nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
1: Zápas Češek s Řeckem od 20 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Skupina B v Brně začne už za 20 minut zápasem Rakouska a Srbska. V 17 hodin hraje Bulharsko s Ukrajinou. Další tři skupiny

0: nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
1: Zahajovací zápas sezóny anglické ligy začne ve 21 hodin. Na soupiskách týmů z Premier League jsou celkem tři čeští zástupci. V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezóny Antonín Kinský v dresu Tottenhamu a Lukáš Horníček v Newcastlu. Dalším golmanem je Vítězslav Jaroš, který je na soupisce Liverpoolu a je momentálně zraněný.
2: Betis Sevilla, který se chystá na první účast v lize mistrů po 21 letech, získal útočníka Troje Perota z Alkmaru. Syrským fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu. 24letý Perot byl 5 let hráčem Tottenhamu, za který ale odehrál jenom 2 zápasy a většinu času strávil na hostování. V březnu dal v irském národním dresu gol i české reprezentaci v kvalifikaci na mistrovství světa, ale duel nakonec vyhráli Češi po penaltách.
1: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině ke svému prvnímu čtvrtfinále na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA. V Cincinnati se utká s domácí Madison Keysovou. Bejlek v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Bylo to její první vítězství nad hráčkou z první desítky žebříčku v kariéře.
2: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy meetingem ve švýcarském Lozán. Ve startovních listinách jsou 2 Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
3: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Že jsem se neumístil jít než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a může jenom překvapit.
2: Závod na 400 metrů překážek s Michalem Radou začne v 19.50 a oštěp mužů před 8:30 večer.
1: Reprízou posledního finále mezi futsalisty Chrudimi a Plzně začne nový ročník nejvyšší soutěže. Ta zredukovala počet účastníků na 8, což oceňuje i trenér plzeňských vicemistrů Petr Kozár.
4: Liga se vykrystalizovala asi do 8 najlepších, najdlhodobejších tímov, čo ja viac menej kvitujem. Možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie v tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body.
1: Duel Chrudimi z Plzní začne na východě Čech v 19 hodin.
2: To byl sportovní přehled s Krištofem Kousalem. Díky.
1: Díky, naslyšenou. We'll be the last.

0: Když přijede fotbalový klub do cizí země odehrát utkání evropské soutěže, tak zpravidla dává na sociální sítě různé předzápasové příspěvky. Konec konců za týden se o tom přesvědčíme hned tři zahraniční fotbalové kluby přijedou do Česka bojovat o evropské poháry. Představení soupeře, úryvky z tréninku nebo třeba fotky z daného města, to většinou bývá takový klasický repertoár. Podobně také postupoval i klub AS Monaco před včerejším soubojem na hřišti Górniku Zabrze, ale svými zdánlivě nevinnými fotkami města vyvolal hodně reakcí, a to také negativních a dokonce i posměšných. Na úvod přehledu zajímavostí ze sociálních sítí to teď probereme s Kristiánem Švedou. Kristiáne, vítej.
1: Krásný den.
0: Tak co na těch fotkách bylo?
1: Admin instagramového profilu Monaka nahrál různé snímky ze Zabře, zabral třeba paneláky, elektrárnu, tramvajovou zastávku nebo starý obchodní dům. A fotky města působily trochu potemnělé a v komentářích nějaký rozruch způsobily. Převážně Poláci psali, proč má klub zapotřebí vykreslit Zabře jako nejhorší devadesátkové sídliště Katovic a proč volí snímky, které ukazují Polsko jako chudou a rozbouranou zemi.
0: Jenomže oni se objevili i protikladné reakce, že ano?
1: Ano, další z fanoušků sdílel ty zmíněné fotky na síti X a dopsal, proč se fotbalové Monako snaží o vykreslení Polska jako 16. postsovětské republiky. A na tomu pohotově odpovídá jiný Polák a teď cituji, no ale Zabře vypadá jako postsovětské město a to navíc někde za Uralem. Tak v čem je problém? Konec citace. Ještě doplním, že to večerní utkání závěrečného předkola konferenční ligy nakonec skončilo prohrou Górniku s Monakem 2-3. Za polský tým se prosadil Slovák Erik Prekop. V základní sestavě nastoupili i další exligoví fotbalisté Michal Sáček a Lukáš Sadílek. Odveta mezi Monakem a Górnikem Zabře se bude hrát příští týden ve čtvrtek.
0: No a pojďme ještě na jednu výměnu názorů na sítě X. Sportovní komentátor Michal Jinok si totiž rýpl do fotbalového profilu Swiss Football Data, tak tady šlo o co?
1: Tento účet se na síti X zaměřuje na švýcarský fotbal, jak už název napovídá Swiss, a pravidelně informuje o koeficientu, nicméně samozřejmě je čas od času sarkastický a pro vtip nejde daleko. A Michal Jinok si tak po včerejším debaklu švýcarského klubu FC Thun na hřišti polského Lechu Poznaň 0-7 napsal, že si tento výsledek ukládá, až zas někdy bude profil Swiss Football Data psát o českém fotbalu. Ale na reakci nemusel čekat dlouho, admin toho zmíněného švýcarského účtu nahrál fotku skupiny A z letošního mistrovství světa, kde český národní tým skončil s jedním bodem poslední a dopsal. Naštěstí mám připravený obrázek, který tento váš nechutný útok neutralizuje. Balancujme tento teror. Konec citace.
0: Zajímavosti se sociálních sítí připravil a do studia přinesl Kristián Švéda. Díky.
1: Naslyšenou.

Tenistka Sarah Bejlek bude ještě dnes na turnaji v Cincinnati bojovat o postup do semifinále ženské dvouhry, a to proti domácí Kýsové. V 19 hodin by se měl tenhle zápas rozehrát, vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Ve stejnou dobu by ale měly vstoupit do turnaje čtyř hry také další dvě Češky. Bousková s Noskovou společnými silami se pokusí přejít přes Jovičovou a McNellyovou, tedy další dvě domácí tenistky. No a Bousková s Noskovou už bojují o postup do samotného finále. I o tom rozhodně uslyšíte na naší digitální sportovní stanici. No a teď je asi na řadě, abychom vás informovali i o tom, že už začalo mistrovství Evropy volejbalistek, i když zatím ne na českém území. Zatím se hraje pouze v Göteborgu, Francie vede nad Slovenskem 1-0 po prvním setu a kráčí k vítězství ve druhé sadě 22-19, zatím vedou francouzské volejbalistky. No ale doslova za pár minut, zhruba za pět, už se rozehraje také první zápas té české, respektive té brněnské skupiny Rakousko-Srbsko. To je utkání, které začne ve 14 hodin a musíme k tomu dodat, že Češky do domácího mistrovství Evropy vstoupí večer od 8 hodin utkáním proti Řecku a vy to uslyšíte v přímém přenosu.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
6: Česko si připomíná události roku 1968. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny v Rybitví. České volejbalistky zahájí zápasem s Řeckem domácí mistrovství Evropy. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most popojíždí kolona po nehodě za Europarkem. A počasí čekáme převážně oblačno až zataženo od jeho západu déšť, místy bouřky i velmi silné a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
7: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
6: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ruský útok na rodinné domy ve vesnici v Charkovské oblasti na Ukrajině nepřežily dvě ženy. Několik dalších lidí utrpělo zranění. Informovalo o tom charkovské vojenské velitelství. Rusko dnes zasáhlo taky hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Útočilo i na severoukrajinské město Sumy. Naopak ukrajinské drony poškodily rafinerie ropné společnosti Lukoil v ruském Permu. Zařízení přitom leží asi 1600 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina zasáhla taky vojenské letiště v ruské Volgogradské oblasti. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2 cm kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. A právě kvůli případnému rozvodění menších přítoků dolní Vltavy praští hasiči posilují směny, říká jejich mluvčí Vojtěch Ročedl.
8: Od 16 hodin navyšujeme početní stavy na krajském operačním a informačním středisku o 3 příslušníky. Zároveň uvádíme do pohotovosti všech 40 jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří přecházejí na pohotovost na zbrojnicích.
6: Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím ale nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
9: V Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
10: Sport. České volejbalistky večer vstoupí do mistrovství Evropy. V 8 hodin se v pavilonu P na brněnském výstavišti utkají s Řeckem. Češkám patří ve světovém žebříčku 14. místo, Řekyně jsou 29. Pro řeckého trenéra českého výběru Janise Atanasopulose už zápasy proti týmu ze země jeho původu nejsou ničím výjimečným.
11: S Řeckem na mistrovství Evropy hrajeme už po třetí v řadě. Jsem na to zvyklý. Až začne hrát řecká hymna, budu trochu v emocích, ale hned potom se budu soustředit, jak Řekyně porazit. Nezajímá mě, proti komu hrajeme. Na hřišti bych chtěl porazit i vlastní mámu. Moje srdce teď bije pro Česko a s týmem budeme chtít vyhrát každý zápas, i když je to zrovna proti Řecku.
10: Zápas Česka s Řeckem nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D1 za Prahou a kolona na D35 u Vysokého Mýta. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh houstne provoz z 10. kilometru do omezení na 23. kilometr pojedete přes 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 177, pomalu pojedete do omezení na kilometr 196, více než 50 minut, kamiony více. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně sílí provoz, pomalu pojedete kolem Cukráku do omezení u Jíloviště zpoždění přes 10 minut. Na D35 z Hradce Králové do Mohelnice za sjezdem na Vysoké Mýto se popojíždí z kilometru 169. K silnici 35 na konec dálnice je to na 20 minut, krokem se jede i v opačném směru do Hradce, kolona začíná za Hrušovou. Na silnici 24 Střeboně do Suchdola nad Dlužnicí jsou u Majdelény silničáři, jezdí se kyvadlově a z obou směrů jsou 20-minutové kolony. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se za Europarkem srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona z jižní spojky od Spořilova je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, místy bouřky, a to i velmi silné, a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
14: O víkendu se také pojede velká cena Nizozemska Formule 1. V jediném tréninku na tenhle závod byl nejrychlejší lídr celého mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli, 19-letý pilot Mercedesu, předjel na trati v Zandvoortu o 121 tisícin sekundy úřadujícího světového šampiona, tedy Landa Norrise z McLarenu. No a třetí byl Antonelliho týmový kolega George Russell. Dnešní program bude pokračovat v 16.30, ale to už bude kvalifikace na sobotní sprint.
12: Radio Žurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Věta, kterou uslyšíte dnes, ještě mnohokrát začalo mistrovství Evropy volejbalistek. Základní skupiny hostí Göteborg, Baku, Istanbul a také Brno. V Göteborgu už se hraje třetí set úvodního utkání. Francie vede nad Slovenskem 2-0 a ve třetí sadě vede 9-6. Hraje se ale také v Brně. Tam už rozehráli svůj zápas Rakušanky proti velkým favoritkám, minimálně na medaili, proti Srbkám, se kterými se Češky utkají v neděli. Rakousko prohrává hned v úvodu celého zápasu 1-8. Na výstavišti v pavilonu P, tam se právě teď hraje, tam se také čekají i vysoké návštěvy a české hráčky se tak budou muset vypořádat nejenom se soupeřkami, ale také s řadou dalších faktorů, které jsou spojené s domácím šampionátem.
1: Když jsme se bavili s nějakýma jinýma týmama, který pořádali taky nějaký turnaj, tak říkali, že tohle bylo vlastně největší jako externí faktor, který je jako rozhazoval. Nám i hodně pomohlo to, že jsme třeba na hotelu sami, že nejsme s těma ostatníma týmama, že jsme v takové své bublině.
2: Trochu nás trenér se snaží držet dál od toho, dal nám nějaký i rady, které bychom měli dodržovat, aby jsme se od toho trochu distancovali. Samozřejmě jsme v domácím prostředí, bude nám fandit celá hala, to nás může jenom nakopnout a v těžkých situacích nám to pomoct, ale může to být samozřejmě zrádný. Takže uvidíme, jaký to bude mít nakonec dopad.
3: Shodují se volejbalistky Michaela Mlejnková a Monika Brancuská, že domácí prostředí nemusí vždy přinést jen podporu, ale že vytváří také zvýšený tlak a očekávání.
4: Všechno to jsou externí faktory, které vás ovlivní. Fanoušci, rodiny, sociální sítě, všechno dohromady. A my jako trenéři musíme udržet hráčky soustředěné na volejbal. I pro nás je to trochu nový úkol. Měli jsme na to dvě speciální schůzky a řešili jsme třeba to, kdy nás může navštěvovat rodina a přátelé, kdy budeme dávat rozhovory a podobně. Bude to složité, ale já věřím, že si děvčata vše uvědomují a že se dokáží plně soustředit na náš cíl. Obvykle ani nehrajeme před tolika lidmi a to je další externí faktor, z kterého mám trochu strach. Volejbal je v pohodě, ale stresuje mě všechno ostatní.
3: Popisuje trenér Janis Atanasopoulos. A také si český tým musí zvyknout na trochu jiný režim, než třeba při letní lize národů, kdy trávil dlouhé týdny v Asii.
2: Je pravda, že když je člověk někde uprostřed Číny, tak je to trochu jiný, než je uprostřed Brna a ví se, že se tady hraje mistrovství Evropy. My se tady už vlastně od pondělí a mezi tréninkama není tolik času, jako když se právě v Číně uklidíme na hotel, ale místo toho tady právě jdeme na nějakou tiskovou konferenci nebo na fonsedí. Občas si říkáme, že bychom si místo tohoto šlofíka klidně radši dali, ale přijímáme to tak, jak to je. Jsme rádi, že to tady je, jsme za to vděční a doufáme, že nám to pomůže naopak potom, až bude do tuhýho.
3: A i když některé hráčky kontakt s fanoušky či médii zrovna nevyhledávají, chápou, že i aktivity mimo kurt pomohou propagaci šampionátu.
2: Já nejsem úplně typ takový, který by si tohle to užíval, ale docela chápu, že je to potřeba k tomu, aby ten volejbal se dostával víc do povědomí. Proto jsem ochotná a velice ráda to udělám, protože si myslím, že čím více o nás bude mluvit, tím víc lidí má šanci přijít a tím víc lidí má šanci vidět ten náš volejbal, který já mám tak ráda.
3: Usmívá se univerzálka Monika Brancuská. Češky vstoupí do turnaje dnes ve 20 hodin utkáním s Řeckem, které v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Adam Kodéta, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: Česká fotbalová reprezentace hledá po konci Patrika Šika v národním týmu novou útočnou hvězdu a možná ji může najít tam, kde to tedy ale opravdu nečekala. Z Česko by totiž mohl teoreticky hrát útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Ten v úvodní části čtvrtého předkola konferenční ligy dal jediný gol v utkání domácích proti Jablonci. Nejen o tom si teď popovídáme s Františkem Typovským. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Nezlob se, Františku, že jsem zaváhal. Většina českých fanoušků jméno vytáhlého hroťáka až do včerejška neznala, tak nám prosím řekni, kdo je Ryan Nadery.
1: Je to 193 cm vysoký hrotový útočník Rangers. V této sezóně odehrál napříč soutěžemi 4 zápasy a dal 2 góly. Má německý a bulharský pas. Právě v německých Drážďanech vyrůstal, narodil se bulharskému otci a české matce. Odtud právě možné spojení s tuzemskou reprezentací. A na své kořeny je 23-letý forward hrdý. Vždyť na tiskové konferenci po zápase ukázal, že se česky bez problémů domluví.
2: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě, takže pro mě to je hezký zápas, užiju si to, jsem rád, že rodina taky přijde, ale už jsem to řekl v němčině, pro mě to je prostě zápas jako každý jiný a to je jedno, proti komu hrajem.
1: Nadery si v Německu udělal jméno ve třetí lize v Rostocku, kde se setkal například s obráncem Janem Meidrem. Do Rangers zamířil letos v únoru. A protože na reprezentační úrovni ani v mládeži neodehrál žádný zápas, je čistě na něm, kterou ze tří možných zemí si zvolí.
0: No, Německo má na hrotu plno díky superhvězdám Kai Havertzovi, Denici Undavovi nebo Niku Voltemádem. Víc šancí tak má v barvách Bulharů a nebo právě Čechů. Chce sám Nadery hrát za zemi své maminky?
1: To zatím nevíme, po zápase s Jabloncem totiž Naderyho zasypali otázkami kolegové ze Skotska a než se dostal na řadu kolega Karel Schamberger, který byl přímo v Glasgow, tak mluvčí Rangers tiskovou konferenci ukončil. Při odvetě příští týden ale určitě budou v Jablonci šance větší se doptat. Jisté ale je, že Bulhaři už útočníka v březnu kontaktovali a protože reprezentační sraz začne za měsíc, tak není proč případně otálet, jak zaznělo i v jedné z her divadla Járy Cimr. Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Zkoušeli jsme kontaktovat i zástupce domácí fotbalové asociace, ale zatím bez odpovědi.
0: Čeští fandové si určitě vybaví obránce Tea Gebreselassieho, jehož tatínek byl z Etiopie a on stejně reprezentoval Česko. Hráčů, kteří na rozdíl od Gebreselassieho vyrůstali v cizině a mají české kořeny, je ale víc, tak kdo by třeba ještě případně mohl posílit A tým?
1: Blízko je forward Janik Eduardo, který už válí za tým do 21 let. Útočník Háchu by mohl hrát i za Nizozemsko a Angolu, ale reprezentuje právě tým trenéra Michala Bílka, respektive zemi, a hraje za 21, kterou trénuje Michal Bílek. Taky jsem se do toho zamotal, ale snad jsme si rozuměli. Zmínit musím i obránce Filipa Lissaha, hráče s kořeny v Anglii a na Barbadosu, stoper druholigové anglické Swansea, ale také reprezentuje Česko. Jinak to má záložník B týmu španělské Barcelony Orian Goren, který v mládeži hrál a stále hraje za Izrael, tedy za zemi svého táty. V české mládeži působí stoper Milan Hendrix z nizozemského Fenla. Maminka je Češka, otec pochází ze země Tulipánů. Dále taky Jan Jakub Janega z Mohuče, tam je zase napojení na Německo. Dost pozornosti přilákal taky Luis Thomas Buffon, syn slavného brankáře Itálie Gianluigio Buffona a modelky Aleny Šeredové. Buffonovi mladému Buffonovi tedy je 18, je to útočník a je kmenovým hráčem Pisy v druhé italské lize. A nově se objevila i jména 17-letých Baileyho Pementra a Jeffreyho Ibengbího. Doufám, že jsem jim jména příliš neskomolil, pokud ano, tak se omlouvám. První jmenovaný je útočník a kope za West Ham, druhý je obránce a hraje za Bournemouth. Oba jsou teď v nominaci české repre do 18 let. Hráčů s českými kořeny v akademiích ostatních předních klubů je ale mnohem víc.
0: Tak doufám, že se od nich brzy něco dozvíme, třeba od Františka Typovského. Díky.
1: Naslyšenou.

Po mistrovství Evropy v atletice pokračuje diamantová liga a začal už včera švédský fenomén Armand Duplantis. Vyhrál svým nejlepším letošním výkonem pod otevřeným nebem. Skočil 621 cm. Samozřejmě, že vyhrál soutěž tyčkařů v předvečer mítingu diamantové ligy v Lozan. S dvojnásobným olympijským šampionem držel dlouho krok jeho aktuálně největší soupeř, tedy Emmanuel Karalis z Řecka, ale nakonec ten zapsal pouze 616.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Prezident Petr Pavel připomněl na pietě před Českým rozhlasem v Praze na Vinohradech, že nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie. Během projevu k výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 taky vyzval, aby se lidi postavili na obranu médií, až to budou potřebovat. Sněmovna by měla na podzim začít projednávat vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje taky nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Policie v Řecku zatkla od začátku roku 308 lidí kvůli způsobení požáru. V 630 případech šlo o úmysl, ve zbylých o nedbalost. Řecké veřejnoprávní televizi ERT to řekl mluvčí hasičů Janis Artopoyos. Vyzval taky k dodržování pravidel vyhlašovaných v době nebezpečí lesních požárů. K jejich šíření přispívá sucho, vysoké teploty a silný vítr. A chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii oddělí siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v saúdsko-arabském riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat.
1: Sport.
3: Tenistka Sarah Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u Ejpovic a nehoda na Štěrboholské spojce. Na D5 z Prahy do Rozvadova pozorněte za sjezdem na Rokycany. Na 64. a půltém kilometru stojí auto s defektem, částečně zasahuje do stoupacího pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 pojedete různě pomalu do zúžení na kilometr 196. Doba jízdy se pohybuje kolem 50 minut pro osobní auta. Na D35 i silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za vysokým mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut a před Litomyšlí stojí další kolona na minimálně 20 minut. Na silnici 37 z Trutnova do Jaroměře hlásí náš zpravodaj kolony.
5: Trutnově za Kuráčem asi 10 minut zpoždění a teď jsem po Ústníkově hradišti směrem na Jaroměř, taky asi 10 minut do hodiny minimálně tady bude zpoždění.
4: Tam je dopravní omezení. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Europarkem je po nehodě nadále blokovaný levý pruh. V pátečním provozu zdržení narůstá, z jižní spojky od Spořilova je to na 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i Průmyslová, tam se stojí směrem do Hloubětína už před Kablem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme přechodně i polojasno, jinak oblačno až zataženo, přehánky jen ojediněle, odpoledne a večer ale začne od jeho západu postupně na většině území pršet. Místy se přidají bouřky, a to i velmi silné. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
6: Je krátce po 14:30, slyšeli jste zpravodajskou relaci, ale my se teď už zaměříme na fotbal s naším fotbalovým expertem. Šance liga nabídne o víkendu jenom 6 zápasů 5. kola a my si budeme povídat minimálně o jednom z nich s naším expertem Pavlem Horvátem. Pěkné odpoledne.
0: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
1: Šlágr kola.
6: Já vítám ve vysílání právě našeho experta Pavla Horváta. Dobrý den.
7: Ahoj, dobrý den.
6: Máme jednu novinku, která je opravdu tak čerstvá, že sotva dorazila i do našeho studia. U fotbalistu Viktorie Plzeň skončil kouč Martin Hyský. Vedení klubu ho odvalalo po čtvrteční prohře 0-3 v Evropské lize v Bělehradě s Cévenou Zvězdou. A je skvělé, že Pavel Horvát je připojený právě pro tuhle chvíli. Co na to říkáš, Pavle?
7: No, tak bohužel se to dalo čekat, ten výkon prostě nebyl dobrý, to mužstvo nevypadá teďka nějak zářivě a ten pohled na Plzeň byl vlastně smutný, takže dalo se to očekávat vzhledem k tomu, co se od Plzně čekalo před sezónou, tak určitě asi nikdo nečekal, že to bude mít takovýhle rychlej průběh, ale dneska v tuhle chvíli si myslím, že to je správný řešení, no, bohužel pro Martina.
6: Adolf Šádek většinou mívá připraveno náhradní řešení, a to nejenom co se týče koučů, ale i různých herních personálí. Zdá se ale, že tentokrát asi není úplně na snadě hned okamžité řešení. Jak rychle myslíš, že bude mít Viktoria nového trenéra?
7: No tak já nevím, jaký tam jsou myšlenkový pochody, samozřejmě nabízí se pár jmén. Já si myslím, že asi nějaký představy tam, obzvlášť když znám Adolfa Šádka, tak tam nějaký představy už byly v průběhu teďka posledních 14 dnů, takže já si myslím, že to úplně nepřipravený není, ale jsem zvědavý, kdo to nakonec bude. Myslím si, že to mužstvo potřebuje trošku nakopnout, bych řekl jednoduše, prostě probudit některý ty hráče. Viděl jsem některé reakce včera po zápasech a ty kluci jsou frustrovaní, nejsou spokojení a samozřejmě ta výměna toho trenéra je prostě nejjednodušší, no.
6: To byla novinka, kterou jsme probrali s naším expertem Pavlem Horvátem, a teď už k Šancelize.
0: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
1: Šlágr kola.
6: Šlágrem víkendu zůstává nejspíš vršovické derby. Slavia bude hrát zítra večer v pražském souboji s Bohemians. Ti by se mohli inspirovat třeba výkonem libereckého týmu, který Slavii minulý víkend jako první obral o body v téhle sezóně. Otázkou je, jestli se do toho bude výběr kouče Jaroslava Veselého pouštět. Myslíš, že na podobnou nátlakovou hru jsou Bohemians momentálně dobře nastavený?
7: No, myslím si, že mají trošku jiný mužstvo než Liberec. Samozřejmě ze Slaví to jinak než tímhletím bojem velkým nejde. Myslím si, že Bohemka samozřejmě nemá co ztratit. Teďka vyhrála ve Zlíně, což jsou pro ní zlatý body, myslím si. A teď to budou zkusit proti Slávi. Já jsem zvědavý konkrétně na Romana Květa, kterýho jsem zažil v Plzni, a je to velmi dobrý hráč. A bylo pro mě překvapením, že se vrátil do Bohemky, ale vlastně to z lidského hlediska od něj chápu. A je to pro Bohemku velká posila, takže jsem zvědavý, jak se v tomhle zápase třeba předvede.
6: Tomáš Chorý, ten se po 6-zápasovém disciplinárním trestu vrátil minulý víkend do sestavy Slávie, zhruba půl hodinu odehrál v Liberci. Myslíš, že proti Bohemce už nastoupí v základní sestavě, když se sešívaným Unisi úplně nedařilo dopředu?
7: Tak nevím, jaká bude taktika Slávie, jestli budou chtít hrát s Mojmírem Chytilem oba dva ty útočníci, který budou produktivní. Dovedu si to představit, že v tom domácím zápase tohleto Slávie zkusí. Na druhou stranu nevím, jak Tomáš na tom je. Ta herní praxe prostě mu bude chybět. Delší dobu zápas nehrál a není jednoduchý tu zápasovou kondici sbírat, takže uvidíme, na jaký čas se dostane v tomhle zápase, ale očekávám od něj zase ten výkon na hraně bojovnosti a hodně produktivity.
6: No, ono to nebylo jenom o útočnících, určitě to utkání s Libercem se Slavii nepovedlo příliš celkově. V čem konkrétně by podle tebe, podle Pavla Horváta, se měla zlepšit třeba v tom zápase právě už proti Bohemians?

0: Zatím mají Bohemians v téhle sezóně ze 3 zápasů bilanci výhra, remíza a porážka. Ty už jsi zmínil Romana Květa, jehož forma mi přijde, že se postupně zvedá. Jaký na tebe zatím dělají dojem Klokani?
1: No, tak já si myslím, že to bude stejný, bude to sympatický. Já si myslím, že spousta fanoušků Bohemky bude chtít hlavně, aby Bohemka byla úspěšná doma na tom domácím hřišti, kam chodí v hojným počtu a podporují svoje hráče. A já si myslím, že Bohemka zase objevila pár hráčů mladionkej, který budou postupně dostávat šanci. A říkám, já jsem zmiňoval toho Romana Květa a fakt si myslím, že i pro ty fanoušky Bohemky je to velká posila, i co se týká jako srdcí. No.
0: To říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Moc děkujeme a naschle.
1: Díky, hezký den.
0: No a já doplním program víkendového 5. kola fotbalové šance ligy i s našimi reportéry na tribuně. Slavia bude hrát s Bohemians zítra od 20 hodin. V 5 odpoledne už ale zítra začnou zápasy. Mladá Boleslav Slovácko, Artis Brno, Sparta a Zlín Liberec. Všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport a nebo jednotlivě na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A v neděli v 17 hodin potom nastoupí Teplice proti Zbrojovce Brno. Od 8 večer se utkají Olomouc a Pardubice. Dva zápasy jsou odložené kvůli účasti týmu v kvalifikaci evropských pohárů. Je to konkrétně souboj Hradec Králové Plzeň a Jablonec Baník Ostrava. No a připomeňme, že Viktoria Plzeň má tím pádem o jeden zápas více na to, aby vyřešila současnou situaci. Musíme to ještě jednou zopakovat. Martin Hyský skončil na lavičce plzeňské Viktorie. I o tom si budeme povídat ještě v následujících minutách.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Tohle je velká zpráva z českého fotbalu. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Oznámila to Viktoria Plzeň na svém webu a na sociálních sítích.

a také oznámila, že v nejbližších dnech oznámí jméno jeho nástupce. Společně s Hiským skončili také asistenti Radim Grusman, Petr Hejný, Tomáš Pupka a trenér brankářů Václav Winter. My si o tom budeme povídat víc. Ke spokojenosti totiž mají teď ve fotbalové Plzni asi hodně, hodně daleko. Rozebereme to už za chvíli.

0: Fotbalisté Viktorie Plzeň nebudou hrát o víkendu fotbalovou šance ligu páté. Kolo si odložili kvůli evropským pohárům a to je nejspíš vzhledem k tomu, jaká spokojenost teď na západě Čech momentálně je, tak asi dobře pro západočeský klub, protože úvod sezóny rozhodně není podle představ klubového vedení před několika minutami. Navíc vedení Viktorie oznámilo, že odvolalo trenéra Martina Hyského. Plzeň nepřesvědčuje v šancelize, včera začala vysokou porážkou poslední předkolo Evropské ligy. O situaci ve Viktorii teď budeme s naším plzeňským reportérem Vladislavem Janouškovcem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne přeji z Plzně.
0: Konec Martina Hyského, asi nevyhnutelná věc na plzeňské lavičce.
1: No bohužel asi ano, z mého pohledu bylo jenom otázkou času, kdy to přijde, protože ten herní projev od prvního utkání s Libercem se vlastně nezlepšoval, byť v některých těch zápasech byl záchvěv, alespoň ta ofenziva jakž takž fungovala, ale ta obrana plzeňské Viktorie byla strašná, jak jsme slyšeli v písni, podivné rybičky naráží do stěny nebo na stěny akvária, tak nějak si počínali plzeňští fotbalisté v defenzivě a fanoušci byli velmi nespokojení, dávali to najevo na sociálních sítích, ale i v osobních rozhovorech, což jsem měl možnost slyšet, takže vlastně to k tomu všechno směřovalo. Dnes jsem na letišti mluvil s některými funkcionáři, kteří ale nerozhodují o tom, kdo bude trenérem, ale ti připustili, že tedy změna je nutná, nevyhnutelná. Bohužel to zlepšení zkrátka od začátku sezony nepřišlo a včera se to ukázalo v plné nahotě v tom prvním zápase play-off Evropské ligy na hřišti Červené zvězdy Bělehrad.
0: Ty výsledky tedy odnesl nejenom hlavní trenér Martin Hyský, ale končí také asistenti Hejný, Grusman, Pupka i trenér brankářů Winter, ale naopak další kouč golmanů Kozáčik a asistent Bakoš, kteří už jsou v klubu delší dobu, stále zůstávají, tak mohl by právě Marek Bakoš převzít Ačko nebo čekáš jinou variantu?
1: Čekám, že právě Marek Bakoš by klidně mohl vést třeba Plzeň v tom odvetném zápase proti Zvezdě, který se bude hrát v příští čtvrtek ve Štruncových sadech. Připomeňme, že Viktoria bude se pokoušet o nemožné smazat ztrátu 0-3 z toho prvního zápasu, ale jinak si myslím, že Adolf Šádek a vedení plzeňského klubu budou chtít najít náhradu za Martina Hyského. Jsou různé spekulace, jednou takovou možná žhavým typem by mohl být Radoslav Kováč, který vlastně je volný, pokud dobře vím, a který vedl už v lize Pardubice, Liberec. Samozřejmě padala i jiná jména, to ale naráželo u Zdenka Frtěli, Davida Horejša a dalších, že jsou vlastně smluvně vázáni v jiném klubu a Plzeň by je musela vyplácet. No uvidíme, necháme se překvapit. Plzeňský klub ohlásil, že v následujících dnech bude postupovat dál a oznámí, kdo tedy plzeňskou Viktorii povede. Marek Bakoš, Matuš Kozáčik, ti už skutečně jsou takovým inventářem. Bývalí hráči plzeňského klubu vlastně působí dlouhá léta, co by asistenti, v případě Matuše Kozáčeka jako trenér brankářů.
0: My si stále povídáme s reportérem Vladislavem Janouškovcem, který byl s Viktorií Plzeň, ale i včera v Bělehradě u toho debaklu v předkolech evropských pohárů, takže si absolvoval také společně s týmem cestu právě ze Srbska na západ Čech. Jaké to bylo? Jaká tam byla nálada?
1: No, tentokrát fotbalisté Plzně zvládli ten let bez problémů. Opakovalo se to více než 6-hodinové středeční čekání na letadlo pro cestu do Bělehradu. Co se ale opravdu změnilo, to byla nálada týmu po výprasku 0-3 od Zvezdy. Na letišti v srbské metropoli se jenom málo který z hráčů usmíval. Ještě nejvíc v pohodě tam vypadala taková skupinka afrických hráčů, tam ty úsměvy občas byly vidět. Naopak vedle kousek ode mě tam seděli a tvářili se hodně zasmušile, třeba Amar Memić, Merchas Doski nebo Florian Wiegele. No a Martin Hyský, toho jsem dlouho neviděl, už jsem měl obavy, jestli vůbec poletí zpátky s týmem, protože nebyl se svými asistenty, zmíněným třeba Markem Bakošem a Tušem Kozáčikem. Držel se stranou, pak tedy do letadla nastoupil, zdravili jsme se s ním. Naposledy jsem ho tedy zdravil ještě jakožto hlavního trenéra plzeňské Viktorie. On tedy musím dodat, měl v Bělehradě zřejmě rodinný doprovod, takže trávil čas s nimi. Nicméně ta nálada byla napjatá, bylo vidět i na plzeňských funkcionářích, realizačním týmu, že jsou hodně zahloubaní a asi už tušili, co se chystá, co se bude dít.
0: Jak vnímáš momentálně hru Plzně a výkony fotbalistů? To je taková obecná otázka. Už jsme to včera i slyšeli v tom přímém přenosu z hřiště Červené zvězdy. Zejména asi dozadu to hodně hořelo.
1: No, je to tak. Zatímco dopředu v některých těch ligových zápasech Plzeň ukázala svůj potenciál, možná i sílu, tak dozadu to nefungovalo vlastně ani v jednom z těch zápasů. Vlastně ukolíbat se tím, že Plzeň porazila poslední Zlín, taky tam inkasovala, takže taky tam to nebylo úplně stoprocentní. Vidíme všichni asi, kteří sledujeme ty plzeňské zápasy, špatnou komunikaci, individuální chyby, ať už v lacině odevzdané míče soupeři nebo nedůrazné bránění. Dá se říct, že tohle všechno sráží Viktorii. Přitom je paradoxní, že to složení obrany se příliš nezměnilo. Ano, v Bělehradě hrál třeba novic Filip Prepsl, zápas mu nevyšel, ale Krčík, Dvech, Dosky, Memič, to jsou hráči, kteří už minimálně půl roku jsou v sestavě a byli u těch dobrých defenzivních výkonů v minulé sezóně. No, když se podívám na lavičku, ono není moc kam sáhnout, a to možná trošku i na omluvu Martina Hiského, Jemelka Paluska, dva stabilní členové plzeňské defenzivy před svým zraněním, tak vypadli dlouhodobě, byť by se měli snad z průběhu podzimu vrátit. Takže vlastně tam moc alternativ Martin Hiský neměl, ale samozřejmě teď se budou všichni ptát, jak to tedy bylo, jak fungovala kabina, jak fungovala ta komunikace mezi hráči a realizačním týmem v čele s už odvolaným Martinem Hiským. Možná, že to byl ten hlavní problém, že to nešlo na hřišti, tak snad nový trenér přinese nový impuls a ať už to bude Marek Bakoš, dosavadní asistent, nebo někdo nový, v každém případě ten první zápas bude proti velmi silnému soupeři. Červená zvezda Bělehrad, jak už jsem říkal, se na západě Čech představí v té odvetě play-off Evropské ligy už ve čtvrtek od 19 hodin.
0: To říká Vladislav Janouškovec, moc krát děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: První utkání mistrovství Evropy volejbalistek, které se hraje v Göteborgu, skončilo vítězstvím Francie. Francie porazila Slovensko ve třech setech 25-13, 25-21 a 25-13. Musíme připomenout, že Češky vstoupí do mistrovství Evropy večer v přímém přenosu, a to v Brně.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
3: Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Český rozhlas po letech získal unikátní nahrávku z prvních hodin okupace v srpnu 1968. Martin Hyský je odvolaný z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň. Ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov a brzdí provoz stojící nákladní auto. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% míní než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale také jarní mrazy nebo krupobytí. Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata.
5: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho vězí prodávat.
3: Asociace soukromého zemědělství Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z zůstalosti. Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu vysvětluje, proč je nahrávka unikátní.
6: V tohle kompozici, že záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
3: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zrušilo všechny akce a na státních budovách jsou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky.
7: Sport. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
8: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria 1 ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 nadále počítejte s kolonou. Do zúžení na kilometr 196 pojedete 50 minut. Na D1 z Brna do Vyškova se jede pomalu za nájezdem z Ostravské mezi kilometry 203 a 211. Tam je omezení, zpoždění 10 až 15 minut. Na D35 i silnici 35 směrem z Hradce Králové jsou fronty za Vysokým Mýtem a před koncem dálnice vždy na 15 minut a před Litomyšlí stojí další kolona, je na více než 20 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy do Strakonic za prvním sjezdem na Zbraslav postojíte v půlhodinové koloně, provoz brzdí omezení u Jíloviště. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov hlásíte stojící vozidlo.
10: V pravém pruhu uvízla nějaká avie, je to kousek před výjezdem ze Strahovského tunelu a vypadá to, že má bílé levé přední kolo.
9: Regulují kvůli tomu provoz směrem na Troju, stojí se tak už z Barandovského mostu. A na Štěrboholské spojce směrem na Černý most je za Europarkem po nehodě blokovaný levý pruh. Kolona od Spořilova je na zhruba 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Místy i velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. A nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Pavilonu P na brněnském výstavišti už se rozehrálo mistrovství Evropy volejbalistek a to prvním zápasem. Rakousko prohrává se Srbskem 0-2 na sety, rozehraný aktuálně set třetí a ani v něm to nevypadá pro Rakušanky úplně dobře. Prohrávají 3-7. Češky, ty se na stejném místě v rámci základní skupiny mistrovství Evropy představí večer, a to v přímém přenosu.
4: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Zápasem obhajců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nová sezona fotbalové Premier League. Londýnský Arsenal bude od 21 hodin hostit Coventry. Na nejvyšší anglickou ligu se můžou těšit i čeští fanoušci, a to primárně díky brankářům. Teď už podrobnosti s Kristiánem Švedou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kteří čeští golmani jsou na soupiskách týmu z Premier League?
1: Jedničkou londýnského Tottenhamu by měl být Antonín Kinský, který pomohl svému týmu k záchraně v minulé sezóně. Pozice hlavního brankáře Newcastlu by měla patřit Lukáši Horníčkovi. Ten do Anglie zamířil v létě z portugalské Bragy, kde byl jednou z hlavních opor. Například v uplynulém ročníku Horníček přispěl k postupu do semifinále Evropské ligy.
0: No a ještě jednoho českého brankáře v Premier League najdeme, tak kterého?
1: V Liverpoolu působí Vítězslav Jaroš, ale jednak je dlouhodobou golmanskou jedničkou týmu kouče Iraoli Brazilec Alisson Becker a jednak byl Jaroš v posledních měsících zraněný, a tak není úplně jisté, jestli vůbec dostane šanci. Ještě je potřeba doplnit, že české fotbalisty v poli zatím v Premier League neuvidíme. Londýnský West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s obráncem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili.
0: Třetím týmem, který prvoligovou příslušnost neudržel, bylo Burnley, které tři celky naopak postoupili.
1: Nováčky Premier League jsou Ipswich, Hull a taky Coventry, tým, který druhou nejvyšší soutěž vyhrál a který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz ligy mistrů Frank Lampard. A právě o něm mluvil před tím večerním utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta. Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně. Zahajovací utkání Premier League mezi Arsenalem a Coventry začne ve 21 hodin.
0: O startu nejvyšší anglické soutěže jsme mluvili s Kristiánem Švedou. Díky.
1: Naslyšenou.

Nejen nejvyšší anglická fotbalová soutěž startuje dnes večer. V Anglii se rozhodli hned na první zápas svést dohromady úřadujícího šampiona a nováčka. To ve Francii zvolili dva poměrně silné týmy, ale které momentálně tedy nejsou rozhodně v ideálním rozpoložení. Ve 25:40 začne nová sezóna Ligue 1 soubojem Marseille proti Štrasburku a tady se musíme zastavit. Štrasburk měl hodně smolné léto, protože vybojoval na konci minulé sezony 8. místo, těsně mu unikly evropské poháry, no a navíc dostal od kontrolního úřadu UEFA pro finanční stabilitu klubu pokutu za 13 milionů eur, no a prý právě kvůli tomu ze Štrasburku přes léto odešli hráči za víc než 100 milionů, aby tahle pokuta mohla být splacena. Ano, ta matematika úplně nefunguje, ale takové je oficiální vysvětlení. Navíc Štrasburk má nového trenéra Hugo Oliveira, musel ho narychlo sehnat, protože trenér, který dovedl právě na 8. místo Štrasburk, musel odejít zpátky na britské ostrovy, ale nového trenéra má také Marseille, je jim Bruno Genesio. Marseille loni skončilo na 5. místě a co se týče sportovní stránky, tak to není zdaleka tak špatné jako ve Štrasburku, kterému se vůbec nepovedla příprava, ale i Marseille je hodně svázáno finančními potížemi, které jsou také nařízeny vlastně různými pokutami. Není to úplně nejzdravější ve francouzském fotbale. Jak jsme říkali, tohle utkání začíná ve 25:40 na radiožurnálu Sport, o tom uslyšíte. No a musíme také připomenout, že bude pokračovat i španělská fotbalová soutěž La Liga. Real Betis, který má nového útočníka Troje Perota, nastoupí proti Realu Sociedad od 21 hodin. Tady jde už ale o druhé kolo téhle soutěže.

Ti nejlepší, a v tomhle případě ti nejlepší veslaři, se pomalu sjíždějí do Nizozemska, protože už v pondělí začíná v Amsterdamu mistrovství světa ve veslování a tam se představí 4 české posádky. Největší pozornost určitě bude upřená a vcelku logicky na 2 české veslařky, Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou, protože ty letos ovládly celkové hodnocení světového poháru ve své kategorii, tedy dvojek bez kormidelnice. No a už ve středu, potom o 2 dny později, začíná ale další světový šampionát v polské Poznani, rychlostní kanoistika, další šampionát, který pro vás budeme sledovat.

0: skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál je půl čtvrté. A zprávy má Jana Gulda.
2: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 míň než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Míň zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa. Řidiče na dálnici D1 čeká o víkendu noční uzavírka kvůli zatěžkávací zkoušce mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Mezi dnešní 20. a zítřejší 8. hodinou raní je uzavřený 8-kilometrový úsek dálnice mezi sjezdy na Merošovice a Chocerady. Auta se na dálnici D1 můžou vrátit u Ostředku. Silničáři provoz stejným způsobem omezí i následující noc. A zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Sport. Fotbalová Viktoria Plzeň bude mít nového trenéra Martina Hyského. Vedení západočeského klubu odvolalo. Rozhodlo se tak po návratu z Bělehradu, kde tým ve čtvrtek prohrál s Červenou zvezdou na úvod závěrečného předkola Evropské ligy 0-3. Jméno nástupce Hyského na lavičce plánuje vedení Viktorie Plzeň oznámit v blízké budoucnosti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D4 u Jíloviště a nehoda na 43 v Lipůvce. Na D4 z Prahy do Strakonic od prvního sjezdu na Zbraslav popojíždí kolona, nesouvisle pokračuje do omezení u Jíloviště, je to na půl hodiny, navíc u Cukráku se v koloně srazila 2 auta. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru je silný provoz do omezení, na 23. kilometr před most Šmejkalka pojedete 30 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 nadále počítejte s kolonou do zúžení v Brně, je to stále na 50 minut, souběžná silnice je teď průjezdná téměř plynule. Na silnici 43 z Brna do Svitav páteční kolona před Lipůvkou, navíc se na příjezdu do obce srazila 3 auta od České, je to teď na 25 minut. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se u Zašové srazila 2 auta, provoz z obou směrů se teď zastavil, ze Zubří se dá jet po souběžné Hamerské. A na silnici 35 je také silný páteční provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice, se teď popojíždí před Litomyšlí. Je to provozem teď na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní části, místy déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

České hokejistky právě rozehrály druhý zápas téhle sezony v rámci Euro Hockey Tour, hrají turnaj ve Švýcarsku, už před dvěma dny prohráli s Finkami 1-3, teď hrají proti Švédsku a za sebou už mají 4 minuty zápasu, zatím branka nepadla, Češky ale zvládly jedno oslabení, no a pro velký úspěch si ho můžou vyzkoušet znova. Tak nakonec to není pravda, bude se hrát 4-4, omlouvám se, tady byl velký zmatek, ale zejména ze strany rozhodčích, které nedokázali úplně vysvětlit celou situaci. Dál vás budeme informovat, jak se tenhle zápas vyvíjí, no ale naše pozornost se bude už pomaličku daleko víc a víc zaměřovat směrem k Brnu, tam totiž začalo mistrovství Evropy volejbalistek, už se tam také odehrál v pavilonu P na výstavišti. První zápas Srbky porazili Rakousko jednoznačně 3-0 a když říkáme jednoznačně, tak opravdu velmi jasným rozdílem 25-17, 25-9 a 25-21 vyhrál tenhle adept na minimálně bronzovou medaili, ale spíše na celkové vítězství na evropském šampionátu. Musíme připomenout, že se Srbskem si zahrají české volejbalistky už v nedělním zápase. Dnes večer je ale čeká zápas proti Řecku. Česko-Řecko, tohle utkání mistrovství Evropy ve volejbale začíná ve 20 hodin i v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: byla trocha paranoje z anglického Birminghamu, ale teď už se budeme věnovat domácím soutěžím. Futsalisté Plzně rozehrají už dnes na půdě Chrudimi nový ročník nejvyšší soutěže. Přestože v minulých letech se o titul utkávaly pouze zmíněné dva týmy, oba před novou sezonou oslabili a tak se dají očekávat vyrovnanější ligové boje.
1: Jako myslím si, že ta liga letos bude hodně vyrovnaná. Myslím si, že to bude třeba o pěti týmech. Jako s Chrudimi odešli lidi do Brna, takže Brno bude silný, Ústí bude silný a jako každý rok Liberec je silný, takže si myslím, že to bude o pěti týmech.
2: Domývá se plzeňský Dušan Kinstner. Letošní novinkou je redukce počtu týmů v lize na 8.
3: A se podá, že ta liga se vykryštalizovala asi do těch 8 nejlepších, nejdlhodobějších týmů, čo já viac menej kvitujem. Možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zajímavé prestupové machinácie v tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a dostať vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho play-off aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
2: Upozorňuje trenér Interobalu Petr Kozár, že každý zápas bude pri novém hracím systému veľmi dôležitý. Prvním úkolem jeho svěřenců je dostat se mezi čtyři nejlepší týmy, které si proti sobě znovu zahrají v nadstavbě.
1: To určitě, ale naše ambice jsou furt nejvyšší, takže my určitě budeme hrát letos znova o titul. A uvidíme, hned první kolo máme Chrudim, tak to nám asi hodně ukáže ten první zápas, no. Jaký budou naše ambice, jaký budou naše cíle, ale jak říkám, budeme chtít hrát určitě o titul znova.
2: Přeje si Dušan Kinstner navázat na předchozí roky, kdy se o titul prali Plzeň s Chrudimí a třikrát se slavilo zlato na západě Čech. Trenér Petr Kozár ale ví, že po odchodu gólmana Němce a dvojice reprezentačních opor vnuk Holí do Ústí nad Labem bude tentokrát dostat se do finále mnohem těžší.
3: S klubom jsme se dohodli, že zkusíme už to trošku omladit, připravit možno káder na dalších pár rokov dopredu. A prostě v tom športě se to stává, jsou odchody, jsou příchody. Budeme spoléhat skôr na kolektivní týmový duch, nějaké ty individuality. To nebude také, jaké Tomáš Nuk vedel previeske, mal dobrý deň, vedel bodovať, ale verím, vravím, že spojíme kolektivnou týmovou cestu.
2: Doufá kouč úřadujících vicemistrů Petr Kozár. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

O víkendu se pojede velká cena Formule 1 v Nizozemsku. Bude to ten víkend, ve kterém se můžeme těšit také na sobotní sprint, a proto dnešní program bude v 16 hodin a 30 minut, to znamená za necelých 45 minut, pokračovat kvalifikací právě na tuhle zkrácenou disciplínu, takže jestli měli k dispozici jeden jediný trénink, no a ten ovládl Ital Andrea Kimi Antonelli, ten v Zandvoortu, kde se závod Formule 1 pojede letos naposledy, usiluje už o 7. vítězství v sezóně. V Nizozemsku navíc může navýšit naskok v čele šampionátu. Zatím je o 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Ten zajel v tom tréninku 4. čas. Za ním byl další jezdec italské stáje Charles Leclerc. Na 3. místě byl George Russell. Ten je ze stejné stáje jako Antonelli. No a na 2. místě Lando Norris z McLarenu.

0: České hokejistky hrají druhý zápas na turnaji v rámci Eurohockey Tour, hraje se ve Švýcarsku, hrají proti Švédkám a ve 14. minutě první třetiny Češky prohrávají 0-1, ale obdrželi opravdu hodně kuriózní gól. Švédky se dostali sice do příležitosti, ta nebyla sice nijak velká, vystřelili na brankářku Peslarovou a té vypadl puk přímo před sebe. No a dojíždějící centrině útočnice Mlínková chtěla ten puk schovat pod Peslarovou a taky ho přiťukla. Jenomže to právě česká brankářka nečekala a tak to byl nádherný ukázkový vlastňák, který byl ale připsaný té, která se naposledy dotkla ve švédském dresu, tedy Ljungblomové, takže aktuální skóre 14. minuta Švédsko 1, Česko 0.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: No, české hokejistky vede Američan Brian Idalsky a zahraniční trenéři národních týmů, to třeba ani v biatlonu není vůbec nic neobvyklého. Vidět je můžeme i u těch nejúspěšnějších biatlonových reprezentací. Třeba Češi se touhle cestou vydali v roce 2018, když k ženské reprezentaci na 6 let angažovali Nora Egila Jelanda. My si to teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o trenérech z ciziny u českých národních výběrů.
3: Nedávno, když jsme byli v Östersundu, tak jsem přišel z večeře a Egil už byl na pokoji a řekl mi čest. A já mu rozuměl čest. Tak jsem mu odpověděl taky čest. A až pak jsem zjistil, že kouká na šachy, že to bylo anglicky šachy čest. Jo.
4: Ano, občas něco zaskřípalo, jak před lety prozradil tehdejší Jelánův asistent Jiří Holubec, ale výsledky tahle česko-norská spolupráce měla.
5: Mistra světa České republiky, Markéta!
4: Markéta Davidová se stala mistryní světa, k tomu přidala medaile ze závodů světového poháru i malý křišťálový glóbus za vytrvalostní závody a životní individuální výsledky za Jelandovy éry zaznamenaly i další české biatlonistky. Lucie Charvátová vybojovala senzační bronz na světovém šampionátu a nejlepší zimu kariéry prožila Jessica Jislová, takhle o tom tehdy mluvila.
6: Já jako musím říct, že jsem ráda za každý v podstatě měsíc s ním, protože cítím, že mě to jako hodně a nemůžu si to jako vynachválit, no.
4: Ostatně úspěchy sbíral Egil Jelán už jako trenér norského národního týmu, ve kterém vedl hvězdné bratry Beovi, Bergrovou nebo Eghofovou. A tak, když přicházel k Čechům, přirovnávali to někteří fanoušci a novináři k tomu, jakoby fotbalová reprezentace angažovala Joseho Mourinha.
7: No, of course not.
8: Ne, samozřejmě se necítím jako Mourinho. Pro mě je nejdůležitější dobře pracovat se závodníky a pomáhat jim se zlepšit.
7: The most important thing is to try to help them to be better.
4: A jak to dělal?
7: I am coming from the Norwegian system and there we...
8: Vycházím z norského systému, v něm se trénuje dlouhé hodiny, běháme delší tratě, ale ne v takovém tempu, to je asi největší rozdíl. Taky chci hodně komunikovat se závodníky, tohle je moje uvažování.
4: Ale od jara 2024 už ho Nor Egil Jelán u českých biatlonistek neuplatňuje. Nahradil ho Ital Luca Bormolini, ale jeho angažmá z rodinných důvodů netrvalo ani celou sezónu. A od té doby je tým českého biatlonu opět složený jen z domácích trenérů. Jan Suchan, Radiožurnál. Čistě.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
1: Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Vedení fotbalové Plzně odvolalo po nepovedeném vstupu do sezóny trenéra Hyského. Na D4 popojíždí dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale také jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
3: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, to kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobují levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
1: České zemědělství tak letos podle Doležala přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství. Informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Visegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Česko a Slovensko si připomínají 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na své území. Památku obětí okupantů uctili politici i pamětníci dnes taky před budovou dnešního Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel varoval před opakujícími se snahami Ruska ovládnout Evropu.
4: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlnění za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
1: V té souvislosti prezident ocenil odvahu tehdejších redaktorů rozhlasu. Prezident taky vyzval k podpoře Českého rozhlasu a České televize i v současnosti. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
5: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Sport. Na lavičce fotbalové Viktorie Plzeň skončil po necelém roce trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu 50-letého kouče odvolalo. Předseda představenstva Adolf Šádek na klubovém webu uvedl, že týmu se pod Hyským nepovedl vstup do sezóny, ale funkcionářům se nelíbilo ani směřování týmu a herní projev. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 20 hodin budou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport hostit v pavilonu P na brněnském výstavišti Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příček výš než jejich soupeřky a vyhrály nad nimi 9 posledních vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch.
7: Nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebo je to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D4 u Cukráku a kolony na D1 nejen u Kývalky. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zpomalíte, fronta se táhne do omezení u Jíloviště a je na více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru zůstává silný provoz do omezení, na 23. kilometr pojedete necelou půl hodinu, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D1 z Prahy směrem do Ostravy je stále silný provoz kolem Brna, v nesouvislé koloně se jede za sjezdem na Ostrovačice z kilometru 180 až na konec omezení na 211. kilometr. Celých těch více než 30 kilometrů pojedete v osobních autech zhruba hodinu. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Velkou Dobrou z 18. a 5. kilometru pojedete pomalu kvůli opravě dálnice, zdržení do 10 minut. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je před Litomyšlí fronta provozem na 20 minut. A v Českých Budějovicích je plný výjezd po silnici 20 směrem do Písku kolem Globusu kvůli dopravnímu omezení, zdržíte se přes 10 minut a ve Strakonické ulici směrem od Vltavy se jede krokem do Nádražní ulice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat a teploty v Čechách do 22 a na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů. Tolik zprávy.
9: Těm všem zprávám ještě přidejme to, že ve Švýcarsku se hraje druhé kolo letošní Eurohockey Tour žen. České hokejistky prohrávají po první třetině se Švédskem 0-1, přičemž tedy soupeřkám, dá se říct, věnovali to vedení, protože si Češky dali vlastní gol. Druhá třetina začne za nějakých 16 minut. Radiožurnál Sport vás dál bude průběžně informovat, ale za chvíli už se víc zaměříme právě na mistrovství Evropy ve volejbale.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafa.

0: Už jste v našem vysílání dnes několikrát slyšeli o tom, že v Brně začíná evropský šampionát volejbalistek, ale ona to není úplně celá pravda. Turnaj hostí zároveň čtyři různá místa a nejen o tom budeme teď mluvit s naším reportérem Davidem Nekvindou, se kterým pro lepší orientaci probereme hlavně to, jakým systémem se mistrovství Evropy hraje. Tak Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme těmi místy, kde všude evropský šampionát vlastně dnes začíná.
1: Jak už zaznělo, tak jsou to čtyři místa různě po Evropě. Jedna skupina, tady ta skupina A, se hraje v Istanbulu v Turecku, skupina B, to je ta brněnská skupina, tedy v České republice, skupina C se hraje v Baku, to je v Azerbajdžánu, a skupina D v Göteborgu, tedy ve Švédsku. V každé z těch skupin je šest týmů, dohromady tedy 6x4, 24 celků, a ten systém je takový, že ve skupině se utká každý s každým a do další fáze, do play-off, postoupí čtyři nejlepší týmy.
0: No a jakým systémem se potom odehraje právě to play-off?
1: Pak dojde k takovému spojení dvou skupin, spojí se ty skupiny z Istanbulu a Baku a Brna a Göteborgu, a bude to tak, že ta švédská skupina, tak týmy, které postoupí z ní, se přestěhují do Brna a v Brně a v Istanbulu pak tedy začne to playoff, budou se tam hrát osmifinále a taky čtvrtfinále. V osmifinále to je klasický kříž, tedy ten první tým z brněnské skupiny půjde na čtvrtý z Göteborské a podobně. Pak ve čtvrtfinále už na sebe zase teoreticky můžou narazit týmy, které se třeba potkali v základní skupině. No a pak ten úplný vrchol turnaje, semifinále, finále, zápasy o medaile, tak ty přivítá příští víkend Istanbul, takže pokud Češky postoupí přes čtvrtfinále z Brna dál, tak tedy o medaile by už hráli v Turecku.
0: No, k tomu je ale ještě dlouhá cesta. Pojďme se vrátit raději k tomu dnešnímu startu evropského šampionátu. Co uvidí, nebo co vidí, anebo co už viděli fanoušci v pavilonu P brněnského výstaviště?
1: Viděli už zápas Rakouska se Srbskem, který začal ve 2 hodiny odpoledne. No a favorizované Srbky, které jsou asi největší favoritky celé skupiny, tak vyhráli jednoznačně 3-0 s tím, že ve druhém setu dovolili Rakušankám uhrát jen 9 bodů, takže jasná záležitost. Za necelou hodinu v 5 hodin odpoledne začne v pavilonu P zápas Bulharsko-Ukrajina, no a pak od 8 hodin večer to, co bude dnes hlavní a co uslyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport, tedy úvodní zápas domácího českého týmu, a to bude proti Řekyním.
0: Ty už jsi ale zmiňoval, že ty základní skupiny mají 6 členů, to znamená, že pro Češky je připraveno 5 zápasů, tak jaký další program bude mít český tým?
1: Ten start bude hodně ostrý, protože Češky budou hrát 3 dny po sobě, dnes tedy proti Řecku, no a pak hned 2 zápasy o víkendu, v sobotu s Rakouskem, v neděli asi největší tedy tahák základní skupiny, utkání se Srbskem. Tam už organizátoři, řekněme, varují fanoušky, že jestli chtějí přijít, tak by neměli váhat s nákupem vstupenek, protože ten zápas je skoro vyprodaný. No a pak v úterý budou hrát Češky s Ukrajinou a ve čtvrtek s Bulharskem. Všechny tyto zápasy mají shodný čas začátku, a to 19 hodin. Pokud se českému týmu podaří postoupit, tak osmifinále by hrál v pondělí 31. srpna.
0: No samozřejmě, že by to bylo v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, ale vedle evropského šampionátu žen Brno přivítá v těchto dnech ještě další 2 významné volejbalové akce, tak nám ještě přibliž, o které jde?
1: Ta jedna je opravdu doslova vedle toho mistrovství Evropy žen, je vlastně taky v pavilonu P, jsou postaveny vedle toho hlavního kurtu pro mistrovství Evropy žen 2 menší kurty, a to pro mistrovství Evropy v paravolejbalu, tedy v volejbalu pro handicapované hráče sedící, kteří hrají přes nižší síť a podobně. Brno přivítá od neděle do středy evropské šampionáty jak mužů a žen, ale tedy musím doplnit, že to jsou evropské šampionáty divize B, tedy nižší kategorie, protože právě v té hrají oba české týmy. Muže čeká v Brně 6 zápasů, ženy 4. No a to ještě pořád není všechno, protože příští víkend nebo na konci příštího týdne Brno přivítá taky už tradiční turnaj v plážovém volejbalu, v beach volejbalu na Sokolském koupališti, to je u brněnské přehrady. Tento turnaj mezinárodní začne ve čtvrtek kvalifikací, v pátek pak budou na programu skupiny a v sobotu a v neděli playoff, takže v Brně teď opravdu o volejbal budeme skoro zakopávat.
0: No to nejdůležitější z českého pohledu, začne už dnes večer šestkový volejbal, ženská reprezentace proti Řecku v přímém přenosu na radiožurnálu Sport nejpozději. Tehdy se znovu uslyšíme s Davidem Nekvindou. Díky moc.
1: Naslyšenou.

Ještě jednou připomeňme, že u fotbalistů Viktorie Plzeň po necelém roce skončil trenér Martin Hyský. Klub má ale teď několik dnů na to, aby našel jeho náhradu, to proto, že nenastoupí v pátém kole fotbalové šance ligy. To volno má kvůli evropským pohárům, ne kvůli odvolání hlavního trenéra. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. Tenhle 22-letý člen kádru české 21 přestoupil k nováčkovi z první ligy z pražské Slávie a v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. No a protože je odchovancem Slávie, tak možná bude mít už zítra v tom prvním zápase extra motivaci. Artista totiž doma nastoupí proti pražské Spartě v 17 hodin. To ale také startují další 2 zápasy. Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Slovan Liberec. Všechny 3 budeme střídat v pořadu s mikrofonem za fotbalem, ale tak, jak jste zvyklí, je můžete poslouchat jednotlivě na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a potom šlágr celého pátého kola od 20 hodin, samozřejmě mluvíme o zítřku, Slavia Praha bude už tentokrát v zaplněném Edenu hostit Bohemians.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to
8: taky. Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: České hokejistky prohrávají na turnaji ve Švýcarsku se Švédkami už 0-2. No a světová jednička Jannik Sinner se odhlásil z blížího se tenisového US Open. Italský tenista na sociálních sítích uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. 25-letý Sinner hrál naposledy na Wimbledonu, tam získal 5. Grand Slamový titul.
1: 16 hodin a 30 minut. Martin Benda a zprávy.
2: Starobní, invalidní a i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun, vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Budou postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké až 2 cm. Výstraha začala platit před půl hodinou a potrvá až do noci. Německé bezpečnostní složky loni nedaleko Berlína objevily skrýš se dvěma zbraněmi. Úřady se domnívají, že měly sloužit k útokům, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt. V souvislosti s případem policisti v Rumunsku zadrželi jednoho podezřelého. Berlín bude žádat o jeho vydání. Zadržený muž čelí také podezření z plánovaného útoku v Rumunsku. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé té oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek pořadatelé neuvedli. Hlavní organizátor akce Radek Maliník Radiožurnálu pouze řekl, že se chystají dnes nebo zítra vydat vyjádření. Sport. Čeští basketbalisté mají před sebou přípravný turnaj v německém Hamburku. Svěřenci kouče Bartoně do něj vstoupí soubojem od 20 hodin 30 minut s domácím výběrem, tedy s úřadujícím světovým i evropským šampionem. Ve druhém duelu play-off se utkají Chorvaté s Turky. České basketbalistky už přiletěly do Turecka, kde je o víkendu čekají proti domácím další dva duely před zářijovým mistrovstvím světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D4 u Jíloviště a kolona na D1 u Kývalky. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav postojíte v koloně k Jílovišti do omezení na 9. kilometr, je to na více než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh z přibližně 10. kilometru je páteční kolona, do omezení na 23. kilometr pojedete půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 182, fronta se zkracuje, ke sjezdu na Bratislavu je to v osobních autech na 30 minut. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Slatinu z kilometru 202 pojedete znovu pomalu na konec omezení, na 211. kilometr čekejte 15 až 20 minut navíc. Na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice z 2,5. kilometru se popojíždí ke sjezdu na letiště, tam je omezení a je to na více než 10 minut. Na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda u obce Kleny opravují most, jezdí se Kyvadlově z obou směrů, je to na 20 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice se místy jede pomalu. Za Kocklířovem 20 minut, kolem Moravské Třebové a také před Mohelnicí, i tam je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně je zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky, později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

České hokejistky hrají druhý zápas téhle sezony. Ve Švýcarsku rozehráli turnaj Eurohockey Tour. Už ve středu prohráli s Finkami 1-3. Teď jsou na nejlepší cestě, aby prohráli i druhé utkání se Švédskem. Totiž v 8. minutě druhé třetiny prohrávají už 0-2. Před malou chvílí nastřelili tyčku, ale branku zatím nedali. No a navíc prohrávají po první třetině velmi smolně, protože si dali vlastní gól, kdy Mlínková, útočnice českého týmu, sama překonala vlastní brankářku. Nakonec byl ale oficiálně zapsán ten gól Lině Ljungblomové, aby jsem to řekl správně. Lina Ljungblomová si ale navíc ve druhé třetině připsala ještě další kanadský bod. V přesilovce totiž přihrávala Svenssonové na gól na 2-0. Dál vás o tom budeme informovat.

Fotbalové mistrovství světa má administrativní dohru. Ne, že by někdo chtěl sebrat Španělům titul mistra světa a ani druhé místo snad Argentincům nesebere nikdo, ale Mezinárodní fotbalová federace uložila právě argentinskému týmu vysoké tresty za incidenty během celého mistrovství světa. Nejhůř to asi odnesl záložník Leandro Paredes, ten si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje hned 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina potom 7 zápasů. Trest na jeden zápas dostal také spoluhráč těchto zmiňovaných pánů Thiago Almada, na druhé straně potom také Gavi. Asistent trenéra Argentiny Alberto Ayala nesmí na lavičku ve 3 mezistátních utkáních. To je takzvané nesportovní chování, ale nejenom to provázelo Argentinu na mistrovství světa, třeba také používání politických symbolů anebo nesportovní chování i fanoušků, a tak argentinský fotbalový svaz nakonec musí zaplatit pokutu 321 000 dolarů, přepočtu vám to spočítáme velmi rychle, je to 6,5 milionu korun, zkrátka za nevhodné chování týmu i fanoušku.

0: Göteborg, Francie, Slovensko 3-0, Brno, Srbsko, Rakousko také 3-0. Zkrátka na mnoha místech v Evropě se rozehrálo mistrovství Evropy, také se bude hrát ještě v Baku a v Istanbulu. No a v Brně se původně mělo hrát mistrovství Evropy volejbalistek v nové multifunkční hale pro 13 000 lidí. Ta už sice na brněnském výstavišti vyrostla, ale ještě není dokončená a měla by se nakonec otevřít až v říjnu.
1: Mrzí mě to strašně moc, protože kdyby jsme byli otevírací akce arény, tak samozřejmě nám tam přišlo o 3 000, možná o víc tisíc lidí víc, protože ty lidi by přišli prostě na novou arénu a u toho by viděli volejbal. A to nás mrzí strašně moc, protože tam jsme přišli o obrovský množství diváků.
2: Povzdechl si Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Nová brněnská arena by měla být připravená nakonec až v říjnu. A tak musel volejbalový šampionát žen hledat jiné řešení.
3: Samozřejmě to mrzí, těšili jsme se na to, ale nedá se nic dělat. Myslím si, že se našla krásná varianta. Možná je to ještě lepší, protože by se to mělo zaplnit celý. A nevím, jestli by se ta velká hala jako zaplnila. Myslím si, že tady to bude krásná atmosféra. Ty lidi jsou vlastně hrozně blízko jako u nás, což si myslím, že bude jako skvělý. No.
2: Dodala česká kapitánka Michaela Mlejnková k prostoru v pavilonu P, kde za 24 dní s vybavením z 26 kamionů vyrostly montované tribuny pro 5 000 diváků. V podobném režimu se v Brně loni odehrál už finálový turnaj mužů ve zlaté evropské lize. Češky v novém netradičním prostoru trénují oproti ostatním týmům už od pondělí a mohli si tak zvyknout na určitá specifika oproti tradičním halám.
4: Hodně nás z herního pohledu na začátku překvapily světla, protože většinou v halách připravených přímo na sportovní události bývají rozmístění trochu jinak, i třeba aby nevadili při nahrávce při pohledu nahoru, takže jsme si museli chvíli zvykat na to, že člověk se podívá na balon, na smeč a zjistí, že chvíli nevidí nic, ale na to všechno se dá zvyknout a jsme rádi, že jsme se sem dostali o chvíli dřív než všichni ostatní, protože nám to určitě pomohlo.
3: Ty světla, ty jsou hodně důležitý, pak i třeba teplota, vlhkost, protože pak ten balon jinak lítá, třeba klimatizace, může ten balon prostě odfukávat od někud jinak, takže to jsou takový faktory, který člověk nemůže ovlivnit, musí se na ně zvyknout a v každý hale je to jiný. No.
2: Popisují české volejbalistky Monika Brancuská a Michaela Mlejnková. Ty se svými spoluhráčkami v 8 hodin večer vyzvou ve svém úvodním duelu na šampionátu Řecko. To vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

České hokejistky prohrávají na Euro Hockey Tour ve Švýcarsku se Švédskem už 0-3, hraje se 14. minuta prostřední třetiny. No a světová jednička Jannik Sinner se odhlásila z blížícího se US Open. Stále totiž tenhle tenista nedoléčil zranění kolena. Závěrečný Grand Slam sezony začne už 30. srpna a radiožurnál Sport tam bude mít svého reportéra. Na rozdíl od Sinnera na něm bude startovat jeho největší rival Carlos Alcaraz ze Španělska. Loňský šampion musel kvůli zranění zápěstí vynechat mimo jiné Roland Garros, také Wimbledon, ale teď už je zdravý. Dokonce to ve čtvrtek potvrdil, že ve Flushing Meadows ho rozhodně uslyšíme.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Martin Benda a zprávy.
2: Česko zasáhly silné bouřky, hrozí i vznik supercel. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahua. Startuje fotbalová Premier League, Arsenal bude hostit nováčka z Coventry. Dlouhá kolona zůstává na D4 na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic a zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat, teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V Českém postupují silné bouřky. Výstraha meteorologů začala platit před hodinou pro většinu území Česka, kromě Karlovarského a části Ústeckého kraje. Spadnout během odpoledne a večera může i 70 mm srážek. Vítr napomáhá i vzniku supercel. To jsou velmi silné bouřky, které jsou spojené i se silným krupobytím a nárazy větru. Kde bude foukat nejsilněji, říká meteorolog Miloš Dvořák.
3: V těch nárazech by dosahoval zhruba kolem 70 km za hodinu. Můžou být i místa, kde ta rychlost může být kolem 90 km za hodinu. Vypadá to tak, že by to byly pravděpodobně ty severnější oblasti Čech, na Moravě a ve Slezsku. Tam by pravděpodobně ty nárazy se právě pohybovaly někde kolem 70 km za hodinu.
2: Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a informoval o tom turecký minister spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael je ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Technici dnes na poli u podštátu na Přerovsku odstraňují trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo včera. Místní radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Soukromý vlastník větrného parku firma Vapol dnes na telefonáty Radiožurnálu nereagoval.
4: Kdyby kontrola zbývajících elektráren mohla začít, nezávislý starosta podštátu René Passinger zatím neví.
5: Bohužel zatím ne, zatím odkryty trosky.
4: Incidentem se zabývá i dopravní a energetický stavební úřad. Prověřuje se, jestli tato elektrárna spadá do jeho působnosti, říká ředitel úřadu Martin Kozák.
6: Tak se zabýváme i problematikou toho, jak tento incident vyhodnotit v rámci kontrolní činnosti našeho úřadu. Takže aktuálně zvažujeme, jak k problematice přistoupit a jaké kontroly, případně v jakém rozsahu a čeho se budou týkat.
4: Havárii prošetřuje i policie z podštátu. Josef Čermák, Radiožurnál.
2: Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd, informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard shlédnutí.
7: Sport. Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nový ročník fotbalové Premier League. Londýnský Arsenal bude hostit od 21 hodin tým z Coventry, který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz Ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta.
8: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
7: První tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další grandslamový titul.
0: Zelená vlna.
9: známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 za Prahou a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 10. kilometru pojedete různě pomalu až do omezení před most Šmejkalka, je to na zhruba 30 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 183 fronta do zúžení ke sjezdu na Bratislavu na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence zůstává půlhodinová kolona do omezení u Jíloviště. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Náhle se zpomaluje, zdržíte se krátce. A ještě apel od zpravodajky z dálnice D5.
11: Berou na směrem na Plzeň. Opravdu hodně, hodně tady prší. Mohli byste prosím apelovat na řidiče ohledně správného svícení?
10: A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je silný provoz od konce dálnice u Opatovce do Mohelnice a kolem Třebové se jede různě pomalu a jsou tam kolony. Celý úsek pojedete zhruba 50 minut a trasu projel i náš zpravodaj.
12: Jedna dlouhá kolona, která se občas protrhá, že se to zrychlí až na 50 km/h, jinak je to hodně, hodně pomalý, uspaný.
10: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Místy i velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
13: 17 hodin 6 minut, krásný podvečer z vysílání Radiožurnálu Sport. Zbývá necelý měsíc do startu hokejové extraligy. Hned v prvním kole se utkají ve východočeském derby Pardubice a Hradec Králové. A právě tyto dva týmy teď hrají přípravné zápasy. Pardubičtí jsou v rakouském Celamze na soustředění, kde se hraje menší turnaj. Právě teď pardubičtí bojují proti švýcarskému Bílu. V polovině utkání Pardubice vedou po brankách Vondra a Stránského 2-0. Pokud vás zajímá, v jaké sestavě ten skvostný pardubický tým hraje, tak co se týká útoku, se Sedlákem a Červenkou v tom prvním je Matěj Stránský, střelec prvního gólu. Druhý útok ve složení Feje, Tomášek Smejkal, třetí Vondráček, také střelec branky, Kondelík a Kelemen a třetí formace Mandát, Sobotka a Poulíček. Ale nezapomínám ani na zmíněné hradecké hokejisty, kteří ve své domácí aréně hostí rakouský Graz. Tam se začalo před chvílí 4. minuta a zatím bez gólů.
9: Radiožurnál Sport
14: a Martin Charvát.

0: Bryan Adams a jeho Somebody ve vysílání Radiožurnálu Sport. Zhruba 2 hodiny zbývají do začátku čtvrtfinále na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Tenistka Sara Bejlek tam po 19. hodině nastoupí proti další těžké soupeřce. Tentokrát jí bude Američanka Madison Keysová. Teď náš pravidelný odpolední rozhovor dnes o basketbalu. Někdy je začátek i konec. Dokazuje to basketbalistka Petra Záplatová. Hráčka brněnských Žabin totiž na začátku sezóny odhraje 1 nebo 2 zápasy kvalifikace o účast v Eurolize a bez ohledu na výsledek poté ukončí kariéru. O tomto netradičním kroku s ním mluvil reportér Radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Mikrofonu Radiožurnálu Sport basketbalistka Petra Záplatová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Taky pejsek, možná občas štěkne, jak se jmenuje.
2: Riley.
1: Vy jste teď nedávno oznámila konec kariéry a bylo to takovým videem přes sociální sítě klubu Žabiny, za který hrajete, kde jste vlastně psala dopis rukou fanouškům a možná trošku i vlastnímu, třeba mladšímu já. Jak to bylo emotivní?
2: Myslím si, že ani to video samotný tak emotivní nebylo. Docela si myslím, že jsme se u toho zasmáli, ale psaní vlastně toho textu, když jsem si to připravovala trošku předtím, tak jsem si vlastně uvědomovala asi tu tíhu toho momentu, že je to vlastně opravdu ten konec, který samozřejmě hráčka jako taková asi nad tím každý přemýšlí, nebo sportovci nad tím přemýšlí, že to někdy musí skončit, samozřejmě nemůžete jako sportovat do 100 let. Takže jakoby ten text, to přemýšlení nad tím trošku emotivní bylo, ale vlastně, jak jsem tam už říkala, zmiňovala, že nastal ten správný čas, já jsem asi sama se sebou jako, nebo s tím vlastně celým vyrovnaná a myslím si, že zakončení teďka na té domácí palubovce bude super, nejen pro mě, ale i pro fanoušky, který my tady v Žabinách máme opravdu super, takže se na to těším.
1: Ten konec bude ale trochu zvláštní, protože bude vlastně na začátku sezony při předkole nebo kvalifikace Euroligu, tak proč jste se rozhodla pro tento způsob, který fakt není typický?
2: No, trošku jsem se na sebe ušila být, že jo, samozřejmě, protože teďka byly 2-3 měsíce volný, neměla jsem vlastně nic a přesto jsem se musela připravovat jenom na tady ty 2 zápasy, ale ono se řekne 2 zápasy, samozřejmě je to celá příprava, jsou to přípravní zápasy, takže musela jsem to tělo pořád udržovat, aby se nic nestalo, abych opravdu jako dodržela to slovo a tomu týmu pomohla co nejvíc. Vlastně ta nabídka přišla ze strany klubu, mě to v tu chvíli docela zaskočilo, ale asi to jakoby dává smysl. Myslím si, že i klub pro mě udělal dost, nejen to, že mě držel při zranění vlastně tom velkém zranění achilovky, ale strávila jsem tady, myslím, 7 sezon, takže to už samo o sobě něco říká. Myslím si, že je to opravdu můj druhý domov. Takže když ta nabídka přišla, musím říct teda upřímně, jsem docela dlouho nad tím přemýšlela. S Radkem jsme si sedli až opravdu dal mi čas jako nad tím přemýšlet, ale sama v sobě jsem si říkala, že by to bylo skvělý zakončení, kdybych tomu týmu pomohla do té Euroligy znovu vstoupit a hrát to, protože pro každou hráčku je to skvělý zážitek, skvělý zkušenosti a přeju to i tomu týmu jako takovému.
1: Já doplním, že Radek Šír, manažer klubu. Znamená to teda, že původní plán byl skončit už po minulé sezóně?
2: Jo, myslím si, že já, když jsme podepisovali vlastně minulou sezónu, tak už jsem říkala rádi, to je naše poslední smlouva. Teďka jsme se tomu docela smáli. Už jsem na to myšlenky opravdu neměla, ale zas na druhou stranu zdraví mi přeje. Myslím si, že i na tom hřišti mám pořád co dát, ale celou sezónu to určitě nedám, takže ty 2 zápasy jsou symbolický a to je ten správný krok.
1: Čekáte, že při nich budete třeba nervóznější než obvykle, nebo naopak už třeba v klidu, tím, že už víte, že to prostě je konec?
2: Jak se znám, tak si myslím, že budu v klidu. Samozřejmě nervózní budu asi tím směrem, že jde o hodně a docela mi na tom záleží, aby se ten cíl povedl. Takže tady tím směrem, ale to jsem byla i vlastně minulej rok, i předminulej, takže za tu moji kariéru si myslím, že asi tady tu nervozitu umím nějak zpracovávat, ale tím, že je konec, Myslím si, že si to možná uvědomím až potom, že to bude nějaký proces zpracovávání, ale jak říkám, byla jsem nervózní u toho vlastně to celý dát ven a říct si to nahlas, že opravdu, že je konec a teď si vlastně užívám posledních pár momentů s holkama na tom hřišti a užívám si to vlastně, asi si to celý jako užívám trošku víc, že si uvědomuju, že to je naposled a jsem ráda, že jsem ještě s týmem.
1: Pokud se to podaří a že Benny do té hlavní fáze Euroligy postoupí, tak nebude na druhou stranu pak ale mrzet, že jste k tomu pomohla a už u toho nebudete?
2: No, to je častá otázka, ale já bych řekla s čistým svědomím, že ani ne, že budu ráda, když se to podaří, ale samozřejmě nebudu říkat, že stoprocentně, že to nebude mrzet, to si myslím, že to pocítím až potom, když se to opravdu podaří a já u toho nebudu, ale myslím si, že teď mám v hlavě opravdu jenom ten cíl a splnit ho a potom, co bude, tak uvidíme.
3: Říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport basketbalistka Petra Záplatová. Pokračovat budeme za okamžik.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s basketbalistkou Petrou Záplatovou. Bývalá reprezentační kapitánka oznámila, že v září odehraje za Žabiny Brno zápasy v kvalifikaci o účast v Eurolize a poté ukončí kariéru. Ohlédla se za ní s reportérem Davidem Nekvindou.
1: Zahrála jste si v zahraničí, v Německu, v Polsku, ve Španělsku, byla jste v reprezentaci i kapitánkou. Je něco, na co jste nejvíc pyšná, když už se teda můžete začít ohlížet?
2: Asi nejvíc mi utkvěla samozřejmě kvalifikace vo Euroligu. To si myslím, že byl takový splněný sen, který jsme měli tady společný. Samozřejmě jsem vděčná za všechny zápasy v národním týmu. Určitě to byly velké zkušenosti, byla jsem tam docela od brzkého věku a jinak asi na to vzpomínám jako na celek. Nemůžu úplně vypichovat nějaký momenty, protože každý byl v nějakým jiném věku, v nějakým jiném jako rozpoložení, takže každý mi dal něco a ten celek je to, co vlastně můžu říct, že mě bavilo po hodně let.
1: A je tam naopak něco, co vás trochu mrzí, že se třeba nepodařilo, nebo nic takového si nenesete?
2: Jestli bych mohla něco úplně vypíchnout, tak mě asi mrzí, že jsem si kariéru v repre týmu nemohla ukončit já sama, ale bylo mi to ukončeno ze strany paní trenérky, kdy se mnou přestala komunikovat z nějakého důvodu, tak to je asi jediné, co mě mrzí. Jinak si myslím, že já jsem do basketu dávala vždycky 100% a vlastně mi to všechno za těch let ten basket vrátil, ať už v podobě zážitků, vyhraných zápasů, lidí, co jsem potkala, trenérů, co mě co naučili, hráček, samozřejmě spoluhráček, který se staly i mýma kamarádkama, takže jsem asi spokojená s tím vším.
1: Vy jste začínala v Trutnově, ale od roku 2018 s pauzou tady v Brně v Žabinách, tak je to už váš teď domov, jak to vnímáte?
2: Určitě jo, tak našla jsem si tady partnera a vlastně, jak říkáte, už jsem tady dost dlouho. Neumím si představit už tady nebejt, je to moje součást života a myslím si, že já jsem se stala součástí i Žabin a jsem za to strašně vděčná a vlastně tuhle cestu jsem si vybrala úplně na začátku, nebyla jsem nejdřív úplně jako spokojená s tím vybrat si Žabiny, to řeknu na upřímně, protože když jsem sem přicházela, byly na 6. místě, ale přetavila jsem to v to, že chci být součástí toho, že Žabiny půjdou zase na vrch, jak já si je pamatuju, jak jsem se na ně chodila koukat a obdivovat hráčky, který v tu chvíli tady hráli. A jsem strašně ráda, že se nám to povedlo. A i proto vlastně cítím, že Žabiny jsou jako opravdu můj druhý domov.
1: Znamená to, že v nějaké roli budete v klubu pokračovat?
2: Je to asi teďka v jednání, samozřejmě by se to nabízelo, když už jsem tady tak dlouho a myslím si, že pokud má někdo vlastně v srdci ten basketbal tak rád, tak by bylo fajn i obecně jako pro lidi ostatní, pro sportovce ostatní u toho sportu jako zůstat, ale nemůžu teďka asi nic úplně potvrzovat.
1: Teďka v posledních letech ta situace je jasná, vlastně v lize vítěz nebo nejlepší USK, pak jsou Žabiny, pak je zase mezera, tak co třeba ještě chybí k tomu, abyste se na USK dotáhli a potrápili je víc?
2: No, to je hodně těžká otázka, myslím si, že je to odpověď na delší dobu, ale jednou se nám to povedlo, myslím si, že to byl nějaká dlouholetá práce, koncept, který tady se snaží trenér dělat. Je to pospolitost a týmovost, vlastně chceme tady hrát opravdu jako bez nějakých sobeckostí a nechceme asi úplně být tady o jednom, dvou hráčkách a myslím si, že ten tým jako takový, když bude pospolu delší dobu, tak může hrát i třeba s takovým týmem jako je USK, ale na druhou stranu musí vám ten den vít opravdu všechno, protože oni jsou natolik zkušený hráčky a dobrý hráčky, že potrestají každou maličkost a když se kouknu na ten jeden zápas, že jsem ho viděla víckrát, který se nám proti ním povedl, tak my jsme jim vždycky dokázali odpovědět a to je to, co se nám v posledních zápasech moc nedařilo, takže myslím, že nebát se proti ním, protože kolikrát vlastně do toho zápasu některé hráčky vstupují s tím, že no jo, je to USK, my zase prohrajeme o 20, ale jsou to tak jenom lidi, kteří dělají chyby, takže asi dobrý nastavení a vlastně nějaká dlouholetá práce a mít to pod kůží, takový to DNA těch Žabin.
1: Říká basketbalistka Petra Záplatová, se kterou jsme vedli rozhovor na Radiožurnálu Sport. Děkuju a přeju, ať se po kariéře daří tak jako v ní.
2: Já vám taky moc děkuju.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáčovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Martinem Bendou.
5: Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu, středu Českého kraje a v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. Lidé by měli během večera počítat s větrem o rychlosti 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Spadnout může až 70 mm vody. V Praze a v Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. O post senátora se letos uchází 154 kandidátů, to je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde o zvolení se uchází 9 kandidátů. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí, informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Web deníku Aftonbladet informuje nejméně o 2 zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno.
2: Sport.
5: Argentina dostala od Mezinárodní fotbalové federace vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Tamní svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionu korun za nevhodné chování týmu i fanoušků. Z hráčů má nejdelší stopku Leandro Paredes, který si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Všechrom a na D4 u Jíloviště. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zůstává silný provoz z 10. kilometru. Více se popojíždí za sjezdem na Velké Popovice. Do omezení na 23. kilometr je to stále na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je za mračí fronta táhnoucí se za Benešov, je to na 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Výstaviště se popojíždí mezi kilometry 191 a 196 zpoždění 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy od nájezdu z Ostravské z kilometru 203 postojíte v koloně v omezení, v levém pruhu se provoz nakrátko zastavil, už se znovu projíždí, zpoždění teď 20 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence je neměná situace, popojíždí se do omezení u Jíloviště, tam staví most, zdržíte se půl hodiny. Na západ Česka dorazily bouřky, místy i silné, nezapomínejte na správné svícení. A silnice 55 z Břeclavy do Veselí nad Moravou je za odbočkou do Moravské Nové Vsi uzavřená. Srazila se tam 2 osobní auta, dá se to objet, náhradní trasa po souběžné silnici přes Mikulčice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, přihodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, ještě místy déště nebo přehánky, později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Demon Hunter v 17 hodin a 39 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mezinárodní fotbalová federace FIFA rozdala Argentincům vysoké tresty za incidenty během letního mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Noel Molina 7 utkání. S podrobnostmi už je ve studiu Lukáš Michalík. Vítám tě.
1: Krásný den.
0: Začněme těmi kontroverzními momenty po konci finále šampionátu, ve kterém Argentinci podlehli 0-1 Španělům. Připomeň jenom prosím, kdo si to nepamatuje, co se na stadionu v New Jersey tedy dělo.
1: Ten spor odstartoval už zmiňovaný argentinský záložník Leandro Paredes, který schodil na zem soupeře Gaviho, když španělští náhradníci běželi na trávník slavit titul. Nutno dodat, že právě středopolař Boca Juniors měl ve finále viditelně problém krotit emoce. Na hřiště přišel po poločasové pauze, krátce poté dostal žlutou kartu za nesportovní chování, pak předvedl několik ostrých zákroků, za které klidně mohl být vyloučený a navíc stále diskutoval s rozhodčím. Paredes hrál v minulosti za AS Řím a v našem vysílání o něm po finále mluvil bývalý útočník římského Lácia Libor Kozák.
2: Když jsem hrál v derby proti němu, tak s ním to bylo to samé, takže opravdu měl na něho pěkný vzpomínky a teď, když ho vidím, tak jsem opravdu

0: za dění na tribunách. O co tam šlo?
1: Už jsme o tom také několikrát mluvili. Jeho Američané se podle Mezinárodní federace provinili diskriminačními a rasistickými urážkami. Federace FIFA jim vytkla i porušování bezpečnostního protokolu nebo nevhodné chování fanoušků. Po vítězném obratu v semifinále nad Anglií někteří argentinští fotbalisté pózovali s kusem látky s nápisem Las Malvinas son Argentinas, v překladu tedy Falklandy jsou argentinské. Připomínali tak válku o ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří své zámořské území nakonec uhájili. Argentinský fotbalový svaz za nevhodné chování týmu i fanoušků musí zaplatit pokutu v přepočtu vyšší než 6,5 milionu korun a v nejbližších dvou domácích zápasech navíc může zaplnit stadion jen z poloviny.
0: Ve studiu Lukáš Michalík mluví teď o dění po fotbalovém mistrovství světa a u fotbalu s ním také teď zůstaneme.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Česká fotbalová asociace informovala na sociálních sítích, že podzimní domácí zápasy české reprezentace v Lize národů proti mistrům světa ze Španělska a Anglie jsou vyprodané. Jak velké je to pro tebe, Lukáši, který se věnuješ české fotbalové reprezentaci, překvapení po tom, co národní tým předvedl na mistrovství světa?
1: Zase tak překvapivé to pro mě není, protože si myslím, že táhnou tedy především ti soupeři. Připomínám, že Španělé jsou úřadující mistři světa i Evropy a Angličané skončili třetí. Takže nic moc lepšího v současnosti do Prahy přiletět nemůže. A zároveň, teda doufám v to, ale jestli to trochu myslím, že může trochu táhnout ta nová reprezentace v čele tedy se zahraničním koučem Santi Deniou. Že zkrátka to očekávání tam je od fanoušků, otázkou je, jak bude naplněné především tedy v těchto zápasech. Já se obávám, že moc ne.
0: Nevypadáš úplně optimisticky, tak naznačil si, že soupeři jsou snad ti nejsilnější možní. Tak nový trenér, po tom, co fanoušci viděli, jací hráči jsou v současnosti v české reprezentaci co do výkonnosti, někteří také po mistrovství se ta ukončili svou reprezentační kariéru. Myslíš si, že se jde v uvozovkách na nového trenéra?
1: Částečně možná. Znova opakuju, především se jde na ty soupeře, to si myslím, že ano, ale určitě ta očekávání fanoušků jsou, protože je tady takový všeobecný apel na to, aby se ta reprezentace nějakým způsobem proměnila, což já si nemyslím, že se promění výrazně, protože co si budeme povídat, na mistrovství světa Češi měli zhruba to nejlepší, co mají k dispozici, zase tolik hráčů, o kterých bychom si řekli, tak ti v reprezentaci chybějí a tu šanci nedostali, zase tolik jich Češi nemají. O některých bychom se mohli bavit, i třeba Lukáš Ambros vypadá velice dobře v Anderlechtu, takže ten by mohl určitě dostat šanci, ale především si myslím, že se jde na ty soupeře a že jsou lidé zvědaví, jestli dojde k nějaké proměně pod tedy novým koučem poprvé v historii zahraničním Španělem Deniou.
0: Lukáš Michalík ve studiu Radiožurnálu Sport, bavili jsme se o fotbale a nebavili jsme se s ním o fotbale dnes naposledy.
1: Brzy naslyšenou.

pondělí to bylo 24 let, co Red Hot Chili Peppers přišli s písničkou The Zephyr Song, kterou jste právě teď ve vysílání radiožurnálu Sport slyšeli. Přibližně 10 minut zbývá do začátku pátého kola fotbalové šance Národní ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže, která začne hned 6 zápasy, respektive to páté kolo začne hned 6 zápasy. Jihlava nastoupí proti Táborsku, Karviná proti Žižkovu, Opava se střetne s Třincem, Prostějov s Kladnem, Ústí nad Labem bude hostit v duelu dvou ambiciózních klubů Duklu Praha a Vlašim přivítá Příbram. Všechny tyto zápasy začínají shodně v 18 hodin. We'll be right back.

0: Kvalifikaci na sprint velké ceny Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Russell porazil na trati v Zandvoortu o 41 tisícin sekundy současného světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. Sprint při velké ceně Nizozemska Formule 1 startuje zítra v poledne. Hokejový útočník Filip Chytil se chce vrátit do reprezentace a znovu se výrazně prosadit také v NHL. V Zámoří začne už svou 10. sezónu a věří, že po 3 předcházejících, kdy ho brzdila zranění, se tentokrát bude moci soustředit pouze na hokej.
1: Teď momentálně se cítím dobře. To, čím jsem si prošel během sezóny i kolik jsem viděl doktorů, tak mi hrozně pomohlo a věřím, že jsme na to přišli, co mě trápilo a věřím, že jsme přišli na to, aby už se to nevracelo a nedívám se nějak daleko, ale teď momentálně se cítím výborně a doufám, že to tak vydrží po celou sezonu.
2: Věří Filip Chytil. V Zámoří patřil dlouho mezi stabilní články New Yorkských Rangers, kde hrál od sezóny 2017-2018. Poslední kompletní ročník, ale zvládnul odehrát před více jak 3 roky a od té doby byl více u lékařů než na ledě. Nepomohl ani přesun do Vancouveru. Právě proto je před dalším startem NHL hodně natěšený.
1: Tak pro mě je to jakoby teďka první sezóna. Já jsem udělal takovou tlustou čáru teďka za tím, co bylo a pro mě už tohle jako první sezóna to tak pro mě působí, protože už vlastně od února se připravuju do sezóny, vcházím i s novým číslem po 9 letech, takže i to byla trošku změna. Moc to neudělá, ale je ta změna pro tu hlavu, že je takový ten nový začátek, takový ty malý detaily na konci toho dne můžou udělat velký rozdíl.
2: Filip Chytil tak bude mít na dresu místo 72, číslo 77. Ve Vancouveru bude sice patřit mezi nejzkušenější hráče, ale moc dobře ví, že po dlouhé pauze se bude muset o místo v sestavě porvat.
1: Je jasný, že nepřijdu po sezóně, kdy jsem to moc neodehrál, že přijdu a hnedka budu hrát 20 minut za zápas, tak jak to bylo třeba na začátku minulé sezóny, takže potřebuju si tu pozici zase vybudovat svými výkony a vím, jaký jsem hráč, vím, co dokážu. Jako dá se dát nějaký cíle, nějaký góly, body, ale to si nechám pro sebe.
2: Do Kanady odcestuje Filip Chytil už za pár dnů. Do té doby bude trénovat sám nebo s adepty pro reprezentaci. I tam je to pro něj nové. Nejen proto, že na rozdíl od minulého realizačního týmu tentokrát cítí větší zájem, ale taky proto, že se pomalu stává pro další hráče mentorem.
1: Na tom srazu jsem tady byl nejstarší a to je mi 26, takže je tady fakt spousta mladých kluků, kteří na sobě pracují a zase nás už trošku tlačí i dopředu, protože jsou hladoví, chtějí nám dokázat, že tady patří pro mě reprezentace a hrát vlastně pro náš národ. Nejenom to, že hraju vlastně pro sebe, pro náš národ, ale hlavně pro svoji rodinu. Reprezentace je pro mě nejvíc.
2: Říká Filip Chytil, který by si rád zahrál třeba na svém 5. mistrovství světa a hlavně na světovém poháru, který bude hostit Praha v únoru v roce 2028. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Uplynulo 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Výročí si lidi připomněli i v centru Prahy před rozhlasem.
8: Že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, byl projev instinktivní snahy bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
7: Ruský dronový útok na Krivý Rih nepřežilo nejméně 6 lidí. Na lavičce fotbalistů Plzně končí trenér Martin Hyský, vedení klubu ho odvolalo. Na D4 popojíždí dlouhá kolona na výjezdu z Prahy směrem do Strakonic. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť, později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů. Je pátek 21. srpna, začínají hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
9: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
10: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
9: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
11: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
9: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Výročí okupace Československa dnes připomíná také kulturně společenský festival Nevermore 68. Program v areálu pražského výstaviště nabízí tematické diskuze, výstavy nebo videoprojekce. Na místě je redaktorka Tereza Cedidlová.
12: U pódia v pavilonu C na pražském výstavišti sedí na dřevěných lavičkách desítky lidí. Už za pár minut tady začne debata Českého rozhlasu, ve které bude moderátor Jan Pokorný se svými hosty mluvit o roce 1968 a vlně emigrace, kterou vyvolala třeba i v řadách tehdejších rozhlasových redaktorů. Celou diskuzi uslyší lidé nejen tady na výstavišti, ale i živě ve vysílání Radiožurnálu. Program pak bude v areálu výstaviště pokračovat do večera. Návštěvníky čeká koncert představitele normalizačního disentu Jaroslava Hudky nebo promítání filmu Taking Off, prvního amerického snímku Miloše Formana po jeho odchodu do emigrace. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Z Bavorska do Česka od odpoledne postupují bouřky, zasáhly třeba jižní části Středočeského kraje. Podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory zatím nebylo potřeba výjíždět k žádným komplikacím. Ti praští se připravují na možné stoupnutí hladiny Botiče a dalších přítoků Vltavy. Bouřky se budou postupně přesouvat do Polska. Nárazy větru dosáhnou až 70 km za hodinu. Výjimečně by mohly zesílit, jak říká Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V severní polovině Čech by ty bouřky s nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami mohly být nejintenzivnější. Modely nám naznačují, že můžou být i místa, kde ta rychlost může být ojediněle vyšší, takže bychom se pohybovali pak někde kolem 90 km za hodinu.
7: Pršet by mělo nejvíc na návětří Jizerských hor a Krkonoš, naopak Moravu a Slezsko čekají jen lokální přehánky nebo bouřky. Letošní sklizeň obilí a řepky je letos podprůměrná. Zástupci agrární komory na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích potvrdili dřívější údaje o nejhorším stavu za 15 let. Souvisí to se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
13: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně, u řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
14: Shrnuje výsledek letošní žní předseda Komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
15: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
14: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
7: Rusko zaútočilo drony na největší nákupní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, přes 90 je zraněných, mezi nimi i 6 dětí. Na místě stále zasahují záchranáři a hasiči.
16: Podle úřadu v Krivém Rihu zaútočila ruská armáda na nákupní centrum dvěma údernými drony, vyslanými asi půl hodiny po sobě. Požár, který na místě vznikl, se rozšířil na velkou část komplexu. Na sociální síti Telegram přibývají videa zachycující zásah záchranářů na místě. Na jednom z nich záchranáři ošetřují povrchová zranění dívce, která v náručí drží psa a snaží se ho uklidnit. Podle dněpropetrovské administrativy jsou 20 zraněných ve vážném stavu. Nevyloučili, že počet obětí ještě může vzrůst. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip-Hop Camp, který měl dnes začít v areálu Kosmo v Hadačce na severním Plzeňsku. Program podle nich neoslovil dost lidí. Podrobnosti k proplácení vstupenek dosud neuvedli. Stovky fanoušků přitom už včera na místo přicestovali z celé Evropy.
17: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímá jako problém, že pořadatelé včas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium z České Lípy, dorazil David.
18: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
17: Kolik vlastně vás to stálo?
18: 2,5 tisíce vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
17: Z Mostu přijel Martin.
19: Obrovský zklamání.
17: Mluvčí festivalu Nicole Poselová od včera už není mluvčí.
20: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
17: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
21: Sport. Fotbalisté Plzně budou mít nového trenéra Martina Hyského. Vedení Viktorie po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo a jeho nástupce plánuje představit v nejbližších dnech. V realizačním týmu kromě Hyského končí další 4 lidé, naopak asistent Bakoš a kouč golmanů Kozáček zatím zůstávají. České volejbalistky dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V Brně se od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají s Řeckem. Radiožurnál nabídne ze zápasu pravidelné vstupy. Na posledním v evropském šampionátu před 3 lety skončili Češky 7. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Yannis Athanasopoulos navázat nebo ho překonat.
22: I believe we are more mature.
23: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší 4. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
22: Now let's see what we can achieve on the new one.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D4 u Jíloviště a nehoda na D6 u Lokte. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Lipence postojíte v dlouhé koloně kvůli omezení u Jíloviště. Je to až na 40 minut. Po D4 dál směrem do Strakonic volá náš zpravodaj, jede v dešti.
4: Já jsem třeba teď na 34. kilometru a jedu 60. Jo, to je prostě plná
3: vana. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se začíná situace zlepšovat. Pomaleji se jede mezi 15. a 22. kilometrem, je to na necelých 20 minut kvůli omezení na Šmejkalce. Na D1 z Brna do Ostravy se nejprve popojíždí kolem sjezdu na Mikulov, tam se zdržíte už jen krátce, následně je pomalejší provoz kolem Rohlenky, tam čekejte 10 až 15 minut navíc. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic zamračí je pomalý provoz, a to za Benešov, navíc v koloně stojí porouchané auto, zdržení 15 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova velmi opatrně za sjezdem na Plzeň na 91. kilometru čerstvá nehoda, pojedou tam hasiči, dejte pozor, v místě se náhle brzdí v obou směrech 91. kilometr. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pomalu za sjezdem na Loket, tam na kilometru 126 řeší nehodu, je to bez kolony, ale vybočuje se v dešti, a na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice za Kocklířovem hlásíte kolonu, za Hřebečským tunelem policie něco řeší. Další zelená vlna po speciálu.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Místy velmi silné bouřky budou v noci slábnout a ochladí se na 16 až 11 stupňů. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají v Čechách na 17 až 22 stupňů, na Moravě bude až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy.
5: A v 18 hodin a 10 minut tak pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Slyšeli jste ve sportovní části, že ve 20 hodin začneme mít poměrně jednoznačný náš program, protože začnou hrát české volejbalistky úvodní utkání na mistrovství Evropy, z jejich pohledu domácím mistrovství Evropy, protože nastoupí proti Řecku. Yannis Athanasopoulos, český trenér, tak bude mít poměrně pikantní souboj. Česko-Řecko ve 20 hodin, ale šampionát už se hraje od odpoledních hodin. Francouzky porazili Slovenky 3-0 na sety, Srbky Rakušanky také 3-0 na sety a Italky vyhrály nad Chorvatkami také 3-0 na sety. Tři zápasy si právě teď hrají, Bulharky směřují k tomu, že by mohly porazit Ukrajinky 3-0 na sety, jenom utkání mezi Azerbajdžánem a Portugalskem už je teď jasné, že se bude hrát minimálně sady 4, protože po setech odehraných dvou to je 1-1 mezi Azerbajdžánem a Portugalskem.
0: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.

0: Vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 14 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. U plzeňských fotbalistů po necelém roce skončil trenér Martin Hyský. Vedení Viktorie ho odvolalo po čtvrteční prohře 0-3 na stadionu Červené zvezdy Bělehrad na úvod závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy. Ve vysílání radiožurnálu Sport znovu Lukáš Michalík, znovu tě vítám.
1: Už jsem tady zas, hezký den.
0: Plzně se v úvodu nové sezóny nedaří. Je Hyského konec na lavičce vlastně logickým vyústěním celé té situace?
1: Z mého pohledu ano, já jsem očekával, že skončí ještě dřív, abych pravdu řekl. V aktuálním ročníku Viktoria sehrála 5 zápasů a vyhrála jediný, navíc jí to nešlo ani herně, na což v klubovém prohlášení upozornil generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek, že zkrátka ten herní projev absolutně nekorespondoval s klubovými ambicemi. V posledním kole šance ligy sice Plzeň vydřela vítězství nad Zlínem, předtím ale doma s Teplicemi ztratila 3gólový náskok. Aktuálně je v tabulce nejvyšší soutěže až 10. a s 11 inkasovanými góly má vůbec nejhorší defenzivu. To je málo vídané vedení Západočechů. Přitom na předsezónní tiskové konferenci vyhlásilo útok na mistrovský titul, což se tedy aktuálně zdá být jako utopie. Když k tomu připočteme i poslední debakl v Bělehradě a vzdalující se účast v hlavní fázi Evropské ligy, Hyského konec překvapivý není a myslí si to i bývalý plzeňský kapitán a náš expert Pavel Horvát.
2: To mužstvo nevypadá teďka nějak zářivě a ten pohled na Plzeň byl vlastně smutný. Takže dalo se to očekávat vzhledem k tomu, co se od Plzně čekalo před sezónou. Určitě asi nikdo nečekal, že to bude mít takovýhle rychlej průběh, ale v tuhle chvíli si myslím, že to je správný řešení, no, bohužel pro Martina. Myslím si, že to mužstvo potřebuje trošku nakopnout, bych řekl jednoduše, prostě probudit některý ty hráče. Viděl jsem některé reakce včera po zápasech a ty kluci jsou frustrovaní, nejsou spokojení a samozřejmě ta výměna toho trenéra je prostě nejjednodušší, no.
0: Říká Pavel Horvát. Připomeň prosím tě, Lukáši, jak dlouho vlastně Martin Hyský v Plzni byl.
1: Opravdu velmi krátce. Hyský převzal Plzeň loni v říjnu poté, co se mu dařilo v Karviné, kterou v předminulém ročníku dovedl k historickému 8. místu po základní části ligy, a Martin Hyský podepsal se Západočechy 3letou smlouvu, takže skutečně byl to dlouhodobý projekt. V minulé sezóně Viktoria skončila v nejvyšší soutěži 3. a došla do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy. Češi se ale opakovaně nevyhnuli kolapsům, v domácím poháru například vypadli ve čtvrtfinále po prohře 0-3 v Karviné, často se to omlouvalo tím, že si to zkrátka ještě musí sednout, ale jak vidíme, tak si to úplně nesedlo. Spolu s Hyským končí v Plzni i jeden z asistentů Radim Grusman, kouč brankařů Václav Winter a kondiční trenéři Petr Hejný a Tomáš Pupkaj. V realizačním týmu naopak zůstávají bývalí hráči Viktorie, další z asistentů Marek Bakoš, druhý z brankářských trenérů Matuš Kozáčik, ti v podstatě přežili každého odvolaného trenéra, no a v týmu zůstává také videoanalytik Zdeněk Bečka.
0: Ten je na tom tuším podobně, ne?
1: Ano. Ten dřív působil také jako asistent trenéra, dnes je tedy videoanalytikem.
0: Podle informací na klubovém webu Plzeň oznámí jméno nového kouče v nejbližších dnech. Kolikrát se to zmiňovalo, že sice Martin Hyský a Plzeň nehrají úplně ideálně, ale tak nějak to vypadá, že není kdo místo Hyského. Tak jaké varianty můžou být ve hře, když se to zřejmě už nějakým způsobem rozseklo.
1: Pojďme si zaspekulovat, zdůrazním tedy, že to budou jen spekulace. Volný je třeba Radoslav Kováč, slýchám jeho jméno v souvislosti s Plzní. Ten před sezónou skončil v Liberci a Slovanu se paradoxně po jeho odchodu začalo výrazně víc dařit, takže pokud by po něm sáhla zrovna Plzeň, tedy stabilní značka bojující o top 3 v tabulce, tak mě osobně by to překvapilo. Bez práce je od dubna a konci v Olomouci i Tomáš Janotka, to by mi už dávalo větší smysl, se Sigmou v minulosti vyhrál domácí pohár, zahrál si s ní evropské poháry, takže nějaké úspěchy už má za sebou. No a pak samozřejmě taková tradiční linka, po konci u reprezentace je volný i Miroslav Koubek, ten před angažmá u národního týmu ve Viktorii úspěšně působil, na druhou stranu mu bude 1. září už 75 a je otázkou, jestli má zapotřebí se ještě vracet k trénování na té nejvyšší úrovni. No a pak tu jsou trenéři, kteří by pro Plzeň mohli být zajímaví, ale jsou smluvně vázaní jinde. Třeba teplický Zdenko Frťala, který navíc nedávno po ligové remíze Severočechů v Plzni 5-5 přiznal, že o změně angažmá neuvažuje.
3: Člověka to potěší, že takový klub, jako je Plzeň, uvažuje o vašem jménu. Nicméně já v Teplici chci pokračovat v tom, co tady budujeme, co tvoříme.
1: Předběhnu tě s otázkou, protože ty by ses mě na to jméno zeptal. Další variantou by mohl být David Horejš, který odvádí dobrou práci v Hradci Králové. Na druhou stranu mu u Východočechů bude po konci sezóny končit smlouva, zatím neprodloužil. Někdejší obránce ale po ligové remíze v Dělíčku s Bohemians na začátku srpna o možném zájmu Plzně mluvit nechtěl.
4: Já bych tohleto vůbec situaci nechtěl komentovat, já se soustředím na svoji práci tady v Hradci.
1: Takže je otázkou, jak to dopadne. Samozřejmě vyloučené není ani to, že fotbalisty Plzně na delší čas převezme dosavadní asistent Marek Bakoš. Viktoria o víkendu hrát nebude, to Plzni hraje do karet. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti dalšího účastníka kvalifikace evropských pohárů Hradce Králové a vzájemný duel na východě Čech odložila. Poprvé se tak plzeňští bez Martina Hyského na lavičce představí příští čtvrtek v domácí odvetě čtvrtého předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad a dohánět budou tříbrankové Manko. Kdo bude na lavičce, to tedy není jasné.
0: Ale náš fotbalový expert Pavel Horváth to nebude, ne?
1: No já doufám, že ne. Přeju mu všechno dobré, ale rád bych si ho ještě uchoval v našem týmu.
0: Ano, byli bychom rádi, Pavle, případně neber to.
1: Neber telefony hlavně.
0: Lukáš Michalík ve studiu, děkuji ti.
1: Díky, naslyšenou.

0: Pátek 21. srpna. Od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo přesně 58 let. Okupace hluboce poznamenala celou společnost, včetně československého sportu. Mnoho talentů muselo emigrovat a řadě z nich tím skončila i celá kariéra. Kvůli politickým důvodům odešla řada českých sportovců a československých do zahraničí. A kdo se stal reprezentantem jiné země i další dopady okupace na sport, teď probereme s Anou Skalovou, kterou vítám ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Srpnem 1968 začalo v Československu období normalizace, které trvalo až do potlačení režimu v roce 1989. Co se tím pro sportovce změnilo?
1: Vlastně skoro všechno. Sport se stal prostředím, kde lidé mohli vyjádřit svůj nesouhlas s režimem, ale zároveň byl i terčem politických čistek. Mnoho sportovců se zapojilo do protirežimních aktivit a část z nich to tak stálo i jejich kariéru. Sportovci navíc ztratili možnost svobodně přestupovat do zahraničních klubů, protože se režim bál jejich útěků. Symbolem odporu se stala gymnastka Věra Čáslavská a její takzvaný tichý protest na olympijských hrách v Mexiku 1968, kde získala 4 zlaté medaile, celkem jich bylo tedy 6. Při sovětské hymně sklopila hlavu, odvrátila zrak a po celou dobu se dívala do země. Gesto obletilo celý svět a stalo se symbolem nesouhlasu s invazí. I přes zisk 6 medailí čelila Čáslavská po návratu z Mexika perzekuci a zákazům ze strany komunistického režimu. Před svou smrtí o tom mluvila pro projekt Paměť národa.
2: To byla velká sláva, protože že jsme přivezli medaile a potom se to začalo najednou lámat. Jsem měla pořád nějaké prohlídky v bytě a pak jsem nemohla nikde sehnat práci.
0: Říkala tedy Věra Čáslavská. Část československých reprezentantů a sportovců po roce 1968 emigrovala. Kdo byl mezi nimi?
1: Například jedna z nejlepších tenistek všech dob Martina Navrátilová. Po US Open v roce 1975 požádala v New Yorku o americké občanství a do Československa se už nevrátila. V roce 1981 se stala americkou občankou a celkově vyhrála 59 Grand Slamových titulů. Dalším tenistou byl Ivan Lendl, který odešel na západ v roce 1986. I kvůli problémům s vedením československého komunistického režimu ale získal americké občanství až o 6 let později. Rok po okupaci emigroval jako dítě s rodiči například i plavec Alex Bauman. Ten následně už v barvách Kanady získal 2 olympijská zlata na hrách v Los Angeles 1984, kde Čechoslováci startovat nemohli. Za Kanadu hrál po emigraci například i hokejista Petr Nedvěd.
0: Okupace ovlivnila výrazně tedy i lední hokej. Jakým způsobem?
1: Československo se vzdalo pořadatelství mistrovství světa v hokeji 1969 kvůli obavám z protisovětských nepokojů. Uspořádání šampionátu se zhostilo Švédsko a zápasy proti Sovětskému svazu tak získaly veliký podtext národního odporu. Pro běžné obyvatele byly výhry totiž jedinou možností, jak dát najevo svůj vzdor. Právě na šampionátu 1969 porazili Čechoslováci sovětskou hokejovou reprezentanci hned 2x. No a v zemi to tak vyvolalo oslavy a spontánní protivládní demonstrace.
0: Od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo přesně 58 let. Probrali jsme to s ohledem na sportovní dění také s Anou Skalovou. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.

Vypsaná fixa ve vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 31 minut. Hokejisté Pardubice v přípravném utkání na novou sezónu vedli v rakouském Celamze nad švýcarským Bílem 2-0 v polovině utkání. Nakonec ale prohráli s Bílem 2-3 v prodloužení. Teď hrají přípravné utkání také hráči Hradce Králové. Jejich soupeřem je rakouský Graz. Po dvou třetinách Hradec vede nad Grazem 4-1. I have

18 hodin a 35 minut, to znamená, že zhruba 35 minut je odehráno z pátého kola druhé nejvyšší české fotbalové soutěže, zatím poměrně gólového, protože po půl hodině hry Táborsko vede v Jihlavě 1-0, Třinec v Opavě 2-1, Prostějov vede naopak doma nad Kladnem 2-1 a Vlašim hraje s Příbramí nerozhodně 1-1. Další dva zápasy jsou také bezgólové, také nerozhodné jsem chtěl říct, ale řekl jsem vám rovnou i pointu, také bezgólové, tedy Karviná Žižkov 0-0, stejně jako Ústí nad Labem Dukla Praha.

0: Ve fotbalové Viktorii Plzeň skončil po necelém roce kouč Martin Hyský. To je zpráva dne, kterou začíná další dnešní pravidelný sportovní přehled. Do studia s ním přišel Jakub Kanta. Vítám tě.
1: Hezký večer. 50-letého trenéra Hyského odvolalo vedení Plzně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
2: Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu. V novém ročníku nejvyšší domácí soutěže vyhrála Viktoria 1 ze 4 duelů a inkasovala 11 gólů. S Martinem Hyským v klubu končí i realizační tým, který si z Karviné přivedl. Dlouholetí trenéři Plzně, asistent Marek Bakoš a kouč brankářů Matouš Kozáček zatím zůstávají. Kristián Čveda, Radiožurnál.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě.

0: V novém působišti podepsala Labík smlouvu na 4 roky.
1: Utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne v 9 večer nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmu z Premier League jsou 3 čeští zástupci.
2: V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezóny Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček s Newcastlem. Kinský si pozici upevnil úspěšným bojem o záchranu na konci minulé sezóny a nově vytvoří brankářskou dvojici se zkušeným Slovákem Martinem Dúbravkou. Horníček se do Anglie přesunul v létě z portugalské Bragy. Na soupisce Liverpoolu je stále i další český golman Vítězslav Jaroš. Čeští hráči v poli v Premier League chybí West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s dalším českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v minulém ročníku sestoupili. Kristián Čveda, Radiožurnál.
0: České volejbalistky dnes večer vstoupí do mistrovství Evropy. V 8 hodin se v pavilonu P na brněnském výstavišti postaví Řecku. Češkám patří ve světovém žebříčku 14. místo, jejich soupeřky jsou 29. Řecký trenér českého výběru Yannis Atanasopoulos před zápasem neřeší, že hraje proti celku své domoviny.
3: S Řeckem na mistrovství Evropy hrajeme už po třetí v řadě, jsem na to zvyklý. Až začne hrát řecká hymna, budu trochu v emocích, ale hned potom se budu soustředit, jak Řekyně porazit. Nezajímá mě, proti komu hrajeme, na hřišti bych chtěl porazit i vlastní mámu. Moje srdce teď bije pro Česko a s týmem budeme chtít vyhrát každý zápas, i když je to zrovna proti Řecku.
1: Skupina B v Brně začala výhrou Srbek nad Rakušankami 3-0 na sety. Další tři skupiny hostí turecký Istanbul, švédský Göteborg a azerbajdžánské Baku.
0: Švýcarské Lausanne přivítalo po mistrovství Evropy další podnik prestižní diamantové ligy v atletice. V hlavním programu 12. ze 14 meetingů základní části by se večer měli představit dva Češi. Pátý oštěpař z evropského šampionátu Jakub Vadlejch a premiérově také juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada.
1: České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám a to 2-4. První českou branku ve druhém duelu pod novým americkým koučem Idalským dala v přesilové hře krátce před druhou přestávkou Sára Čajanová na 1-3 a na ní opět v početní převaze navázala v 52. minutě Aneta Tejralová.
0: Tenistka Sára Bejlek nastoupí už zanedlouho, přibližně za půl hodiny, ke čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak Bejlek dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
1: To první tenista světového žebříčku Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a odhlásil se z blížícího se US Open. 20-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde slavil další grandslamový titul.
0: 19-letý tenista Jan Kumstát postoupil v Praze do třetího finále na Challengeru za sebou a protáhl svou vítěznou sérii už na 16 zápasů. O titul na turnaji nižší kategorie ITF si na štvanici zahraje také Jana Kovačková, která v semifinále zdolala sestru Alenu 2-1 na sety.
1: Kvalifikaci na sprint velké ceny Nizozemska Formule 1 ovládl George Russell z Mercedesu, druhý byl úřadující šampion Lando Norris z McLarenu a třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari.
0: Čeští basketbalisté mají před sebou přípravný turnaj v německém Hamburku. Svěřenci kouče Bartoně do něj vstoupí soubojem od 20 hodin a 30 minut s domácím výběrem, tedy s úřadujícími světovými i evropskými šampiony. To české basketbalistky už jsou v Turecku, kde o víkendu čekají proti domácím další dva duely před zářijovým mistrovstvím světa v Berlíně.
1: A začíná semifinále baseballové extraligy. Vítěz základní části Kotlářka se v pražském derby představí v prvním duelu série na 3 vítězné na hřišti Eagles v Krči už za zhruba 20 minut. Startuje také úvodní duel v sérii mezi brněnskými rivaly. Obhájci titulu Draci v něm budou hostit Hrochy.
0: Říká Jakub Kanta na závěr sportovního, i když trochu zvířecího přehledu. Děkuji ti.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Vysílání radiožurnálu Sport 18 hodin 49 minut. Mluvíme pořád o tom, že se blíží hokejová Tipsport Extraliga, ale blíží se také Extraliga házenkářů a chystají se na ní třeba i hráči pražské Dukly, kteří teď hrají přípravné utkání v Maďarsku proti Balaton Furedy a po poločase prohrávají 6-13.

0: I s potleskem to má kapela Kors. Jen 8 minut zbývá do 19. hodiny, tedy i do startu nového ročníku futsalové ligy. A ten futsalový ročník otevřou nejsledovanější celky tohoto sportu v Česku, tedy Plzeň a Chrudim. Přestože v minulých letech se o titul utkávaly pouze zmíněné dva týmy, oba před novou sezónou oslabily. A tak se dají očekávat vyrovnanější ligové boje.
1: Jako myslím si, že ta liga letos bude hodně vyrovnaná. Myslím si, že to bude třeba o 5 týmech. Jako s Chrudimi odešli lidi do Brna, takže Brno bude silný, Ústí bude silný a jako každý rok Liberec je silný, takže si myslím, že to bude o 5 týmech.
2: Domývá se plzeňský Dušan Kinstner. Letošní novinkou je redukce počtu týmů v lize na 8.
3: A se podá, že ta liga se vykryštalizovala asi do těch 8 nejlepších, najdlhodobejších týmov, čo ja viac menej kvitujem. Možno tých 10 by bol lepší počet, ale radšej sadiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie v tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body a dostať, vylepšiť si tú najlepšiu pozíciu do toho play-off, aj vlastne do tej dielby, tej tabulky.
2: Upozorňuje trenér Interobalu Peter Kozár, že každý zápas bude pri novém hracím systému veľmi dôležitý. Prvním úkolem jeho svěřenců je dostat se mezi 4 nejlepší týmy, které si proti sobě znovu zahrají v nadstavbě.
1: To určitě, ale naše ambice jsou furt nejvyšší, takže my určitě budeme hrát letos znova o titul. A uvidíme, hned první kolo máme Chrudim, tak to nám asi hodně ukáže ten první zápas, no. Jaký budou naše ambice, jaký budou naše cíle, ale jak říkám, budeme chtít hrát určitě o titul znova.
2: Přeje si Dušan Kinstner navázat na předchozí roky, kdy se o titul prali Plzeň s Chrudimí a třikrát se slavilo zlato na západě Čech. Trenér Petr Kozár ale ví, že po odchodu gólmana Němce a dvojice reprezentačních opor Vnuk Holý do Ústí nad Labem bude tentokrát dostat se do finále mnohem těžší.
3: S klubom jsme se dohodli, že zkusíme už to trošku omladit, připravit možno káder na dalších pár rokov dopredu. A prostě v tom športě se to stává, jsou odchody, jsou příchody. Budeme spoléhat skôr na kolektivní týmový duch, nějaké ty individuality. To nebude také, jaké Tomáš Vnuk vedel previeske, mal dobrý deň, vedel bodovať, ale verím, vravím, že spojíme kolektivnou týmovou cestu.
2: Doufá kouč úřadujících vicemistrů Peter Kozár. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Martin Benda a další zprávy.
6: V Česku dál vydatně prší, nejsilnější déšť čeká Jizerské hory a Krkonoše. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 6 lidí zemřelo, zraněných je přes 90. Na Diamantové lize v Lozan se představí oštěpař Vadlejch a překážkař Rada. Nehoda zpomalila provoz na D8 u Nové Vsi ve směru do Prahy. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy déšť později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: V Česku dál vydatně prší, déšť teď hlásí regiony v pásu od Domažlicka a Plzeňska přes Prahu až k Liberci a Ústí nad Labem. Silnější srážky teď podle dat meteorologů jsou hlavně na Sedlčansku a Voticku, ale také v okolí Prahy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má během večera a noci nejvíc pršet na návětří Krkonoš a také Jizerských hor, kde může spadnout i 80 mm srážek. Bouřky se z Česka postupně přesunou nad Polsko. Hovězí maso začalo zlevňovat. V ranním interview Radiožurnálu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
7: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
6: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Nejméně 6 lidí zabil nálet ruských dronů na ukrajinský Krivý Rih. Bezpilotní letouny zasáhly obchodní středisko, kde vypukl požár. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy oblasti Oleksandr Hanža. Úřady hlásí také více než 90 zraněných, 21 lidí je ve vážném stavu. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje nálet kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Druhý dron zasáhl nákupní centrum asi půl hodiny po prvním útoku, když na místě záchranáři ošetřovali raněné. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto. Zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí stavby, kvůli komplikacím při ražbě, bude totiž hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
8: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 km.
0: Sport.
9: Atletická diamantová liga pokračuje po mistrovství Evropy mítinkem ve švýcarském Lausanne. Ve startovních listinách jsou dva Češi, oštěpař Jakub Vadlejch a juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Ten si mezi elitou diamantové ligy zazávodí úplně poprvé.
10: Je to něco jiného upřímně, ale já jsem za to rád. Od koho jiného by se měl člověk učit než od těch nejlepších. Letos jsem absolvoval 4 meetingy s dospělými. Myslím si, že jsem se neumístil jít než na 5. místě. Mě to taky samotného postaví zpátky na nohy. Je to určitě příjemnější, vlastně, že to světlo nebude mířeno úplně jenom na mě a může jenom překvapit.
9: Závod na 400 metrů překážek s Michalem Radou začne zhruba za 3/4 hodiny a oštěp mužů před 8:30 večer.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Mirošovic a nehoda na D5 u Nýřan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice opatrně na 19,5 kilometru stojí porouchané auto. V pravém pruhu v silném provozu se jede až na 23. kilometr. Na D1 z Brna do Prahy před mostem Šmejkalka máme hlášenou čerstvou nehodu a začíná se před omezením tvořit kolona. Na D4 z Prahy do Strakonic zůstává stále kolona za sjezdem na Lipence. Do omezení u jíloviště pojedete přes 30 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň dejte pozor, na 92. kilometru havarovala dodávka a prorazila středová svodidla. V každém směru je tak blokovaný levý pruh, náhle se zpomaluje v dešti. Na D5 z Plzně do Prahy zvolněte za sjezdem na Vráž. Na 13. kilometru dostalo auto smyk.
13: Je mimo Ozobku, jo, ve stráně, ale přejdou tam teďka záchranné složky, budou tam majáče a tak dále. A ti řidiči, tak pozor.
12: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalíte před sjezdem na Mělník na 18,5 kilometru. Na 17. je po nehodě uzavřený pravý pruh, zdržení 10 minut. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší srážku dvou aut v pravém pruhu. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí dvě porouchaná auta. Postojíte kvůli tomu v Patočkově z Kajetánky a plné jsou také příjezdy na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině místy déště nebo přehánky. Později začnou srážky ubývat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
14: 19 hodin 6 minut, srážky budou ubývat, doufejme, že naopak góly budou přibývat. Myslím tím góly, které padají v utkání 5. kola šance Národní ligy, druhé nejvyšší české fotbalové soutěže, protože mi přijde, že zatím těch gólů je poměrně dost a už padly na všech stadionech. Jihlava prohrává v 50. minutě s Táborskem 0-1. 50. minuta je také na dalších stadionech, třeba v Karviné, kde domácí vedou nad Žižkovem 1-0. Opavě, kde domácí prohrávají 1-2 s Třincem, Prostějov v 50. minutě vede nad Kladnem stále 2-1, Ústí nad Labem v 50. minutě už vede o 2 góly nad Duklou, tedy 2-0, a Vlašim v 50. minutě prohrává s Příbramí 1-2.
11: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.

0: Tohle byly Rolling Stones ve vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém začíná také mistrovství Evropy volejbalistek i pro české reprezentantky. Respektive české hráčky začnou až ve 20 hodin své utkání proti Řecku, ale my už teď v Brně máme připraveného našeho reportéra Davida Nekvindu, který právě má aktuality před tím samotným zápasem. Davide, vítej ve vysílání.
1: Pěkný den, přímo z haly pavilonu P.
0: My úplně nejsme zvyklí ve vysílání radiožurnálu Sport dělat volejbalové vstupy před samotným zápasem, být to fotbal, zeptám se ti na sestavu, ale jaká by měla být ta vhodná otázka před utkáním volejbalistek prvním zahajovacím na domácím mistrovství Evropy? Proč mi prosím?
1: Já bych se asi klidně zeptal na to, jak, co se už teď děje na palubovce, a rovnou ti odpovím, Martine. Protože už před pár minutami nastoupily české hráčky k rozcvičce a už je tady vítali zatím, řekněme, stovky fanoušků. Ta kapacita je 5000, dnes vyprodáno být nemá. Prý největší zájem je o nedělní zápas se Srbskem. Srbky jsou obhájkyně titulu, velké favoritky této skupiny, takže to je zápas, který poutá největší pozornost, ale samozřejmě ten úvodní duel turnaje taky láká fanoušky. Potkal jsem tady marketingového, řekněme, pracovníka Českého volejbalového svazu Lukáše Kozáčka a ten mi říkal, že byl překvapený, když jsem přijel někdy už před úvodním odpoledním zápasem, který začínal ve 2 hodiny odpoledne. Přijel prý někdy kolem poledne, tady už bylo asi 500 lidí, kteří chtěli do haly, a on si říkal, no vždyť tady ještě ale nemáme ani nikoho, kdo by jim pípnul lístky. Takže ten zájem o volejbal v Brně určitě nějaký bude, jak přesně to bude číselně, kolik lidí přijde, to uvidíme, ale teď už tedy se plní tribuny, zatímco hráčky obou týmů, jak Češky, tak Řekyně, teď jsou všechny v leže na hrací ploše a protahují si nohy.
0: Jak důležitý ten zápas pro vývoj celého šampionátu pro Češky je? Protože z toho, co říkáš, tak člověk usuzuje, že to nejdůležitější teprve přijde a že vlastně je to jeden z mnoha. Tak jak to je?
1: To ne, to určitě ne. Ten zápas se Srbskem asi nebude ani tak nejdůležitější. Tam by bylo překvapivé, kdyby Češky vyhráli, ten bude spíš nejatraktivnější kvalitou soupeřek, ale právě ten úvodní duel bude hodně důležitý a samozřejmě nejen proto, že se počítají body, je to tak, že v základních skupinách je 6 týmů, do 8. finále postoupí nejlepší 4, takže není to tak, jak v některých jiných šampionátech, že třeba všechny týmy postupují do další fáze, je rovnou o co hrát. A jedna věc je tedy to, že chcete začít dobře kvůli bodům, a druhá právě kvůli tomu domácímu prostředí. Volejbalistky přiznávají, že jistý respekt z toho mají, neznají velké turnaje nebo takto velké turnaje doma, takže odstartovat dobře je z tohoto pohledu důležité. A když se dívám na kurzy, tak Češky jsou jasnými favoritkami tohoto zápasu, tak snad se to potvrdí.
0: Tohle ale není první zápas, který se v Brně hraje. Čím vlastně začal ten šampionát na jihu Moravy?
1: Na jihu Moravy začal právě ve zmíněné 2 hodiny odpoledne, to se utkali Rakušanky se Srbkami a to dopadlo zcela podle předpokladů. Jak jsem říkal, Srbsko je velký favorit této skupiny, Srbky vyhráli pohodlně 3-0, když ve druhém setu dokonce dovolili Rakušankám uhrát jenom 9 míčů, no a výsledkem 3-0 skončil i další zápas, který se tady v Brně dohrál, dá se říct, před pár minutami, nebo teď už spíš desítkami minut, to byl duel Bulharsko-Ukrajina, Bulharky zvítězili 3-0, ale bylo to, řekněme, dramatičtější ve 2 setech o pouhé 2 body, ale tedy zatím 2x favoritky zvítězily 3-0, tak snad na to navážou i české volejbalistky.
0: Ještě jedna věc, která se týká zájmu o volejbal v Brně, o mistrovství Evropy, protože z toho, co říkáš mi, tak nějak z toho jde, že o zápasy Bulharsko, Srbsko, Řecko, Rakousko, Ukrajina, že tam zkrátka nebude úplně velký zájem, že zkrátka jenom na ty české zápasy tak jako může být plno a na ty zbylé spíše prázdno než plno?
1: Prázdno bych právě určitě neřekl, mě to vlastně milé překvapilo, já jsem přišel do haly během toho zápasu Bulharska s Ukrajinou a rozhodně tady nebylo nějaké ticho, ty tribuny nebyly zaplněné, ale ty delší, ty podélné tribuny byly celkem slušně obsazené a hlavně lidi na nich fandili, on zkrátka volejbal je v tomto takový docela dobrý sport, že máte po každé rozehře komu zatleskat, takže i když tady třeba nebylo moc přímo bulharských nebo ukrajinských fanoušků, díval jsem se, jestli tady nějak víc vlajek a podobně, tak to tak nebylo. Spíš tady byly asi čeští fanoušci se zkrátka podívat už na odpolední zápas, tak rozhodně to nebylo nějaké jako tiché mrtvolné atmosféře, mělo to šťávu.
0: říká David Nekvinda. Šťávu bude mít také jeho komentář našeho volejbalového experta. Můžete se těšit právě na Davida Nekvindu ve 20 hodin, kdy začne utkání Česko-Řecko pro Češky i Řekyně vstup do mistrovství Evropy. Zatím, Davide, děkuju.
1: Těším se, naslyšenou.

0: Zápasem obhájců mistrovského titulu s nováčkem soutěže začne nová sezóna fotbalové Premier League. Londýnský Arsenal ve 21 hodin nastoupí proti Coventry. Na nejvyšší anglickou ligu se můžou těšit i čeští fanoušci, a to hlavně díky brankářům. Podrobnosti s Lukášem Michalíkem znovu ve studiu, už snad ani nezdrav.
1: Krásný večer.
0: Kteří čeští golmani jsou na soupiskách týmu z Premier League?
1: Jedničkou londýnského Tottenhamu by měl být Antonín Kinský, který pomohl svému týmu k záchraně v minulé sezóně. Pozice hlavního brankáře Newcastlu by mohla patřit Lukáši Horníčkovi. Ten do Anglie zamířil v létě z portugalské Bragy, kde patřil k hlavním oporám. Například v minulém ročníku přispěl Horníček k postupu do semifinále Evropské ligy, ale v Newcastlu je stále zkušený Nick Pope, takže je otázkou, kdo začne sezónu jako týmová jednička.
0: Na druhou stranu přestupová částka za Horníčka byla jedna z 10 nejvyšších, které se kdy na světě dali za brankáře. Což je něco neuvěřitelného. A vypadá to, že by mu chtěli dát nějakou šanci.
1: Já si myslím, že když ne hned, tak určitě i brzy dostane. Zkrátka s ním evidentně i vzhledem k tomu, že podepsal dlouhodobou smlouvu, počítají na dlouhou dobu.
0: Ještě jednoho českého brankáře v Premier League najdeme. Zmínil si dva, tak kdo je třetí?
1: Snad na ně nikdo nezapomněl. V Liverpoolu působí Vítězslav Jaroš, ale jednak je dlouhodobou golmanskou jedničkou týmu kouče Iraoli Brazilec Alisson Becker a navíc byl Jaroš v posledních měsících zraněný. A tak není jisté, jestli vůbec dostane šanci. Je potřeba doplnit, že české fotbalisty v poli zatím v Premier League bohužel neuvidíme. Londýnský West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Wolverhampton s reprezentačním obráncem Ladislavem Krejčím totiž v minulém ročníku, jak všichni dobře vědí, sestoupili.
0: Třetím týmem, který prvoligovou příslušnost neudržel, bylo Burnley. Které tři celky postoupily do nejvyšší soutěže?
1: Nováčky Premier League jsou Ipswich, Hull a taky zmiňované Coventry, tým, který druhou nejvyšší soutěž vyhrál a který trénuje bývalý fotbalista, trojnásobný šampion Premier League a vítěz Ligy mistrů Frank Lampard. Právě o něm mluvil před večerním utkáním kouč Arsenalu Mikel Arteta.
2: Oba sdílíme tu vášeň a lásku ke hře. To je něco, co člověka naplňuje a přináší mu to radost. Viděl jsem pár videí, na kterých jsme spolu na trávníku ještě jako hráči. Byl to úžasný fotbalista, rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších záložníků. Dokázal toho tolik, ve středu pole zvládal naprosto všechno. Byl to hráč té nejvyšší možné úrovně.
1: Ano, jak Mikel Arteta tedy připomněl, tak společně s Frankem Lampardem proti sobě řadu let nastupovali. Frank Lampard je jako záložník Chelsea, Mikel Arteta byl středopolařem Evertonu. Ještě jednou připomínám, že zahajovací utkání nové sezony fotbalové Premier League mezi Arsenalem a Coventry začne v 21 hodin a to nejpodstatnější pochopitelně od moderátora Martina Charváta uslyšíte.
0: Děkuji Lukáši Michalíkovi.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se podíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 30 minut. Martin Benda a zprávy.
1: Zemědělci letos se sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni, půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich bude letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur, přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters, která má k dispozici rozhodnutí úřadu. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtů řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat. Na řeckém ostrově Limnos v severní části Egejského moře odpoledne vypukl lesní požár. Úřady preventivně evakuovaly desítky lidí, informuje o tom agentura AFP. Hasičům pomáhá v boji s plameny několik letadel a vrtulníků. Starostka Limnosu řekla, že příčina požáru zatím není známa. Místní média nicméně píší, že vznikl na skládce odpadu. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl, obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky. Sport. Tenistka Sara Bejlek nastoupila ke čtvrtfinále turnaje v Cincinnati o postup, bojuje proti Američance Madison Keysové. To 19-letý Jan Kumstát prošel v Praze do třetího finále na Challengeru za sebou a protáhl svou vítěznou sérii až na 16 zápasů. O titul na podniku nižší kategorie ITF si na štvanici zahraje také Jana Kovačková, která v semifinále zdolala sestru Alenu 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Hvězdonic a na D5 u Vráže. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady opatrně. Na 26,5 kilometru se dojíždí do kolony, na 24,5 se v omezení srazila dvě auta. Blokují pravý pruh, pro větší auta je tam málo místa, chvílemi se jede krokem, zdržení téměř 20 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně se začala zkracovat kolona před omezením u jíloviště. Pomalu pojedete kolem cukráku, zpoždění přes 10 minut. Na D5 z Plzeň do Prahy za sjezdem na Vráž dostalo auto smyk, na 13. kilometru je mimo vozovku, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 17. kilometru vyšetřují nehodu, jede se pouze levým pruhem, brzdí se prudce v dešti před krátkou kolonou. V Praze v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most zastavilo auto, blokuje pravý pruh, kvůli tomu regulují provoz na vjezdu z Nové Povltavské. V tunelu Blanka v opačném směru stála dvě auta před výjezdem na Novou Povltavskou, podle policie už ne překáží, kolona se začne zkracovat. A v Brně ve Vídeňské na výjezdu po D52 směrem z centra na Mikulov se jede krokem před omezením u Modřic, zpoždění přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině ještě místy déšť, později začnou srážky, ale ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tenistka Sarah Bailey bojuje o postup do semifinále turnaje v americkém Cincinnati. Zatím prohrává s Američankou Keesovou 2-5. Teď je Sarah Bailey na podání. Důležité pro ten aktuální stav je to, že v úvodních třech gemech se Keesová pokaždé dostala do vedení 40-0, až potom případně, když neproměnila následující gamble, tak Sarah Bailey se dostala do výměn a začala bodovat, ale proti 0-40 se samozřejmě v každém z úvodních tří gemů hrálo Sáře Bailey o poznání složitěji, než kdyby začala v gemu bojovat i výrazně dřív. Takže Sarah Bailey teď půjde po výměně stran na podání, prohrává zatím s Madison Keesovou 2-5 v úvodním setu tohoto zápasu.

0: Mistrovství Evropy volejbalistek. Základní skupiny hostí Göteborg, Baku, Istanbul a také Brno. Na výstavišti v pavilonu P se čekají vysoké návštěvy a české hráčky se tak budou muset vypořádat nejen se soupeřkami, ale také s řadou dalších faktorů spojených s domácím šampionátem.
1: Když jsme se bavili s nějakýma jinýma týmama, který pořádali taky nějaký turnaj, tak říkali, že tohle bylo vlastně největší jako externí faktor, který je jako rozhazoval. Nám i hodně pomohlo to, že jsme třeba na hotelu sami, že nejsme s těma ostatníma týmama, že jsme v takové své bublině.
2: Trochu nás trenér se snaží držet dál od toho, dal nám nějaký i rady, které bychom měli dodržovat, aby jsme se toho, od toho trochu distancovali. Samozřejmě jsme v domácím prostředí, bude nám fandit celá hala, to nás může jenom nakopnout a v těžkých situacích nám to pomoct, ale může to být samozřejmě zrádný. Takže uvidíme, jaký to bude mít nakonec dopad.
3: Shodují se volejbalistky Michaela Mlejnková a Monika Brancuská, že domácí prostředí nemusí vždy přinést jen podporu, ale že vytváří také zvýšený tlak a očekávání.
4: Všechno to jsou externí faktory, které vás ovlivní. Fanoušci, rodiny, sociální sítě, všechno dohromady. A my jako trenéři musíme udržet hráčky soustředěné na volejbal. I pro nás je to trochu nový úkol. Měli jsme na to dvě speciální schůzky a řešili jsme třeba to, kdy nás může navštěvovat rodina a přátelé, kdy budeme dávat rozhovory a podobně. Bude to složité, ale já věřím, že si děvčata vše uvědomují a že se dokáží plně soustředit na náš cíl. Obvykle ani nehrajeme před tolika lidmi a to je další externí faktor, z kterého mám trochu strach. Volejbal je v pohodě, ale stresuje mě všechno ostatní.
3: Popisuje trenér Janis Atanasopoulos. A také si český tým musí zvyknout na trochu jiný režim, než třeba při letní lize národů, kdy trávil dlouhé týdny v Asii.
2: Je pravda, že když je člověk někde uprostřed Číny, tak je to trochu jiný, než je uprostřed Brna a ví se, že se tady hraje mistrovství Evropy. My se tady už vlastně od pondělí a mezi tréninkama není tolik času, jako když se právě v Číně uklidíme na hotel, ale místo toho tady právě jdem na nějakou tiskovou konferenci nebo na fonsedí. Občas si říkáme, že bychom si místo tohoto šlofíka klidně radši dali, ale přijímáme to tak, jak to je. Jsme rádi, že to tady jsme za to vděční a doufáme, že nám to pomůže. Naopak potom, až bude do tuhýho.
3: A i když některé hráčky kontakt s fanoušky či médii zrovna nevyhledávají, chápou, že i aktivity mimo kurt pomohou propagaci šampionátu.
2: Já nejsem úplně typ takový, který by si tohleto užíval, ale docela chápu, že je to potřeba k tomu, aby ten volejbal se dostával víc do povědomí. Proto jsem ochotná a velice ráda to udělám, protože si myslím, že čím více o nás bude mluvit, tím víc lidí má šanci přijít a tím víc lidí má šanci vidět ten náš volejbal, který já mám tak ráda.
3: Usmívá se univerzálka Monika Brancuská. Češky vstoupí do turnaje dnes ve 20 hodin utkáním s Řeckem, které v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport. Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Multisportovní talent Viktorie Jilková sní o účasti na letní olympiádě v boxu a zimních hrách v ledním hokeji. Zatímco dveře do seniorské hokejové reprezentace jí zůstaly zatím zavřené, v září bude startovat poprvé mezi ženami na evropském šampionátu boxerek v Bulharsku. Před odjezdem do Polska na přípravný turnaj si s bojovnicí ze Šťáhlavic u Plzně povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak už za necelý měsíc čeká Viktorii Jilkovou premiérové mistrovství Evropy v boxu mezi ženami, mezi dospělými. Jak velká to bude změna pro vás, co by úřadující mistryně Evropy do 19 let, ale?
2: Tak já jsem vlastně celý rok tenhle už zápasila mezi ženama, takže už vím tak nějak, jaký to je, ale vím, že to je jako fakt změna oproti těm devatenáctkám a je to fakt jako těžký, no.
1: Říkáte změna, v čem ta změna je největší? Je to v rychlosti, v tvrdosti?
2: Řekla bych, že ve všech směrech, hlavně jako v síle. Je tam prostě všichni mají větší sílu, takže i v tvrdosti, i v rychlosti a hlavně těma zkušenostma, no, jsou jakoby mnohem zkušenější než já, že, protože to dělají prostě díl.
1: Musela jste změnit ten svůj trénink, to znamená právě v souvislosti s přechodem do té dospělé kategorie.
2: Tak zjistila jsem, že musím mnohem víc zesílit, potřebuji být silnější a boxovat víc jako chytřejš, no.
1: Boxovat chytřej, co to znamená? Víc taktizovat?
2: Přesně tak, víc taktizovat a nechodit tam úplně do toho po hlavě, no.
1: Jaký byl vůbec ten první váš zápas mezi ženami, mezi dospělými?
2: Tak já jsem už něco boxovala, když jsem byla v devatenáctkách, ale nebyly to ty největší turnaje, protože to jsem nemohla. Ale vlastně na tom prvním turnaji tak jsem boxla proti Ukrajince, to jsem hned vyhrála. A hned jakoby na tom turnaji další zápas jsem prohrála proti Indce a byla tam teda znát prostě ta větší síla, že má fakt velký bomby a docela mě to jako, nechci říct, že zastrašilo, to ne, ale jako byla jsem z toho docela jako vykulená. Jo.
1: Z těch mládežnických kategorií jste zvyklá vyhrávat, vozit medaile, tak teď asi na ten premiérový šampionát mezi ženami pojedete v trošku jiné roli.
2: Je to tak, ale samozřejmě bych chtěla zase přivést medaily. Trénuju na to prostě celý léto a chci tam podat hlavně co nejlepší jako výsledky a výkony.
1: Jaká bude konkurence vůbec? Už jste si prohlížela ty možné soupeřky?
2: Tak my vlastně nemáme nějaký jako roster, kde by bylo, koho tam přesně budu mít, ale zhruba jako vím, že kdo tam v mý váze pojede a máme jako hodně nabitou váhu. No.
1: Ještě před šampionátem vás čeká přípravný turnaj, tak přibližme, o co se jedná.
2: Tak vlastně příští týden v pondělí bude začínat mezinárodní turnaj velký v Polsku v Gliwicích, kde si to tak jako vyzkouším, rozboxuju se, protože jsem celý léto neměla zápas, byla jenom příprava.
1: Kolik zápasů vás tam čeká nebo může čekat?
2: Myslím si, že mě může čekat 4-5 zápasů, když nevypadnu jakoby do finále, no.
1: Po Gliwicích už ladění formy směrem k Sofii, kde se bude konat v Bulharsku mistrovství Evropy.
2: Přesně tak, 7. září odlítáme do Bulharska, kde budeme mít ještě týden tam jako kemp přípravnej a potom už to vypukne. No.
1: Kromě snahy prosadit se mezi dospělými boxu, mezi ženami, tak Viktorie Jilková vlastně absolvovala také fyzické testy s ostatními bývalými spoluhráčkami, z úspěšné hokejové osmnáctky, se kterou jste vybojovala stříbro a bronz na světových šampionátech. No a vypadalo to, že byste mohla zamířit i na kemp ženské reprezentace hokejové, proč nakonec se tak nestalo?
2: Tak vypadalo to tak, měla jsem tam jet, nebo myslela jsem si, že tam pojedu, ale vlastně pak jsem nebyla vybrána. Nedostala jsem úplně důvod a odpověď vlastně, proč tam nejedu. No.
1: Říká česká reprezentantka v boxu Viktorie Jilková. Ze Šťáhlavic Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalistům Karviné se ve druhé nejvyšší soutěži zatím daří, když tedy pomeneme úvodní kolo a v něm porážku v Opavě 0-2, tak další čtyři kola karvinští vyhráli dnes naposledy nad Žižkovem 3-0 a vedou tabulku druhé nejvyšší české soutěže. Kousek za nimi je Ústí nad Labem. Alespoň to tak vypadá, že tam bude, protože v 6. minutě nastaveného času Ústí vede nad Duklou Praha 3-1 a zatím je Ústí bez porážky. Stejně tak i pozor Táborsko, ale tam je to zatím ještě také s otazníkem, protože v samotném závěru nastaveného času Jihlava prohrává s Táborskem 0-1 a Táborská Ústí nad Labem mají chodnou bilanci, 3 výher, 2 remíz, žádné porážky a celkově tedy jsou na 11 bodech těsně za Karvinou. V dalších dnešních zápasech Opava remizovala s Třincem 2-2, Prostějov vyhrál nad Kladnem 3-1 a Vlašim hrála s Příbramí také nerozhodně 2-2. Celkem tedy gólové kolo zatím.

0: Robbie Williams dohrává na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 59 minut, tedy ve chvíli, kdy tenistka Sarah Bailey už hraje druhý set čtvrtfinále turnaje v americkém Cincinnati proti domácí Madison Keysové. Že hraje druhý set naznačuje, že ten první nedopadl z jejího pohledu úplně dobře, protože když jste slyšeli, že prohrává 2-5, bylo to trochu na snadě. Nakonec ten úvodní set prohrála Sarah Bailey 3-6, nicméně za toho stavu 3-5 ze svého pohledu měla dokonce 3 breakbally, ani jeden ale nevyužila, a tím pádem to jedno ztracené podání, hned to první ze strany Sary Bailey v tomto utkání, znamenalo, že úvodní sadu prohrála 3-6. Ve druhém setu je to zatím bez breaku, tedy 1-1, na podání jde Sarah Bailey.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport, ale z amerického Cincinnati, míříme do Brna, protože tam dnes začalo mistrovství Evropy volejbalistek a dnes večer zahuje také domácí tým, tedy český tým, který v Brně v pavilonu P hostí Řekyně. Zápas mistrovství Evropy volejbalistek, domácí šampionát, a reportér David Nekvinda.
2: Zápas má začít za pár sekund, ale ještě nezačal a chviličku nezačne. Je tady slavnostní nástup obou týmů teď v tuto chvíli v potemnělé hale. Ten pavilon P je opravdu hezky připravený. Nemáte pocit, že jste na místě, které vlastně vůbec není sportovní halou původně? Je to prostě výstavní pavilon, velký prostor, do kterého pořadatelé vestavili mobilní tribuny, které jsou, řekl bych, zaplněné velmi slušně. Vlastně vyprodaná, nebo vyprodané vypadají ty podlouhlé hlavní tribuny, ty kratší tribuny naproti, tak ty až tak zaplněné nejsou. Uvidíme, jestli se to třeba ještě změní v průběhu utkání. Teď tady je slavnostní nástup obou týmů na hrací plochu s tím, že můžu říct, že české volejbalistky jsou favoritkami tohoto zápasu. S Řeckem se utkali i na předchozích evropských šampionátech v letech 2021 a 2023 a v obou případech Češky vyhrály, takže mají na co navazovat v tomto ohledu. Trenér Janis Athanasopoulos je Řek, takže pro něj samozřejmě hodně speciální zápas, myslím tedy trenér českého týmu, který ale už byl i u těch předchozích duelů a říkal, že samozřejmě je pro něj zvláštní slyšet řeckou hymnu v roli soupeře, to už se mu dnes stalo, hymny jsou za námi, ale zkrátka už si tak trochu zvykl a soustředí se jenom na český tým, který, jak jste mohli slyšet na Radiožurnálu Sport, to pojal tak, že se s tím domácím tlakem snaží bojovat třeba tím, že je uklizený, když to tak řeknu, v jiném hotelu než ostatní týmy tohoto šampionátu. Ale teď už tedy přichází moment, kdy české volejbalistky po tom, co tady nastupovala základní šestka řeckého týmu, tak tedy i české hráčky budou postupně představeny a půjdou na hrací plochu, takže můžu takto představit taky tu základní šestku. Helena Grozer, to je teď hráčka, která si plácá se všemi ostatními spoluhráčkami a bude patřit do základní šestice. To stejné Ela Koulisiány, další z českých reprezentantek, ta to tady v Brně velmi dobře zná, je to zdejší rodačka, odchovankyně klubu z Králova pole, a s číslem 15 je už připravená taky Magdaléna Jehlářová, takže 3 z 6, i když ono 7, protože samozřejmě bude nastupovat taky libero českých hráček, už jsou na hrací ploše. Teď je tam Michaela Mlenková, kapitánka českého týmu, a za ní další zkušená hráčka Pavla Šmídová, která se vrátila po 7 letech, kdy v reprezentaci chyběla speciálně kvůli tomuto turnaji, nebo nejenom kvůli němu, ale kvůli, řekněme, letošní sezóně. Na hrací ploše už taky Monika Brancuská a i libero Daniela Jancová, takže těchto 7 hráček bude v základní sestavě trenéra Athanasopoulose a skutečně snad tedy za pár okamžiků začne ten očekávaný zápas, úvodní duel tohoto turnaje pro český tým. Půjde to hodně rychle, protože Češky budou hrát hned zítra znovu proti Rakousku a v neděli proti Srbsku. V obou případech to bude od 19 hodin. Z toho nabídneme přímý přenos Radiožurnálu Sport, takže rozhodně bude co poslouchat o volejbalu. Ještě můžu představit rozhodčí tohoto zápasu. Jednou je francouzská Mathilde Hajadu-Tilliová a druhou z Černé Hory Sonia Simonovská. Takže ty budou rozhodovat o osudu tohoto zápasu, který už skutečně může může začít. Z té potemnělé haly se zase stává světlé místo, kde je možné vidět na míč. Ostatně ty míče jsou docela zajímavé, jak bývá ve volejbale zvykem. Většinou tam bývá třeba dominantní žlutá barva, ale pro letošní mistrovství Evropy je míč převážně bílý a k tomu takové červené proužky, takže z dálky to vypadá spíš jako kopačák. No a teď se za okamžik připojí taky posluchači Radiožurnálu. Zápas ještě nezačal, trochu se tady protáhl slavnostní nástup před tím úvodním duelem, ale teď půjde podávat česká nahrávačka Pavla Šmídová, takže ta zahájí tento duel. Už se ale v Brně hrálo dva odpolední zápasy. Srbky porazili Rakušanky 3-0 naprosto jednoznačně a výsledkem 3-0 zvítězili taky Bulharky nad Ukrajinkami. No a teď tedy právě začne ten zápas českého týmu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. Tak Pavla Šmídová si ještě párkrát hodí míčem, dostává pokyn, aby rozehrála a domácí mistrovství Evropy pro české volejbalistky právě teď začíná. Řekním, se podařilo přijmout podání Šmídová. Je tu první útok, který končí bohužel z českého pohledu tím, že se radují volejbalistky z Řecka, protože Antuliová svou prudkou ranou sice trefila český blok, ale od toho bloku zamířil míč jenom na palubovku, takže 1-0 pro Řekyně v úvodu prvního setu a na servis jde Antona Kakiová. Řecká jména nejsou úplně nejjednodušší pro komentátory, ale věnujeme se tomu, že české volejbalistky zvládly příjem a taky první útok. Monika Brancuská to byla, která poslala prudký míč po pravé lajně a tam na to nemohla žádná z řeckých soupeřek dosáhnout, takže zatím dvě rychlé rozehry a stav 1-1 v úvodu prvního setu tohoto zápasu. No a teď tedy Helena Grozer na podání a bude se snažit poprvé dostat Češky do vedení. Podařilo se jí odservírovat, ale řekněme jdou do protiútoku, tentokrát úspěšný český blok, který aspoň v tom smyslu, že Češky odrazili míč zpět na řeckou polovinu, ale balon se zase vrací na tu českou. Je tu znovu Brancuská, znovu její tvrdá smeč, jenomže tentokrát příliš dlouhá, i když tam teď Češky reklamují u rozhodčí, že došlo ke kontaktu a vypadá to na to, že tedy si český tým vezme výzvu a rozhodčí budou zkoumat u videa, jestli ten míč tedy bude přisouzený domácímu nebo řeckému týmu. Jde o to, že balon po té ráně Brancuské skončil v autu, to bylo jednoznačné, ale byl tam tedy letmý dotyk jedné z řeckých hráček u sítě. Teď to tady vidíme na opakovaném záběru. Ohnutý prst, to je něco, co vás usvědčuje a docela dost. Ta řecká hráčka to určitě věděla. Každopádně 2-1 pro český tým a je tu další podání Heleny Grozer, která zvládla podat a je tu třetí bod pro český tým, tentokrát nahrávačka Šmídová to vzala na sebe překvapivě a ze středu hřiště poslala balon na druhou stranu, což nečekali řecké hráčky a je tu tedy stav 3-1, takže pokračuje servis Heleny Grozer, Šmídová si tam ještě teď taky jde krátce poradit s trenérem Atanasopoulosem, ale teď už se tedy dívejme na ten servis třetí v řadě Heleny Grozer, který opět řekně zvládnou přijmout a tentokrát z toho byl docela dobrý prudký útok Antuliové, ale Češky zvládají situaci, hra u sítě několik takových krátkých výměn a dobrý blok teď v podání české reprezentantky Eli Koulisiány, která zastavila tedy úder soupeřky. Byla to, řekně, Tikmanidouová, která útočila středem, ale Koulisiány, která tady taky má řecké jméno, to přečetla. No a je to 4-1 pro český tým v úvodu prvního setu, takže samozřejmě dobrý start a Helena Grozer může opět podávat. Ta si teď tedy ty servisy užije. Řekně, opět zvládli přijmout a zase dostat míč i na českou polovinu. Tentokrát útok z levé strany, který provedla Mlejnková, ale úspěšný nebyl. Znovu se vrací míč na českou stranu. Balon je na zemi, ale v těsném autu ne, tak je to bod pro český tým. Chvíli se tam dívali hráčky obou týmů směrem na francouzskou rozhodčí, ta ukázala na českou stranu, no a tak je to 5-1. Ten servis Heleny Grozer teď v úvodu zápasu výrazně pomáhá českým volejbalistkám k tomu, že si vybudovali tedy rovnou 4-bodový náskok a Grozer opět posílá balon na druhou stranu hřiště, kde tedy řekně zvládají přijmout a je to smeč, kterou poslala Antuliová, ale Češky opět zvládají příjem a je to další bod, 6-1 pro český tým, tentokrát to nebyla až tak povedená rána od Eli Koulisiány, ale Od jedné z dětských hráček se míč odrazil zpět na zem a nebo ne zpět, ale odrazil se na zem. No a tak za stavu 6-1, respektive 1-6 z řeckého pohledu si bere trenér hostujícího týmu Apostolos Oikonomou už rychle první oddechový čas. Brně se tady chvíli hrát nebude, protože ten úvod zápasu sice řekněme vyhráli první bod, ale od té doby dominují Češky, no a tak na to tedy řecký realizační tým reaguje tímto způsobem.
0: Ano, a tím pádem je teď v Brně timeout, což můžeme v tuhle chvíli využít k tomu, že se podíváme na Radiožurnálu Sport na pár detailů aktuálních ze světa sportu. Připomeňme si, že juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada debutoval na diamantové lize v Lausanne, zaběhl tam šesté místo, časem 48,7 sekundy těsně zaostal za svým osobním maximem. Další informace, která se chystá k nadcházející sezóně, a sice, že fotbalisté AC Milan budou v ní nosit na dresu nášivku s nápis Sete per sempre, tedy šestka navždy, a zároveň si navždy, takový akronym na památku legendárního obránce Franka Baréziho, který zemřel minulý měsíc v 66 letech. Nášivku budou mít na levém rukávu, na který si Barézi navlékl kapitánskou pástku ve více než 700 zápasech. O poctě slavnému hráči dnes informoval italský velkoklub. Když už jsme u Itálie, připomeňme, že také světová tenisová jednička Jannik Sinner nedokázala doléčit zraněné pravé kolono a nebude startovat na US Open. Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde zvítězil. No a když už jsme se dostali k tenisu, tak také připomeňme, že tenistka Sára Bělek hraje v Cincinnati o postup do semifinále tamního turnaje na tvrdém povrchu. Její soupeřkou je Madison Keysová a Keysová aktuálně míří k tomu, že tento zápas vyhraje, protože poté, co ovládla úvodní sadu poměrem 6-3, tak v té druhé už získala jednou podání. Sáry Bělek vede 3-2 a teď půjde na podání. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na volejbal, zpátky na úvodní utkání českých hráček na domácím mistrovství Evropy. Jejich soupeřkami jsou Řekyně, zápas komentuje David Nekvinda.
2: Pokračuje dobrý start českého týmu, 8-3 je teď stav, když jsme se loučili při timeoutu řeckého týmu, bylo to 6-1 pro český tým, takže řekněme teď dokázali, řekněme aspoň zastavit to, jak rychle Češky utíkali, protože tam bylo 6 českých bodů v řadě, ale teď se tedy řekněním podařilo udržet se, řekněme, na ten rozdíl v tuto chvíli 5-bodový. Je tu podání, které dokázali české volejbalistky přijmout a útok brancuzské končí tak, že Antuliová ten balon odrazila jenom výrazně mimo palubovku. Bylo hned jasné, že žádná z jejich spoluhráček nemůže ten balon stihnout na hřišti, doskočit ho, vrátit do hry, a tak jenom tak zklamaně, řekněme, otočili hlavou a budou teď sledovat podání české volejbalistky, kterou je Monika Brancuzská. Ta už si připsala několik bodů v tomto zápase, řekl bych zatím asi nejviditelnější z českých volejbalistek. Servis zvládla, stejně tak teď zvládla svou roli Pavla Šmídová, nachytala, řekněme, tato nahrávačka, když všichni čekali, že ještě nahraje, protože to ještě nebylo třetí úder, ještě měli Češky možnost si nahrát, tak Šmídová udělala takovou fintu, která jí není úplně cizí, používá ji třeba docela často i v extraluze, že vlastně naznačila nahrávku a pak tak prostě řeknu plácne míč na druhou stranu do míst, kde nikoho nevidí, a zase to této zkušené 33-leté hráčce vyšlo, takže 10-3 pro český tým a Brancuzská může znovu servírovat. Chvíli to vypadalo, že to bude příliš dlouhé, ale nakonec řekněme museli hrát a jejich útok na pravé straně se podařilo Češkám zastavit. Libero Jancová přihrává na pravou stranu Brancuzské, její rána tentokrát vykrytá řeckým týmem, teď blobrý blok domácí Šmídové, ale přeci jen se řekněme ještě podařilo udržet míč ve hře, trošku nesoulad teď v řecké hře, ale podařilo se hostujícímu týmu udržet balon a je z toho rána, kterou posílá Tikmandová. I to se Češkám podařilo skrotit míč teď na síti po úderu jedné z domácích volejbalistek. Tam tak poskakoval, vybíral si místo, nakonec spadl na řeckou stranu. Hra pokračovala a pokračovala útokem řeckého týmu do sítě. No a to tedy znamená stav 11-3 pro Češky. Byla to Elpida Tikmandová, která nakonec z řeckého pohledu pohledu pokazila ten míč. A pozor, tak omlouvám se, ono to nebylo do sítě, ale skvělá práce Magdaleny Jehlářové, která tam vyskočila a zablokovala ten míč, takže to bych jí nechtěl upírat, tento úspěch. Mně se zdálo, že se ten balon odrážel od pásky, ale byla to ruka české hráčky. No a tak je tu hned druhý oddechový čas řeckého týmu. Trenér Oikonomu zkrátka vidí, že to jeho svěřenkyní vůbec nejde, a tak přestože je stav teprve 3:11 z pohledu Řekyň, tak je tu druhý oddechový čas, který si vybírá.
0: Druhý timeout, druhá šance se podívat na to, jak se v uvozovkách daří Sáře Bejlek ve čtvrtfinále tenisového turnaje v americkém Cincinnati. Sára Bejlek prohrává i v servírovacím gemu Madison Keysové, aktuálně tedy 3-6, 2-3 z pohledu Sáry Bejlek ve čtvrtfinále tohoto tenisového turnaje. Připomeňme si, že už se dnes hrála 6 utkání druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Jihlava prohrála s Táborskem 0-1, Karviná vyhrála čtvrté utkání za sebou, tentokrát nad Žižkovem 3-0 a vede tabulku. Opava hrála s Třincem 2-2. Vlaším s Příbramí také 2-2 a další zápasy skončily také stejně. Prostějov zvítězil nad Kladnem 3-1 a Ústí nad Labem nad Duklou Praha také 3-1. Ve vysílání Radiožurnálu Sport se vracíme zpátky do Brna, zpátky na úvodní utkání českých volejbalistek na domácím mistrovství Evropy, Česko-Řecko, a reportér David Nekvinda.
2: Bod si teď připsali Řekyně po oddechovém času 11-4, ale to je stále stav, kterým vedou české volejbalistky v prvním setu, takže pohodlný náskok, a navíc ho teď navyšuje Jehlářová z pravé strany, dostala ideální nahrávku od Šmídové a poslala balon prudce rovnou k zemi, takže si teď vyslechne tu písničku nebo melodii, která zní na volejbalových zápasech po podobných ránách, a může se už připravovat se svými spoluhráčkami za stavu 12-4 pro český tým na další rozehru, a poté, co rozehraje kapitánka Mlejnková, tak Češky dostávají balon na útočnou polovinu. Je to ale úspěšný řecký útok z levé strany. Tikmaniduová dokázala dostat míč těsně k čáře. Možná chviličku ještě mohli Češky doufat, že ten balon bude příliš dlouhý, příliš daleko, ale nakonec skončil celkem bezpečně v kurtu na hrací ploše. Není rozhodně důvod si brát nějakou výzvu, tady není o čem. Takže řecký bod 12-5 pro český tým, a na servisu je, řekněme, Konstantiniduová, které se podařilo dostat míč k českým volejbalistkám, a těm se ho pak podařilo dostat k Heleně Grozer, která z levé strany poslala křižný balon k pravé lajně, takový, dá se říct, podél sítě to byl míč, ne do hloubky hřiště, ale podél sítě, která dělí hrací plochu, a je to zase o něco lepší pro české volejbalistky. Vedou 13-5 nad Řekyněmi v úvodním setu na mistrovství Evropy, které hostí mimo jiné brněnský pavilon P. Míč už je znovu ve vzduchu, útočí Řekyně z pravé strany, a je to další skvělý blok. Byly tam dvě české hráčky, Grozer a Koulisianin, a těžko říct, která ruka to přesně zastavila, ten útok z pravé strany, který vedla Antuliová, ale obě se tam začaly radovat, a ono je to vlastně jedno, která z českých hráček to byla. Podstatné je, že stav je 14-5 pro český tým, který míří za vítězstvím v první sadě. To si snad už můžeme troufnout říct, i když teď Brancuska nedokázala zvednout balon dostatečně po té, co na ní letěla rána po levé lajně. Sice Brancuska se dostala k míči, ale zahrála ho víc než nad sebe pro některou ze spoluhráček směrem k zemi, a tak je z toho řecký bod 14-6, stav, kterým vedou české volejbalistky v tuto chvíli v úvodní sadě tohoto zápasu, který tedy hostí Brno. A teď sledujeme podání řecké Elpidy Tikmanduové, která dokázala zaservírovat. Češky už vrátili balon na řeckou polovinu a tam hrají Řekyně. Rána z pravé strany tu dokázala zpracovat Brancuska. Útok středem českého týmu, a teď řekl bych nedorozumění mezi řeckými hráčkami, které si dávali přednost, a to pomohlo českým volejbalistkám, protože vedou 15-6, a za okamžik se připojí taky posluchači Radiožurnálu. Mám dobré zprávy pro posluchače Radiožurnálu, protože Češkám skvěle vychází vstup do domácího mistrovství Evropy a vedou nad Řeckem 15-6 v prvním setu, takže samozřejmě k výhře je to ještě daleko, ale ten úvod zápasu Češkám vyšel skvěle. Sice prohráli první bod, ale pak následovala série, kdy se dostali až do vedení 7-1, no a od té doby ten náskok nejenom udržují, ale i tak postupně mírně navyšují. Řecký trenér už si vzal dva timeouty a musel tak tedy reagovat na to, že úvod šampionátu zatím vychází výrazně lépe soupeřkám, tedy v jeho případě Češkám. České volejbalistky mluvili o tom, jak je ten start důležitý i vzhledem k tomu, že přeci jen domácí tlak je trochu jiný, a teď zase česká šestice hráček na hrací ploše slaví, a to potom, co právě hráčka s číslem 6 Helena Grozer na pravé straně poslala prudký míč po léně, na který nedokázala dosáhnout Antuliová, tedy řecká hráčka, a právě Helena Grozer si teď bere balon, aby za stavu 16-7 pro český tým v úvodním setu podávala. Samozřejmě to, jak se ten zápas vyvíjí, se podepisuje taky na atmosféře, jenomže teď tedy natěšení fanoušci na chvíli stichli, protože Grozer poprvé v zápase nevyšel servis, tedy tím stylem, že skončil v síti, nedostal se na druhou polovinu hrací plochy, a tak se, řekně, vlastně zadarmo dostávají k tomu, že Antojová může servírovat. Jí ten, to podání vyšlo mnohem lépe, ale Češky zvládly přijmout servis a teď útočí, jenomže, řekně, vybírají zase, ale takový nesoulad v řecké hře, vlastně jenom přepinknutí míče na českou polovinu, a je z toho úspěšný útok, který provádí Michaela Mlejnková, takže Češky vedou v úvodním setu 17-8. Z Brna David Ekvinda, Radiožurnál. To byl tady vstup pro posluchače Radiožurnálu, pokračujeme v přímém přenosu. 17-8, Ela Koulisiány si vzala míč na servis, docela dlouhý rozběh této hráčky, který vedl k tomu, že se jí podařilo poslat tvrdý míč na druhou stranu sítě, ale řekně to zvládli, přijali ten balon, ale co už teď nezvládli, je další smeč Moniky Brancuské, po které sice skočila Antuliová, ale nepodařilo se jí ten balon udržet na hrací ploše, odrazila ho jenom výrazně mimo dosah svých spoluhráček, a tak zase Ela Koulisiány u balonu. O 10 bodů teď vedou české volejbalistky v úvodním setu 18-8, zatím to tedy vypadá na pohodlný start turnaje, jenomže je to stále jenom první set, a teď navíc, řekně, připisují bod, protože Angelopulová tam poslala tak tvrdý míč, že od českého bloku balon zamířil rovnou k zemi, a tak je tu stav 18-9 pro české volejbalistky. Stále tedy pohodlný náskok v úvodním setu, a právě hráčka, která teď bodovala, Georgia Luja Angelopulová, servíruje, posílá míč na českou stranu, kde dokázala dobře přijmout Mlejnková, ale útok z pravé strany pak nevyšel, míč v síti, a tak se, řekně, dostávají, pro ně se dá říct, k sérii bodové, protože dvakrát v řadě řecké volejbalistky zatím v tomto setu moc často nevyhrály, nebo nezískali bod. 18-10, takový je tedy stav teď pro český tým, zatím to ale není, zdá se, třeba důvod k tomu, aby si trenér Atanasopoulos bral oddechový čas. Teď ale další řecký bod, a dá se říct, že zadarmo, protože servírovala tedy Angelopulová a Češky to vyhodnotili tak, že míč půjde do zámezí, jenomže se podívali špatně a balon skončil nakonec celkem bezpečně na hrací ploše, takže to nebude ani na nějaký přezkum u videa. Ten balon letěl k pravé lajně z pohledu servírující hráčky. Vlastně tři české volejbalistky tam uhnuli tomu balonu a nebylo to správné rozhodnutí, ale teď už se zase můžou radovat domácí volejbalistky. Stav 19-11 je tu poté, co tentokrát Angelopulová poslala to své podání do sítě. Další servis tedy tak úspěšný, jako ten předchozí, nebyl. V tomto případě Češky nemuseli nějak váhat, jestli balon nechají, nenechají. Viděli moc dobře, že jde rovnou do sítě. A tak je tu podání, na které jde Kateřina Valková. Ta se dostává čerstvě na hrací plochu, nahradila jinou nahrávačku Pavlu Šmídovou, takže teď Valková si taky poprvé užije ten domácí šampionát přímo na palubovce. Její servis hodně takový plochý, tvrdý, ale dokázali ho, řekněme, přijmout, a útočí Tikmandová, jenomže Češkám se podařilo dostat míč na pravou stranu, odkud útočila Orvošová. V závěru tedy trošku prostřídal trenér Atanasopoulos tu šestici na hrací ploše a v tuto chvíli z toho je 12. bod pro řekyně, příšný útok zleva doprava, který nedokázali Češky zachytit. 19-12, to je ale stále výrazný náskok českého týmu o 7 bodů, a tak pozor, tam teď ještě došlo ke změně, bylo to nakonec out, takže ten stav 19-12 platí, ano, a Kateřina Valková servíruje. Tam jsem se tady trošku špatně podíval, každopádně je to dobrá zpráva, Češky budou podávat i když ještě nedostávají pokyn, aby je rozehráli, tak ten minulý balon tady přeci jen byl sporný a něco tam ještě rozhodčí řeší. Valková, ta už by ráda podávala, už si tam dlouho háže míčem o zem a tak se tak teď dívají všichni směrem k rozhodčím, co tedy bude. Svítí tam ten stav 19-12 pro český tým, kontrola u videa, a tam došlo k tomu, že byl přičtený bod Řekydím původně a problém tady byl s špatným zobrazením výsledku, takže je to 20-11 pro český tým. Tak trošku zmatky, které přiznám se zmátly i mě, ale nakonec dobré zprávy. Češky jsou 5 bodů od toho, aby vyhráli první set tohoto zápasu a teď se přibližují, když je to další sporný míč. Balon posílala Antuliová prudce k levé lajně a je to skutečně out, jak viděli i rozhodčí. Teď to tady vidíme i na obrazovkách přímo u tribun, že to sice bylo těsné, ale balon byl jednoznačně mimo hrací plochu, 21-11. Tentokrát ty dohady byly jenom krátké, rychlé a Kateřina Valková může zase podávat. Jenomže teď to nebylo dobré podání, netrefilo hřiště, řekně to dobře viděli, uhnuli tomu míči. 21-12, takový je stav, v tomto případě opravdu vůbec nic sporného a na servis se chystá řekně Gravariová, která už si bere míč, čeká na pokyn rozhodčí a svou pravou rukou posílá balon na domácí Helenu Grozer, která zvládla příjem, sice hodně vysoké míče, ale Češkám se daří dostat balon na druhou stranu, ovšem nebylo to nějak silné, víceméně jenom odevzdání pro Řekyně. Prudká bomba, kterou teď poslala Antuliová a Helena Grozer nějak ramenem dokázala ten míč vybrat a odrazit ho na druhou polovinu hřiště, jenom to tak zašumělo v hale, protože to byla opravdu bomba do asi ramene české reprezentantky, ten míč se pak vznesl až na řeckou půlku, ale na podruhé už řekněme ten balon zabili takovým způsobem, že ani podobně zázračný zákrok Češkám nemohl pomoct. 21-13, takový je stav, kterým české volejbalistky v úvodním setu nad řekněmi vedou a chtělo by to ten set bez nějakého delšího prodlužování ukončit. Teď technický balon, který posílala Mlejnková na druhou stranu, jenomže řekyně to přečetli, přihráli na levou stranu, kde kraluje Tikvandová a ta poslala balon prudce, nic technického na stranu českého týmu. Skončilo to, jak je z mého komentáře asi jasné, tím, že balon se dostal na zem a tak je stav 21-14 pro český tým, který se teď bude bránit dalšímu podání Gravariové. Míč, který celkem pohodlně dokázala přijmout Mlenková. Mlenková pak sama útočila z levé strany, ale Gravariová po servisu zafungovala dobře v obrané práci. Míč na české straně hřiště, ale zase jenom takové odevzdání řekyním. Dostali se tam Češky pod tlak, zkusila technicky zakončit výměnu nebo rozehru Antuliová. To nevyšlo a naopak Mlenková to vzala silou, poslala míč na střed hřiště, ale tak prudce, že žádná z řeckých hráček na balon nedosáhla a zase se Češky po této ráně kapitánky přibližují k vítězství v úvodní sadě 22-14. Takový je stav prvního setu zápasu evropského šampionátu v Brně mezi volejbalistkami Česka a Řecka. Mlenková po tom, co teď připsala bod, si vzala míč a servíruje těsně nad sítí, ale prošlo to naštěstí z českého pohledu a následuje skvělý blok Jehlářové, které tam pomohla Orvošová, ale myslím, že to byla Jehlářová, od které míč šel. Každopádně tyto dvě tam dokázali zablokovat řecký útok z levé strany, no a tak to tedy znamená, že tak nakonec to byla skutečně Orvošová, že Češky se dostávají na dva body od triumfu v prvním setu 23-14. Takové je skóre, když si Mlenková znovu bere míč. Ideálně by to mohla dopodávat ten první set. Uvidíme, jestli jí to vyjde, nechci to zakřiknout. Mlenková dokázala dostat míč na druhou stranu, kde přijela Gravariová, takže je z toho útok příliš dlouhý od Antuliové. Chviličku se po sobě hráčky dívali, ale je to bod pro český tým. Ještě to ale není úplně jisté, protože si řecký tým bere výzvu. Trenér Oikonomu chce nechat prozkoumat, jestli náhodou ten balon nebyl na hřišti. Za toho stavu 24-14 už pochopitelně nemá moc na co šetřit. Mně přišlo, že to out byl, tak to spod stropu pavilonu P, kde je umístěná komentátorská pozice Radiožurnálu Sport, ale třeba mě video usvědčí z omylu, což by tedy platilo i pro rozhodčí. Zatím tady svítí 24-14 a zatím nevidíme výsledek, tak ono nakonec Řekyně nemají problém s tím, jestli míč nebyl v autu, ale že tam byl český dotyk, to zkoumá video, jestli tam předtím nebyl dotyk jedné z českých hráček, a vypadá to, že ne, stav 24-14 platí. Několikrát jsme tady teď viděli, jak opravdu těsně kolem konečků prstů jedné z českých volejbalistek ten balon proletěl, no a tak je tu servis, na který přichází Bára Rejmanová, nejmladší hráčka českého týmu, 18-letá, přichází vyloženě na tuto chvíli ukončit první set, 24-14, prudká rána, která je ESO, no tak to je vstup na evropský šampionát, jak má být, podání 18-leté Báry Rejmanové, která poslala ten balon k zadní čáře. Řekyně asi i naschvál nechali balon letět, vypadalo to jako, že to je příliš prudká rána, ale míč se stočil směrem k zemi, takže stylový závěr prvního setu, 25-14, české volejbalistky tedy stylově vstupují do domácího šampionátu, vítězí v prvním setu, a teď bude důležité, aby udrželi tu formu i do dalších sad.
0: Říká David Nekvenda, děkujeme mu za to, samozřejmě na ty další sady se zpátky za ním vydáme. Do té doby jenom připomínám, že Sára Bejlek stále bojuje o postup do semifinále tenisového turnaje v Cincinnati. První set s Američankou Kýsovou prohrála 3-6, v tom druhém ale vede 5-4, na podání je ale Američanka.

0: Kapela Linkin Park ve vysílání Radiožurnálu Sport, jediné čistě sportovní stanice v Česku, která ve 20 hodin a 32 minut vám znovu může připomenout, jakže se daří Sáře Bejlek v čtvrtfinále tenisového turnaje v Cincinnati, protože teď je Sára Bejlek relativně blízko zisku druhé sady. Při svém podání totiž má Madison Keysová problémy, zatím nemusela čelit breakballu a v tomto případě také setballu. Ale Sára Bejlek stále udržuje gem ve hře. Keysová podává za stavu 4-5 ze svého pohledu. Aktuálně to je schoda. Na Radiožurnálu Sport, ale ve chvíli, kdy to je schoda v tenisovém zápase, míříme na utkání, které se už začalo znovu hrát. První set dokázaly české volejbalistky na úvod mistrovství Evropy proti Řekyním vyhrát. Teď už se hraje sada druhá a komentuje ji David Nekvinda.
1: Češky by si teď taky přáli, aby to byla schoda v úvodu druhého setu, protože prohrávají 0-2, teď to byl dlouhý druhý míč, po kterém nakonec rozhodovalo až video. Po jednom z řeckých úderů se balon dostal těsně k lajně, ale byl na hřišti nebo ve hřišti, takže Češky se dostávají do stavu 0-2 v úvodu druhého setu a teď bude důležité, aby nepřipustili nějaký delší problém, což se snaží změnit nebo zajistit Brancuská ránou po pravé straně, ale Řekyně vybírají a je to 3-0 pro řecký tým. Dobrá rána, kterou poslala kapitánka Konstantinudová. No a tak se české volejbalistky po této ráně středem hřiště, která prostě vsadila na razanci, tak se dostávají pod tlak a právě Konstantinudová se chystá na to, že odservíruje a pokusí se přispět k tomu, aby Řekyně ten svůj start do druhého setu ještě vylepšili. Trochu delší čas si teď bere na to, než podá míč, ale vyplatilo se to, protože to byl dobrý servis, ale Grozer ho dokázala zpracovat, jenomže pak právě tato česká hráčka Helena Grozer po levé straně chtěla silou prorvat řecký blok, jenomže se jí to nepodařilo. No a tak je to 0-4 z pohledu českého týmu a trenér Janis Atanasopoulos, který v prvním setu si nevybral ani jeden timeout, tak najednou musí hned takto v úvodu druhé sady reagovat, protože tedy teď utíká českým volejbalistkám začátek této části hry, no a tak je tu tedy první český timeout v tomto zápase, když sice Češky vedou 1-0 nad Řekyněmi na sety, ale v tom druhém prohrávají 0-4.
0: Dobře, když je timeout, tím pádem sebereme takzvané slovo Davidu Nekvindovi a připomeneme si, co se dnes dělo ve světě sportu. Například to, že u fotbalistů Viktorie Plzeň skončil kouč Martin Hyský, vedení klubu ho odvolalo po čtvrteční prohře 0-3 v Evropské lize v Bělehradě s Červenou zvezdou, což samozřejmě není tím jediným důvodem. Dalším z důvodů je také to, že když se podíváte na tabulku nejvyšší české fotbalové soutěže, tak zjistíte, že Plzeň je aktuálně na 10. místě, když ze 4 dosavadních kol dokázala vyhrát jen to poslední utkání doma 3-2 nad Zlínem, jinak má poměrně dost divoké skóre 10-11 a dostala nejvíc gólů ze všech týmů v nejvyšší české lize, což pochopitelně pro někoho, kdo řekl před sezónou, že chce mistrovský titul, tak není zrovna dobrá vizitka. Krátce na tenis a máme k tomu dobrý důvod, protože Sára Bejlek opravdu donutila Madison Keysovou k chybě při jejím servisu. Sára Bejlek dokázala vyhrát druhou sadu a tak je to teď srovnané 3-6, 6-4 z pohledu Sáry Bejlek s Madison Keysovou ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Cincinnati a rozhodne sada třetí. Sada třetí by teoreticky mohla rozhodnout také v utkání českých volejbalistek v duelu proti Řecku na mistrovství Evropy, ale jen za předpokladu, že Češky otočí vývoj v sadě druhé. Utkání komentuje David Nekvinda.
1: 1-5, takový je teď stav z pohledu českého týmu v tom druhém setu, s tím, že Řekyně se dostali do vedení 5-0, takže teď Ela Koulisiany zajistila první český bod ve druhém setu a je tu snaha přidat další, rána Heleny Grozer, ale zastavená řeckými volejbalistkami. Naopak Marta Antuliová poslala přesný tvrdý míč k zadní lajně, no a tak je z toho 6. bod pro Řecko v úvodním, tedy ve druhém setu, protože Češky na ten balon nedosáhly. Servírovat jde Elpida Tikmanduová, která se pokusí navázat na kapitánku Konstantinovou, která předtím právě servírovala, když se řekněme dostali do toho vedení 5-0. Tentokrát se českým volejbalistkám daří udržet míč. Jancová přihrává na levou stranu Grozer, její útok zastavený, ale míč se vrací českým volejbalistkám. Prudká rána, kterou ale skvěle dokázala Antuliová udržet na hrací ploše. To bylo opravdu skvělé, jak tam teďka řecká hráčka šla rychle na zem a zapracovala dobře pro svůj tým, který útočí středem a útočí úspěšně. Velká radost, kterou teď prožívá Tikmanidouová, evidentně si hodně užila tu ránu, která proletěla mezi českými volejbalistkami středem, a tak to vypadá na úplně opačný vývoj než v minulém setu. Najednou vedou Řekyně 7-1, přitom právě v sadě číslo 1 stejným poměrem vedly české volejbalistky, takže ten úvodní úspěch a vítězství 25-14 v zahajovacím setu, tedy vypadá to tak, že to neznamená, že by pro české hráčky měl to být jednoduchý start do domácího turnaje proti Řekyním. Češky teď útočí po pravé straně, kde byla Brancuska, ale Řekyním se podařilo uspět proti jejímu úderu, jenomže pak se podařilo uspět taky právě Brancuské, když naopak blokovala protiútok řeckého týmu. No a tak tedy české volejbalistky snižují na ztrátu 5 bodů, prohrávají 2-7 stále v úvodu druhého setu, když připomínám, že ten první vyhráli, takže stav 1-0 pro český tým, ale teď 2-7. Posloucháte přímý přenos úvodního zápasu mistrovství Evropy volejbalistek, který z pohledu českého týmu, jinak už se hrálo nejen v Brně, ale k tomu se třeba ještě dostanu, protože už je tu servis Heleny Grozer, který dokázali Řekyně přijmout skvěle. Teď zapracovala Jancová, to vypadalo na skvělou smeč z řecké strany, ale Jancová šla na zem a dokázala pár centimetrů před zemí dostat balon do vzduchu, a pak je tu úspěšný útok Pavly Šmídové středem hřiště. Emoce teď velké na české straně, české volejbalistky po tom nepodařeném startu druhého setu pochopitelně nejen, že potřebují získat body, ale potřebují si taky vrátit sebevědomí, takže možná i proto tak výrazná oslava tohoto míče, který vede k tomu, že domácí volejbalistky mírně stahují ztrátu, prohrávají 3-7 ve druhém setu. Připomínám, ten první vyhráli. Teď je tu ale mnoho, chtěl jsem říct, nedorozumění v českém týmu, které povede ke ztrátě bodu, ale není to tak. Ještě dokázali Češky balon, který tam tak poskakoval mezi nimi, udržet ve hře. Znovu trošku zvláštní rozehra v podání českého týmu, ale stále je balon ve vzduchu. A teď Helena Grozer, jí dobrý obranný zákrok, po kterém útočí a nakonec úspěšně Mlejnková. Nevypadalo to jako extra rána, ale Řekyně Antuliová nedokázala balon vrátit nebo přihrát některé ze svých spoluhráček, jenom ho odrazila do výrazného autu, no a tak se Češky dostávají trochu víc do kontaktu, stále prohrávají s Řekyněmi ve druhém setu, ale je to 4-7, což už tady nevypadá tak hrozivě. 3 míče v řadě po servisech Heleny Grozer, právě ta podávala taky v úvodu zápasu, když naopak Češky se dostali do výrazného vedení, ale vypadá to, že řecký trenér si ještě vezme výzvu a bude tam zkoumat nějaký problém v té rozehře, a to sice, jestli se balon nedotkl země. Jak jsem říkal, tam v jeden okamžik Češky už to vypadalo, ztratili tu rozehru, protože balon padal k zemi, vypadalo to, nebo aspoň podle rozhodčích Ela Koulisiány, tam dokázala si lehnout a dostat ruku pod míč, ale bohužel, tak po tom přezkumu u videa to rozhodčí vidí jinak, takže se balon dotknul země, no a tak radost ze stavu 4-7 je pryč a je tu stav 3-8 z pohledu českého týmu. Bylo to docela dlouho předtím, než ta rozehra skončila, co došlo tady k této situaci, ale Řekyně to tady reklamovali, vrátili se k tomu a dopadlo to tedy tak, jak to dopadlo, ale dobrá odpověď českého týmu, útok po pravé straně, který naopak řecké hráčky nedokázali udržet nad palubovkou, a také tu stav 4-8 po té, co po pravé straně letěl míč, tak Papa Gergivová tam skákala, ale nebyla dostatečně rychle na zemi a Ela Koulisiány teď servíruje za stavu 4-8 z pohledu českého týmu ve druhém setu. Dobrý servis, ale Řekyně ho zvládli vybrat. A tu další z prudkých ran Antuliové, ta skutečně má obrovskou razanci, kterou dokáže dát balonům. Na druhé straně zleva útočí Tikmanidouová a teď jí to nevyšlo, protože sice možná dala míč razanci, ale poslala ho mimo palubovku. Takže stav 5-8 po tomto neúspěšném útoku řecké volejbalisty.

0: se jí podařilo. Řekně tam na sebe teď tak se dívají, protože Brancuska neposlala nějak extra prudký míč. Byl to balon, který mířil do prostřed hřiště a to právě ale zmátlo řecké volejbalistky. Koukali se tam po sobě navzájem, místo toho, aby některá po míči skočila. Ano, a tak to teď nahrálo českým volejbalistkám, které stahují na 6-9. A Brancuska po tom úspěšném útoku teď na servisu, který končí ale bohužel z pohledu českého týmu tím, že Angelopoulová z levé strany poslala prudkou bombu směrem k zemi. Není co řešit, jasný míč pro řecký tým, no a právě tato hráčka, tedy Angelopoulová, teď bude taky servírovat po tom, co úspěšně útočila 6-10, to ještě musím připomenout, nebo ohlásit, že takový je teď stav z pohledu českého týmu ve druhém setu. Ovšem, lepší se to, protože jak před chvílí byla řecká volejbalistka Angelopoulová úspěšná, tak teď jí to naopak nevyšlo, myslím, ten servis skončil hluboko v síti české volejbalistky, tak zadarmo dostali bod, a to sedmý ve druhém setu, 7-10 je teď stav z pohledu domácích volejbalistek, které ale připomínám vyhráli první set, takže je to 1-0, 7-10, to je důležité připomínat teď, když je na servisu kapitánka Michaela Mlejnková za český tým. Mlejnková zvládá svou roli mnohem lépe než předtím soupeřka, takže míč se dostal na druhou stranu, první útok řeckého týmu nevyšel, je tu druhý pokus, který bohužel končí nedorozuměním na české straně, vlastně něco podobného jako před okamžikem na straně řecké, balon na střed, chvíli se tam po sobě Češky dívali, pak skočila Šmídová po balonu, ale už to bylo moc pozdě, brala ho těsně nad zemí a ten balon se odrazil do míst, kde nebyla žádná ze spoluhráček, takže 11-7 vedou řecké volejbalistky ve druhém setu a Gravariová se pokusí ideálně třeba SM z jejího pohledu, tedy ideálně to skóre navýšit. To se nepovedlo, balon je ve hře, první útok českého týmu zakončený z pravé strany Jehlářovou ubráněný, útočí řekyně, podařilo se Brancuské odrazit míč na řeckou polovinu a teď dobrý obranný zákrok Jancové vede k tomu, že Češky získají bod, protože Helena Grozer vytloukla bloky, no a tak je to o 3 body, 8-11, po tom, co Češky prohrávali 1-7 v úvodu druhého setu, tak se dokázali dostat do kontaktu, teď by ale bylo potřeba třeba udělat nějakou sérii, ideálně při podání Magdaleny Jehlářové, protože právě ta má teď míč, což už se změnilo, už ho poslala na řeckou polovinu hrací plochy, kde teď zakončovala Antuliová, ale Šmídová šla rychle na zem, dokázala balon udržet ve hře a Češky znovu brání. Tato výměna zatím vypadá tak, že řekyně útočí, řekněme silově, zatímco Češky spíš vracejí balon, to se ale mění. Dobrá série nahrávek vedla k tomu, že mohla přímo ze středu sítě útočit Michaela Mlejnková. Mohla si vybrat, kam pošle balon, nakonec zvolila variantu doleva, protože viděla, že tam je větší rozestup mezi řeckými hráčkami, trefila ten prostor a je to 9-11. No a na to teď reaguje hostující trenér, řecký Apostolos Oikonomu, protože cítí, že tak, jak dobře jeho svěřenkyně vstoupily do toho druhého setu, tak teď trošku ztrácejí půdu pod nohama z pětibodového náskoku, šestibodového dokonce náskok dvoubodový, zkrátka oddechový čas řeckého týmu, který tedy si teď užívají fanoušci v pavilonu P tím, že dělají mexickou vlnu na palubovce, teď tedy chvíle klidu, respektive týmy srocené u laviček dostávají pokyny od trenérů.
1: Ano, řecký trenér cítí, že jeho svěřenkyně potřebují klid. My ve vysílání radiožurnálu Sport cítíme, že také oddech by mohl potřebovat náš reportér David Nekvinda, za kterým se za chvíli vrátíme. Do té doby ale připomeneme to, co ještě naznačují dozvuky v mistrovství světa ve fotbale. A sice, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa právě ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Zejména jde ale o prohrané finále se Španělskem. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po něm nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Noel Molina 7 utkání. FIFA to uvedlo na oficiálním webu. Trest na jeden zápas dostal také jejich spoluhráče Thiago Almada a na druhé straně byl potrestaný Španěl Gavi. Asistent trenéra Argentiny Roberto Ayala nesmí na lavičku ve 3 mezistátních utkáních. Argentinský fotbalový svaz navíc musí zaplatit pokutu v přepočtu asi 6,6 milionů

0: korun za nevhodné chování týmu a také fanoušků. To všechno jsou tresty udělené Mezinárodní fotbalovou federací. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky z fotbalu na volejbal, zpátky na utkání Česko-Řecko na druhý set, který komentuje právě v Brně David Nekvinda.
1: 10-12, to je stav z pohledu českého týmu, loučili jsme se za stavu 9-11, takže rozdíl se nezměnil, jenom se skóre posunulo. Teď útok, který provedla Koulisiány, když naznačovala, že bude Bagrem ještě přihrávat, ale poslala míč na druhou stranu, tentokrát to ale řekně přičetli a pak dobře zaútočili, získávají 13. bod ve druhém setu, vedou tedy 13-10 řecké volejbalistky. Teď se ještě musí upravit palubovka, protože tam doskakovala po balonu Mlejnková a zůstala tam po ní stopa od potu, takže ukázala Mlejnková místo těm děvčatům, které v hale mají na starost právě to, že pokud se něco podobného stane, tak utřou palubovku, aby to neklouzalo na daném místě, ale byla to rychlá akce, míč už je znovu ve hře po řeckém servisu, útok brancuské a dobrý blok řeckého týmu, musíme to ocenit, i když se něco povede na druhé straně, a teď to bylo Angelopoulová, která se dokázala dostat dostatečně vysoko a získat pro Řekyně stav 14-10 v tuto chvíli. Na podání jde s trojkou Elpida Tikmandiová, hráčka zajímavá třeba i tím, že jí je teprve 17 let, ale v řecké sestavě tedy v základu a patří k těm, které rozhodně jsou pro český tým nejnebezpečnější. Podání zvládla, český útok následně nebyl úspěšný, takže se mohli pokusit zakončit rozehru Řekyně, nevyšlo jim to, naopak vyšlo to teď ale Koulisiány, útok středem, který přizvedla jedna z řeckých hráček a pak se balon ale vznesl na zem a tak je to zase o tři body, 11-14, chtělo by to, jak už jsem říkal před pár minutami, nějakou trošku sérii a ta by teď mohla přijít, protože na servisu je Helena Grozer a zatím platí, že když tato česká hráčka podává, tak z toho bývá série bodů. To podání úspěšné bylo, ale řekněme vybírají a zvládli i to, že Koulisiány tam předvedla slušný blok, no a je z toho řecký bod. Tentokrát tedy Helena Grozer nebude pokračovat na servisu, byl to útok po levé lajně, který provedla opět právě Tikmanidiová a řekněme vedou 15-11 ve druhém setu a zatím to spíš vypadá na to, že stav bude vyrovnaný, protože první set tedy vyhráli Češky, jasně 25-14, ten druhý je dramatičtější a zatím se vyvíjí špatně pro české volejbalistky, ale jak teď asi můžete pochopit z reakce publika, přichází dobrá zpráva, přichází smeč prudká, kterou poslala Monika Brancuská, tato 21-letá volejbalistka tady získává bod pro český tým 12-15. Takový aktuálně stav z pohledu domácích volejbalistek Ella Koulisiány na podání a je to dobrý míč, i když trošku dlouhý, ale ještě by se vešel do hřiště, Řekyně museli hrát. No a hráli tak, že ranou z levé strany trefili někam do břicha Helenu Grozer, konkrétně to tedy byla Gravariová, která ji trefila, no a tak se tedy nepodařilo české volejbalistce udržet balon ve hře 12-16. To je stav v zápase nebo ve druhém setu zápasu Česko-Řecko na mistrovství Evropy volejbalistek. Dobrý teď ale útok a dobrá odpověď českého týmu. Mlejnková na levé straně poslala balon tak, že se od řeckých hráček, které tam byly v bloku, odrazil na palubovku a tak je to zase o tři body, 13-16, ale zatím se nedaří Češkám dostat na rozdíl aspoň jednoho bodu. Dostali se ve druhém setu na dvoubodový rozdíl, to už ano, ale zatím ne úplně do kontaktu. Změnit se to pokusí třeba servis Kateřiny Valkové, která teď přišla jako čerstvá hráčka na hřiště, zatím jako nahrávačka spíš Čmídová na palubovce, ale teď tedy Valková, její míč k zadní čáře dokázali řekněme přijmout a dobrý útok, jenomže skvělá obrana v podání Jancové na podruhé, už ale tato česká hráčka neuspěla, byl to takový souboj mezi Angelopoulovou a Jancovou, první rána řecké volejbalistky skončila tím, že od Jancové se balon odrazil na řeckou polovinu právě znovu k Angelopoulové a ta už na podruhé zabila ten balon znovu směrem k Jancové, ale tentokrát už tato česká volejbalistka, kterou můžete znát i pod dívčím jménem Digrínová, protože teprve letos v létě se vdala a změnila jméno, tak tedy na podruhé už neuspěla. 13-17, stav, který tady svítí na tabuli v hale v pavilonu P. Už to vypadalo, že čeští fanoušci můžou slavit další zisk bodu, ale řekněme skvěle zahráli defenzivu, i když tam byl drobný zmatek na jejich obrané polovině. Teď už ale ta radost může propuknout naplno. Jehlářová zautočila středem k pravé lajně, nebo ze středu na pravou lajnu, a bylo to tak přesné, že řekněme nedokázali dosáhnout na míč, natahovala se tam Kantopulová jako libero, jenomže byla příliš krátká. 14-17, takový je teď stav z pohledu českého týmu, stále tedy je to na tom rozdílu 3-4 bodů, nedaří se to nějak změnit, stáhnout a ještě víc zabojovat. Michaela Mlejnková a její úspěšný servis před 3000 756 diváky. Ten údaj nám tady teď, nebo mě tady teď ukázal tiskový mluvčí Českého volejbalového svazu, takže to je počet fanoušků v hale. Horší zpráva je, že přichází další řecký bod 14-18. To je skóre, které v tuto chvíli platí a řekně se přibližují celkem zatím takovým setrvalým stavem k tomu, aby vyrovnali stav zápasu, protože prohráli první set jednoznačně, ale v tom druhém si stále udržují náskok. Mění se to, ten náskok se stenčuje, protože Valková poslala ze středu hřiště hodně prudkou ránu směrem k zemi. 15. bod českého týmu, řekněme, mají těch bodů 18 ve druhém setu pro střídání, kdy měla podávat Jehlářová, ale odevzdá míč Rejmanové, která jako nová hráčka přichází na hrací plochu. Tak to podávala v závěru prvního setu a podala SM, zakončila tím tu úvodní sadu. Tak uvidíme, co předvede teď. Je to další skvělý servis, ale tentokrát řekněme přeci jenom dokážou ten balon vybrat a vrací ho k Mlejnkové, a to tak prudkou ranou, že Mlejnková neměla nárok udržet balon na hřišti, dotkla se toho míče, ale vlastně ho jenom tak přizvedla a balon pokračoval v letu až na tribunu za hrací plochou. 15-19, stále komplikovanější situace pro český tým, ta ztráta zůstává podobná, jenomže se blíží ta hranice 25 bodů, která ve volejbale znamená vítězný set. Řecký servis, který dokázali české volejbalisty přijmout, Grozer útočí z pravé strany, dobrý blok řeckého týmu, ale ještě dostane Helena Grozer jednu šanci a tentokrát už si s ní poradila, poslala balon na palubovku. 16-19, takový stav teď platí z pohledu českého týmu. České volejbalistky zase potom zisku míče, zisku bodu, se tam hodně hecují mezi sebou, nechtějí vzdát ten druhý set, jsou stále v kontaktu, rozhodně to není prohrané, ale zkrátka, aby otočili, tak musí předvést nějakou bodovou šňůru a to se nedaří. Servis Šmídové úspěšný, jenomže dobře zapracovala Angelu Pulová a následoval dobrý útok řeckého týmu po tom obraném zákroku a řekněme se tady dostávají na hranici 20 bodů. 16-20, takový je stav v Brně v pavilonu P ve druhém setu, který následuje po úvodní sadě. Tu Češky vyhráli jednoznačně 25-14. Ten druhý set se vyvíjí jinak a to bohužel hned od začátku, kdy Češky prohrávali 1-7 a sice se dostali i na ztrátu pouze dvoubodovou, ale vyrovnat tedy zatím nedovedli a už toho prostoru moc nemají. Teď navíc vyčerpali přihrávky nebo nahrávky, takže nemohli útočit, bylo to jenom takové odevzdání míče, řekli ním ty tuto nabídku, ale nevyužili, k úspěšnému útoku dostanou, ale ještě jednu a Monika Brancuská se teď omlouvá svým spoluhráčkám, kdy byla právě v situaci, kdy už musela jako třetí hráčka, která se dotkne míče, hrát přes a přestože tedy jenom se snažila dostat míč na druhou polovinu a vlastně ho odevzdat řekněním, aby mohli pokračovat, tak netrefila kurt, netrefila hrací plochu, out znamená stav 16-21. Je tu oddechový čas českého trenéra, nebo řeckého trenéra českého týmu, Janise Atanasopoulose, ale zdá se tedy, že řekněním míří za vítězstvím ve druhém setu a bude to vyrovnaný zápas, což by pochopitelně neradi viděli fanoušci, už jsem to zmiňoval, víc než 3 500 jich přišlo do pavilonu P na tento zahajovací zápas, tedy zahajovací zápas z pohledu českého týmu, a už můžu taky říct, kolik jich přijde v neděli, protože organizátoři už hlásí, že je vyprodáno, takže v neděli na prestižní zápas se Srbskem tady bude úplně plno, 5 000 lidí i za těch tribunách, řekněme krátkých, na těch krátkých stranách hřiště, kde dnes přece jen ještě nějaká místa zbývají, takže Brno se baví volejbalem, teď by ale rádo, nebo fanoušci na tribunách by rádi taky viděli ještě, teď už nechci říct zázračný obrat, ale velký obrat českého týmu, který prohrává 16-21 ve druhém setu a bude se bránit podání, které poslala na českou stranu Elpida Tikmendiová, a ta obrana je zatím úspěšná, balon se drží ve hře, nebo drží ho tam české hráčky, protože byli pod mírným tlakem, dokázali se z toho dostat, a teď naopak řecký slabý útok, na který reaguje Brancuská, jenomže její ránu vybrala Anthuliová. Přesto je to nakonec zisk pro český tým, úspěšný blok Moniky Brancuské, no a to tedy znamená stav 17-21. Tribuny teď ještě reagují na tento vývoj, snaží se dodat sílu českým volejbalistkám pro ten závěr druhého setu, který tedy by ale jim musel být opravdu skvěle, protože prohrávají o 4 body stále. Řecký trenér teď trochu prostřídává, nebo musím spíš říkat trenér řeckého týmu, protože řečtí trenéři jsou na palubovce 2 a Helena Grozer servíruje, našla Tikmandiovou, a skvělý útok Koulisiány teď, respektive útok, skvělý blok, byl to prudký útok řeckého týmu a Koulisiány zablokovala ten míč, který pak rychle spadl k zemi. Takže fanoušci můžou vytáhnout, jak bývá na volejbalových zápasech zvykem, takové ty papíry s nápisem blok, to je jedna z volejbalových tradic. 18-21, takže by přece jen ještě Češky zdramatizovali závěr druhého setu, třeba i po úspěšném podání Heleny Grozer, no třeba ano, protože je tu řecký dotyk se sítí, tedy jedné z hráček, a je to o 2 body, 19-21, řekyně se tak, jak asi v takových situacích je zvykem, dívají vyčítavě směrem k rozhodčí, ale ta je neoblomná, a tak na to teď reaguje taky řecká střídačka oddechovým časem, protože z toho náskoku, který byl až 6-bodový, je náskok 2-bodový, 19-21 ve druhém setu.
0: Ano, tím pádem řecký náskok stále dává šanci českému týmu se ještě nějakým způsobem dostat k tomu, že by třeba zvítězil ve 3 setech. První sadu Češky vyhráli, jak jste slyšeli. 21 hodin přesně, zprávy pochopitelně nedáváme, za Davidem Nekvindou se rychle vrátíme, jenom krátká informace ze světa tenisu, a sice, že Sára Bejlek opravdu od stavu 4-5 ze svého pohledu hraje fantasticky, dokázala vyhrát druhou sadu a teď ve sadě 3. proti Madison Keysové ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati vede 4-1 a míří k tomu, že by možná americkou favoritku dokázala v tomto zápase porazit. Celkem tedy 3-6, 6-4 a 4-1 z pohledu Sáry Bejlek ve čtvrtfinále v Cincinnati. Zpátky do Brna na mistrovství Evropy volejbalistek Česko-Řecko a David Nekvinda má slovo.
1: Mám dobré zprávy, Češky prohrávají už jenom o bod, 20-21, takový je stav z jejich pohledu. Příliš síly dala teď své ráně Angelopoulová a balon tak skončil v autu, no a řeky některé ještě před chvílí vedly o 4 body, tak najednou trošku ztrácejí půdu pod nohama v závěru druhého setu. Připomínám, ten první byl jasný, Češky vyhráli 21-14, v tom druhém od začátku ztráceli, ale zdá se, že teď v tom nejdůležitějším okamžiku by mohli dostat řekněme pod tlak, ale je tu teď reakce dobrá řeckého týmu, kdy kapitánka Konstantinidujová to vzala na sebe a poslala prudký míč na střed k zemi, takže nedokázala žádná z českých hráček doskočit a teď bude servírovat hráčka, která, se přiznám, jsem trošku doufal, že se nedostane na palubovku. Chatzijes Strautadiová. Tak snad jsem to řekl správně, nejsem si tím úplně jistý. Přiznám se, toto jméno mě trošku vystrašilo, když jsem se díval na řeckou sestavu. Doteď nehrála, ale teď zvládla svůj servis a jak to skončí tato rozehra. Míč končí v autu po českém úderu, to je jasné, ale jestli tam ještě nebyl kontakt některé z řeckých hráček. Mně přišlo, že ano, 20-23 je stav, který teď svítí na tabulích za hřištěm, ale český tým si celkem logicky teď bere právě výzvu a nechává rozhodčí překontrolovat, jestli tam nebyl dotyk některé z řeckých hráček po tom útoku, který, jak jsem říkal, skončil v jasném autu, tam není co řešit, ale jestli se některá z řeckých blokujících hráček dotkla toho balonu, tak v tom případě to tedy bude bod pro český tým a to se právě děje. Je tam vidět na opakovaném záběru, že jeden malíček levé ruky se pohnul. I takové detaily můžou rozhodovat o tom, jak dopadne druhý set, protože ze stavu 20-23 je tu najednou stav 21-22. Když tedy mluvím z pohledu domácího českého týmu a Ela Koulisiany, tak jde podávat ve chvíli, kdy hala bouří a fandí této české reprezentance k tomu, aby zvládla odservírovat, co se povedlo, a tady aspoň tak, že řekně ale vracejí úvod do hry. Připojí se posluchači Radiožurnálu. Dramatický závěr druhého setu, teď ale bohužel bod pro řecký tým, takže řekyně se dostali do vedení 23-21. Bylo to tak, že řekyně ve druhém setu víceméně celou dobu vedli o nějaké 4-3 body, ale v závěru se tedy Češkám podařilo stáhnout i na ztrátu jediného bodu, ale teď řekyně vedou 23-21. Úvodní set vyhráli Češky vysoko 25-14. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu a tady mezi tím další bod pro řekyně, ale je tam výzva českého týmu, přiznám se, při tom vstupu jsem úplně nepostřehl teď, co se řeší, ale za chvíli to tady určitě uvidíme na obrazovce u hřiště. Každopádně zase důležitý okamžik, kdy v koncovce druhého setu rozhoduje kontrola u videa o tom, jak dopadne míč. Čekáme stále na tu informaci, takže je tam nějaká ne úplně jasná situace. 21-23 je tady stav, který teď svítí na ukazatelích skóre a stále nemáme informaci o tom, na jakou stranu se skóre posune. Oba trenéři toho pochopitelně využívají jako takového timeoutu, protože hráčky teď musí čekat na verdikt rozhodčí a dozvíme se, co. Rozhodčí už si bere píšťalku do úst. A tak kontrolovalo se to, jestli jedna z řeckých hráček se nedotkla sítě při útoku, ale vypadá to tedy, že ne. Takže skutečně dotyk tam nebyl a stav 21-23 zůstává a řecké volejbalistky jsou dva míče od toho, aby získali druhý set a vyrovnali skóre, protože ten první set vyhráli jednoznačně Češky. Teď ale radost, kterou slyší pod mým hlasem, znamená úspěšný český útok Magdaleny Jehlářové. Jednoduchá rána, nebo jednoduchá, ono to zní jednoduše, vypadá to jednoduše možná, ale prostě prudká rána přímo na jednu ze soupeřek, která hlavou radši uhnula tomu míči a tak je to zase obod 22-23 z pohledu českého týmu. Monika Brancuská servíruje po pravé straně a řecké volejbalistky si s tím dokázali poradit. Je z toho útok Mlejnkové po levé straně, který ale končí úspěšným blokem řeckého týmu a je to setbol, nebo možná i dva setboly pro řekyně, záleží, jak si s tím poradí. 22-24 skóre, které tady evidujeme v Brně při zápase mistrovství Evropy volejbalistek mezi českým a řeckým týmem. Za řecký tým se teď pokusí ideálně SM, tak jako se to stalo v prvním setu v podání domácí Rejmanové, ukončit sadu Angelopoulová, tak uvidíme, jestli jí to vyjde tak, jako končil set číslo 1. No nevyjde, protože je to příliš dlouhý balon. České volejbalistky to dobře viděli a nechali míč dopadnout za hrací plochu, což tedy znamená v tuto chvíli to, že Je to zase o jediný bod, 23-24, a je tu ale taky stále ještě setball Řekyň, který se snaží odvrátit svým servisem Mlejnková. Ten servis je lepší, než na druhé straně skončil ve hřišti, ovšem bohužel k úspěchu to nevede, protože na levé straně poslala prudkou ránu k zemi Elpida Tikmanidouová, no a na to už české volejbalistky nedokázaly zareagovat, takže nakonec to bylo velké drama ve druhém setu, ale končí to neúspěchem českého týmu. Řekyně od začátku druhé sady vedli a nakonec dovedli tuto část hry do úspěšného konce. Stav je tedy vyrovnaný, po té, co Řekyně vyhráli 25-23 druhý set, tak je stav na sety 1-1.
0: Říká David Nekvenda, jeho informace doplníme tím, že tenistka Sára Bejlek stále vede nad Madison Keysovou 4-1 v rozhodujícím třetím setu čtvrtfinálového utkání v americkém Cincinnati. Rozdíl je v tom, kam se pochopitelně posunul samotný gem, v něm má výhodu teď Madison Keysová, gem je to ale poměrně hodně dlouhý, nicméně i kdyby Sára Bejlek tento gem nedokázala získat, tak stále má k dobru break, který se vypracovala už při úvodním podání Madison Keysové. Celkem Sára Bejlek dokázala vyhrát 5 her za sebou, díky tomu ovládla druhý set a v tom třetím se ujela vedení 3-0. Teď tedy Madison Keysová proměnila svou výhodu a snížila na 2-4 ze svého pohledu, ale Sára Bejlek teď půjde na podání. Na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 8 minut kapela Rammstein, no a po ní se vrátíme zpátky do Brna, protože ještě minimálně dva sety bude David Tekvinda komentovat.

0: My jsme také rádio, jsme Radiožurnál Sport, jsme nejposlouchanější digitální stanice v Česku a vůbec ta nejposlouchanější sportovní v Česku. Naladí si nás denně skoro 100 000 z vás, za to vám samozřejmě děkujeme. No a naladíte si nás také proto, že vysíláme sportovní přenosy ze všech míst, kde se něco podstatného děje. Například teď máme svého reportéra v Brně, kde začalo mistrovství Evropy volejbalistek pro české hráčky, začalo ve 20 hodin soubojem s Řekyněmi. Na tomto zápase, teď už na třetím setu, je David Nekvinda.
1: Třetí set za sebou má úvodní míč, získali ho řecké volejbalistky, takže se dostali do vedení 1-0. Zatím dá se říct, rozhodují začátky setu, protože v obou setech platilo, že se jeden nebo druhý tým dostal do vedení 7-1 a pak ten náskok nějakým způsobem udržel, i když příběhy těch setů byly úplně jiné. V úvodním setu se takto do vedení dostali Češky, nakonec vyhráli jasně 25-14, to ta druhá sada se dramatizovala, skončila 25-23 z pohledu nakonec vítězných Řekyň. Tak uvidíme, jaký příběh nabídne ten set číslo 3. Teď nabízí ránu Heleny Grozer, ale bohužel z českého pohledu tak skvělá práce řecké obrany udržela balon ve hře, ale další příležitost, tentokrát z pravé strany pro Brancuskou, zase dobrá obrana Řekyň, teď ale dobrá obrana i na straně českého týmu. Toto je jedna z nejlepších výměn tohoto zápasu, už několik tvrdých útoků, míč se stále drží ve hře. Platí to i teď, když útočila Antuliová jako řecká hráčka, 201 cm vysoká ranařka řeckého týmu. A teď je zase balon na české straně Grozer a je to bod pro domácí volejbalistky. 1-1. Helena Grozer trefila kolena Lampriny Konstantinudové, tedy kapitánky řeckého týmu, a to už tedy tato hráčka nezvedla nebo nezvládla nějak zpracovat míč, takže stav 1-1 jak na sety, tak v úvodu setu číslo 3 a na servis jde právě hlavní hvězda posledních sekund, tedy Helena Grozer, která dostává ještě pokyny od trenéra, jak zahrát. Nakonec volí dlouhý míč, který končí tím, že Řekyně udrželi balon ve hře a české volejbalistky ale taky zvládly první obranou práci. Je z toho útok Šmídové po pravé straně, vybraný řeckým týmem. Příliš dlouhý míč následně poslala Angelopoulová a to tedy znamená, že se Češky dostávají do vedení. 2-1, útok z levé strany měl jít křížem do vzdáleného rohu hřiště, jenomže ten úmysl tedy nedokázala řecká volejbalistka přetavit v úspěch, ale vypadá to, že si řecká strana bere výzvu a tam, co se může řešit, je, jestli nenastal při tom míči kontakt s rukou některé z českých hráček, protože samozřejmě ty tam byly připravené na bloku a uvidíme. Vypadá to, že ano, výzva je neúspěšná, ten míč proletěl těsně nad rukama českých volejbalistek a tak skutečně platí, že do vedení jdou v úvodu třetí sady domácí hráčky. Stav 2-1, samozřejmě teď se o setu ještě asi úplně nerozhoduje, ale jak jsem to už zmiňoval, v obou úvodních sadách byly právě vstupy nakonec hodně důležité, takže z tohoto pohledu i tento balon může hrát významnou roli nakonec při vývoji třetího setu. Další skvělý míč z řecké strany, který skvěle zpracovala nebo udržela ve hře Jancová, ta si jako libero připsala už několik podobných zákroků, ostatně je to její práce a teď můžou útočit Češky. Mlejnková naznačila ránu, pak zvolila takový technický lob, ale přečetli to Řekyně, jenom že jejich útok pak trefil jenom připravený blok Eli Koulisiány. 3-1 pro český tým. Tato česká hráčka, která pochází tady přímo z Brna, tak může slavit. Teď ještě dostává takové šťouchance od spoluhráček, ale už se chystá znovu na pokračování zápasu, protože za stavu 3-1 ve třetím setu jde na servis Grozer, která posílá takový vysoký balon na druhou stranu, to s tím neměli Řekyně problém. S čím ale mají znovu problém, je znovu blok Eli Koulisiány, která to teď hodně emotivně oslavila, dva úspěšné bloky v řadě, tedy bodové bloky, po kterých míč zamířil tam, kam si Koulisea nepřála, to znamená na palubovku na straně řeckého týmu, takže to teď pomáhá Češkám k tomu, že se dostávají do náskoku 4-1, tak doufejme, že i do třetice bude platit, že kdo si vybuduje náskok v čele, nebo na začátku setu, tak ten ho udrží. A je tu ESO, Helena Grozer poslala balon na druhou stranu, jedna z řeckých hráček se sice dotkla Angelopoulová, ale od ní se balon odrazil skoro až mezi fanoušky, takže je to 5-1 pro český tým. A další věc, kterou jsme viděli už v obou setech, rychlý oddechový čas, tentokrát tedy celkem logicky na řecké straně, kde trenér Apostolos Oikonomou si tedy zavolal své svěřenkyně a domlouvá jim, protože úvod třetího setu nezachytili a Češky vedou 5-1. Tady před
0: 5-1 vedou české volejbalistky na úvod třetího setu. Kdo už ale bohužel nevede, je česká tenistka Sara Bejlek, která hraje ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Cincinnati proti Madison Keysové. Třetí set 4-4. Ano, Sara Bejlek vedla 4-1, potom nedokázala využít svůj breakball na 5-1 a v zápětí přišla u svůj servis. Takže Madison Keysová srovnala v rozhodující třetí sadě na 4-4. Sara Bejlek na podání, při něm vede 15-0. Začalo se také hrát v Anglii, začala se hrát fotbalová Premier League. Mistr Arsenal proti Coventry, mistrovi druhé nejvyšší soutěže, tedy Championship. Coventry postoupilo do Premier League a v 15. minutě už prohrává v Londýně 0-1 Kai Havertz střelcem úvodního gólu nového ročníku anglické nejvyšší fotbalové soutěže. V 15. minutě Arsenal vede 1-0 nad svým soupeřem. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky na volejbal, zpátky do Brna, zpátky za Davidem Nekvindou. Česko-Řecko, Davide.
1: 5-2, takový je stav z pohledu českého týmu na začátku třetího setu, takže vám z toho může být jasné, že když jsme odcházeli za stavu 5-1, tak řekyně získali míč, ale teď chtěl jsem říct, že už úspěšný útok českého týmu, ovšem na technický pokus Mainkové, ještě dokázali řecké volejbalistky zareagovat. Zase je tu docela dlouhá rozehra a rána Antuliové, tato 2 metry vysoká hráčka má prostě v rukách dynamit, jenomže dokázali Češky udržet balon ve hře a platí to i po dalším útoku z pravé strany a nakonec bod pro český tým, protože zatímco řekyně pálili především důrazně, tak Koulisiány zvolila variantu, kdy si všimla, že na prostředku hřiště nechali soupeřky dost místa a takovým lobem tam poslala balon. Dobré čtení hry této české blokařky, která zatím je nejvýraznější hráčkou úvodu třetího setu, měla tam dva bloky v řadě a teď tedy úspěšný útok na stav 6-2. No a bude pokračovat Koulisiány v tom, že bude nejsledovanější na palubovce, protože jde na podání tato hráčka, která dostala míč na druhou stranu, i když tam zahrála páska, ale štěstí teď stálo při české volejbalistce, naopak nestálo na druhé straně při Antuliové, ale tam asi moc ani nešlo o štěstí, Antuliová vůbec netrefila protější stranu palubovky. 7-2 pro český tým a teď se připojí i posluchači Radiožurnálu. 7-2 je stav ve třetím setu pro český tým, to je aktuální, ale na sety je to vyrovnané 1-1. Češky vyhráli úvodní sadu jednoznačně 25-14, jenomže ve druhém setu se dostali do ztráty. Nakonec to bylo drama, prohráli 23-25. Teď Koulisiány, česká reprezentantka, poslala balon do sítě, takže aktuálně ve třetím setu stav 7-3 pro český tým. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu a my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který tedy sleduje nebo monitoruje zápas českých volejbalistek s řeckými na úvod mistrovství Evropy. 8-3 je teď stav pro český tým, protože další bod si připsali ve třetím setu. Tedy domácí volejbalistky, pardon, teď jsem trošku zatoulal basketbal, ale samozřejmě posloucháte volejbalový přenos. O čem svědčí třeba i to, že Brancuská dobře podala, to by se jí v basketbalu podařit nemohlo a Je z toho zase docela dlouhá rozehra. Útok po levé straně příliš dlouhý v podání Tykmany Duové a tak zase můžou slavit české volejbalistky stav 8-4. Tak ne, protože tam byl nějaký kontakt a sice Beach skončil v autu, ale slaví přesto řekyně a nakonec se Češky ani nějak extra nehádají, nevypadá to na možnou výzvu. No a za stavu 4-8 z pohledu řeckého týmu tedy jde servírovat právě Tykmany Duová, která dostala balon na druhou stranu. Grozer dobře přijala ten míč a Češky zautočili po pravé straně. Úspěch to nepřineslo bodový a tak je tu zase ranařka Antuliová, ale zase dobrý český obranný zákrok a následně vytlučený blok, když zautočila z pravé strany Brancuská, no a je to opět bodů 9-4 ve třetím setu v tuto chvíli z pohledu českého týmu, tak doufejme, že bude platit i tentokrát, že kdo se dostane v úvodu setu k nějakému slušnému náskoku, tak už o něj nepřijde. Může se zmenšit, ale zatím platí, že kdo vede na začátku, tak set dovede do konce. Teď ale přichází snížení řeckého týmu, tohoto byla rychlá výměna, řekněme přijali servis a pak Tykmany Duová po levé léně zautočila tak, že se české volejbalistky jenom ohlédly za tím valonem. 9-5, takové je skóre ve třetím setu. Na sety to připomínám 1-1, to je samozřejmě důležité pro kontext tohoto zápasu, který pokračuje dobrým českým útokem. Brancuská z pravé strany křížně poslala míč k levé lajně naprosto přesně. Myslím si, že nebudou řekněme zkoušet nějakou výzvu, že bylo dobře vidět, že balon skončil uvnitř hrací plochy, je to tak i na opakovaném záběru, tam není co řešit, ještě tak 10 cm zůstávalo. 10-5, to je stav pro český tým ve třetím setu, když podává Magdalena Jehlářová, ale to bod nepřinese, protože řekněme hned napřímu prudce útočí, když tam napáleli míč do jedné z českých volejbalistek, která stála na středu hřiště a od nohou se balon odrazil na palubovku, kde se chystá servis Tykmany Duové, jak jsem už říkal, teprve 17-leté volejbalistky, ročník narození 2008, prudká rána, kterou ale zvládla vybrat Jancová a dobře teď zapracovalo i libero na druhé straně, tedy Chantopulová, takže teď obě libera v akci a nakonec bude slavit to české a s ním taky další spoluhráčky, protože přichází úspěšný bod poté, co Pavla Šmídová zase zkusila takový ten svůj trik jako nahrávačka, kdy naznačí, že ještě pošle balon na některou ze spoluhráček, ale jenom ho přepinkne na druhou stranu hřiště a zase tím dokázala řekyně nachytat. Bohužel stejná hráčka, ale poté chybuje při servisu, poslala míč do sítě, takže Šmídová nejdřív bod udělala, teď ho ale z pohledu českého týmu ztratila. Skóre připomínám, nebo je 11-7, abych vás udržel v obraze. 1-1 na sety. A český tým se teď tedy bude bránit při servisu, na který se už chystá Chatzyefa Stratidouová. Jak už jsem říkal, moje oblíbená řecká hráčka v tomto zápase, její pravá ruka posílá balon na Češku Grozer a je z toho rychlý, dobrý útok českého týmu středem, po kterém se zase dostávají Češky do pětibodového náskoku 12-7, opět to byla Ela Koulisiany, zatím tedy hlavní hráčka tohoto setu, dostala od Šmídové balon ideálně na ruku, takže ho poslala pak prudce za síť rychle k zemi a je to tedy opět bodů. Helena Grozer na servisu, míč do zadního pole, který dokázali řekněme udržet na hrací ploše, ale je tu český útok a no, tak nakonec i český bod, vypadalo to na úspěšný blok Angelopoulové, ale nakonec z její ruky, nebo od její ruky zamířil balon těsně do autu, takže byly to takové chviličky napětí tady, jak se ten balon snášel k zemi, dopadlo to ale dobře pro český tým, stav 13-7 a zase je tu tedy okamžik, kdy si řecká lavička vybírá oddechový čas, protože tedy náskok 6 bodů už je pro řeckého trenéra Oikonomua signálem k tomu, aby si zavolal své hráčky k lavičce a předal jim nějaké informace do zbytku třetího setu, který se tady zatím vyvíjí dobře pro český tým. 13-7. Přes 3700 fanoušků se teď v hale baví, musím říct, že při některých okamžicích nebo v některých okamžicích, když tady DJ právě v přerušené hře pustí nějakou hudbu, na kterou fanoušci reagují, tak tím, že v pavilonu P jsou montované tribuny, tak a já sedím nahoře na jedné z nich, tak se to tady opravdu houpe s námi, tak jsou takové smíšené pocity, musím přiznat, na jednu stranu strhující atmosféra, na druhou stranu si člověk říká, jestli se to nerozhoupe až moc ta tribuna, ale věřím, že samozřejmě organizátoři vědí, co dělají a že nehrozí nic takového jako pád některé z tribun. Zrovna teď to tady se mnou pěkně houpe, ale už se můžeme dívat na palubovku, protože timeout skončil. Helena Grozer si vzala míč a posílá ho servisem na druhou stranu. Bylo to úspěšné. Teď to vypadalo taky na úspěšný řecký útok, ale Šmídová skvěle udržela ještě balon ve hře za stavu 13-7. Řekyně přihrávají zase na Antuliovou, jejíž ránu opět dokázali české volejbalistky vrátit na druhou stranu hřiště a teď vypracovaný útok českého týmu Brancuska, která sice trefila protihráčku Pikmaniduovou, která odrazila míč přes síť, ale nakonec těsně do autu. Dívali se tam české hráčky potom míč, jestli na něj mají skočit, nakonec ale dobře vyhodnotili, že balonce nevejde na určené místo a je to tedy 14-7 pro český tým ve třetí tím se tu tak snad to vypadá, že po tom, co Češky nezvládli druhou sadu a nakonec těsně prohráli 23-25, tak by zase mohli navázat spíš na tu první, kterou vyhráli 25-14. Zase je tu taková ta krátká pauza kvůli úpravě hrací plochy v podobě utření nějakých mokrých skvrn, fleků, ale už je to v pořádku, to není nic, co by extra zdržovalo volejbalové zápasy. Helena Grozer si bere velon a bude opět servírovat. Nejstarší hráčka českého týmu v 38 letech posílá balon do sítě. Bohužel tento servis jí nevyšel, bylo to poměrně brzy evidentní, že míč míří moc rychle dolů, takže Grozer se omluvila svým spoluhráčkám, ale není důvod věšet hlavu. 14-8 stále vede český tým a je potřeba, aby se domácí volejbalistky koncentrovali na podání z druhé strany, které už chystá Marta Antuliová. Servis, který šel rychle k zemi, ovšem Brancuská si s tím poradila a balon se dostal na druhou stranu k Mlejnkové na levou. Mlejnková zleva poslala ránu k zadní čáře, kde se nepodařilo udržet řekyním balon na hrací ploše 15-8. Takže zase teď dobrá reakce českého týmu na tu předchozí ztrátu při nepovedeném servisu a Ela Koulisiány si bere míč, který na rozdíl od Grozer před okamžikem dokáže dostat na řeckou polovinu a řecký útok z levé strany právě Koulisiány dokázala zachytit, ale jenom vrátila balon na řeckou stranu. Znovu útok zleva a znovu ubráněný. Šmídová zaběhla až k těm panelům s reklamami, ale dokázala ještě tedy udržet balon ve hře. Teď ho mají řekyně na své straně a z levé strany útočila Angelopoulová, opět dobře ubráněné v podání českého týmu a bude z toho i bod, protože po útoku Mlejnkové sice přišel řecký blok, ale míč se odrazil do země na řecké polovině a tak je to 16-8 pro český tým. Důležitý okamžik, protože takto dlouhé napínavé rozehry pochopitelně mají třeba můžou mít větší vliv na psychiku, je to něco jiného, když se o ten míč takto rvete, už to třeba i vypadá dobře a nakonec ho ztratíte, takže věřme, že Češkám to teď pomůže nejenom výsledkově, ale že to třeba ještě trochu víc řekně utlumí. 16-8 stav ve třetím setu, vypadá to dobře s nadějemi českého týmu, že se dostane do vedení, protože na sety je to tedy 1-1. Rána ale, která teď nebyla chytatelná z pohledu českých hráček, poslala ji opět Marta Antuliová, jak už jsem několikrát zmiňoval, nejvyšší hráčka tohoto zápasu, 202 cm, když vyskočí, tak se dostane do výšky 305 cm, to je její dosah, takže skutečně v tomto směru naprosto jednoznačně dominuje zápasu nejvyšší české hráčky. Knajflová a Olvošová mají 191 cm pro porovnání, ale vrátím se na hřiště za stavu 16-9 pro český tým, protože je tu další úspěšný řecký útok. Sice Grozer ještě tak akrobaticky vybírala balon, který už byl hodně složitý, dotkla se toho míče, ale jenom ho přepinkla mimo palubovku a tak je tu stav 16-10, řekněme, tedy stahují v tuto chvíli ztrátu, kterou nabrali. Teď se připojí na krátko taky posluchači Radiožurnálu, které budou informovat o vývoji. Stav 1-1 na sety, český tým vyhrál úvodní sadu jasně 25-14, u druhou prohrál těsně 23-25, ve třetím setu se Češkám ale daří, vypadá to zase dobře, 17-10, teď po dobrém útoku středem, takřka 4000 lidí teď tedy z většiny slaví, protože Češky se přibližují k tomu, aby se dostali do vedení 2-1 na sety. Z Brna Davide Kvinda, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu a chystá se zástavu 17-10 servis Moniky Brancuské. To je, jak asi chápete, hráčka českého týmu, která se po sezóně nebo na příští sezónu chystá do Turecka, tedy do země mistryň Evropy, protože právě Turkyně minule vyhrály a teď zajímavý okamžik, který skončí bodem pro řecký tým, útok, po kterém česká obrana zvedla míč opravdu hodně vysoko a ten balon tady proletěl vlastně takovými traverzami, na kterých jsou umístěná světla, nedotkl se jich, takže možná by se i mohlo pokračovat ve hře, ale přeci jen skončil nakonec tak daleko od míst, kde byly české hráčky, že když tam jedna dobíhala, tak ho nestihla zahrát a zkrátka byl z toho řecký bod, jenomže teď řekně ten bod tak trochu zahodili, protože Papagergujová poslala své podání příliš daleko, je to tedy bod zdarma pro český tým, české volejbalistky hned viděli, že ten míč je dlouhý, nechali ho proletět. 18-11 ve třetím setu pro domácí hráčky. Servis, který byl úspěšný od Mlejnkové, jenomže úspěšný pak byl taky útok Tikmanidouové, tedy řecké hráčky, která útočí z levé strany. Je to tak, že zleva útočí Tikmanidouová, zprava Antuliová. Teď tedy řekněme zvolili tu variantu, kterou jsem zmiňoval jako první. 18-12 stav ve třetím setu a jedna z hráček, které se zatím moc nedostaly na palubovku, Evangelia Taniová podává. Servis našel české libero Jancovou. Jancová si s tím poradila, první český útok neúspěšný, míč se ale vrací na českou stranu palubovky a Grozer posílá sice balon do autu, ale asi tam byla řecká teč, tak je o tom diskuze. Rozhodčí ukazuje za stavu 18-13, že se podívá na video, je to výzva českého týmu, takže nejdřív chtěla přisoudit ten míč řekyním a český tým tedy reaguje tím, že si vybírá výzvu a u videa se teď řeší to, jestli když Grozer poslala míč na druhou stranu, tak před cestou do autu se dotknula některá z řeckých hráček toho balonu, nebo ne. A vypadá to, že ta výzva je neúspěšná, no je to tak bez dotyku, takže stav 18 teď 13 svítí na tabulích za hřištěm, no a tak, jak se dramatizoval druhý set opačně, kdy Češky dotahovaly, tak teď by se mohl zdramatizovat ten třetí, ale doufejme, že Češky zareagují a nepustí řekyně do nějakého blížšího kontaktu. Dostanou k tomu teď příležitost, protože řecký tým jenom odevzdává balon na českou stranu, může útočit Grozer a útočí úspěšně z levé strany křížem k pravé lajně, 19-13 pro český tým ve třetím setu, takže zase emotivní oslava po tom předchozím sporném, nebo ne sporném, ono to nakonec bylo na videu vidět, že to byl bod pro Řecko, nechci to nějak schazovat, takže potom řekněme těsně neuhraném bodu tentokrát Češky uspěly, dostávají se do šestibodového náskoku, který teď je to napínavé, protože po útoku Antuliové skončil míč někde u čáry a nakonec se ten náskok snižuje, protože Antuliová trafila přesně zadní čáru kurtu. 19-14 tedy je v tuto chvíli stav ve třetím setu, když na sety je to vyrovnané. 1-1 v zápase mistrovství Evropy volejbalistek, to kromě Brna a České republiky hostí taky další tři místa, Istanbul, Baku a Göteborg. My se ale věnujeme hlavně Brnu, kde jsme teď viděli Elpidu Tikmanidouovou na servisu, no a tato řecká hráčka tomu dala příliš síly a je to zase další bod zdarma pro české volejbalistky, které tady vedou 20-14, jestli to nebylo úplně jasné z mého komentáře, tak balon skončil daleko za hřištěm zase mohli Češky hned dát najevo, že nebudou hrát, protože bylo brzy vidět, že to zkrátka je příliš dlouhé. Na druhé straně Šmídová zvládla svůj servis podstatně lépe a teď už nahrává do útoku Brancuské. Přináší to úspěch, protože Brancuská vytloukla bloky 21-14. Takový je stav ve třetí sadě, tak to vypadá, že liché sety vycházejí lépe českému týmu a Češky se dostanou do vedení 2-1. Prostřídává teď hostující trenér Apostolos Oikonomu a už jsou na palubovce hráčky, které tam mají být, takže Pavla Šmídová bude moct znovu podávat tady doma v Brně, protože to je brněnská rodačka, která hraje za domácí mistrovské šelmy a je to ESO v podání této 33-leté hráčky. Poslala balon přesně na levou lajnu, jenom se tam tak na sebe ohlédly řecké volejbalistky 22-14 a to už opravdu vypadá velmi dobře s tím třetím setem pro český tým na start mistrovství Evropy, které tedy se hraje částečně v Brně. Navíc se můžou Češky dostat ještě do vyššího náskoku a to se jim daří. Brancuská znovu vytloukla bloky opět od řeckého bloku, míří balon mimo hřiště, když to byla Angelopoulová, která se tam natahovala po míči. Pavla Šmídová teď tedy má série podání, protože Češky bodují 23-14, dva míče dělí domácí tým od toho, aby se dostal znovu do vedení v tomto zápase. Šmídová opět úspěšná při servisu, tentokrát to tedy není ESO jako před okamžikem, ale dobrý servis, který řekněme zvládli dostat zpět na českou stranu. Technický útok českého týmu v podání Mlenkové přečtený, řekněme, a úspěšný útok řeckého týmu Kyrjová, která taky zatím toho moc neodehrála v tomto utkání, tak středem dokázala nachytat české volejbalistky 23-15. Stále tedy můžou být Češky docela v klidu, když se na servis chystá Chacieva Strautiudová. Já snad to říkám dobře, to je opravdu těžké jméno. Každopádně tato hráčka s číslem 1 v řeckém týmu teď servíruje dobře na Mlejnkovou, ta ale taky dobře zvládla příjem a ještě lépe zvládla svůj úder útoční, svou smeč Monika Brancuská, která poslala balon na jednu z protihráček, od které se ten míč jenom tak přizvednul až mezi fanoušky. 24-15, série setbolů, kdyby to náhodou nevyšlo hned na poprvé. Každopádně teď tedy české volejbalistky dělí už opravdu hodně málo od toho, aby zvítězili ve třetí sadě a stejně jako na konci prvního setu, tak teď přichází Bára Rejmanová. Jméno Bára je skutečně oficiální, abyste se nedivili. No a v tom prvním setu se jí podařilo zavřít SM, této specialistce na podání. Tak co teď? A znovu tak Bára Rejmanová. I ten třetí set zakončuje stejně jako první. V tom prvním se řekyně ani nedotkli míče. Teď sice ano, ale nebylo jim to nic platné. Balon pak zamířil rovnou k zemi. 25-15, tak zatím to jsou liché sety, které vycházejí českému týmu. Češky se dostávají do vedení 2-1, když první sadu vyhráli 25-14, pak prohráli 23-25, ale teď tedy jste to slyšeli 25-15, no a doufejme, že tentokrát nebude následovat ten pokles a české volejbalistky na startu domácího mistrovství Evropy už dotáhnou ten zápas do vítězného konce.
0: Tři sety odehrány na volejbalovém mistrovství Evropy mezi Českem a Řeckem. Tři sety ale ještě nebyly odehrány mezi tenistkou Sárou Bejlek a Madison Keysovou, které spolu bojují ve čtvrtfinále turnaje v americkém Cincinnati a bojují opravdu to správné slovo. Hraje se tiebreak třetího setu, v něm Keysová podává za stavu 4-2 ze svého pohledu. Přitom Sára Bejlek byla v tomto setu na tom výrazně lépe, vedla 3-0, potom 4-1, následně ale musela čelit za stavu 5-5 breakballům soupeřky, oba dva odvrátila, no a teď se tedy hraje tiebreak, v něm vedla Sára Bejlek 2-1, teď je ale na tom hůře, prohrává 2-4 a pochopitelně za součtu 6 nebo násupků 6, abych byl úplně přesný, tak se v tiebreaku mění strany. Dále si ještě připomeňme, že se hraje úvodní utkání fotbalové Premier League. Vstoupil do tohoto ročníku jako první Arsenal, mistrovský tým, který hostí Coventry. Ve 39. minutě Arsenal vede už 2-0, když na bránku Havertze z 15. minuty navázal v minutě 23. Bukayo Saka. Na Radiožurnálu Sport tedy teď máte aktuality z tenisu i z fotbalu. Vrátíme se ale za chvíli po Coldplay na volejbal. Česky vedu nad Řekyněmi 2-1.

0: Tohle byly Coldplay. 21 hodin a 46 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, kdy se vracíme znovu na volejbalové mistrovství Evropy, na zápas českých a řeckých hráček. Ještě předtím vám ale řeknu radostnou informaci pro příznivce českého tenisu, protože přestože v tiebreaku prohrávala 2-4, nakonec Sára Bejlek otočila vývoj tiebreaku závěrečného třetího setu s Madison Keysovou z 2-4 na 7-5. Dokázala ji tedy zdolat 7-6 ve třetím setu a postoupila do semifinále. Tak teď už tedy David Nekvinda a čtvrtý set utkání mezi českými a řeckými volejbalistkami na mistrovství Evropy.
1: Na úvod připomenu, že je to 2-1 na sety pro český tým a ten čtvrtý set začíná dramaticky. Teď je to 3-4 z pohledu domácích volejbalistek. Zatím v těch všech předchozích setech platilo, že se jeden tým dostal rychle do vedení a poté ho udržel. Teď je to tedy dramaticky od začátku. Připojí se i posluchači Radiožurnály. Začíná čtvrtý set zápasu. Dobrá zpráva je, že Češky vedou 2-1 nad Řekyněmi. Zatím platí, že se jim víc daří v lichých setech, protože ten první vyhráli 25-14, pak přišel druhý set a řecké vyrovnání, stav 23-25 z pohledu českých volejbalistek, ale pak zase jednoznačný set číslo 3-25-15. No a ten čtvrtý set, který teď začal, tak se vyvíjí trochu jinak než ty předchozí, protože je to 4-4. Zatím dosud platilo, že se jeden nebo druhý tým dostal brzy do vedení a pak ho udržoval. Teď tedy od začátku dramatický vývoj čtvrtého setu. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu a dobrá zpráva pro posluchače Radiožurnálu Sport a přímého přenosu je, že je tu úspěšný útok po levé straně v podání českého týmu a stav je 5-4. Byla to Helena Grozer, která teď dokázala zamést balón tam, kam chtěla. Můžu se trošku podívat na statistiky prvních tří setů, po kterých tedy Češky vedou 2-1, zatím nejvíc budou.

0: bodů nazbírala Monika Brancuská, 18, druhá z českých hráček Ela Koulisiány s 12 body. Na druhé straně je to tak, jak jsem už několikrát naznačoval, ale mezi tím další dobrý míč nebo dobrá rozehra českého týmu 6-4, tak bylo by dobré, kdyby si teď Češky vypracovali opět náskok, tak jako se jim to povedlo v setech číslo 1 a 3. Chtěl jsem jenom říct, že na straně Řekyň jasně bodově nejúspěšnější Antuliová a Tykmaniduová, které smečují z obou stran, a Antuliová má 14 bodů, Tykmaniduová 10. ESO českého týmu, důležité okamžiky teď tady v Brně, doufejme, protože to vypadá, že přichází ten trhák, který zatím přišel v každém setu, a že by to mohly být Češky, kterého získají v sadě číslo 4 Magdalena Jehlářová. Se už chtěla potom ESO chystat na další servis, ale musí zase balon odevzdat, protože to, co patří zatím ke všem setům, je rychlý oddechový čas. Opět si ho bere Apostolos Oikonomu, tedy trenér řeckého týmu, protože jeho svěřenkyně teď ze stavu 4-4 se dostali do stavu 4-7.
1: Rychlý oddechový čas znamená rychlý pohled na to, co se děje v jednotlivých soutěžích ve fotbale, protože dnes se nezačíná pouze v Anglii, kde už je tedy poločas mezi Arsenalem a Coventry, a aktuální šampion Premier League vede nad nováčkem 2-0. Začíná se třeba i ve Francii, kde je poločas mezi Marseille a Štrasburkem, zatím bezgolové utkání, no a v některých případech se hraje už i druhé kolo španělské La Ligy. Dvě zápasy má odehráno třeba Vallecano, zatím taková Barcelona nebo Real Madrid, ti do soutěže teprve vstoupí, ale hraje se zkrátka druhé kolo oficiálně této soutěže a Betis Sevilla hraje s Realem Sociedad, a podobně jako ve Francii je to tam zatím bezgólové, tedy 0-0. Když se podíváme krátce také na šance Národní ligu, tak si připomeňme, že Karviná po čtvrté za sebou vyhrála, zdolala Žižkov 3-0 a je jednoznačně v čele tabulky. Těsně za ní jsou týmy, které zatím neprohrály, tedy Ústí nad Labem, tentokrát dnes zvítězil nad Duklou 3-1, a Táborsko, které vyhrálo v Jihlavě 1-0. V dalších zápasech Vlašim Příbram 2-2, Opava Třinec také 2-2 a Prostějov zdolal Kladno 3-1. Na Radiožurnálu Sport zpátky na volejbal, zpátky na mistrovství Evropy Česko-Řecko, David Nekvinda.
0: Čtvrtý set a v něm v tuto chvíli 7-6 pro český tým, takže to znamená, pokud si pamatujete, že jsme se rozloučili na krátko za stavu 7-4, že po oddechovém času Řekyně dokázali získat dva míče, jedno z toho bylo ESO, teď je tu mnohem delší rozehra a útok Koulisiány, české hráčky, ale dobrý řecký blok, ovšem i Češky dobře zapracovali, drží balon ve hře, útok po pravé straně Brancuské udržený Řekyněmi na hrací ploše 7-6, toto je důležitý míč čtvrté sady a končí bohužel prudkým, ale nepřesným úderem Heleny Grozer. Už to vypadalo, že budou Češky slavit, ale ten balon nakonec skončil v autu. Bylo brzy jasné, že ho nikdo nemůže zachytit na hrací ploše, ale nakonec tedy nedopadl na vymezené území a ze stavu 7-4 je tak stav 7-7. Takže, jak jsem říkal, že můžeme doufat, že zase se jeden z týmů dostane do trháku, který udrží, jak se zatím vyvíjely všechny ty sety v tomto zápase, tak teď to tak úplně nevypadá a set číslo 4 pokračuje dramaticky, ale dobrá zpráva teď pro český tým. Angelopoulová zahrála balon do sítě, ta už vlastně před okamžikem dala to ESO, kde jí síť pomohla, to bylo prasátko, tentokrát, nebo teď pomohla spíš páska ne síť, tentokrát to bylo hluboko do sítě, a tak 8-7 pro český tým. Šmídová jde podávat a bylo by ideální, kdyby se potom podařilo ten náskok navýšit. Úspěšný příjem řeckých hráček, ale taky úspěšný blok Heleny Grozer, která se obrací k fanouškům a užívá si teď tu energii, dostává jí zpět směrem z tribun, kde je 3576 lidí. Na poprvé jsem se špatně podíval, řekl jsem 3756, takže se mi tam prohodila dvě čísla, tak abych byl přesný v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, takže 3500 lidí zhruba na tomto utkání, ve kterém Češky vedou 9-7 ve čtvrtém setu a ten náskok ještě naroste, protože útok Angelopoulové byl nepřesný ze středu hřiště, chtěla poslat balon k pravé lajně, ale skončilo to v autu. Možná ještě otazník, jestli tam nebyl nějaký český dotyk, ale vypadá to, že ne, že si nebude řecký trenér brát výzvu, a tak platí stav 10-7. Tak zase Češky odskakují do tříbodového vedení, vedli 7-4, pak Řekyně srovnali na 7-7, ale servis Pavly Šmídové je opět úspěšný, tak mohli by ještě trošku víc odskočit domácí volejbalistky. Teď už to bylo hodně na hraně v obraně českého týmu, ale skvěle ještě udrželi hráčky trenéra Janese Atanasopoulose balon ve hře. Bohužel následný řecký útok do přece jen stále rozhozeného českého týmu byl úspěšný, tam se Češky zhlukly na pravé straně hřiště z jejich pohledu a nechali volnou tu levou, takže když pak přehráli míč na druhou stranu, tak Řekyně poslali balon do volného místa. 10-8, takový je stav ve čtvrtém setu tohoto zápasu, kterým české volejbalistky vstupují do částečně domácího mistrovství Evropy. Hraje se na čtyřech místech, semifinále a finále se bude hrát v Istanbulu, ale tedy základní skupina a pak osmifinále a čtvrtfinále, pokud do něj Češky postoupí, tak to odehrají tady v Brně. A teď jsem chtěl říct, že by se mohli přiblížit postupu ze skupiny dalším úspěšným útokem, jenomže skvělá obrana po ráně Grozer, tak šla na zem Řekyně Gravariová, pak předala míč na levou stranu Tykmanidouové a ta poslala smeč zase na českou palubovku. Tak zase možná Řekyně stáhnou tou tříbodovou ztrátu. 10-9 je teď stav pro český tým. Bylo to 7-4, 7-7, 10-7, tedy 10-7 a teď 10-9, tak uvidíme, jestli se opět řeckému celku podaří odpovědět, takže z toho bude vyrovnání, nebo teď Češky udrží ten náskok, který aktuálně mají jednobodový, a je to naštěstí varianta B, protože Koulisiany svou ranou po levé straně trefila Antuliovou, takže tato Řekyně nebyla schopná balon nějak zpracovat, ponechat ve hře. 11-9, takový je teď tedy stav z pohledu českého týmu v setu, který můžeme doufat bude poslední v tomto zápase. Znamenalo by to, že Češky vstoupí do turnaje vítězně. Je to zatím nejdramatičtější zápas tady v Brně, předchozí dva skončily 3-0, Srbky takto porazili Rakušanky a Bulharsko tímto skóre zvítězilo nad Ukrajinou. Takže je to tady teď poprvé utkání, kdy se hraje i čtvrtý set, a teď se hraje tak, že Antuliová poslala prudký míč k zadní čáře a byl přesný. 10-11 z pohledu řeckého týmu, to je tady v tuto chvíli, ale říkejme skóre spíš z pohledu Češek, které tady vedou, ještě stále 11-10, ovšem musí se bránit podání, které však bylo příliš dlouhé od Konstantinudové, takže míč a bod zdarma pro české volejbalistky. 12-10 je teď stav, kterým vedou ve čtvrtém setu, když vedou 2-1 na sety. Ela Koulisiany si převzala míč a bude se snažit, nebo pokusí se ho poslat přes síť uprostřed hřiště, což se jí podařilo, ale taky úspěšný příjem řeckého týmu, jenomže pak si Řekyně přihráli tak, že z toho bylo jenom takové odevzdání českým volejbalistkám. Rána Mlejnkové z levé strany to skvěle zvládla zpracovat libero řeckého týmu, které je znovu u balonu, Chantopulová, a tentokrát už dokázala nahrát tak, že mohla zakončovat Konstantinudová, která byla přímo na středu hřiště, vybrala si, že pošle balon na levou stranu z jejího pohledu a poslala ho tak, že trefila nohy jedné z českých hráček Šmídové, no a od nohou se balon odrazil na zem. 12-11, to je skóre ve čtvrtém setu z pohledu domácích volejbalistek, které se teď chystají na podání Elpidy Tykmanidouové, jedné z těch hráček, které skoro neslezou z palubovky v tomto zápase. A tentokrát to bylo hodně dobré podání, jenomže taky hodně dobrý příjem od Heleny Grozer, a tak zůstane balon ve hře. Teď je na české straně a útočí Brancuska. Ten útok se ale nepodařilo zakončit tak, že z toho bude bodový zisk. Zase Češky zvládly teď obranu a zase tady můžou útočit znovu Brancuska, a na podruhé už to vyšlo z pravé strany. 13-11, důležité okamžiky, troufnu si říct, v tomto zápase Češky teď nepouštějí Řekyně do vyrovnaného stavu, i když se dostávají protihráčky do kontaktu, tak když přijde ten bod, ve kterém už můžou srovnat, tak se teď českým volejbalistkám daří reagovat a nepustit tedy ten stav do smírného skóre. Brancuská potom, co teď bodovala, tak si míč může nechat a bere si ho na servis za stavu 13-11 ve čtvrtém setu. Míč letí dobře, ale řekněme ho taky zvládli dobře udržet ve hře a přihrát ho na levou stranu, kde teď byla připravená Angelopoulová, která polajně poslala balon prudce k zemi. Je asi jasné z mého komentáře, že žádná z českých volejbalistek teď na balon nedosáhla a tak se za stavu 13-12 pro český tým chystá další servis Eiriny Chadzije-Fistratiudové, která balon pošle na Helenu Grozer, ta zvládla přijmout a je z toho útok Mlejnkové, jenomže dobrý řecký blok, ale taky dobrá česká obrana za stavu 13-12, znovu balon na řecké straně, znovu dobrá defenziva českých volejbalistek a znovu Monika Brancuská a její úspěšný útok z pravé strany, vytlučené bloky 14-12, takovým poměrem teď vedou české volejbalistky ve čtvrtém setu nad řekyněmi za stavu 2-1 na sety tedy. Takže zatím Češky míří k tomu, aby tento zápas vyhráli, ale je to ještě hodně předčasné, nechci to nějak zakřiknout. Dobrý servis Mlejnkové, která při servisu se skoro nerozbíhá, vlastně posílá míč z kroku, dá se říct, ale dobrá pak taky byla hra řeckého týmu, která vedla opět k Angelopoulové a ta dokázala balon složit na zem, takže 14-13 vedou Češky, zase je to o jediný bod a zase ta situace, kdy se budou domácí volejbalistky snažit uhájit vedení v tomto zápase nebo v jeho čtvrtém setu. Antuliová se pokusí to změnit svým servisem, který míří opět na Grozer, ta si s tím poradila, útočí, jenomže poradila si teď taky Tikhmanidžová s tím jejím útokem a strana, nebo míč opět na české straně, Češky přihrály, respektive Šmídová přihrála, nahrála Jehlářové, Jehlářová ze středu měla dost času se podívat, kde je místo na palubovce, našla ho a tak je to 15-13 pro český tým a právě Magdalena Jehlářová si balon bere a bude ho posílat. Doufejme na druhou stranu sítě, tak zase platí to, že Češky nenechali srovnat krok řekyně a teď se brání jejich útoků zatím úspěšně, i když od Grozer se teď takovým obloučkem balon dostává jenom na řeckou stranu a tentokrát Angelopoulová, která si připsala několik bodů v posledních minutách, dala příliš razance do balonu, ten skončil za hřištěm a je to stav 16-13 pro český tým, tak doufejme, že teď se třeba buduje ten klíčový náskok čtvrtého setu a tím pádem i klíčový náskok celého zápasu, protože Češky vedou 2-1. Jelhářová tady znovu servíruje, znovu úspěšně, ale tentokrát je na druhé straně úspěšná taky Angelopoulová, nebála se potom, co jí předchozí míč nevyšel, znovu vzít zodpovědnost na sebe a tentokrát po levé lajně nedala bránícím se českým hráčkám moc příležitost, aby zasáhli. 16-14, takový je tedy stav čtvrtého setu tohoto úvodního zápasu, tedy aspoň z českého pohledu úvodního zápasu mistrovství Evropy volejbalistek, které hostí mimo jiné Brno, kde teď fanoušci sledují další úspěšný útok Moniky Brancuské, ten její oblíbený úder z pravé strany křížem k vzdálenější levé postranní čáře, když ho trefí, je to zkrátka těžko chytatelné a teď ho tedy trefila skvěle, no a tak je to 17-14 na podání Šmídová, která volí servis po pravé lajně, který dokázali řekněme celkem v pohodě zpracovat a přehrát míč zase na druhou stranu, kde útočí Grozer, dobrý blok řeckého týmu, ale ještě Češky udrželi balon ve hře, Grozer posílá balon do autu a teď se hádá s řekněmi a to proto, že reklamuje, že tam byl dotyk některé z řeckých hráček, no asi to bude zkoumat video, je to tak, rozhodčí na poprvé uznávají bod řeckému týmu a tak tady svítí 17-15 v tuto chvíli, ale Helena Grozer vypadala, že je dost přesvědčená o tom, že tam nějaký kontakt byl, tak uvidíme, jestli to její přesvědčení se zakládalo na realitě, nebo to spíš bylo přání otcem myšlenky, jak to tak přeci jenom za stavu 17-14 ve čtvrtém setu zápasu na mistrovství Evropy může být. Není to úplně jasné, je to jedna z těch delších výzev tohoto zápasu, zatím ještě rozhodčí z Francie neukazuje ani na jednu, ani na druhou stranu, jestli tam tedy ten kontakt byl nebo ne a jestli se připíše bod českému nebo řeckému týmu. Zatím tedy má připadnout bod řekyním a teď se to už dozvíme, jestli tam ten kontakt skutečně byl nebo ne. A byl, je to úspěšná výzva českého týmu, nebyl to kontakt na síti, jak to většinou je zvykem, ale Angelo Pulová se tam snažila natahovat po balonu a dotkla se ho, takže je to 18-14 pro český tým. 18-14, takový je stav ve čtvrtém setu pro český tým s tím, že Češky vedou 2-1, když vyhráli úvodní set, ve druhém řekyně srovnali, pak zase tady Češky se dostali do vedení 2-1 a teď to vypadá dobře s tím, že by mohli ten zápas uzavřít, vedou o 4 body před koncovkou čtvrté sady. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu. Když jsem se odhlašoval, tak zrovna Pavla Šmídová poslala ze servisu míč do sítě, takže po tom, co Češky si připsali bod, tak ten další řekněním tak trošku odevzdávají a je to 18-15 z pohledu českého týmu, ale stále se to vyvíjí dobře, stále jsou Češky blíž tomu, aby vyhráli čtvrtý set. Navíc teď ten dárek od Šmídové slušně vrací Gravariová, udělala to stejné, poslala balon do sítě, takže zkažené podání na jedné i na druhé straně, 19-15. To je stav, který v tuto chvíli platí pro české volejbalistky na servisu Grozer, která trefuje tentokrát už kurt, takže se bude hrát a jak to končí? Končí to úderem, který poslala Tikhmanyurduová do autu, ale tentokrát tam byl zase pro změnu dotyk jedné z českých hráček a vypadá to, že ano, přiznaný, teď je to vidět na opakovaném záběru, že tam Šmídovou balon trefil do ramene i z toho, jak udělala bolestivou grimasu, tak bylo evidentní, že zkrátka ten míč jí trefil, takže žádné hádky, stav 19-16 a úspěšný úder českého týmu, vítězný bod po levé straně, jenomže zase to teď vypadá na řecký protest proti tomu, že míč byl v autu a skutečně to tak vypadá z videa, že tentokrát řekyně uspějí, nebo to byl ještě záběr na jiný balon, teď tady trošku zmatky, ale už tady začíná kontrola u videa, byl to úder po levé straně, který tedy rozhodčí vyhodnotil jako dobrý, že skončil na hrací ploše na vymezeném území, ale řekyně hned protestovali, že tam byl out a je to tak, výzva byla úspěšná, takže se řecký tým raduje z toho, že zase sbírá bod Češkám a místo stavu 20-16 je to tak 19-17, což samozřejmě výrazný rozdíl, takto v koncovce čtvrtého setu a řekněme to teď může dodat sílu do dalších rozeher. Ta nejbližší, chtěl jsem už říct, skončí úspěšným útokem Pavly Šmídové. Nepovedlo se to sice tak úplně, jenomže sice řekyně sebrali balon, ale pak tam byl dvojdotyk, který provedla Konstantinová. Sice se tam teď řecká kapitánka ještě hádá směrem k rozhodčím, ale hned rozhodčí viděla, že tam k tomu dvojdotyku došlo, taky to hned viděl řecký trenér českého týmu Janis Atanasopoulos, který to hned reklamoval, ale ani nemusel, protože bylo to rychle odpískané, no a tak je to ten stav teď 20-17, Češky se dostávají přes 20 bodů a mohli by pomalu uzavírat zápas. Koulisiány servíruje, s tím si dokázali řekně poradit a je to útok Antuliové právě do kolenou nebo kolene Eli Koulisiány, takže to nemohla česká volejbalistka zvládnout, zpracovat ten míč a je to 20-18. V závěru už pomalu můžeme říkat v koncovce čtvrtého setu. Na servisu Elpida Tikhmanyurduová, která pošle balon přes síť. Ano, podaří se jí to, prudká rána, ale Jancová si s tím poradila a taky si poradila Magdalena Jehlářová s nahrávkou, kterou dostala na střed. Poslala balon k pravé straně hřiště, slaví 21-18, pardon. To je stav, kterým Češky teď vedou v koncovce čtvrtého setu. To číslo 15 se mi tam dostalo, protože právě 15 nosí Magdalena Jehlářová, která teď tedy zapsala důležitý bod a na palubovku se dostává Kateřina Valková. Ta bude servírovat jako nahrávačka, vystřídala Pavlu Šmídovou, tak uvidíme, jestli se toto střídání, které určitě přišlo i kvůli servisu, vyplatí. Vyplatilo se tak, že to byl dobrý servis, po kterém Řekyně jenom odevzdali míč zpět na českou polovinu. První český útok neúspěšný, ale zase se balon vrací k domácím hráčkám a je to bod. Jehlářová trefila řecký blok, ale od něj se balon odrazil mimo hřiště, takže Magdalena Jehlářová teď připisuje další důležitý okamžik. 22-18, to je stav, kterým vedou české volejbalistky ve čtvrtém setu a řecký trenér na to reaguje oddechovým časem, tedy řecký trenér řeckého týmu, protože řečtí trenéři jsou v tomto zápase oba. Češky trénuje už dlouho Janis Atanasopoulos, to určitě posluchači radiožurnálu Sport jako fanoušci sportu vědí. Když se pomalu snad zápas chylí ke konci, tak můžu ještě připomenout, že zítra Češky hned budou pokračovat dalším duelem, tentokrát to bude s Rakouskem od 19 hodin, tak doufejme, že do tohoto zápasu vstoupí s tím, že za sebou budou mít vítězství 3-1 nad Řeckem, protože v tuto chvíli se zdá, že k němu snad míří, ale ještě potřebují získat 3 body, kterými by ten zápas definitivně uzavřeli. Oddechový čas je minulostí, 22-18, to je stav, který je stále přítomností a Beach už si připravuje na servis Kateřina Valková. V tuto chvíli ho posílá na druhou stranu hřiště, dobrý příjem řeckého týmu a útok, který ale dokázala skvěle zablokovat Orvošová, která tam přišla na závěr čtvrtého setu, je z toho ale nakonec řecký bod, protože se tam podařilo zaútočit středem jedné z řeckých hráček, je to Kacijefa Stratyriová, která teď půjde taky servírovat za toho stavu 22-19 z pohledu českých volejbalistek ve čtvrtém setu. Připomínám stav 2-1 na sety, takže ten čtvrtý set může být taky poslední a je tu špatný servis, míč v síti, to je teď tedy dáreček, který české volejbalistky s chutí přijmou. 23-19, dva míče to teď dělí české volejbalistky, no a je tu okamžik pro Báru Rejmanovou, nejmladší členku týmu, specialistku na podání, která svým servisem zakončila první a třetí set, což tedy vedlo k těm dvěma získaným setům českého týmu a teď můžeme doufat, že se jí to podaří i na potřetí. V minulých případech Rejmanová šla servírovat až úplně ten poslední balon za stavu 24 ku něčemu, teď je to tedy 23-19, tak ideálně by se mohly Rejmanové povést dvě esa a zápas by tím skončil. Je tu první pokus, jenomže tentokrát to bohužel nevyšlo, rána prudká, ale příliš dlouhá, takže místo esa zkažené podání a Rejmanová zase opustí palubovku. 23-20, to je stav z pohledu českého týmu. Svou mladou spoluhráčku tam české volejbalistky podpořili s tím, že tedy dvakrát uspěla. Teď to tak úplně nevyšlo, ale stále to mají Češky ve svých rukách. Teď navíc skvělý útok je Hlářové. Ta ze středu opravdu zabila balón na palubovku a 3 500 lidí v pavilonu P brněnského výstaviště jde na nohy, protože je tu matchball číslo 1, 24-20 vedou české volejbalistky nad Řekyněmi v tomto úvodním zápase mistrovství Evropy volejbalistek a další získaný bod by už tedy znamenal výhru v zápase. Jehlářová servíruje, Řekyním se daří ten balon zpracovat a bude to přehrávka na druhou stranu, ale Jehlářová teď skvěle i v defenzivě, tak ta v tom závěru zápasu je hodně vidět, ale aktuálně útok Orvošové, jenomže ještě Řekyně byť trošku silou vůle udrželi balon ve hře a tak to zkusí technicky Helena Grozer. No a můžete to slyšet, hala slaví, protože české volejbalistky vstupují do evropského šampionátu vítězně přes zakolísání ve druhém setu. Nakonec porážejí Řekyně 3-1, když tedy úvodní sadu vyhráli 25-14, pak to bylo 23-25, ale pak další jasné vítězství 25-15 a ten čtvrtý nakonec rozhodující set Češky celkem kontrolovali. 25-20 zvítězili hned první matchball, tedy využitý, no a české volejbalistky tak vstupují do turnaje vítězně, jak jsem už několikrát zmiňoval, pokračovat budou hned zítra od 7 hodin večer proti Rakousku.
1: Říká David Nekvinda, děkujeme mu za to, tak tím pádem více než 2 hodiny volejbalu ve vysílání Radiožurnálu Sport bylo úspěšných z toho pohledu, že české hráčky dobře vstoupily do domácího mistrovství Evropy. Připomínám, že hrají 6členou skupinu, ze které půjdou dál 4 nejlepší, takže začít vítězstvím pochopitelně naznačuje, že se Češky přibližují možnému postupu do další fáze právě z té domácí části turnaje, celkem se hraje na 4 různých místech. Jenom připomínám tu nejdůležitější událost z dalších sportů z podvečera, a sice, že tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open, tedy američanku Madison Keysovou, porazila 3-6, 6-4 a potom 7-6 v tiebreaku, ve kterém to tedy bylo 7-5. Přitom v tiebreaku prohrávala už 2-4, takže pro Sáru Bejlek velké vítězství. V boji o finále narazí buď na další Američanku Coco Gauffovou nebo Ukrajinku Martu Kostiukovou. Takže poté, co zvítězila Sára Bejlek nad světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou a teď Madison Keysovou, to opravdu může být jen a jen silná soupeřka, ať už to bude Gauffová anebo zmíněná Kostiuková.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Zahraniční trenéři národních týmů, to v biatlonu není nic neobvyklého. Vidět je můžeme i u těch nejúspěšnějších reprezentací. Češi se touhle cestou vydali v roce 2018, když k ženské reprezentaci na 6 let angažovali Nora Egila Jelanda. My si to teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu o trenérech z ciziny u českých národních výběrů.
1: Nedávno, když jsme byli v Östersundu, tak jsem přišel z večeře a Egil už byl na pokoji a řekl mi čest. A já mu rozuměl čest. Tak jsem mu odpověděl taky čest. A až pak jsem zjistil, že kouká na šachy, že to bylo anglicky šachy čest. Jo.
2: Ano, občas něco zaskřípalo, jak před lety prozradil tehdejší Jelánův asistent Jiří Holubec, ale výsledky tahle česko-norská spolupráce měla.
3: Mistra světa České republiky, Markéta!
2: Markéta Davidová se stala mistryní světa, k tomu přidala medaile ze závodů světového poháru i malý křišťálový globus za vytrvalostní závody a životní individuální výsledky za Jelandovy éry zaznamenaly i další české biatlonistky. Lucie Charvátová vybojovala senzační bronz na světovém šampionátu a nejlepší zimu kariéry prožila Jessica Jislová, takhle o tom tehdy mluvila.
4: Já jako musím říct, že jsem ráda za každý v podstatě měsíc s ním, protože cítím, že mě to jako hodně a nemůžu si to jako vynachválit. No.
2: Ostatně úspěchy sbíral Egil Jelán už jako trenér norského národního týmu, ve kterém vedl hvězdné bratry Beovi, Bergrovou nebo Eghofovou. A tak, když přicházel k Čechům, přirovnávali to někteří fanoušci a novináři k tomu, jakoby fotbalová reprezentace angažovala Joseho Mourinha.
5: Ne. Samozřejmě se necítím jako Mourinho. Pro mě je nejdůležitější dobře pracovat se závodníky a pomáhat jim se zlepšit.
6: The most important thing is to try to help them to be better.
2: A jak to dělal?
6: I am coming from the Norwegian system and there we...
5: Vycházím z norského systému, v něm se trénuje dlouhé hodiny, běháme delší tratě, ale ne v takovém tempu, to je asi největší rozdíl. Taky chci hodně komunikovat se závodníky, tohle je moje uvažování.
6: That's the mind.
2: Ale od jara 2024 už ho Nor Egil Jelán u českých biatlonistek neuplatňuje. Nahradil ho Ital Luca Bormolini, ale jeho angažmá z rodinných důvodů netrvalo ani celou sezónu. A od té doby je tým českého biatlonu opět složený jen z domácích trenérů. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval a nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. A to je čas na zprávy s Adélou Burašovou.
1: O post senátora se letos uchází 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než při volbách před 6 lety. ČTK to zjistila od registračních úřadů. Méně zájemců o křeslo v horní komoře zaznamenali jen v roce 1998. Pokles počtu kandidátů je daný hlavně tím, že se opoziční strany často dohodly na společné podpoře jednoho jména. Největší výběr mají voliči v Praze 1, kde se o zvolení uchází 9 kandidátů. Na Rychnovsku jsou naopak jen 2, což znamená, že bude jasno hned v prvním kole. Hovězí maso by mohlo dočasně zlevnit, řekla to prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová. Chovatelé kvůli suchu nebudou mít dost krmiva na uživení stát přes zimu, bude se tak více porážet. Večeřová ale dodala, že později se situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být příští týden opět v provozu. Informoval o tom plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Podle něj armáda pro jejich návrat přijala speciální bezpečnostní opatření. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc. Důvodem je pád jednoho z nich na základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil americké společnosti Uber pokutu 825 milionů eur v přepočtu téměř 20 miliard korun. Píše o tom agentura Reuters. Důvodem pokuty je používání automatizovaných systémů k deaktivaci účtů řidičů, aniž by je o tom firma adekvátně informovala. Uber tak porušil evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost s tím nesouhlasí a plánuje se odvolat.
2: Sport.
1: České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězstvím. V Brně na úvod skupiny B porazili Řecko 3-1 na sety. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou po setech po triumfu 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdná D1 na Benešovsku a nehoda v Brněnské ulici v Praze. Dálnice D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka je mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava. Je to kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Sobiehrady a Kozmice. Nad 12 tun musí po Trojce a D3, Olbramovice, Votice, Miličín, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. V Praze na výjezdu z města do Brna havarovala 3 osobní auta. Nehoda je v Brněnské ulici na bývalé D1 Uchodova zhruba v 2. kilometru a blokuje 2 pruhy, tvoří se kolona.
4: Dálnice prakticky celá ven na D1 z Prahy stojí, bliká tady velký kvantum záchranářských vozidel.
3: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové byla od sjezdu na Nymburk neprůjezdná, kilometry 25 až 35, projížděl tam nadměrný náklad, už je pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

22 hodin 38 minut kapela Nightwish ve vysílání Radiožurnálu Sport. České hokejové kluby už se připravují na novou sezónu, ta začne v Tipsport Extralize o druhém týdnu v září. No a v úvodním kole se utkají hráči Pardubic a Hradce Králové. A zrovna tyto dva týmy hrály přípravné duely. Pardubice na turnaji v Celamze v Rakousku vedli nad švýcarským Bílem už 2-0, nakonec ale prohráli 2-3 v prodloužení. To Hradec Králové hrál doma na svém stadionu proti rakouskému Grácu, zvítězil 6-1. Teď právě dohrála také brněnská Kometa, která hrála s německým Augsburgem právě na turnaji v Německu a zásluhu Kristiána Pospíšila a jeho gólu v závěrečné třetině Kometa zvítězila nad Augsburgem 3-2.

0: Někdy je začátek také konec, dokazuje to basketbalistka Petra Záplatová. Hráčka brněnských Žabin totiž na začátku sezóny odehraje jeden nebo dva zápasy kvalifikace o účast v Eurolize a bez ohledu na výsledek poté ukončí kariéru. O tomto netradičním kroku s ním mluvil reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Mikrofonu radiožurnálu Sport basketbalistka Petra Záplatová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Taky pejsek, možná občas štěkne, jak se jmenuje.
2: Riley.
1: Vy jste teď nedávno oznámila konec kariéry a bylo to takovým videem přes sociální sítě klubu Žabiny, za který hrajete, kde jste vlastně psala dopis rukou fanouškům a možná trošku i vlastnímu, třeba mladšímu já. Jak to bylo emotivní?
2: Myslím si, že ani to video samotný tak emotivní nebylo. Docela si myslím, že jsme se u toho zasmáli, ale psaní vlastně toho textu, když jsem si to připravovala trošku předtím, tak jsem si vlastně uvědomovala asi tu tíhu toho momentu, že

0: pro mě, ale i pro fanoušky, který my tady v Žabinách máme. Máme opravdu super, takže se na to těším.
1: Ten konec bude ale trochu zvláštní, protože bude vlastně na začátku sezony při předkole nebo kvalifikace Euroligu, tak proč jste se rozhodla pro tento způsob, který fakt není typický?
0: No, trošku jsem se na sebe ušila být, že jo, samozřejmě, protože teďka byly 2-3 měsíce volný, neměla jsem vlastně nic a přesto jsem se musela připravovat jenom na tady ty dva zápasy, ale ono se řekne dva zápasy, samozřejmě je to celá příprava, jsou to přípravní zápasy, takže musela jsem to tělo pořád udržovat, aby se nic nestalo, abych opravdu jako dodržela to slovo a tomu týmu pomohla co nejvíc. Vlastně ta nabídka přišla ze strany klubu, mě to v tu chvíli docela zaskočilo, ale asi to jakoby dává smysl. Myslím si, že i klub pro mě udělal dost, nejen to, že mě držel při zranění vlastně tom velkém zranění achilovky, ale strávila jsem tady, myslím, 7 sezon, takže to už samo o sobě něco říká. Myslím si, že je to opravdu můj druhý domov. Takže když ta nabídka přišla, musím říct teda upřímně, jsem docela dlouho nad tím přemýšlela. S Radkem jsme si sedli až opravdu dal mi čas jako nad tím přemýšlet, ale sama v sobě jsem si říkala, že by to bylo skvělý zakončení, kdybych tomu týmu pomohla do té Euroligy znovu vstoupit a hrát to, protože pro každou hráčku je to skvělý zážitek, skvělý zkušenosti a přeju to i tomu týmu jako takovému.
1: Já doplním, že Radek Šír, manažer klubu. Znamená to teda, že původní plán byl skončit už po minulé sezóně?
0: Jo, myslím si, že já, když jsme podepisovali vlastně minulou sezónu, tak už jsem říkala Ráďo, to je naše poslední smlouva. Teďka jsem se tomu docela smáli. Už jsem na to myšlenky opravdu neměla, ale zas na druhou stranu zdraví mi přeje. Myslím si, že i na tom hřišti mám pořád co dát, ale celou sezónu to určitě nedám, takže ty dva zápasy jsou symbolický a to je ten správný krok.
1: Čekáte, že při nich budete třeba nervóznější než obvykle, nebo naopak už třeba v klidu, tím, že už víte, že to prostě je konec?
0: Jak se znám, tak si myslím, že budu v klidu. Samozřejmě nervózní budu asi tím směrem, že jde o hodně a docela mi na tom záleží, aby se ten cíl povedl. Takže tady tím směrem, ale to jsem byla i vlastně minulej rok, i předminulej, takže za tu moji kariéru si myslím, že asi tady tu nervozitu umím nějak zpracovávat, ale tím, že je konec, myslím si, že si to možná uvědomím až potom, že to bude nějaký proces zpracovávání, ale jak říkám, byla jsem nervózní u toho vlastně to celý dát ven a říct si to nahlas, že opravdu, že je konec a teď si vlastně užívám posledních pár momentů s holkama na tom hřišti a užívám si to vlastně, asi si to celý jako užívám trošku víc, že si uvědomuju, že to je naposled a jsem ráda, že jsem ještě s týmem.
1: Pokud se to podaří a že Beny do té hlavní fáze Euroligy postoupí, tak nebude na druhou stranu pak ale mrzet, že jste k tomu pomohla a už u toho nebudete?
0: No, to je častá otázka, ale já bych řekla s čistým svědomím, že ani ne, že budu ráda, když se to podaří, ale samozřejmě nebudu říkat, že stoprocentně, že to nebude mrzet, to si myslím, že to pocítím až potom, když se to opravdu podaří a já u toho nebudu, ale myslím si, že teď mám v hlavě opravdu jenom ten cíl a splnit ho a potom, co bude, tak uvidíme.
2: Říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport basketbalistka Petra Záplatová. Pokračovat budeme za okamžik.

0: Radiožurnál Sport 22 hodin 50 minut. Jsme rádi, že nás i v tento čas posloucháte. Nabízíme vám další část rozhovoru s basketbalistkou Petrou Záplatovou. Bývalá reprezentační kapitánka oznámila, že v září odehraje za Žabiny Brno zápasy kvalifikace o účast v Eurolize a poté ukončí kariéru. Ohlédla se za ní s reportérem Davidem Nekvindou.
1: Zahrála jste si v zahraničí, v Německu, v Polsku, ve Španělsku, byla jste v reprezentaci i kapitánkou. Je něco, na co jste nejvíc pyšná, když už se teda můžete začít ohlížet?
2: Asi nejvíc mi utkvěla samozřejmě kvalifikace v Euroligu. To si myslím, že byl takový splněný sen, který jsme měli tady společný. Samozřejmě jsem vděčná za všechny zápasy v národním týmu. Určitě to byly velké zkušenosti, byla jsem tam docela od brzkého věku a jinak asi na to vzpomínám jako na celek. Nemůžu úplně vypichovat nějaký momenty, protože každý byl v nějakým jiném věku, v nějakým jiném jako rozpoložení, takže každý mi dal něco a ten celek je to, co vlastně můžu říct, že mě bavilo po hodně let.
1: A je tam naopak něco, co vás trochu mrzí, že se třeba nepodařilo, nebo nic takového si nenesete?
2: Jestli bych mohla něco úplně vypíchnout, tak mě asi mrzí, že jsem si kariéru v repre týmu nemohla ukončit já sama, ale bylo mi to ukončeno ze strany paní trenérky, kdy se mnou přestala komunikovat z nějakého důvodu, tak to je asi jediné, co mě mrzí. Jinak si myslím, že já jsem do basketu dávala vždycky 100% a vlastně mi to všechno za těch let ten basket vrátil, ať už v podobě zážitků, vyhraných zápasů, lidí, co jsem potkala, trenérů, co mě co naučili, hráček, samozřejmě spoluhráček, který se staly i mýma kamarádkama, takže jsem asi spokojená s tím vším.
1: Vy jste začínala v Trutnově, ale od roku 2018 s pauzou tady v Brně v Žabinách, tak je to už váš teď domov, jak to vnímáte?
2: Určitě jo, tak našla jsem si tady partnera a vlastně, jak říkáte, už jsem tady dost dlouho. Neumím si představit už tady nebejt, je to moje součást života a myslím si, že já jsem se stala součástí i Žabin a jsem za to strašně vděčná a vlastně tuhle cestu jsem si vybrala úplně na začátku, nebyla jsem nejdřív úplně jako spokojená s tím vybrat si Žabiny, to řeknu na upřímně, protože když jsem sem přicházela, byly na 6. místě, ale přetavila jsem to v to, že chci být součástí toho, že Žabiny půjdou zase na vrch, jak já si je pamatuju, jak jsem se na ně chodila koukat a obdivovat hráčky, který v tu chvíli tady hráli a jsem strašně ráda, že se nám to povedlo a i proto vlastně cítím, že Žabiny jsou jako opravdu můj druhý domov.
1: Znamená to, že v nějaké roli budete v klubu pokračovat?
2: Je to asi teďka v jednání, samozřejmě by se to nabízelo, když už jsem tady tak dlouho a myslím si, že pokud má někdo vlastně v srdci ten basketbal tak rád, tak by bylo fajn i obecně jako pro lidi ostatní, pro sportovce ostatní u toho sportu jako zůstat, ale nemůžu teďka asi nic úplně potvrzovat.
1: Teďka v posledních letech ta situace je jasná, vlastně v lize vítěz nebo nejlepší je USK, pak jsou Žabiny, pak je zase mezera, tak co třeba ještě chybí k tomu, abyste se na USK dotáhli a potrápili je víc?
2: No, to je hodně těžká otázka, myslím si, že je to odpověď na delší dobu, ale jednou se nám to povedlo, myslím si, že to byl nějaká dlouholetá práce, koncept, který tady se snaží trenér dělat. Je to pospolitost a týmovost. Vlastně chceme tady hrát opravdu jako bez nějakých sobeckostí a nechceme asi úplně být tady o jednom, dvou hráčkách a myslím si, že ten tým jako takový, když bude pospolu delší dobu, tak může hrát i třeba s takovým týmem jako je USK, ale na druhou stranu musí vám ten den vít opravdu všechno, protože oni jsou natolik zkušený hráčky a dobrý hráčky, že potrestají každou maličkost a když se kouknu na ten jeden zápas, že jsem ho viděla víckrát, který se nám proti ním povedl, tak my jsme jim vždycky dokázali odpovědět a to je to, co se nám v posledních zápasech moc nedařilo, takže myslím, že nebát se proti ním, protože kolikrát vlastně do toho zápasu některé hráčky vstupují s tím, že no jo, je to USK, my zase prohrajeme o 20, ale jsou to tak jenom lidi, kteří dělají chyby, takže asi dobrý nastavení a vlastně nějaká dlouholetá práce práce a mít to pod kůží, takový to DNA těch Žabin.
1: Říká basketbalistka Petra Záplatová, se kterou jsme vedli rozhovor na Radiožurnálu Sport. Děkuju a přeju, ať se po kariéře daří tak jako v ní.
2: Já vám taky moc děkuju.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Adéla Burešová.
1: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. Ukrajina zařadila na sankční seznam tvůrce a distributory seriálu Máša a medvěd. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22, na Moravě do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Uplynulo 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pětě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
3: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
1: Projevy některých politiků doprovázel napěť, pískot a skandování nesouhlasných hesel. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Záznam si Unger později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z pozůstalosti. Ukrajina zařadila na svůj sankční seznam tvůrce a distributory ruského animovaného seriálu Máša a medvěd. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajinská ministryně kultury Tetiana Berežná dětský seriál označila za nástroj ruské propagandy. Kreslené filmové příběhy o holčičce Máše a medvědovi z cirkusu ve výslužbě patří v Rusku ke klasice dětské zábavy. Kyjev ale příběhy kritizuje kvůli tomu, že vykreslují Rusko v pozitivním světle a Moskvě slouží jako nástroj šíření kulturního vlivu. Na internetu mají epizody desítky miliard zhlédnutí. Dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 je ode dneška v provozu. Silničáři otevřeli úsek Ostrov Vysoké Mýto, zatím ale bez tunelu Homole, který je součástí výstavby a kvůli komplikacím při ražbě bude hotový až příští rok v létě. Do té doby ho nahradí provizorní přeložka, říká ředitel silničářů Radek Mátl.
4: Podařilo se nám teda zřídit a de facto získat i stavební povolení a posléze i postavit provizorní napojení za tunelem Homole ve směru na Olomouc. To znamená, že řidiči už tuto chvíli objedou pouze tunel Homole a jinak můžou využívat celý úsek těch 6,2 kilometrů.
1: Sport. České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězily Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami taky 3-0. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Kýsovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D5 u sjezdů na Loděnici a v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici. Čerstvá nehoda, kilometr 13,5, srazila se tam dvě osobní auta. Na místo vyjeli záchranáři, jede se levým pruhem, aktuálně plynule. V Praze na výjezdu z města do Brna nehoda a taky kolona. V brněnské ulici Uchodova se srazilo několik aut, blokují dva pruhy. Kolona zhruba kilometrová od půltého kilometru. Osobním autem se dá objet kolem Chorovského obchodního centra a ulici u Kunratického lesa.
6: Jsou tam čtyři osobní vozidla na místě IZS-ko, stojí to hodně do Prahy.
5: Dálnice D1 mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka potrvá do rána. Vozidla do 12 tun mohou objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
7: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Krásný den všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Vám od mikrofonu přeje Karel Janů, se mnou ve studiu taky kolega Martin Charvát. Martine, krásný pátek i tobě.
8: Krásný den všem, kdo tu jsou.
7: Teď tu ano, krásný den všem, kdo tu jsou, protože Jiří Ježek tu ještě před chvíličkou byl, ale teď tu není, protože se mi ho podařilo rozesmát, za což jsem samozřejmě rád, ale zároveň se za to už dopředu omlouvám posluchačům našeho pořadu, protože tady Jiří Ježek na první desítky sekund evidentně nebude, ale držme si palce, myslím, že už je snad na cestě zpátky do červeného studia tady na Vinohradské 12. Ano, a vidím Jiřího Ježka, vy, co nás sledujete na YouTube, tak už ho vidíte také. A jsem, Jirko, moc rád, že jsem ti zvedl náladu. Jsme rádi, že tě tu vidíme a doufám, že si i dnes budeme moc v tém pořadu povídat o cyklistice.
9: Dobré ráno, já se strašně omlouvám, ale stane se vám určitě taky někdy v životě, že se odbouráte vtipem, který nečekáte, tak teď jsem úplně až na podlahu.
7: Já klidně začnu Martina Charvát. Martine, ty hodně pracuješ, jestli jsem to dobře pochopil. Tour de France je za námi, tak co tě od té doby nejvíc zaujalo, co by si rád zmínil?
8: V cyklistice těch zajímavých věcí, tak momentálně jsem se koukal nedávno na to, jak amatér vyjíždí za Matěje van der Poelem na horském kole, ale jede, řekněme, na elektrokole a tím pádem nějakým způsobem si dost pomáhá na takové horské, skoro až kozí cestce za tímto jedním z těch nejlepších profesionálů v současnosti. A je to takové zvláštní, no, když profesionál se snaží trénovat na svůj další závod na horských kolech a někdo za ním jede vyloženě tak na 30 cm na úzké cestě. Složité, no. Samozřejmě jsem myslel, že asi možná to chceš navázat na třeba Czech Tour nebo další závody, k tam se asi dostaneme, ale když vezmu tohle ze sociálních sítí, tak mě to skoro až šokovalo, no, že někdo prostě nedává těm profesionálům tolik prostoru, kolik by asi chtěli.
9: No, je to škoda, protože je spoustu závodů pro amatéry, tak proč si nezazávodit i třeba na elektrokole nějaký veřejný závod, protože i na elektrokola jsou kategorie. Moje manželka by o tom mohla vyprávět.
7: Zdravíme Soňu.
9: Ale myslím si, že jako je asi fakt jako zbytečný následovat ty profíky jak někde na silnici. Mohl by o tom vyprávět i Jonas Vingegaard z Jara. A tohleto na horském kole prohánět takového borce, jako je Matthew van der Poel, nevím. Je to možná škoda. Popularita cyklistiky je teďko obrovská, tak jenom bych poprosil všechny hobíky, ať trošku přemýšlí nad tím, co dělají.
7: No, my jsme byli na Šumavě a tam tedy musím říct, že lidí na kolech je opravdu hodně, ale tedy elektrokola jakoby v tuhle chvíli drtí kola bez pohonu v poměru, tak já nevím, 19:1, což je vlastně zjištění takové trochu překvapivé pro mě, protože já jsem na jednu stranu rád, že si lidi našli cestu k cyklistice, ale zase v takovém poměru mi to přijde, že to možná potřeba není, a tak, jak ta elektrokola mají jako nepopiratelně výhody pro lidi, kteří by se tam třeba bez něj prostě nedostali, tak musím říct, že když vidím jako celou rodinu na elektrokolech, včetně prostě těch 12-letých kluků, tak si říkám, že to je možná trošku zbytečné, protože prostě ten kluk nebude už nikdy v životě na tom jako fyzicky líp než zrovna teď, a proč by měl prostě po nějaké šotolinové cestě jezdit na takovém jako monstr, nevím ani, jak to nazvat, jo. Jako někdy je mi to trošku líto, no.
8: Asi si neměl možnost si s nimi promluvit, ale mně přijde, že to zpravidla dělají němečtí turisté, kteří tam, nebo rakouští turisté, kteří tam na tu Šumavu jezdí a právě si to vezmou jako nejlepší doplněk k tomu, abych toho viděl co nejvíc, ale zároveň se moc neunavil, no.
7: No, zdalo se mi, Martine, ještě taky, že jako to je to jediné, co se dá půjčit tam. Víš, že když je nějaká půjčovna kol, ne, ale že když je půjčovna kol tak nenabízí prostě normální kolo, nebo normální, jako bez toho, ale vlastně to, co je tam vystavené, že se to tak jako překlopilo a že vyloženě ty půjčovny tam teda tohle mají vystavené a jedou to ve velkém, no.
9: Na druhou stranu, pokud ti jezdci na těch elektrokolech neohrožují chodce a úplně jako nezaplní ty hory, až že to nepůjde projet vůbec, tak mě to nevadí, je to prostě pohyb a asi... Já nevím, ta mladá generace, jestli prostě se nechce hýbat, je to trošku škoda. Já teď přehodím jenom výhybku maličko, ale vlastně se to toho bude týkat, tohohle tématu. Já jsem minulý týden běžel na Slovensku ten štafetový běh od Tatier Dunaju, bylo to nějakých, teď nechci plácnout, myslím, že 350 kilometrů pro 12členné týmy. A jako překvapilo mě, že vlastně ten věk těch běžců je tak 45+, nebo kolem 40, jo, že ta mladá generace tam moc jako nebyla, kromě nějakých jako vyloženě sportovců, kteří to pojali jako opravdu jako závod, jako byl tam nějaký biatlonový tým a orientační běžci a tak dále. Ale jinak jako to gro je 45+, taková ta moje generace, kdy ještě my jsme byli zvyklí se hýbat. A ti mladí, protože jako já chápu, že jako v běhu si žádným elektropohonem zatím člověk nepomůže, tak ten běh se stává jako podle mě akcí, přitom tam nejsou žádné extrémy, jsou to 10-kilometrové úseky, což by zvládnul 18-letý kluk nebo holka úplně krásně, ale jako asi to neláká.
7: Já jsem na jaře vlastně, myslím, že jsem to tady neříkal, jsem měl krásnou historku z Krušných hor právě s pánem na elektrokole a já jsem ho předjel, protože to bylo mírně z kopce, já jsem měl na silničce a on mě prostě o 2 minuty později, protože se to zvedlo, tak mě dojížděl. A byl to evidentně člověk, který jezdil na kole celý život a on mě prostě dojížděl a já jsem za sebou slyšel: "Ježíš, to je trapný. Ježíš, to je trapný. Já se ti tak omlouvám. To je trapný, ty se tady dřeš a já tě teď do toho kopce, protože jel 25 a říkal, prosím tě, za chvilku se to srovná, rozhodně mě znovu předjet, jo, ne, že se budeš bát, já prostě, mě to je hloupý, že tě tady takhle předjíždím, tak jako, že ty lidi všichni nejsou prostě šílení a nejsou, že by na to nepatřili, že to jsou i lidi, kteří prostě díky tomu, tak jak říkal Martin, prostě v tom dobrém smyslu toho můžou prostě obět víc, no.
8: A nebo jenom děláme v fuzovkách pořád pro staré, protože ti mladší třeba budou s florbalkami v hale, třeba budou dělat parkour, třeba vlastně budou chodit s telefonem po městech hledat různé imaginární japonské postavičky, které se už nějakých 80 let v něm vyskytují v tom městě.
5: To a vlastně ještě jede furt tohle.
8: Myslím si, že jo.
7: Jsou vlny takový.
8: A vlastně jako nachodí ve výsledku víc, než ty za ten den jakoby naběháš. Myslím tyhle ty postavičky.
5: Jo, vím, už vím.
8: Na které se malé děti koukaly před řadou let a já byl mezi nimi teda. A vlastně ten pohyb budou mít nějakým jiným způsobem, jo. Prostě ta cyklistika je neláká, není to tak sexy v uvozovkách jenom koukat do asfaltu pro někoho. Koukat do asfaltu, jet tady 100 kilometrů tam, točit u toho nohama celé, vlastně z jejich pohledu, jo. A teďko, jak ukázat tu cyklistiku tak, že je to vlastně jako super, protože že jim u toho řekneš, je to skvělý pohyb, úplně tě to naplní tím pocitem. No jo, ale oni vlastně, když to neskusí, tak ten pocit nemají. Na začátku je to dřina, že jo, a jsme u stejného problému, jako jsme byli v řadě našich diskuzí tady. No,
7: no pomoc tomu třeba může, když se člověk jde na vlastní oči podívat na ty profesionály a tomu Czech Tour, teda myslím, jako každoročně slouží velmi, velmi dobře, tím, že se tak nějak trošku rozrůstá i po celé České republice, což si myslím, že taky lze jenom kvitovat pozitivně. A letos, Jirko, já myslím, že se to se povedlo.
9: Jako super závod. Opravdu na úrovni už takového toho druhého sledu za těmi nejslavnějšími závody. A myslím si, že to má nakročíno, že to má obrovskou budoucnost a pokud se podaří udělat tady Grand Départ Tour de France jednou, tak i pro Czech Tour to bude zase další reklama. A jako samozřejmě pro nás, pro fanšmekry, nádherný závod, skvěle uspořádaný, i co se týče jako kvality závodníků, i toho, jak ten závod probíhal, moc se mi to líbilo. A jako ta organizace, já jsem byl na startu se podívat v Praze a jako srovnatelný, naprosto srovnatelný s jakýmkoliv jiným závodem. A dokonce už se tady plánují věci, které obvykle s podobnými závody souvisí, to znamená třeba 3 dny před startem taková společenská výšťka pro partnery, pro fanoušky, a tam jako nemůžu souhlasit s tím, že jsi říkal, že cyklistika není moc sexy, protože když tam přijeli dámy jako hezky oblečené, tak jako naprosto sexy sport. A zase třeba holky, které se šly podívat na start Czech Tour a viděli tam ty mladé kluky, tak taky říkali, jako, že je to docela láká jako se na to dívat, takže jako mi přijde i cyklistika může být sexy, stejně jako to běhání, protože jako pánové, musím říct, že od Tatěr Dunajů, nebo podle mě tyhle ty závody, třeba Vltavaran, jako ty ženský týmy, dámy a slečny, které běháte, jako nádhera, děkujeme za motivaci.
8: Zůstaňme u Czech Tour teďko chvilku, protože Karel byl na Šumavě, já ve Francii, nebyli jsme na závodě, tak pro někoho, kdo na tom závodě byl, co ti to dá, co z toho máš, když tam přijdeš, jako někdo, kdo cyklistiku tak jako občas sleduje a řekne si, jo, tak půjdu se podívat, když je tady ten velký závod, tak co z toho máš, když uvidíš ten start, ať už v Praze, nebo kterýkoliv jiný případně dojezd?
9: No je to velká sportovní akce, cyklistika je nádherná, je barevná, má svoje kouzlo, jsou tam ty doprovodné auta, kola na střechách, nádherná technika, teďko už samozřejmě v tomhletom velkém závodě i ty moderní autobusy, které jsou na startu nebo v cíli zaparkované, takže pro fanoušky cyklistiky super, a pro někoho, kdo se přijde podívat náhodou, tak ho to může do toho sportu vtáhnout. Je samozřejmě spousta lidí, protože fenomén Tour de France v televizi, ve všech médiích probouzí to nadšení pro cyklistiku i v lidech, kteří normálně cyklistiku nesledují, tak i ti lidé, kteří třeba jako je bylo jim líto, že skončila Tour de France, tak se jdou vlastně podívat na něco menšího, ale velmi podobného tady v Čechách. A všechny ty etapy byly něčím zajímavý. První etapa z Prahy do Karlových Varů, obě ty města jsou pro jak turisty, tak i pro lidi z České republiky zajímavý, takže vidět dojíždět vlastně na vřídelní kolonádě závodníky téměř 70, tak to je obrovsky lákavé. No a pak ty další 3 etapy. Každá končila na nějakém zajímavém místě. Ještět, co tam bylo, Dlouhé Stráně a Pustevny. Tak všechno tohle to je prostě srovnatelný s jakoukoliv horskou etapou na Vueltě nebo prostě na třeba okolo Švýcarska a tak dále.
7: No a když se člověk dostane na ten start, tak tam zase je to takové pomalejší a člověk si to prostě víc vychutná, jak jako víš, Martine, to říkáme posluchačům, kteří to třeba nikdy neviděli, tak tam zase třeba i pro ty menší děti je to takové prostě, protože někdy člověk, když bys vlastně řešil, jak sledovat jako etapu v Jeseníkách nebo v Beskydech, tak je to logisticky vlastně dost obtížné se tam někam dostávat, pak tam s nimi hodně dlouho čekáš a pak, jak se to někdy zesměšňuje, oni strašně rychle přijedou nebo projedou a je to vlastně jako hotovo, že jo. Zatímco na tom startu člověk je jako vidí třeba potom odjet, ale předtím vlastně, jak je tam ten nástup, kratičké rozhovory, tak to zase, když už tam jsou známí jezdci, tak zase jako je to přidaná hodnota v tom, mohl bych řekl za sebe.
8: Jo, já si to rád nechám od vás vysvětlit, protože jediné, jak já jsem to mohl čerpat, tak bylo ze sociálních sítí, tak nějak, co jsem pozjišťoval, viděl jsem, že pořadatelé najali řadu youtuberů a podobných podcasterů a lidí ze sociálních sítí, aby to nějakým způsobem prodali touto platformu, a to je vlastně to jediné, jak já jsem to jako mohl v těch časech vidět, a vůbec nevím, jak na to reagovali sami závodníci, jaký z toho měli dojem z Czech Tour a tak, no, protože mě to opravdu kolidovalo s mým programem, takže
7: ale
8: nevím nic.
7: Taky to ale vlastně jako vypovídá něco o té aktuální době a to, že ty seš, jo, vlastně mladší člověk, pokud jde o cyklistické publikum, rozhodně patříš do té poloviny, prostě vždycky se říká, tak trošku se to zesměšňuje, že prostě na cyklistiku se dívají bílí muži 50, 60, případně plus, tak prostě tu mladší generaci si myslím, že to zasahuje takhle, že prostě buď něco nejzajímavějšího se dostane na ten Instagram, ta doba je strašně rychlá a vlastně zájem těch mladých lidí je strašně krátký a takový, jako rychle jdeme od toho zase někam pryč, takže si myslím, že to ani bez toho, a Jirka s tím má tady z nás zkušenosti jednoznačně největší, že to bez toho dělat vlastně v dnešní době nejde.
9: Nejde, a jako ty klasická média k tomu potřebuješ televizi, naštěstí i rozhlas, protože my aspoň můžeme informovat v tom reálném čase, co se na tom závodě děje, nebo jak vypadá ta atmosféra, aspoň se snažit to zprostředkovat, ale právě pro tu mladší generaci už tam organizátoři stejně jako na Tour de France, stejně jako na všech závodech zvou ty influencery, ty lidi, kteří vlastně ty mladí sledují. A oni se snaží ukázat třeba zákulisí. Dostanou se do autobusu, můžou ukázat, jak to vypadá, jak ti závodníci odpočívají před etapou, po etapě a tak dále, jak funguje ten závod, v jaké náladě ty závodníci vůbec startují, že to může být třeba rozhovor s nějakým domestikem, s mladým klukem, kterému je 21 a je to pro něj velká událost, tenhle ten závod, anebo naopak je tam třeba Mikel Landa, který prostě ten závod bere jenom jako přípravu na něco dalšího, ale je to pro něj zase první zkušenost třeba se závoděním tady v České republice, tak jak to vnímá jinak a tohle to všecko jako i pro mě, pro insidera je občas zajímavý a každý ten influencer na tom Instagramu to pojme jinak, zajímá ho něco jiného a přinese ten pohled trošku ze strany a to je fajn.
7: Já jenom za sebe k tomu malá douška k doplnění zase právě pro posluchače, kteří třeba to taky sledují nebo konzumují skrze tyhle kanály. Prostě pro mě je to strašně zvláštní to sledovat, protože pozice těchhle všech lidí, kteří se tam dostanou takovýmhle nějakým způsobem přes jako hashtag spolupráce anebo na pozvánku kohokoliv z těch účastníků, prostě oni jsou tam jako v úplně jiné pozici, než když tam Český rozhlas pošle Martina Charváta, protože Martin Charvát tam jde pracovat, ale jde tam pracovat pro svého zaměstnavatele a jeho prací, prostě tím, kdo jeho zaměstnává, jste vy všichni, kdo nás teď posloucháte. A on vám jde prostředkovat tak, jak nejobjektivněji umí, co se tam děje, zatímco prostě člověk, jo, já mám vždycky, jenom jsem pak strašně ostražitý před každým, kdo se dostane tam, kam se Martin Charvát nedostane, protože Martin Charvát prostě nemůže projít s někým, kdykoliv se Martinu Charvátovi bude zrovna zdát autobus Ineosu a prostě je to jenom vždycky potom brát všechno s rezervou a samozřejmě s úctou k té práci, kterou tihle lidé dělají a je skvělé, že ji dělají, protože věřím tomu, že je mnohem zábavnější sledovat kluka, který sám sebe umí točit a kterému je 20, tak je to pro zábavnější pro určitou část publika, než sledovat, kdybych to dělal já a já bych to neuměl.
8: Souhlasím, ale na druhou stranu si musíme ještě říct, že vlastně tihle lidé to prodávají někomu, kdo by to normálně nesledoval a je dokonce i z říše sportu. Ty určitě budeš vědět, na koho Karle narážím a nebudu toho člověka na schvále jmenovat. Nedávno tu byl sportovec ve studiu Radiožurnálu Sport, který se tady podíval na televizi, viděl záběry z Czech Tour a ptal se, proč lidé vlastně na tom kole ještě jezdí, vždyť už je jakoby po sezóně, jo? Když už je jako hotovo. A tím myslel ten člověk, že byla Tour de France a to prosím pěkně, člověk, který je nejlepší, jedním z nejlepších na světě ve svém sportovním oboru a v tom, co dělá. Ale vlastně nechápe princip toho sportu, zná jenom Tour de France, přijde tomu člověkovi jako, že Tour de France je vrchol sezóny, je to to hlavní a když je po Tour de France, ta dynamika v tom sportu je úplně jiná, prostě je vrchol sezóny a pak je volno, takže byla Tour de France a proč není volno, proč vlastně ještě lidé jako na kole jezdí, jo. A pro někoho takového to vyložení právě přes různé influencery, obecné slovo influenceři, tak je vlastně tím, jak může tu cyklistiku pochopit.
9: No, mě třeba překvapilo, milé, když jsme byli letos na té Tour de France s Mikem, který tady byl taky naším hostem a dělali jsme takové ty jako vysvětlující krátká videa, vůbec, jak funguje ta Tour de France, jak funguje ten závod, kde spí závodníci a tak dále, tak jakou to mělo sledovanost a kolik lidí nám psalo. A mně to přišlo vlastně možná jako, že děláme práci navíc a zbytečnou, protože to všichni přeci vědí. Ale já jsem si pak uvědomil, že jako je spousta lidí, kteří tohle to ocení, takže i třeba pro nás, pro odborníky z toho prostředí je důležitý ten pohled někoho, kdo třeba na to kouká úplně
7: určitě
9: z boku.
7: Určitě jo, a taky myslím, už jsme to tady párkrát nakousli, že vlastně silniční cyklistika tenhle problém má. Další sport, který Martin Charvát velmi pozorně sleduje, třeba sjezdové lyžování. A já vždycky říkám, prostě tady máte světový pohár, všichni vědí, kolik těch závodů je, a pak jednou za sezonu je mistrovství světa. Tohle, když vysvětlím mojí mladší dceři, tak to prostě pochopí. Ti závodníci se 15krát do roka sejdou a jednou za rok se jede mistrovství světa. Tohle prostě chápe úplně každý. Ale ta silniční cyklistika z důvodu prostě staleté tradice, z důvodu toho a tam toho, z důvodu toho, že tenhle organizátor má tenhle závod. To prostě to jsou věci, které jsou úplně mimo lidi, kteří se zajímají o sport, ne jako mimo o normálního člověka. Tak prostě je na tom jinak. A naší prací je to pořád a dokola a zas a znovu vysvětlovat, protože prostě, jak říká Jiří Ježek, dopadá to evidentně na úrodnou půdu. No.
9: Ale je fajn zase pro nás, pro cyklisty, a teď myslím jako fanoušky cyklistiky, kteří jako tvoří asi gro našich posluchačů pravidelných, tak je strašně super, že není jenom 15 nějakých světových světových pohárů a pak jedno mistrovství světa, ale že vlastně, když se pustí televizi na konci února a vypne se na konci listopadu, tak vlastně každý den je v televizi nějaký závod, někdy až 3 na jednou, a že do toho patří i ta Czech Tour teďko opět zpátky, tak je to strašně fajn a jsou lidé, kteří jsou opravdu k té obrazovce přilepení od toho jara až do podzimu, protože pořád se tam něco děje. A je fajn, že teď vlastně skončila Tour de France a najednou začíná Vuelta, která bude mít úplně stejný náboj, stejnou zajímavost, a pro fanoušky cyklistiky je to prostě závod, který zase začíná a bude zase směřovat potom k tomu mistrovství světa. Tyjo, do toho mezi tím jsou mistrovství světa na horských kolech příští týden, takže pořád se něco děje.
8: Promiň, když to ještě vrátím celé tohleto, o čem se bavíme, k Czech Tour, tak myslíš si, že když Czech Tour teď postoupilo do vyšší úrovně a říká, že v roce 2029, třeba i kdyby to bylo 30-31, tak by chtělo do World Tour, takže tohle by nějakým způsobem opravdu v očích těch běžných lidí tu cyklistiku někam posunulo, že tohle je skok, který té cyklistice opravdu pomůže natolik, aby se najednou říkalo, ježišmarja, tady si jezdí opravdu velký závod, aby když se bude plánovat třeba to, jakým způsobem se budou rozměšťovat reportéři Radiožurnálu Sport, tak se vyznačí jako jeden z podstatných bodů. Pozor, bude tady Czech Tour, dávejme na to pozor, protože nechci říkat, že jsme to teďko nějakým způsobem opomenuli, ale prostě ten důraz je na něco jiného.
9: Může být a vlastně není důvod, proč by ne. Pamatujeme všichni, je to 40 let zpátky, závod míru. Samozřejmě, že někteří ty lidé chodili k trati kvůli tomu, že museli z práce jako povinně, protože ten závod měl úplně trošku i jiný náboj, kromě té cyklistiky. Ale když se zaměříme na tu sportovní část toho závodu míru a i na ty fanoušky, tak spousta lidí tam opravdu chodila kvůli té cyklistice. A byla to obrovská událost. Bylo to opravdu na jaře, to byla jedna z největších sportovních událostí tady po celém Československu. A myslím si, že tohle to, kdyby Czech Tour skočila výš, tak může vlastně se i roztáhnout časově, tak jak to bylo pojeté teďko s těmi cílovými stoupáními, tak to může být ještě zajímavější, může to být po celé republice. A tím, jak by se to opakovalo, mělo to třeba už 15-20 letou tradici, tak ti lidé tam budou chodit. Bylo to vidět na tom startu v Praze, kde loni, když to bylo poprvé, na tom Vítězném náměstí, na tom Kulaťáku v Dejvicích, tak tam těch lidí moc nebylo, mě to bylo trošku líto. Letos skokově víc. A myslím si, že každý rok, pokud se to bude startovat pořád na stejném místě, ta tradice tam bude, tak bude chodit lidí víc a víc a víc, a stejně tak i na ty cílová města.
10: Tohle já si myslím úplně přesně, tohle to, co jsi řekl teď na konci, Jirko, že to chce čas, a myslím si, že jak jsi se ptal původně, Martine, ještě o ten kousíček to posunout víš, přeci jenom ta jména, na která zatím Czech Tour láká, jsou pořád ještě v té naší bublině. Prostě buď pořád to máme rozdělené na lidi, kteří něčeho významného dosáhli, ale my realisticky víme, že už jakoby ne, a nebo lákáme, a to je strašně těžké a strašně nevděčné, a to dělá závod míru juniorů a tak dále. Přijďte se podívat na závodníky, kteří za 3-5 let budou vyhrávat. A tohle je vlastně to se nedá prodat. Jako já to neumím prodat ani tak, ale tohle
9: já bych... Já bych nepřišel. Tohle bych...
10: Ne, přesně, ano, děláme si z toho legraci, ale víme, jak to myslíme, protože tohle je šílené, jo? Prostě vlastně my teď můžeme říkat, on tady předloni vyhrál Lipovic a podívejte se, on mezi tím byl třetí na Tour, ale takhle to nefunguje. Lidi chtějí přijít na někoho, kdo třetí na té Tour byl, takže z tohohle pohledu se vlastně líp prodává Mikel Landa, o kterém můžeš říct, co kdysi vyhrál. Ale pokud bychom opravdu dokázali za pár let Czech Tour dostat na těch 5-7 dnů, opravdu jsme byli ve World Tour a my jsme jako mohli třeba se, já nevím, celé jaro dohadovat, jestli přijede Remco nebo nepřijede, tak si myslím, že je to úplně jinde. Tak si myslím, že to jak pro redakci Radiožurnálu Sport, tak pro prostě sportovní fanoušky. Protože je spousta lidí, kteří jako mají nějaký svůj třeba jeden klub, jo, já nevím, fandí Spartě nebo sledují hokej, ale jako mají spoustu dalších věcí takhle někde jakoby na radaru. A v případě, že by tam takhle začalo skákat, teď nechci jakoby operovat s Pogačarem, ale prostě jo, kdybychom se dokázali dostat na úroveň prostě tuhletu, tak si myslím, že by to mohla být vlastně jedna z těch jako nejvýznamnějších sportovních akcí v České republice v roce.
8: No jo, ale když to vezmeme třeba například na okolo Polska, které tu úroveň má, tenhle ten závod, tak si myslím, že tam to vlastně pořád neskáče. A tím, že nebudeme Tour de France, nebudeme Giro d'Italia a nebudeme jako Paříž-Roubaix, protože to prostě nejde, že jo, z podstaty, tak to by tady musela vzniknout vyloženě nějaká tradice nebo obnovit se jako závod míru na té úrovni, co býval před 50, 60, 70 lety, abychom se vlastně dostali k tomu, že ta relevance tam opravdu bude taková. No, že se bojím, že vlastně by se Česko dostalo na úroveň, tady bylo Maďarsko, nebo Polsko je, nebo tak, tak těhle těch závodů. A že to, co říkáš, je přáním, které si bojím, že by se úplně nesplnilo.
10: Já jsem v tomhle, jestli kratičkou věc, já jsem v tomhle strašně cynický. Já si myslím, že tohle všechno je jenom otázka peněz. A právě je to v souvislosti s tím, co před chvilkou už říkal Jirka. Já bych prostě mnohem radši ty peníze dal na tohle, než na to, že tu 3 dny bude Tour de France. Já to tu neříkám poprvé a neříkám to naposledy. Já o tom strašně často přemýšlím, ale pořád jsem proti tomu. Mně to přijde strašně velká investice na strašně krátký okamžik s nulovou návratností. Já vím, že ty peníze se vrátí ekonomice, vrátí se lidem, co mají hotely a bude to krásné. Prodáme Prahu, přijede sem víc turistů, ale my je nepotřebujeme. Tady je turistů hodně a o Praze se ví. A já si nemyslím, že třeba 3 dny Tour de France v Čechách něco udělají pro silniční cyklistiku. Myslím si, že pravidelně se opakující dobrý týdenní závod dlouhodobě toho může udělat víc. Je to jenom můj názor, nemám to o cokoliv opřít. Ale takhle to myslím, takhle to vidím já. No.
11: Na druhou stranu ti lidé, kteří stojí za Czech Tour, tak částečně samozřejmě stojí i za tím startem a oni to jsou potom spojené nádoby a může si to pomoct vlastně navzájem. A co se týče jakoby té popularity, tak ta cyklistika fakt jako roste, co se týče toho, kdo na tom kole jezdí. A už je to i ta mladší generace, o které jsem říkal, že se moc hýbat nechce, tak už i ti mladí jako začínají jako vidět, že to oblečení je hezké, že ty kola jsou fajn. A když budou mít skupinku, se kterou budou pravidelně jezdit, takže to nemusí být sport pro 40tníky a starší. A jako ta popularita té silniční cyklistiky, stejně tak, když se podíváme pořád na závody, třeba Kolo pro život, kolik jezdí lidí na tom horském kole, tak já si myslím, že to ten potenciál má. Samozřejmě, i kdyby to bylo jako okolo Polska, tak je to super, protože jako tam pro ty fanoušky je to prostě událost jednou za rok. Ti organizátoři už to tam dělají dlouhodobě ve velkým, trošku to nadstřelí i ekonomicky, aby jako to vypadalo velkolepě. Oni tam mají takový ty nafukovací reklamy, ty balóny a tohle to jako dělá ten závod a potom může to být i u nás a fakt věřím, že to podhoubí tady proto je.
8: No jo, ale když proti sobě pojedou Milan a Manie, jo, a teďko vlastně ten běžný člověk, jo, ten, pro koho to dělají ti influenceři, ti youtubeři, tihleti lidé vlastně najatí tím závodem, vlastně, jak si naznačoval, Karle, naprosto správně, protože trefují svým zásahem úplně jinou skupinu, tak ti vlastně se na to podívají a podle mě řeknou, ty, ale to nemám, to nemůžu mít čísla, to nemám jak prodat vlastně, to umění jako nic neudělá. A nevím, jestli by i Pogačar ty čísla udělal, jako když to vezmu úplně tadyhle ad absurdum téměř, jo. Jestli prostě, kdyby se zjistilo, na Czech Tour přijede Pogačar, tak to naplní tradiční média, ale že by to zasáhlo viz zmíněného sportovce, který si myslel, že prostě po Tour de France už je jako po sezóně a už si jezdíš na kolen tak. Tak
11: na druhou stranu
8: si.
11: Cyklistika není pro každého. No. Ne, asi jako samozřejmě nezasáhnem, nebude to mistrovství světa v hokeji třeba, jo, tady v České republice, tím dopadem. Ale jako já si myslím, že to ten potenciál má a ty lidi třeba na Tour de France, 3/4 těch lidí kolem silnic, tam nejde se podívat na Tadeje Pogačara nebo na Matse Pedersena, ty se jdou podívat prostě na závod, protože se tam něco děje. A tohle to, když dostaneme do těch vesnic a udělají si z toho událost, tak to může být zajímavé.
10: To asi možná, Martine, upřímně řečeno odpovědí na tuhle část tvojí otázky, podle mě by bylo mít Čecha, který tam je konkurenceschopný, protože to si zase taky jako přiznejme, Češi prostě fandí tomu sportu, ve kterém se nám aktuálně daří, že jo, jako jaký kdo má vztah a jo, ty bych opravdu mohl ty sporty jmenovat náhodně, všichni víme, o kterých bych mluvil, prostě jsou to třeba menší sporty, ale najednou prostě tam máme Čecha, který reálně jezdí o medaile, tak najednou všichni fandíme jako tu biatlonu, tu prostě rychlobruslení, tu jako čemukoliv jinému divoké vodě, jo. Prostě tohle asi se nedá prorazit ničím jiným, než že ti někdo prostě najednou, že se nebavíš o strašně dobré světové hvězdě, ale bavíš se o tvém Čechovi, který je tam prostě konkurenceschopný. A tohle,
11: mezi těmi světovými hvězdami.
10: Přesně, mezi těmi světovými hvězdami. To je potom ten jako ideální ten, že jo. Takhle asi se můžeme bavit o tom, jak Slovinci budou chtít doma prodávat, že uspořádají mistrovství světa nebo že uspořádají mistrovství Evropy v cyklistice. No to se dělá samo, že jo. To někdo dostane jako práci a to je prostě zadarmo. Propaguj akci, na kterou přijedou všichni nejlepší na světě a ten tvůj to vyhraje. No tak to je sen, no, ale prostě žijeme všichni v realitě jenom.
8: Ještě je tam varianta to vzít přes obce, no, protože mi přišlo, že když se vezmou současné závody pro veřejnost, tak zapojení obcí je do toho dost významné a je pro ně jakési jako vzít to za své, což se snaží i ti pořadatelé, jednou z těch variant udělat tam tu atmosféru a tím pádem atmosféru prodáváš emoce ve sportu, to je jako automatické, a emoce ve sportu ti prodávají ten sport samotný, což ti může nahradit právě toho vítěze.
9: Naprosto souhlasím v tom.
10: Tohle já jsem třeba zažil jenom jako amatér a strašně mě se na tom líbí, jak se to vzájemně posiluje. Jak prostě třeba na začátku tam i ten organizátor třeba jako s někým se domluví, aby tam šel jako fandit, nebo nějací lidé jsou tam vlastně od toho organizátora. Ale když se to děje opakovaně a ti lidé tam opravdu to potom vezmou za své, ti lidi, co tam bydlí, tak ono to prostě neuvěřitelně zvedá jako celý ten dojem a ten prožitek na obou dvou stranách, protože ty chceš jít fandit někam, kde už lidi fandí a ty jako závodník, i když seš amatér a nebo když seš Tadej Pogačar, tak chceš projíždět někde, kde tobě lidi fandí. A jakmile tohle se vzájemně posiluje, tak prostě je možné, že to dopadne až potom jako třeba někde ve Vogézách na Tour de France, kde prostě všichni o tom mluví, že vlastně ať už tam projížděl autem nebo tam jel jako závodník, tak prostě husí kůže, protože je neuvěřitelné, že jo, tam jsou kopce, louky a tam to vypadá jak přírodní stadion, no.
9: A tohle je přesně to, co dělalo i ten závod míru, protože samotná sportovní událost je fajn, je super, tím, že je to etapový závod, tak i lidé to mohou sledovat jako seriál, ale to, že prostě ti lidi přišli k tomu k té silnici, udělali si tam prostě ten půl den v těch vesnicích, tak to dělá ten závod, to dělá tu atmosféru.
8: Říkám si, jestli lidé v těch vesnicích, ale opravdu musí být jako ti cyklističtí fanoušci,
9: ne,
8: že jo? Protože
9: naopak.
8: Teď se k tomu dostaneš z druhé strany zase, že často v Česku není ta kultura chování na silnicích obecně úplně nakloněná cyklistice, aniž bych se kohokoliv chtěl jako dotknout nebo někomu nějak upírat prostor na silnicích, přestože si myslí, že má třeba větší své zařízení, takže no...
9: Ale,
8: tušíte, na co narážím.
9: Ale na tom chodníku může stát ten borec s tím lahváčem v tom tílku v létě a jenom tak jako obdivně koukat na ty vyšvihaný borce, který kolem něj proletějí, na ty auta, který proletějí strašnou rychlostí, jak se zvedne ten prach a prostě jak to udělá ten wow efekt na chvilku. Tak i ti lidi, kteří by v životě na kolo nesedli nebo prostě se tomu vysmívají, tak tam k té silnici přijdou a nakonec tě to strhne a zafandíš.
10: Tohle vlastně teď mě napadl ten úplně dokonalý příklad, který jsem v životě viděl. To je závod kolem Flander. To je to, co ti dělá, když ta země je proto, když ty máš svého favorita, když opravdu to má tu staletou tradici, tak jako je to s velmi malým přeháněním, když se řekne, že ta země se na ten den zastaví a všichni se dívají na ten závod, který je navíc, jako je, protože je to monument, tak trvá 5-6 hodin, takže opravdu to trvá celý den. Ale tam skutečně, protože ta trať vede lidem kolem domů, tak prostě podle mě i ti lidi, které to vlastně nezajímá, tak všichni vyndají ven ta křesílka, prostě bez ohledu na počasí se tam něco griluje, všichni se to, pak projede kolem Wout van Aert, on třeba zase nevyhraje, ale vlastně všichni jsou spokojení a tohle si myslím, že ten sport prostě dostává někam úplně jinam.
9: A tohle je ta kultura té Tour de France, protože ty Francouze opravdu víc než polovinu lidí nezajímá cyklistika, ale zajímá je prostě ten kulturní svátek, to, že tam projede ten závod, oni jsou na to hrdí. A tohle, kdyby se nám podařilo vybudovat tady v České republice a vrátit ty časy toho závodu míru aspoň po té sportovní stránce, tak by to bylo super.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: Posloucháte Radiožurnál Sport, bavili jsme se hodně o Czech Tour, bavili jsme se o tom, jakým způsobem zpropagovat cyklistiku. Budeme se také bavit o Vueltě, startuje třetí Grand Tour této sezóny, která má jasného favorita, ale nad čím jsem se zamýšlel je, jestli to, že tady Pogačar řekl že pojede Vueltu takhle v uvozovkách na poslední chvíli, ještě něco mohlo ovlivnit u ostatních týmů s jejich ambicemi, protože že Tadej Pogačar pojede Tour de France a bude chtít vyhrát, to ví všichni. To je jako už jasné teď o Tour de France 2027. Ale že tady Pogačar najisto pojede Vueltu, my tam nebudeme v podstatě mít velkou šanci bojovat o celkové vítězství, tak to se tady ví nějaké 3 týdny, dejme tomu. A teď mě zajímá, jestli podle tebe, Jirko, týmy vlastně s tím dopředu počítali, jestli si až potom řekli, aha, tak to bychom se mohli soustředit na něco jiného, než teda celkové vítězství?
11: No, takhle. Asi nepředpokládám, že by stáhli třeba svoji jedničku z toho závodu z důvodu, že nemá šanci vyhrát. To určitě ne. Možná se trošku třeba překupí síly a zaměření na to, že asi nepojedeme na vítězství tady v tom případě celkové, ale můžeme zkoušet etapy. A tohle to bylo třeba v případě toho, že oznámil Primož Roglič, že pojede v týmu Red Bull Bora Hansgrohe Vueltu, přestože měl nehodu, kdy ho srazilo auto v létě a nakonec teda řekl, že Primož Roglič pojede. Je to pro něj podle mě taková poslední šance vyhrát po páté tenhle ten závod a stát se jediným 5násobným vítězem v historii, což by pro Primože Rogliče bylo vlastně nádherný zakončení sezóny, ale tím, že prostě startuje Tadej Pogačar, tak se mu tohleto hodně zkomplikovalo. Nicméně tým řekl, že mu dá maximální podporu pro to celkové pořadí, ale že spíš realisticky samozřejmě čekají, že bude Primož Roglič zkoušet vyhrát etapy, bude jí zkoušet vyhrát co nejvíc a tak, aby se nějakým způsobem asi podle mě rozloučil. Nevím, jestli bude jezdit ještě příští rok, ale podle mě v té formě, kterou bude mít teď, tak je to asi jeho jediná šance. Na druhou stranu, nikde není dáno, že ten Tadej Pogačar tu Vueltu opravdu vyhraje. Jo, jako zase bych úplně 100% tomu nedával, i když nevím, jestli je kurz 0,01, nebo jestli už ho sázkové kanceláře úplně škrtly. Ale fakt se stát může cokoliv. A teď nemyslím jako nějaký pád, nemoc, ale i to, že prostě Tadej Pogačar najednou zjistí, že jako mu to nejede z důvodu třeba psychického vyčerpání, i když to mi taky nepřijde, a že bude třeba chtít pomáhat někomu ze své týmu, je tam João Almeida, který by potřeboval dobrý výsledek a tak, jak se tady Pogačar vtělil do role domestika Isaaca del Tora, tak by mohl třeba teoreticky, kdyby fakt se mu z nějakého důvodu nejelo dobře, pomáhat João Almeidovi, i když ten vztah mezi nimi asi není tak úzký, jako třeba má tady Pogačar k Isaacu del Torovi.
10: No on donedávna leckdo vlastně spekuloval o tom, kdy to tady Pogačara přestane bavit, teď ty nejnovější spekulace spíše jsou o tom, že by se jeho stávající smlouva, která je do roku 2030, měla o rok nebo dva protáhnout. Do roku 32 tam by to byly 2 olympijské cykly, tím pádem, že by to nebyla jenom ta sázka na všechno v Los Angeles, ale říkám si, jestli právě třeba v tomhle se tady Pogačar nenašel, že bude chtít jednak vyhrávat, toho evidentně baví, to vidíme v posledních letech, a jednak taky občas pomoct někomu jinému ze svého týmu, že tady si našel tu novou zábavu letos.
11: Jako děsivý je, že zvládá obojí.
10: Zvládá. A druhá děsivá věc je, že mu pořád 27.
8: Souhlasím naprosto se vším. Myslím si, že právě pro udržení té pohody, ne snad, že to je zrovna ten, koho si vyhlédl jako svého nástupce, tedy u Tour de France Isaaca del Tora, ale pro udržení té pohody u João Almeidy, který si nejspíš myslel nebo doufal, nebo se to minimálně předpokládalo, asi v týmu budou lepší informace, že by mohl jet na celkové vítězství na Vueltě, tak najednou zbyde role pomocníka, tak si myslím, že Pogačar udělá vlastně to samé, co pro del Tora, že ano, děkuji ti, že mi pomáháš, já to teda jako vyhraju samozřejmě, ale tobě taky něco dám a budeš tady mít nějaké 2 etapy, pomůžu ti, já nevím, do puntíku, nebo
11: na pódium,
8: nebo něco takového, protože on přece opravdu potřebuje udržet pohodu v tom týmu. On potřebuje, aby ten tým měl i něco jiného, než ano, ten tady, pro kterého pracuju, vyhrál, ale taky mám něco pro sebe.
10: A jemu se to ale zatím jako podle všeho daří. Tam prostě byl ten jeden Ayuso, který měl pocit, že on má být ten jako kohout číslo jedna, ten odešel. A teď to tak nějak zase vypadá, no nevím, jsem na ně opravdu zvědavý. Já si, Jirko, říkám, jestli bychom Primoži Rogličovi věřili, i kdyby tam nebyl tady Pogačar, a říkám si, že vlastně úplně ne. A pak ještě tam byla ta srážka s autem a člověk si říká, tak už dvakrát vlastně úplně ne. A je mi ho trošku líto, ale říkám si, že to hold asi na popáté prostě na té Vueltě neklapne.
11: Ne, to ne. I kdyby jsme vlastně škrtli Tadeje Pogačara, tak když se podíváme na tu soupisku, tak v každém tom týmu je někdo, kdo je minimálně na stejné úrovni jako Primož Roglič, ale v té aktuální formě a i co se týče věku, tak je na tom líp. Enric Mas a tým Movistar. Když to budeme brát postupně, jo, tak Enric Mas má jakoby... Ten tým Movistar je podle mě nejsilnější. Je možná ještě silnější než UAE Emirates, když se podíváme na ta jména pro tenhle ten typ závodu. Pak je tam Decathlon, Felix Gall, lídr, podle mě naprostá

0: Pogačar po Tour de France ještě naskočit do Vuelty. Zase super formě, ti závodníci z té Tour de France, která se jim povedla, ať je to tady Pogačar, Richard Carapaz, tak vlastně můžou využít tu chvíli, ty 4 nebo 5 týdnů mezi těmihle závody k tomu, aby si psychicky odpočinuli, úplně třeba dělali něco jiného, tu formu nestratí a tu intenzitu, kterou nastřádali během té Tour de France, tak jenom potom zase rozjedou zpátky v těch prvních etapách a vyletí jim ta forma znova. Takže já si myslím, že ani tady Pogačar, ani třeba ten Richard Carapaz nebudou unavení, naopak jim tahle ta kombinace bude prospívat.
1: No, já si trochu říkám, jednak, jak jsi to jmenoval, tak já vždycky mám takový vykřičníček u Enrika Mase, protože mi přijde, že tam necítím takový ten závodňácký instinkt vyhrávat jako třeba u Carapaze. Prostě já toho si pomalu jakoby škrtám stejně jako Rogliče, jo, ale třeba to dělám předčasně, třeba to tak prostě nebude, třeba opravdu na těch stupních vítězů bude, ale na závodech, kde jsem ho viděl, mi přijde, že jak ten je v problémech, tak jakoby v uvozovkách první vzdává, jo. A co se týče těch dalších, tak ano, ale znovu vlastně ta Vuelta je rozložená tak, že už v prvním týdnu to může být v řádu minut pro Pogačara, dejme tomu třeba 4 minuty, tuším, že druhá sobota je s velkými kopci, tak že jak se dostanou do Španělska, tak už tam prostě Pogačar přijíždí v řádu minut. A teďko, jestli opravdu ty týmy a ti jedinci, které si zmiňoval, po tom, co Pogačar řekl, jedu, tak mají vlastně stejné nastavení a stejný plán, jaký měli do té doby.
2: Tohle je, myslím, jako strašně zajímavá otázka, kterou vlastně Martin nastoluje a kterou my vidíme podle mě v těch posledních letech, jestli lidé, kteří startují ve stejném závodě s Tadejem Pogačarem, jako doopravdy jedou na vítězství, anebo ne. Jestli, anebo jak my to vídáme v té realitě, jak brzy vlastně řeknou, no, ty jeď, ty jsi nám úplně jako jedno, protože my tady, já patřím mezi 7 lidí, kteří chtějí být druhý nebo třetí, takže já si hlídám těch zbývajících 6 a prostě co ty si děláš, jakoby já bych s tebou jel strašně rád, ale prostě po prvních 2 případech jsme přišli na to, že to jako nepůjde na tomhle závodě, takže ahoj a já si budu zase hlídat ty další, no.
0: Teď to trefil, Karle, ale tohle je fakt jako hodně jako častá cyklistická mentalita, kdy tam vidíme někoho dominantního, tak prostě ten v tom pelotonu už je potom ta nálada, tak ty už jeď a my tady budeme závodit o to druhé místo. Jo, ale pak jsou závodníci, kteří jsou fakt jako duší závodníci a já bych bejt v roli, a teď třeba neříkám Enrika Mase, protože on má opravdu tu psychiku jako takovou křehkou, ale být jako, já nevím, Oscar Only, Felix Gall, tak já bych prostě do toho šel s tím, že nikdy nevíš, co se stane na té silnici. Já bych prostě do toho šel a šel bych do toho, i do toho Tadeje a prostě bych ho testoval každý den. Samozřejmě, že bych věděl, že on pak se zvedne a odjede, ale zkoušel bych to a dělal bych mu to minimálně těžký.
2: A takhle jel Gal Giro podle mě s Jonasem. Podle mě tohle je přesně ta taktika, se kterou tam jede. On ví, že ta nemá časovku, takže prostě on to jako stejně to nikdy nevyhraje, pokud tady Pogačar dojede na kole zdraví do Granady, nebo kde se to končí, tu Vuelta, promiňte. Ale prostě podle mě tohle je taktika, no. Snažit se být na tom zadním kole, jako dokud to půjde a prostě aspoň něco.
0: To samý je Richard Carapaz, jo. To je tenhle ten typ závodníka, Harold Tejada z Astany, když se dívám tady do startovky. Jo, tohle to jsou borci, kteří prostě to budou zkoušet a já nevím, já bych zase jako, je to pořád člověk ten Tadej, jo, jako může mít slabou chvíli, ta kombinace, už si na tom vylámali zuby spousta lidí, tak jako já bych, minimálně bych věřil do poslední chvíle. Je tam samozřejmě, ještě jsme nejmenovali závodníky Vismy, je tam Sepp Kuss, který po
2: vítěz Vuelty.
0: A to se bavíme jenom o těch vrchařích. Přesně. A o těch závodnicích na celkový pořadí, ale ta Vuelta bude mít obrovský náboj třeba v souboji o zelený trikot. Wout van Aert versus Mats Pedersen. Mats Pedersen namlsaný tím, že jako suverénně vyhrál ten zelený trikot na Tour a spravil si náladu po to, co se mu nepodařila ta jarní kampaň, kdy prostě kvůli zlomené ruce logicky nemohl jako bojovat, tak bude mít jako velice těžký a fakt prestižní souboj s Woutem van Aertem, protože i ten je v neuvěřitelné formě. A oba dva mě vlastně asi dva nejsympatičtější závodníci, když pominu tady

0: Tadeje Pogačara, tak dva v současnosti nejsympatičtější závodníci, Mats Pedersen a Wout van Aert, tak já se na tenhle ten souboj strašně těším.
1: Já taky, no. A ještě vlastně teď jsem to chtěl, teď tady trošku zkazím náladu a omlouvám se za to, ale já v tom úvodním prologu na 9 kilometrů budu držet palce Joshi Tarlingovi, který se rozhodl, že do toho jde. Pro kontext týden si povídáme po té, co zahynul jeho mračí bratr Finley Tarling na závodě v Portugalsku a Josh Tarling teda odstartuje do Vuelty, tenhle jeden z nejlepších časovkářů na světě. Časovky jsou na Vuelte 2, tak kdyby třeba ta první nebo ta druhá klapla, tak myslím, že by to bylo moc pěkné.
0: A je to obrovská, jako, sice jako bolavá, ale obrovská motivace pro celý Ineos, který je taky jako nesmírně silně poskládaný a vlastně má tam závodníky na každou etapu, na každý typ vlastně závodu, na každý typ vlastně možnosti vyhrát, takže ti budou chtít prostě, věřím, s černou páskou na rukávu prostě závodit, že za nimi bude lítat asfalt. To samý zase máme spoustu lidí v týmu Lidl Trek, kteří třeba ještě neměli možnost pořádně závodit kvůli zranění nebo kvůli komplikovanému startovnímu programu. Tak ti budou taky obrovsky motivovaní. No a máme tam Honzu Hirta v týmu NSN, kterému jako končí smlouva. On podle mě končit nechce, tak ten jak taky, jako já bych do té Vuelty šel, že by prostě, že by lítaly blesky kolem mě, abych nějakým způsobem zaujal, abych zkusil právě ten využít tu náročnou Vueltu, která je kopcovitá a to je terén, kde Jan Hirt je doma, tak Honzo, držíme palce.
2: Konec srpna, začátek září, myslíš si, že ještě má šanci, pokud něco není domluveného, nemám zákulisní informace, ale pokud něco není domluveného, takže by Vueltu dokázal něco změnit ve svém následujícím směřování?
0: Jako v jeho věku samozřejmě těžko jako něco úplně změní, ale když se mu podaří vyhrát etapa, nebo prostě naskočit do nějakého fakt jako významného úniku a do poslední chvíle se tam rvát, tak jako takovýhleho závodníka chce každý tým. Já si myslím, že ta zkušenost právě v tom, kdy se hodně týmu orientuje na mladý závodníky a na to na, do budoucna, tak potřebuješ tam mít někoho fakt takhle zkušenýho. A když on se bude potom umět převtělit do té role toho road captaina, který bude jako vychovávat ty mladý závodníky právě v těch kopcích, tak proč ne? Proč by tu šanci ještě neměl dostat?
1: A ty týmy vlastně nemají uzavřenou soupisku a hlavně, když se na to člověk dívá zvenčí, tak je strašně obtížné s tím nějakým způsobem kalkulovat. Třeba teď, kdybych se býval včera odpoledne díval na stránky týmu Tudor, tak tam najdu, že Julian Alaphilippe má smlouvu i pro rok 2027 a on potom asi to pro tým není překvapení, ale pro mě to překvapení bylo, že takhle řekne ze dne na den vlastně já končím. Sice měl jsem tady jezdit, udělal to Simon Yates, jo, to stejné. Takže prostě ta místa se tam třeba potom ještě jakoby ocitnou a myslím, že Honza Hirt samozřejmě by rád jezdil dál World Tour, no, tam je to asi jasné.
2: Co jsem se koukal na soupisky, poslední notické, tak mě to skoro až usmálo a překvapilo, protože jsem začal od zhora a Alpecin, tak tam z těch osmi se poznal Kedena Grouse a Iga Uleho a jinak šest neznámých jmen. Vůbec jsem nevěděl, kdo to je, omlouvám se. Tak doufám, že i nějací nováčci, jako před pár lety Leonard van Etvelt a podobní se dokáží nějakým způsobem prosadit a ukázat na Vueltě.
0: Tak samozřejmě jako ty týmy, kteří pak zkouší ti mladé závodníky, tak jako samozřejmě takovýhle závod je to i budoucnost a vlastně investice do budoucna, protože zvládnout tří týdenní etapák to tě nastřelí pro tu další sezónu obrovsky, takže dávají šanci i těm mladým.
2: Pogačar, o kolik vyhraje, podle vás?
0: Netuším, ale věřím, že vyhraje.
1: No, je to jedno, o minuty. Já jsem to chtěl taky zakončit takhle odlehčeně, jak jste udělal ty, Martine. Chtěl jsem říct, že kdyby vás nebavila letošní Vuelta, a já věřím, že vás bavit bude, je spousta důvodů, tak si pusťte Vueltu 2019. Tam je takový mladý kluk ze začátku, už je docela jako ví se o něm, ale úplně se mu nevěří, nemá moc silný tým a myslím, nakonec to docela zvládne se třemi etapami a zbednou. Tak tomu věštím velkou budoucnost. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, pánové, moc děkuju za společnost, bylo to strašně fajn jako vždycky.
0: Díky a krásný víkend.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Lidé i politici si připomněli vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa před 58 lety. Rusko zaútočilo na obchodní centrum v ukrajinském Krivém Rihu. Nejméně 15 lidí zemřelo a zraněných je přes 130. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem a dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Později se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26. Je sobota 22. srpna. Začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko si připomnělo 58 let od vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tím pražské jaro, pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
3: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
4: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
3: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
3: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Okupaci Československa v roce 1968 připomněl taky festival Nevermore 68 v areálu Pražského výstaviště. Lidé si včera přišli prohlédnout archivní materiály, poslechnout debaty historiků nebo koncert písničkáře Jaroslava Hudky.
6: Mě to zajímá. Po tom 68. vlastně ten odpor tomu režimu, co tady byl.
7: Říká jeden z návštěvníků festivalu, pan Vladimír z Prahy, který události srpna 1968 sám zažil.
6: Bylo mi 15. Blbnul jsem pod koněm, no. Když přijeli.
7: Připomenout si dobu okupace přišli na pražské výstaviště i 20-letí kamarádi Amálie a Tobiáš.
8: Rozhodně to pro nás důležité je.
9: Je to jako zajímavý přesně si to prohlídnout, připomenout si, abychom neopakovali to, co už se udělalo.
7: Pátý ročník festivalu Nevermore 68 zakončilo promítání prvního amerického snímku Miloše Formana Taking Off. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje až do rána. Déšť postupuje republikou směrem na severovýchod. Hasiči už zasahovali u více než 370 případů. Podle jejich mluvčího Václava Pilného měli nejvíc práce hasiči ve Středočeském kraji, v Praze a v jižních Čechách.
10: V souvislosti s bouřkovou vlnou, která přechází přes Českou republiku, řešili hasiči zvýšený počet technických pomocí. Jednalo se zejména o čerpání vody ze zatopených sklepů nebo odstranění spadlých stromů.
1: Na Lužické Nise na Liberecku platí nejnižší první stupeň povodňové pohotovosti. Výstraha před povodněmi vyhlásili meteorologové vedle Liberecka i pro Prahu. Aktuálně nejvíc prší v severní polovině země. Letošní sklizeň obilí a řepky je nejhorší za 15 let. Na výstavě Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. Nižší výnosy souvisí se suchem, jarními mrazy a krupobytím.
11: Zemědělci sklidili o 16% základních obilovin méně. U řepky byl výnos dokonce o 18% nižší. Objemy jsou malé, ale kvalita je relativně dobrá.
12: Shrnuje výsledek letošní žní předseda komoditní rady pro obiloviny a olejniny při agrární komoře Martin Wolf. I když kvalita obilí je nadprůměrná, propad v tržbách bude podle prezidenta agrární komory Jana Doležela velký.
13: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun.
12: Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
1: Ruský dronový útok na nákupní centrum v Krivém Jihu na jihovýchodě Ukrajiny má nejméně 15 obětí. Zraněných je přes 130 lidí, včetně dětí. Někteří jsou ve vážném stavu.
14: Ze strany Rusů je to zvěrstvo. Jsou to stvůry. Určitě zareagujeme.
15: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k ruskému dronovému útoku na nákupní centrum v Krivém Rihu. Sám z tohoto města v Dněpropetrovské oblasti pochází. Rusko zautočilo na nákupní komplex dvěma drony v přibližně půlhodinovém rozestupu. Na místě vypukl požár, který se rychle rozšířil po velké části objektu. Na místo zamířily i záchranářské a hasičské posily ze Záporožské a Krivohradské oblasti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoků na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Central Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola.
16: Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala dva zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ bude dál vyšetřovat okresní prokuratura v Přemyšli. Znepokojení nad izraelským rozhodnutím vyjádřila taky australská ministryně zahraničí Penny Wongová. Mezi oběťmi z humanitárního konvoje byla totiž vedle Poláka, Britů nebo Palestinců, tak jedna Australanka. Izrael o průběhu vyšetřování údajných zločinů spáchaných v pásmu Gazy informoval ve středu. Ze 150 nahlášených případů se bude dál věnovat jenom 5. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Lidé, kteří si koupili vstupenky na hudební festival Hip-Hop Camp, stále neví, jak dostanou zpátky své peníze. Pořadatelé akci na poslední chvíli zrušili. Do areálu Kosmo v Hradačce na severním Plzeňsku přesto včera přicestovali z celé Evropy stovky fanoušků.
17: Dave přijel z Rakouska, cesta trvala 7 hodin. Vnímal jako problém, že pořadatelé čas dopředu neoznámili, že festival nebude. Je tady rozestavěné pódium. Z České Lípy dorazil David.
18: Ten areál není rozhodně připravený na to, aby se tady něco konalo.
17: Kolik vlastně vás to stálo?
18: 2500 vstupenka, 1500 kempovný a nějakých 900 parkovný.
17: Z Mostu přijel Martin.
19: Obrovský zklamání.
17: Mluvčí festivalu Nikol Poselová už není mluvčí.
20: Již s nimi nespolupracuju. Nemám proto k dispozici obecné informace.
17: Hlavní pořadatel festivalu Radek Maliník opakovaně nebral telefon. Z Hadačky Lukáš Milota, Radiožurnál.
1: V Praze dnes budou naposledy pro návštěvníky otevřené vnitřní prostory Karlínské invalidovny. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce vyjde na více než 2 miliardy korun. Historii stavby popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
21: Barokní stavba se začala stavět v roce 1732 pro invalidní a vysloužilé vojáky a projektovaná byla podle pařížské invalidovny. Monumentální areál navrhl přední architekt Kilian Ignác Dietzenhofer. K ubytování válečných vysloužilců sloužila invalidovna do roku 1935.
1: Obnovený areál s dvěma novými přístavbami by se měl pro veřejnost otevřít na přelomu roku 2029 a 2030.
2: Sport.
1: České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla s 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
22: Já si myslím, že jsme si všichni oddychli možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá. Ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
1: Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice na Táborsku a Přerovsku. Dálnice D1 mezi exity 21 a 34 bude do rána neprůjezdná obousměrně na Brno i Prahu kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce. Auta do 12 tun by měla objíždět přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Trasa je ucpaná, volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek od Slivy. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice Tábor Pelhřimov Humpolec. Bude potřeba jet jinudy. Podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu po nehodě neprůjezdná. A dopravu mohou komplikovat i následky bouřek. Silnice 47 na výjezdu z Bělotina do Oder neprůjezdná, spadl tam strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak letošní úrodu poškodilo extrémní sucho? Co zemědělci proti suchu dělají? Jak a v čí prospěch ovlivňují agrární politiku lobistické organizace? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je významný zemědělský lobista a prezident agrární komory Jan Doležal. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Setkáváme se na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Je sklizeno. Jak jste spokojeni s výsledky žní?
4: Tak vzhledem k tomu srovnání s minulým rokem asi spokojení být nemůžeme. V podstatě podle statistiky, které máme k dispozici, to v současné době vypadá tak, že u obilovin budeme mít zhruba o 15% nižší výnosy, u řepky dokonce téměř o 20%. Celkově je to asi řekněme 1,2 miliony tun obilovin, asi 250 tisíc tun řepky. Pokud to potom řekněme vynásobíme průměrnou cenu, tak se dostáváme na meziroční ztrátu někde na úrovni 8 až 9 miliard korun.
0: Tak časné dožínky, má to vůbec obdobu?
4: V posledních letech musím říct, že to není až tak výjimečné. Je to i způsobeno tím, že nám přes léto často neprší. To znamená, že žně probíhají rychle, probíhají bez větších komplikací, i když jsme si na některých místech museli dávat pozor na to, aby nevznikaly požáry na polích, protože skutečně to vedro bylo extrémní, na polích někdy bylo přes 50 stupňů. Ale celkově se dá říci, že zemědělci zvládli týžňové práce velmi rychle a za to je potřeba jim poděkovat.
0: Jak jste dnes oznámili, zatímco kvalita sklizeného obilí je nadprůměrná a vhodná pro potravinářské využití, výnosy výrazně zaostaly. Je to přirozený výsledek horkého sucha?
4: Ono to není, řekněme, jenom to horké počasí, nebo respektive to, co třeba zažíváme akutně teď v těch posledních týdnech a měsících, ale je to, řekněme, výsledek několika faktorů. Jedním, asi ten nejdůležitější zejména u ozimu, tak je prakticky jaro, kde nám nepršelo v měsících březen a duben. Měli jsme téměř nulové srážky, myslím, že nejmenší srážky někdy od 60. let, kdy se toto měření provádí. V některých místech přišly na začátku dubna ještě jarní mrazy, které poškodily nejen ovocné stromy, ale právě i obiloviny a olejniny. A teď vlastně řekněme na konci vegetační sezóny těsně před sklizní přišlo extrémně teplé počasí. To jsou ty vlny veder, které vytvářejí, my tomu říkáme, abiotický stres a v podstatě ta rostlina vlastně přestane se vyvíjet, přestane naplňovat zrno a to má pak vliv na ty nižší výnosy.
0: Někteří zemědělci ani nezaseli, protože si spočítali, že se jim to nevyplatí. Pak se ale nemůžeme divit nižší sklizně, ne?
4: Tak ta otázka, řekněme, nezasetí se spíš týká letošního roku a řepky, protože řepka je dlouhodobě nerentabilní, neustále nám rostou náklady, zejména na ochranu rostlin. Jsme dneska v situaci, kdy Evropa zakazuje mnohé přípravky na ochranu rostlin a já to někdy trošku řeknu, zjednodušuji a zlehčuji a říkám, že se v podstatě dostáváme na úroveň ekologického zemědělství i v konvenci, v tom běžném zemědělství. Na druhou stranu, ale potom je zvláštní, že Evropa je vlastně dneska jak v řepce, tak obecně řekněme v olejninách nesoběstačná, dováží je z území mimo Evropskou unii a tam už nikdo žádné přípravky na ochranu rostlin neřeší. Takže tady je to otázka hlavně rentability. Já se obávám, že vzhledem k tomu, jak vypadá ta situace u obilovin, tak a tam nás čeká, řekněme to setí někdy v říjnu, tedy zhruba řekněme za 6 týdnů, tak tam si troufám tvrdit, že uvidíme také pokles ploch.
0: Na dnešní tiskovce jste oznámili, že kvalita zrna je nadprůměrná, přitom ale v průběhu sklizně přicházely zprávy třeba právě odtud z jižních Čech, že kvůli povětrnostním podmínkám má například sladovnický ječmen více dusičnanů, což by mohl být problém. Jak to tedy je?
4: Tak ono, u toho, řekněme, sladovnického ječmene je to trošku specifické, protože opravdu v okamžiku, kdy těch dusíkatých látek je v zrnu více, tak sladovny, respektive pivovary o takový sladovnický ječmen nestojí. To je trošku jiná záležitost, než třeba v případě potravinářské pšenice, tam se sledují jiné parametry. Je potřeba říci, že tenhle ten efekt určitě mělo právě to extrémně teplé počasí a je potřeba říci, že můžeme pomyslně rozdělit, řekněme, území České republiky na jižní severní část. My říkáme, že to rozděluje dálnice D1, kdy letos pod D1 extrémní sucho, ať už to jsou jižní Čechy nebo jižní Morava, a dá se říct, že na D1 záleželo samozřejmě, jak to bylo daleko, ale řekněme, čím severněji, tak tím to sucho samozřejmě bylo, ale řekněme, že nebylo až tak extrémní.
0: Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na skoro 11 miliard korun. Je na co si stěžovat?
4: Tak to se bavíme o roce 2025. Já jsem to říkal tady na zahájení agrosalonu Země živitelka, že letos jenom výpadek v tržbách by mohl představovat nějakých 20 miliard korun. Zmínil jsem tady ty obiloviny oleniny zhruba 8-9 miliard. K tomu můžeme přepočíst dalších 9 miliard na respektive jako výpadek tržeb v komoditě mléko. Obávám se, že dobře nedopadne ani sklizeň cukrové řepy, kukuřice na zrno, brambor, zkrátka těch podzimních plodin, které se budou sklízet v následujících týdnech. Takže opravdu s touhletou negativní predikcí můžeme bohužel počítat. Do toho nám vstupují vyšší náklady, respektive vstupy, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva. Bohužel tak politická situace ve světě doslova vystřelila. Vychází nám to zhruba 8 až 10 korun na litru meziroční rozdíl, kolik zemědělci zaplatili za naftu, a to samozřejmě na těch nákladech je vidět.
0: Agrární ekonom Tomáš Majer z České zemědělské univerzity řekl před týdnem ve 20 minutách, že ceny pšenice stoupají a že obilnáři později vydělají víc, když tedy s prodejem počkají. Neděláte tady ty výpočty předčasně?
4: Tak je otázka, jestli nebudou třeba i v souvislosti, řekněme, s tou situací, která je v krmivové základně, nebudou nuceni zemědělci prodávat obiloviny tak, aby měli finanční prostředky na nákup sena. Dokonce slyším o tom, že se nakupuje seno někde ze severního Polska nebo dejme tomu někde z jihovýchodního Německa. To znamená, všude po Evropě se dneska schání seno a platí se opravdu skoro zlatem. Jestli jsme běžně byli na nějakých 700 korunách za balík sena, tak dneska už 3000 nejsou žádná výjimka, takže zemědělci zkrátka potřebují teď disponibilní peníze, takže budou pravděpodobně prodávat. Já si troufnu tvrdit, že ten nárůst ceny je možná u obiloven krátkodobý, protože vždycky je trošku navázán na ceny fosilních paliv, ať je to nafta, nebo to je zemní plyn, která teďka vlastně v souvislosti, vždycky to slyšíme, každé dva týdny už se uzavře mírová dohoda, neuzavře se mírová dohoda, tak zase řekněme ty fosilní paliva vylétnou, navíc jsou tady zprávy o tom, že v Evropě by třeba nemusel být dostatek zemního plynu, takže na to trochu mohou komodity reagovat. Na druhou stranu je tam i jedním z těch faktorů skutečnost, že Rusko, Ukrajina mají problém vyvážet svoji produkci přes Černé moře, obě tyto země významní producenti, tím se ten globální trh, řekněme, teď trošičku zabrzdil, ale zároveň tady máme třeba od Ukrajiny velký tlak na to, aby se obnovily takzvané koridory solidarity, které měly původně sloužit k tomu, že vlastně ukrajinská zemědělská produkce přes území Evropy vyveze do třetího světa, ale ta zkušenost 3 roky zpátky spíš hovoří o tom, že nakonec zvítězil trh a že tady to levné obilí zůstalo a tlačilo ty ceny dolů.
0: Proč je aktuální výkupní cena mléka, alespoň podle vašeho tvrzení, 2 koruny pod nákladovou cenou?
4: Tak náklady, řekněme, které byly naposledy vypočítány někdy v roce 2024, tak hovořil o 11 korunách za litr. Já si troufnu tvrdit, že rok 2025-2026 byl spíše rokem inflačním, co se týká zemědělství. Letošní rok určitě si myslím, že bez diskuze. Pokud dneska výkupní cena mléka je 9,50 a zatím nenachází dno, tak si skutečně troufám tvrdit, že jsme 2 koruny pod výrobními náklady, to znamená na každém litru mléka, které se tady v České republice nadojí, tak ztrácíme právě ty 2 koruny.
0: Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích si ve 20 minutách Radiožurnálu povídáme s Janem Doleželem, prezidentem Agrární komory. Předloni jste se stal viceprezidentem lobistické organizace Kopa Kožeka, sídlící v Bruselu. Kolik času věnujete této funkci?
4: Tak samozřejmě záleží, o jakém období se bavíme. Teď nás čeká na podzim finalizace vyjednávání jednak takzvaného víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie na roky 28 až 34 a čeká nás se finalizace pravidel společné zemědělské politiky na stejné období, takže si troufnu tvrdit, že teď na podzim toho bude více. Na druhou stranu ten mandát mi v říjnu končí, takže uvidíme, když samozřejmě budu pravděpodobně usilovat o znovu zvolení, což samozřejmě bude vyžadovat, řekněme, ještě vyšší přítomnost právě v Bruselu. Nicméně já to vnímám tak, že tam nebojuji jenom za české zemědělství, ale obecně bojujeme za zemědělce celé Evropské unii, kteří jsou teď pod obrovským tlakem, jak jsem tady zmínil, vyšší náklady, nízké výkupní ceny, vysoká míra regulací a další věci.
0: Britský deník Guardian minulý měsíc zveřejnil výsledky svého investigativního šetření založeného na interních materiálech z jednání Kopa Kožeka a z nich vyplývá, že tato organizace má unikátní přístup k rozhodujícím činitelům Evropské unie a že je dokáže ovlivnit. Povězte, jak Kopa Kožeka pracuje, jakým způsobem a jakými prostředky přesvědčujete členy Evropské komise, Evropského parlamentu a podobně, aby vyhověli vašim požadavkům nebo zájmu.
4: Tady je potřeba říct, že u nás to slovo lobista je možná trošku pejorativní, protože jsme tady měli, řekněme, i určité politické skandály s různými lobbysty, kteří neměli úplně asi čisté svědomí, ale přece jenom to slovo pochází, řekněme, z toho lobby, tedy že se potkáváte někde v salonku. Na druhou stranu dneska už to rozhodně o žádných saloncích není. Dneska máme registry transparentnosti a když chci navštívit kteréhokoliv europoslance, tak ovšem se musí vést záznam a samozřejmě velmi transparentně si potom může kdokoliv v rámci Evropské unie, ale samozřejmě mimo ní dohledat to, o čem jsme se bavili a co bylo, řekněme, nějakým výsledkem toho jednání. Takže asi takhle probíhají ta jednání tedy transparentně. Na druhou stranu Kopa Kožeka je vlastně nejstarší, nejvýznamnější lobbystická organizace zastupující zemědělce v Bruselu a to jí dává určitou váhu. My někdy říkáme, že možná zase na druhou stranu je relativně rigidní, protože se všech 27 členských států, a ještě potřeba říct, že v každém tom členském státu je více organizací, tak se musí na něčem domluvit. Ale potom já vždycky říkám, že ten kompromis je vlastně o to cennější, protože se k němu těžko dopracováme, ale je to kompromis všech.
0: No, myslím, že všichni pamatujeme evropské farmáře protestující se zemědělskou technikou v Bruselu nebo ve Štrasburku. Ty protesty organizuje Kopa Kožeka?
4: Je to, řekněme, určitým způsobem smíšené. My jsme, já když si vzpomenu třeba na ten minulý protest, který byl vlastně na konci prosince, nebo tuším 18. prosince 2025, kde jsme primárně protestovali proti dohodě EU-Mercosur a dá se říct, že vlastně den předtím nebo podvečer předtím se v podstatě ta demonstrace zvrhla, nevím, jak bych to nazval slušně, ale řekněme, že se někteří tak trošku posilnili alkoholem a nebyli to úplně farmáři, ale byli to lidé prostě, kteří se chtěli poprat těžko oděnci. Vy když začnete někde v podstatě deklarovat, že se chystáte do ulic, tak to bohužel někdy vlastně tyhle ty typy přiláká. A jak říkám, my sice organizujeme pokojné demonstrace, ale možná, že třeba posluchači se mohli v médiích setkat i s těmi neúplně pokojnými.
0: Kopa Kožeka sice sama o sobě tvrdí, že reprezentuje všechny evropské zemědělce, ale mnoho evropských politiků a expertů má jiný názor. Například rakouský europoslanec za zelené a farmář Thomas Weitz říká, že se skoro po každé stavíte výlučně za zájmy velkých evropských agropodniků. Koho tedy Kopa Kožeka zastupuje?
4: Opět zopakuje 27 členských států různé organizace. Samozřejmě, pokud se bavíme třeba o tom, jestli Kopa Kožeka primárně zastupuje ekologické zemědělce, ano, samozřejmě na ně myslíme, ale pokud se budeme bavit o tom, jestli příští rozpočet má jít 90% na ekologické zemědělství, tak samozřejmě výsledkem toho demokratického procesu bude to, že se většina těch konvenčních shodne na tom, že určitě ano, podpora ekologického zemědělství je důležitá, ale nemůže to být to jediné, na co půjdou v tom příštím období peníze.
0: No dobře, ale třeba ten názor, který jsem teď citoval, tak má i Česká asociace soukromých zemědělců, protože jako vaši kritici z organizace před lety odešli.
4: To mě absolutně nepřekvapuje. Já si myslím, že kdybychom se bavili, jestli tenhle ten mikrofon stojí na řekněme, černé základně, tak oni by řekli, že stojí na bílé základně. To je, řekněme, jejich dlouhodobý postoj vůči agrární komoře. Navíc mají, řekněme, blízko k určitým politickým stranám. My se snažíme být apolitičtí a nevyhraňujeme se vůči vládě, ať je taková, nebo taková, se vyhraňujeme vůči jejím krokům konkrétním, ale nikoli vůči vládě, což asociace platí.
0: Podle britských reportérů Kopa Kožeka v nedávné minulosti systematicky lobovala proti zásadním reformám evropského zemědělství, například proti omezení zdraví škodlivých pesticidů nebo glyfosátu. Podíleli jste se na tom úsilí?
4: Tak ono to je určité zjednodušení. My se bavíme obecně, tady byl takzvaný SUR, tedy řekněme směrnice o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který vycházel z Evropské zelené dohody, tedy Green Dealu, a musíme si na rovinu říci, že byl velmi ambiciózní tento nápad, nebo řekněme tahleta iniciativa s tím, že by postupně došlo až 50% redukci přípravků, jednak řekněme celého portfolia, ale i toho používání. No a zase já nemám absolutní problém s tím, že bychom se mohli o něčem podobném bavit, ale pak by Evropa na druhé straně neměla uzavírat obchodní dohody s těmi, řekněme, části světa nebo obchodními sdruženími, jako je třeba Mercosur, kde se používá těch přípravků daleko více, a to je potřeba říci, ty, které jsou už dávno v Evropě zakázané. Takže my v podstatě, a to je vždycky náš, řekněme, hlavní cíl, my v podstatě chceme rovné hřiště, rovné podmínky, tak abychom dokázali být konkurenceschopní vůči těmto, říkáme, až téměř neférovým dovozům, protože tam samozřejmě náklady jsou úplně někde jinde než u nás.
0: Britský Guardian taky cituje interní materiál, podle kterého vedení Kopa Kožeka už v roce 2021 připouštěla, že evropští drůbežáři by se mohli s finanční pomocí vlastně hned vzdát klecových chovů drůbeže, ale že organizace místo toho prolobuje jejich pomalý útlum v průběhu 15 let. Jak víme tady z Česka, od klecových chovů se opravdu upouští jen zvolna a postupně. Není to vlastně důkaz, že se jasně stavíte za zájmy těch velkých drůbežích farem?
4: Tak tady asi, řeknu se, budu lišit od oficiální pozice Kopa Kožeka, a to z toho důvodu, že v České republice tenhle ten zákon, nebo respektive ten zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákaz klecových chovů platí už několik let, respektive tady byl schválen s platností účinností od 1.1.2027, takže za několik měsíců. A dá se říct, že už velká část našich drůbežářů vlastně přešla právě na ty alternativy.
0: Ale mohlo to být ještě výrazně dříve, ne?
4: Nevím o tom, že by tady byla nějaká iniciativa, která by to v podstatě na stůl pokládala dříve. Myslím, že tohle to bylo vyjednávání někdy v roce 2018-2019, určitě před covidem. Takže to už máme v podstatě 8 let. My jsme naopak navrhovali, aby tady opravdu zase bylo to rovné hřiště. Pokud to máme my, tak by bylo vhodné, aby to měla celá Evropa, protože já si myslím, že teď budeme svědky toho, když samozřejmě bychom se asi museli zvat supermarketů, ale supermarkety teď přicházejí s tím, že a vidíme to třeba u mléka za 5,90, u másla za 20 korun, že vlastně chtějí nalákat toho spotřebitele na co nejnižší cenu potravin, která je mnohdy možná úplně, řekněme, mimo realitu, mimo reálné náklady. No a můžeme se dočkat toho, že budou dovážet třeba klecová vejce ze zemí, kde budou stále povolená, nebo respektive bude stále povolen chov slepic v klecích.
0: Prezident Agrární komory Jan Doležal je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pro udržení zemědělství je podle vás důležité vnímat sektor jako strategický. Co tím naznačujete? Můžete to rozvést?
4: Tak já si myslím, že je potřeba vždycky zachovat nějakou míru vlastní soběstačnosti. My tady vidíme na mnoha sektorech, konec konců třeba ovocnářství, takovým, řekněme, možná, nechci říct obětním bránkem, ale takovým typickým příkladem toho, jak to tady může dopadnout, pokud si nevyhodnotíme sektor jako strategický, pokud nejde strategická podpora právě, řekněme, pěstitelům takzvaných, my tomu říkáme, citlivých komodit, to znamená tam, kde jsou vysoké náklady, kde je vysoká míra rizika. Konec konců letos tady máme zase jarní mrazy, objevily se tady v podstatě 6x za poslední 7 let, takže to je obrovsky náročná komodita a nám vlastně dneska i ty sady, dá se říct, mizí, a to je, říkám, jenom jeden z příkladů, ale podobné je to třeba u vepřového masa, máme 40% soběstačnost, protože zkrátka to někdo ve Španělsku dokázal dělat i na ruském obilí nebo ukrajinském obilí levněji s obrovskými investicemi a podporou státu, což třeba tady chybělo, a proto jsme vlastně v té produkci v posledních letech spíše šli směrem dolů.
0: Společně s Asociací lesnických dřevozpracujících podniků prosazujete zajištění dlouhodobé dostupnosti dřeva při odpovědném hospodaření v lesích. Proč tohle to považujete za důležité?
4: Tak je potřeba si uvědomit, že jsme tady měli kůrovcovou kalamitu, která, dá se říct, v některých regionech prakticky zdevastovala lesy. Při té obnově zkrátka podle našeho názoru potřeba postupovat tak, abychom jinak měli, řekněme, biodiverzitu, abychom měli odolnější lesy a abychom také uvažovali tak, aby tady byly, řekněme, pro český trh dostupné nebo dostupná surovina dřevní. My se třeba dlouhodobě bavíme i o nějaké podpoře, ono to tady v historii bylo, ale zase, když se bavíme o tom, že rentabilita polní produkce už není taková, tak by možná bylo zajímavé se vrátit třeba k rychle rostoucím dřevinám na orné půdě, což může pomoci. Konec konců, já jsem tady zmínil třeba ty ovocné stromy kvůli tomu, že to je vlastně perfektní, řekněme, nástroj v boji proti suchu, extrémním vedrům, protože působí jako taková malá přírodní klimatizace. Takže
0: teď ale nemluvíte o smrkových monokulturách.
4: No, tak já jsem říkal, že právě je potřeba vysazovat racionálně, biodiverzita a nejenom tady ta, řekněme, rychlá produkce, ale udržitelná produkce.
0: Co kůrovec v takovém případě?
4: Tak při klimatické změně určitě se tady teoreticky může znovu objevit, ale tam zase, jak jsme se bavili, tam jsou v podstatě nejzranitelnější právě ty smrkové monokultury a proto i z našeho pohledu je hlavní prioritou tady, aby ta obnova byla racionální, aby vycházela třeba, řekněme, z nějakých i studií, které tady jsou k dispozici, tak aby ty lesy byly odolné.
0: Zemědělci od obnovené Národní koalice pro boj se suchem očekávají konkrétní plán úkolů a taky dlouhodobé koncepční řešení sucha. V čem by mělo hlavně spočívat?
4: Tak z našeho pohledu to určitě jsou, řekněme, ta velká vodní díla, o kterých se hovoří. Nicméně nemůže to být to jediné. Já se tady často setkávám s tím, že třeba pěstitelé chmele, ale mohou to být ovocnáři, zelenáři, mají závlahové systémy, ale zkrátka nemají z čeho zavlažovat v okamžiku, kdy tady je prostě sucho, snižuje se průtok a tak dále. Proto z našeho pohledu třeba nové mlýny, návrh na to, aby se zrušily nebo aby se vypustily, aby tak určitě není úplně nejlepší řešení v okamžiku, kdy vodu, protože to je vlastně vinařská oblast, kdy tu vodu v rámci klimatické změny potřebujeme. Takže tady je potřeba zkrátka přistupovat k tomu racionálně. Další samozřejmě, řekněme, pilířem nebo dimenzí boje proti suchu samozřejmě musí být odpovědná péče o půdu, to znamená organická hmota do půdy. My dlouhodobě říkáme, že nemůžeme mít poloviční nebo čtvrtinové zatížení velkou dobytčí jednotkou, tedy čtvrtinový počet zvířat ve srovnání třeba s Rakouskem, i když i v Rakousku letos bylo velké sucho, ale tohle nás dlouhodobě znevýhodňuje a půda pak nedokáže zadržet tolik vláhy.
0: No právě, já se vrátím ještě k těm přehradám, protože k tomu je kritická ona asociace soukromého zemědělství, protože...
4: Nezakvapuje mě to.
0: Dobře, ale důležitější je podle nich zvyšovat schopnost krajiny vodu zadržet.
4: My říkáme obojí.
0: Takže v tom se vlastně shodujete. Na druhou stranu agrární ekonom už citovaný Tomáš Majer z České zemědělské univerzity je vůči té koalici proti suchu skeptický, protože zatím podle něj vláda krátkodobými nástroji aktuální sucho nevyřeší. Takže s tím asi těžko polemizovat, ne?
4: Tak nemůžeme čekat, že tady tak extrémní projevy klimatické změny dokáže někdo zvrátit za jeden, dva roky. Jo. Takže tady je opravdu potřeba, a my to říkáme dlouhodobě, to není jenom, řekněme, boj proti změnám klimatu, který asi bude dlouhodobý, možná se ani jeho výsledku nedožijeme, ale je to adaptace právě na klimatickou změnu. Je to otázka, řekněme, nějaké skladby současně pěstovaných plodin, výběru nějakých odolnějších odrůd, pokud se bavíme třeba o obilovinách, olejninách, které, to je potřeba říct, třeba v Evropě nejsou v současné době povolené nebo nejsou k dispozici.
0: V poslední minutě našeho rozhovoru ministr zemědělství Martin Šebestián slibuje navýšit investice do vodohospodářství minimálně na 4 miliardy ročně. Na co by ty peníze měly jít?
4: Tak tady se, jak říkám, asi shodneme s panem ministrem, že je potřeba zadržovat lépe vodu v krajině. A to by bylo možná úplně téma na jiný rozhovor, ale bavili jsme se o tom, že v České republice máme 75% půdy propachtované. A bylo by samozřejmě dobré, ono se to postupně děje, ale děje se to pomalu a není to jednoduché, aby zemědělci měli půdu ve vlastním vlastnictví nebo by měli ve vlastnictví, protože tady často narážíme na to, že vlastníci nesouhlasí s tím, že na jejich pozemku budete dělat nějaké, řekněme, zádržné nádrže, nebo že tam budete dělat nějaké protierozní strouhy a tak dále. To jsou všechno věci, které v úzovkách snižují hodnotu toho pozemku a vlastníci na to obvykle nejsou schopni přistoupit.
0: Hmm. Takže to už se možná dostáváme i k té otázce předkupního práva, ale to myslím, že teď už otevírat nebudeme vzhledem k času našeho rozhovoru. Těch otázek, myslím, zůstalo otevřená spousta, ale vy o tom budete jednat i tady v rámci Země živitelky v Českých Budějovicích, kde jsme si povídali. To bylo tedy 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s prezidentem Agrární komory a viceprezidentem Evropské lobistické organizace Kopa Košika Janem Doležalem. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
4: Také děkuji, hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Vladimír Kroc, přeji příjemný poslech dalších pořadů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
14: A 4 minuty po půl jedné jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. Ve studiu Adela Burešová.
3: Silné bouřky, které od odpoledne prochází Českem, narušily vlakový provoz. Správa železnic eviduje 10 případů jeho omezení nebo úplného zastavení. Důvodem jsou buď spadlé větve nebo zaplavené koleje. V jednom případě se kvůli silnému dešti do kolejiště sesunulo kamení. Omezení je kvůli počasí momentálně mezi Jeřmanicemi a Libercem, Sobotkou a Mladějovem na Jičínsku nebo na několika místech mezi Čerčany a Světlou nad Sázavou. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. Loni jich bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici. Úřady by podle Trumpa měly taky hledat nová místa vhodná pro starty raket. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být příští týden opět v provozu. Informoval o tom plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Podle něj armáda pro jejich návrat přijala speciální bezpečnostní opatření. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc. Důvodem je pád jednoho z nich na základně v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024.
2: Sport.
3: Pražskou Slávii po 7 letech opouští fotbalový záložník Oskar Dorli. 28letý liberijský reprezentant posílil saudoarabský klub At-Tawun. Dorli Slávii pomohl ke 4 ligovým titulům a 2 triumfům v domácím poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Neprůjezdná D1 na Benešovsku a také silnice 10 na Jablonecku. Dálnice D1 na Benešovsku bude do 6 ráno obousměrně neprůjezdná. Zavřený je kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce úsek mezi exity 21 a 34. Doporučená objízdná trasa pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je ucpaná. Volnější je silnice přes Chocerady a Ondřejov, kromě úseku Ostředek Voclivy. Zatím bez kolonie trasa Benešov, Struhařov, Divišov a exit 41. Vozidla nad 12 tun mají jezdit po trase Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec. I tam velká komplikace podle policie je silnice 19 z Tábora do Pelhřimova za Chýnovem u mostu. Po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdná. A čekejte nepořádek po bouřkách taky zavřenou silnici 10 na výjezdu z Harachova do Tanvaldu. Hasiči tam odklízí spadlý strom. A v Ostravě v Rudné ulici strom na silnici u sjezdu na Porubu a Svinov směr Vítkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně na severozápadě místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A teď už posloucháte noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Kvůli suchu nenarostlo dost krmiva pro dobytek. Zemědělci proto začínají zvířata odprodávat. Třeba agropodnik v Košeticích musí snížit stavy o 600 kusů. Prodává býky a také telata. Podrobnosti v první reportáži Nočního radiožurnálu už za chvíli.
6: Noční radiožurnál
8: a Petr Zajíček.

0: Sucho v Česku ničí úrodu. Malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata. Býky a také telata kvůli tomu prodává třeba agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
1: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdeňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
2: Ano, to je naše mladá generace.
1: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo.
2: Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
1: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm býku, tak do jiné krávy.
2: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
1: Problémy mají nejenom velké podniky. Obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Luci Patákovou z Votická.
3: Chybí nám okolo 1000 tun. Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiný přidáváme slámu, nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
1: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
4: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, tím se jim tenčí zásoby, které měly připravené na zimní období, a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
1: Zemědělský svaz České republiky už zprávy od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
5: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše býky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
1: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
3: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
4: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli si jste všimla.
2: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
6: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
5: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
6: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
5: Třikrát dvojité V, paměť národa.cz.
6: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: V sobotu od 21 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
7: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
8: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
9: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
7: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
8: Nebo silný vítr.
10: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
7: Volejte i vy 800 553 553.
8: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: Každý den s vámi.
11: Jedna hodina. Zprávy a Adéla Burešová.
12: Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Klesne produkce obilí i řepky. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Juniorský šampion Rada debutoval v atletické diamantové lize 6. místem. A dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy déšť. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě do 26.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí méně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Za poklesem podle nich stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležela se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
13: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovina oleje. Kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy jako my tady v Evropě.
12: Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionů liber, v přepočtu asi přes 260 milionů korun. Informuje o tom agentura AP. Částku mají uhradit do 28. srpna. Skupina loni zažalovala vydavatele bulvárního listu kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. V červenci ale u soudu neuspěli. Soudce tehdy řekl, že pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do tradiční hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze můžou lidé vyrazit například do Valdštejnského paláce, sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách, pokračuje jeho mluvčí Andrea Kubová.
14: Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost podívat se do Senátu ve večerní atmosféře. Připravili jsme pro ně individuální prohlídky Valdštejnského paláce a také Valdštejnské zahrady. A zapojit se budou moct i do zábavné hry Za oponou života v Senátu. Otevřená bude také kaple svatého Václava a vstupné je zdarma.
12: Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin.
7: Sport.
12: Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada má za sebou premiéru na diamantové lize. Na mítinku ve švýcarském Lausanne skončil šestý a časem 48,70 sekundy se výrazně přiblížil svému osobnímu rekordu z nedávného juniorského šampionátu v Eugene. I proto byl po závodě, který ovládl olympijský vítěz Američan Benjamin, spokojený.
15: Pocity po závodě jsou úplně neskutečný. Já jsem vlastně do závodu šel s tím, že nechci být poslední. To se nakonec stalo docela i v solidním čase. Z první dráhy já si asi nemůžu stěžovat, na kterou mi ani nějak moc nevadila. Ta zatáčka tady není nějak ostrá. A běžet s Renem Benjaminem jsem úplně nadšený. Prostě na tady to budu vzpomínat celý život a jsem moc vděčný za takovouhle příležitost.
12: Další český atlet v Lausanne Jakub Vadlejch skončil v oštěpu sedmý výkonem 77 metrů a 32 cm. Vítězný Rumesh Patiraghe ze Sri Lanky hodil o více než 10 metrů dál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D46 na Prostějovsku a zavřená dálnice D1 u Šmejkalky. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna pozor, za sjezdem na Olšany na 28. kilometru je po bouřce v pravém pruhu větev na místo míří hasiči. Dálnice D1 na Benešovsku od včerejška obousměrně neprůjezdná. Kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce se objíždí úsek mezi exity 21 a 34. Vyhněte se objízdné trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Je ucpaná. Doporučujeme objíždět mezi exity 21 a 41 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice a Tábor. Dál pak na trase silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem u mostu nehoda a taky uzavírka. Vypadá to, že se úsek objíždí přes Černovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severní polovině místy déšť. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů Celsia, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Ráno 21. srpna 68 na Vinohradské třídě. Tanky v ulicích, lidé kolem a do toho zvuky, ze kterých i po 58 letech mrazí. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě. Jak vznikla a co vše obsahuje, uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
8: Noční radiožurnál
7: a Petr Zajíček.

0: Včera jsme si připomněli 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy odehrávaly dramatické události, byla Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňuji, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: Z tohle kompozicí, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo k skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš z pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu,
8: jo? Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
7: Jo. Dobře.
8: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.
11: One,

0: Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. A proto se pustili do výzkumu pravěkých ohništ, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny, kousek od Dolních Věstonic, a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migrací anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologie je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Jeden ano, je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Když narazíme na nějaké nástroje, tak je označíme, zaměříme.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku, co právě děláte?
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště. Lezou nám z toho zbytky industrie, tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Tady můžete vidět nějaký uhlíky, ono když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím.
1: A dej si to na 2,10, jo?
4: ID 205. Výška 216,73.
3: Super, díky.
4: Mám.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty.
2: Vysoká teplota promění i okolní půdu. Právě tyto změny dnes archeologům umožňují číst v ohništi jako v kronice minulosti.
5: Stále vyzerá celkom chovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá se zjistit například, či tam varili alebo pěkli a čo pěkli, či tu smažili meso, případně aké aktivity se v okolí toho ohniska odohrávaly.
2: Dnešní analytické metody dokážou ze sedimentu vytáhnout informace, které by pouhým pohledem zůstaly skryté.
5: Postupně všechny ty informace nám dají nějaký obraz o tom, co v okolí se dělo a jakou funkci mohl mít ten oheň.
2: Archeologové se v tomto komplexu setkávají s ohništi nejrůznějších struktur a tvarů.
5: Můžou být například vyhlbené do jamiek, můžou být na povrchu.
2: Podobně detailní výzkum pravěkých ohništ je podle Adamekové ve střední Evropě spíš výjimkou.
5: Hlavně se výzkumníci zaměřovali doteraz na ohniska, které byly vyjazané s přítomností neandertálců. My tu máme vlastně prvých anatomicky moderných lidí.
2: Takže homo sapiens.
5: Ano, ano, homo sapiens. O vlastně o tom využití a funkcí ohňa se tolik toho ještě neví.
2: Vědci chtějí určit například teplotu, které oheň dosáhl, co v něm hořelo a jak dlouho fungovalo. Z různých ohništ tak může vzniknout podrobný obraz člověka, který tu žil před desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme půl druhé. Jsou tady zprávy a Adéla Burešová.
3: V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informovala agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Třeba starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony a 300 tisíc lidí. Nejméně 4 lidé, z toho 3 děti, nepřežili útok ruského dronu na vesnici v ukrajinské Mykolajivské oblasti na jihu země. Informovali o tom místní úřady. Bezpilotní letoun zasáhl budovu, ve které byl obchod, pošta a lékárna. Na místě vypukl požár. Rusko útočilo taky v Krivém Rihu na jihovýchodě Ukrajiny. Drony tam zasáhly nákupní středisko. Nejméně 15 lidí zemřelo, zraněných je podle úřadu 130. Britské duo OMD se dnes večer vrátí do Prahy. Synthpopová dvojice vystoupí v holešovickém areálu 7 v rámci série Prague Open Air. Kromě legendárních skladeb Enola Gay nebo Made of Orleans zazní i písně z posledního alba. Kapela vznikla na konci 70. let a je považována za průkopníka elektronické hudby.
1: Sport.
3: Arsenal zahájil boj o obhajobu titulu v anglické fotbalové lize výhrou 3-0 nad Coventry. To se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gól sezony dal už po čtvrt hodině německý reprezentant Havertz. Další branky přidali Saka a kapitán Ødegaard.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Šmejkalky a také silnice 19 na Táborsku. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 28. kilometru odklidili z pruhu spadlou větev. D1 na Benešovsku bude do 6 ráno, je na Prahu i Brno neprůjezdná. Uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na Šmejkalce je mezi exity 21 a 34. Neobjíždějte po doporučené trase pro auta do 12 tun přes Benešov, Soběhrady a Kozmice je v obou směrech ucpaná. Zatím bez dalších kolon je trasa mezi exity 21 a 41, silnice 112 a 111 přes Benešov, Struhařov a Divišov. Nákladní auta nad 12 tun mají jezdit přes Votice, Tábor, Pelhřimov, Humpolec a exit 90. Ale silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za Chýnovem po nehodě. Už 2 hodiny je neprůjezdná, vypadá to, že se objížďka objíždí přes Hroby, Černovice a Běžnou. Plynule to nejde, opět se trasa ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, hlavně v severozápadní polovině území místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy. A dál posloucháte Noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A já nabídnu další muziku po půl druhé, tak těšit se můžete na australskou skupinu Inexis, bude tady zpěvák Black a právě teď společně Timbaland a One Republic.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Varují předtím vědci z Británie, kteří analyzovali dostupné materiály o tom, jak takzvané vapování na děti působí. Více se dozvíte už za chvíli.

0: zkoumání a zjistili, že je spojeno s vyšším výskytem dýchacích potíží. Navíc podle nich existují důkazy o škodlivých účincích také u kojenců, jejichž matky v těhotenství kouřily elektronické cigarety. Podle listu Guardian jde o dosud nejkomplexnější průzkum této problematiky. Téma s přednostou plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimírem Koblíškem probíral moderátor Vladimír Kroc.
1: Jak takzvané vapování působí na plíce? V čem je to jiné oproti inhalaci kouře z cigaret?
2: Jsou to jiné chemické látky, mají menší karcinogenní efekt a mají nepochybně i také menší škodlivé vlivy stran provokace zánětu a toxického působení na dýchací cesty a na plíce. Nicméně zejména u dětí, a to jak u těch, které se ještě nenarodily, čili intrauterině, u kouřících žen, tak zejména u vlastně malých dětí mezi 11. a 17. rokem věku, kteří pravidelně vapují, tak jsou prokazatelně zaznamenány zánětlivé změny v dýchacích cestách a v plíci. A tato britská studie vlastně smíchala všechna dostupná data a zjistila, že máme dost důkazů na to říci, že pacienti, kteří nebo lidé, kteří kouří elektronické cigarety v tom dětském věku, že jsou skutečně ohroženi mnoha respiračními dopady a že už jejich plíce nebudou zdravé, tak jako u těch, kteří vlastně nekouří, nevapují. Čili to vapování není jenom výstřelek dospívání, je to zdraví škodlivá záležitost.
1: Čím to, že vapování může u dětí způsobit také potíže se spánkem?
2: No, já si myslím, že to možná souvisí s nikotinem, protože vlastně při vapování my vlastně vytvoříme z těch dětí už v malém věku závisláčky na nikotinu a vlastně nikotin sám o sobě do jisté míry vlastně zvyšuje bdělost, takže když oni si večer jdou ještě tajně zakouřit, nebo někdy to i rodiče dokonce vědí, nebo to neřeší, a tak potom nemohou snout. To je jeden z dopadů nikotinu.
1: Kardiologové, vědci, zdravotní odborníci vyjádřili silné znepokojení ze škodlivých účinků elektronických cigaret na miliony teenagerů a mladých lidí po celém světě, včetně právě vystavení toxickým látkám a karcinogenům, jak jste o tom mluvil. Jakého druhu mohou být případné psychické potíže?
2: No, zdá se, a to zatím na to není tolik dat, ale jsou už první data, že děcka, která třeba vyrůstají v rodinách, kde maminky v době, kdy oni byli intrauterině, když byli vlastně ještě před narozením, takže mají větší riziko ADHD a že mají nižší inteligenční kvocient, poruchy pozornosti a mnoho dalších stavů. To jsou zatím observační studie. Je fakt, že když si vezmeme, že mnoho těch dat máme za prvních 10-15 let používání, tak za dalších 10 let budeme vidět víc, ale zatím to máme první informace o tom, že ten duševní stav dětí, které vyrůstaly ve vlastně intrauterině u kouřících maminek, že na to nejsou dobře a zdá se, že i ty děcka, která vapují pravidelně ve škole, v té střední škole nebo na konci základní školy, takže mají také psychické obtíže. Otázka, jestli to není tím, že právě ty psychicky narušenější děti mají větší tendenci k tomu vapování. To přesně není jasné.
1: No a je nějaké vysvětlení, proč se užívání elektronických cigaret, když to řeknu ve zkratce, v tom těhotenství, jak jste o tom už opakovaně mluvil, může projevit u kojenců?
2: No, v podstatě, vemte si to, že vlastně dáváte do krve maminky, protože velká část těch látek, které projdou plící, nebo projdou dýchacími cestami až do plicních sklípků, tak se vstřebá do krve. A ten mrňousek dostává do sebe desítky, stovky chemických látek, nejasné biologické povahy a účinnosti. A to se může projevovat na zrání nervové soustavy, protože mozek malého dítěte v době intrauterině je velmi křehký, roste, to samé v tom dospívání. Takže zdá se, že CNS či mozková tkáně je velmi citlivá na chemické různorodé látky, které by neměly normálně být v krvi matky a vlastně jsou to toxické, potenciálně toxické látky.
1: Vapování v posledních 10 letech získalo na popularitě. Míra pravidelného užívání mezi mladými lidmi se zvýšila zhruba 10-násobně, přičemž s vapováním se často začíná už v období dospívání. Obecně, dá se říct, že vapování je proti běžnému kouření přece jen menší zlo?
2: Určitě. U dospělých zcela určitě. Problém je v tom, že ty děcka, že ta reklama, upřímně řečeno, ten marketing e-cigarety je cílen na děti, což ty klasické cigarety takový marketing ani neměly. Takže za mě jistě e-cigarety mají svůj pozitivní roli třeba v odvykání dospělých lidí, které chcete zbavit klasických cigaret, ale tohle je úplně jiná skupina obyvatel.
1: A funguje to na to odvykání? Máte tu zkušenost?

0: Zdá se, že u hodně motivovaných lidí to může pomoci, podobně jako třeba ty náplasti nikotinové. Nicméně máme pacienty, kteří to užívají jako substituci a pak nakonec skončí na tom, že kouří to i to. Hmm.
1: Jak efektivně tady omezit užívání elektronických cigaret právě u dětí a u mladistvých? Měl byste na to odpověď?
0: Já nemám chytré odpovědi, ale Britové už je mají. Oni chtějí zásadně snížit počet příchutí. Chtějí, aby to nebyly příchutě po jablku a po Coca-Cole, ale aby to v podstatě bylo bezpříchuťové, aby byla co nejmenší šance, že ty malé děti v 11 letech to zláká, a navíc chtějí, aby to bylo schováno v regálech na neviditelném místě, aby se prostě muselo šáhnout někam pod stůl a vyndat krabičku, která bude nevzhledná a nebude vonět po jablku.
2: O vlivu elektronických cigaret a vaporizéru na děti mluvil ve vysílání Radiožurnálu přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Adéla Burešová.
1: Na několika místech je kvůli bouřkám omezený vlakový provoz, na trať padaly stromy nebo je zaplavila voda. Firma Uber dostala v Nizozemsku pokutu přes 800 milionů eur za porušení GDPR. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň a bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty v Čechách 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Českem od odpoledne prochází bouřky a silný vítr. Meteorologové kvůli nim vydali výstrahu. Ta platí v celé zemi, kromě Karlovarského kraje.